Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme také, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát při výběru rychlého stroje pozor. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že i v červenci už může nastat podzimní počasí. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Všimli jste si, že někteří zahrádkáři v posledních letech vysazují na zahrady subtropické stromy a keře. Nedávno jsme vám nabídli rozhovor s pěstitelem citrusovníků a dnes se zaměříme na datle, fíky a kaki. Kaki roste na opadavých stromech zvaných tomel japonský. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková vyspovídala zahradníka Ladislava Kubelku ze Svinčan a ten potvrdil, že naši posluchači, tedy zahrádkáři, mají o tyto sladké oranžové plody velký zájem.
1: Tak momentálně jsou asi nejprodávanější dva druhy. Jeden to je strom, je to kaki, který už u nás bez problémů roste. Máme tady několik odrůd a je to už tady odzkoušený. Ten stromek prostě vyroste podobně jako jabloň, plodí v průběhu podzimu, nechávají se plody přemrznout a je to trošku u nás takový netradiční strom, protože vlastně je to snad asi jediný ovoce, který se sklízí až po opadu listí.
2: A jsou to takové ty drobné plody, hodně se to prodává u nás před Vánocemi, že? Takové sladké je, to musí se oloupat ze slupky.
1: Jsou to oranžové plody, určitě nečekejme, že by ta úroda byla, nebo ty plody, že by byly veliký, jako když se k nám kaki dováží ze Španělska, jo, orientačně jsou třeba poloviční ty plody, ale jsou chuťově vynikající a určitě tam můžu vyzdvihnout třeba odrůdu Rojo Brillante, která je takzvaně partenokarptická odrůda, to znamená, že nepotřebuje opylení včelami.
2: Už to i vidím taky na zahradách, vidím tam třeba fíky. Doporučil byste je na českou zahradu?
1: Tak celkově klima se otepluje, což je vlastně nejenom prokázáno, ale opravdu to už pociťujeme. Takže dneska už je opravdu běžný, že se u nás daří fíkovníkům nebo třeba moruším. Máme spoustu odrůd, který vlastně u nás bez problémů dozrajou. Jo, některý mají více sklizní. Tam je vždycky u fíkovníku akorát potřeba počítat s místem, protože fíkovníky jsou poměrně vzrůstný. Jo, ale zase existuje i odrůda extrémně zakrslá kolem 2 metrů.
2: Doporučil byste na tu klasickou českou zahradu nějaký konkrétní druh?
1: Tak určitě výborná odrůda je třeba pereta, jo, je to odrůda vyšlechtěná v Alpách ve Švýcarsku, je to poměrně hodně odolná odrůda, případně třeba kdo má rád tmavý fíky, tak odrůda Braventurkej, anebo třeba Francesco.
2: Tak a vaše paní ještě říkala nějaký název, který jsem teda opravdu v životě neslyšela. A to by mě zajímalo, co to je za novinku, od co to bylo?
3: Cicimek neboli Zizipus, jo. Čínská datle.
1: Tak cicimky jsou u nás taky docela netradiční. Vím, že se určitě vyskytují běžně v Thajsku a v těch exotičtějších zemích. To je jakoby keřík nebo trošku stromek, vyrůstá třeba kolem 3-4 metrů maximálně. Má drobný trníky a sklízí se orientačně někdy říjen. Některé odrůdy jsou ranější, takže už možná něco bude v září. A jsou to takový jako opravdu datle, který postupně mrazem tak získávají rezatou barvu a hlavně získávají cukr, který se tam vytváří vlastně tím mrazem a ty plody jsou potom ohromně sladký, proto se tomu říká čínské datle.
0: Pokud máte větší zahradu a rádi experimentujete, můžete tedy klidně vyzkoušet kaki, fíky nebo čínské datle. Já mám na zahrádce fíky. A teprve po takových 5 letech se jim začíná dařit. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám 40 roku starý záhon floxu. Nyní myslím tak 3-4 leta. Objevil se mě na nich mech. Mám strach, aby si ty kopce nespálila. A proto prosím o radu, čím je postříkat, nebo jaký roztok si koupit, abych se toho mechu zbavila.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
2: Bohužel od paní posluchačky nevíme, o jaký floxích se jedná, protože máme flox paniculata, to jsou takové vyšší plamenky, třeba nějaký 30 a klidně až 60 cm. A pak máme flox subulata a to je poklidný floxík. Takže já předpokládám podle toho dotazu, že se pravděpodobně jedná o flox paniculata, plamenku latnatou. A plamenka je trvalka, která vyžaduje slunné stanoviště, vlhkou, dobře propustnou půdu. A pokud se paní posluchačce děje to, že tam roste mech, tak ten mech je důsledkem něčeho a většinou je to důsledkem toho, že ta půda je vlhčí, že je hutná, není nakypřená, je tam malý obsah vzduchu v tom, je vyžilá a obvykle ten mech způsobuje kyselější reakci. Takže tady to není o tom, jaký postřik tam aplikovat nebo co s tím dělat, ale spíše bych se zamyslel nad tím, jestli teda ty rostliny, ten záhon těch floxíků nevyryju, ty mateční rostliny, asi bych je pravděpodobně vyryl ven, potom bych kompletně v tom záhonu ideálně vyměnil nebo vylepšil půdu, aby byla humozní a kyprá, tak je potřeba tam dát nějaký substrát třeba pro okrasné dřeviny, pro okrasné rostliny, promíchat to s tou stávající půdou, případně tam přidat trochu křemičitého písku, aby jsme získali to, že tam máme dostatek humozních látek, dostatek živin, že ta půda se bude dobře zahřívat, což znamená, že nebude držet velké množství vody a že obecně bude pro růst těch rostlin kyprá a pěkná, aby docházelo k tomu prohřání od toho sluníčka. A v okamžiku, kdybych udělal tohle, tak můžete vzít ty vaše mateční rostliny, které jste vydala, můžete je opatrně namnožit líčem nebo jiným nástrojem, rozdělíte na vícero trsů, ty rostlinky tam zasadíte a myslím si, že budete překvapená, jak rychle ten flox dokáže zregenerovat, vypadat pěkně, pokud mu dáte ty správné podmínky. Takže k tomu vašemu trápení já se domnívám, že po 40 letech se prostě změnila struktura té půdy a je potřeba do toho záhonu více zasáhnout a nemusíte se bát. Plamenek je trvalka, která tento způsob množení, rozdělení trsů, omlazení jistě velmi ráda ocení a mělo by vás to potěšit.
0: A máme tady další telefonát.
3: Když léta se mě nedaří vypěstovat petržel, příčinou jsou mšice, které doslova obalí kořen petržele. Jak na ně? Výluh z kopřiv ani vlaštovičníku nepomáhá.
0: Tak na to nám odpoví zkušený pěstitel petržele, pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Nebývá to častý problém, ale většinou, kde se ty mšice usadí, je to ve většině případů si myslím, že to je mšice hlohová, které dokáží být jak na listech, tak i právě na tom kořenovém, na tom krčku nahoře, odkud vyrůstají listy, i na části kořenů. Takže první odpomoc, hlavně nesít petržel tam, kde byla, a set je raději o kus dál, to je samozřejmé. A potom je nutno už tedy přistoupit bohužel k chemii, ošetřit, jinak se těch mšic nezbaví, takže často kontrolovat a při prvním zjištění několika mšic zasáhnou chemii. Jsou na to dobré přípravky, které obsahují jako účinnou látku primikarb, může to být mospilán, může to být pyrimor, může to být imporo. Tam tedy naředit, postříkat tak, jako kdybychom tu koncentraci na postřih na jakékoliv listy, ale postříkat celou rostlinu ze spoda a hlavně to místo, odkud vyrůstá nať, a i trochou přebytku, co nám zbyde ten roztok, i raději k těm rostlinám nalít. Kontrolovat pravidelně zhruba tak po 3 týdnech, jakmile zase zjistíme další, protože bývá to uporné, odborný škůdce, tak celou proceduru opakovat zhruba tak dvakrát, třikrát za sezónu po těch třech týdnech, před sklizní vynechat alespoň měsíc až 6 týdnů. Jestli se jedná tady o naťovou petržel, tak tam je trošku problém, protože tam používáme tu nať, tak tam třeba nejmíň, aby byl rozestup, a ještě bych raději ty staré špatné listy napřed odstranil, rostliny opláh, a nebo pak zkusit použít biopřípravky, které jsou také k dostání, ale bohužel nebývají tak účinné.
0: No tak to vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Léto láká k vodě, zvlášť v parných dnech, ale pokud by vás k vodě lákala i touha za rybařici, nestačí jen ta touha a rybářské nádobíčko, musí se respektovat zákon a základní podmínkou jsou i potřebné znalosti a zkoušky. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová to rozebrala s Janem Skalským, mluvčím Severočeského územního svazu, Českého rybářského svazu.
2: Pokud se podíváme na zkoušky, tak rybář musí znát základní druhy ryb, stejně tak musí znát doby hájení a minimální lovné míry. V dnešní době, pokud budeme upřímní, spousta věcí, pokud si někdo s něčím není jistý, lze dohledat na webech, sítích. Ale pokud někdo chce opravdu rybařit, myslí to vážně, tak ty zkoušky jsou nutností. Většina našich místních organizací ty zkoušky organizuje. Zájemci se mohou přihlásit do svazu, získat první svůj státní rybářský lístek, který právě dostanou na základě absolvování zkoušek a následně na základě toho si mohou koupit povolenku. Je možný rybolov i bez zkoušek, ale to se týká pouze krátkodobých povolenek. To je většinou využíváno například cizinci, protože stejně jako občané České republiky jezdí do zahraničí třeba na týden a chtějí si tam zarybařit, tak i cizinci z jiných zemí nás navštěvují. Takže stát umožňuje získat krátkodobý rybářský lístek a my pro cizinci poskytneme krátkodobé povolenky. Ale i u těch krátkodobých povolenek je nutné dbát na dodržování platné legislativy a bližších podmínek výkonu rybářského práva. Ale jak jsem řekl, v dnešní době všechny pravidla jsou i online a není problém se současnou technikou, aby cizinec z kterékoliv části světa si dokázal přeložit ty pravidla do svého rodného jazyka a porozuměl jim.
3: Teď mě tak napadá, jak to řeší čeští rybáři, kteří jezdí na ryby do Finska, do Norska?
2: On každý stát má svá vlastní pravidla, bývají rozdíly mezi mořským rybolovem, rybolovem na jezerech, řekách, takže tam je to vždycky individuální o nastavení pravidel v konkrétní zemi. A i v konkrétní zemi může být spousta rozdílných pravidel, protože například v Německu každá spolková země má úplně jiná pravidla.
3: Aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak jak jste uváděl ty příklady, co vlastně by ten rybář nebo ten člověk, který chce rybařit, měl vědět a znát a že si to případně může ověřit ještě na internetu, ale co děti, protože vím, že v těch kroužcích jsou opravdu i docela malé děti, tak ty musí tedy rybařit pod dohledem dospělého nebo mají také svoje zkoušky?
2: Malé děti mohou lovit na prut jednoho dospělého, to možné je, pokud v rámci platné legislativy, samozřejmě týká se to například lovu na vplavanou, na položenou. Pokud lovící loví technikou, kde je povolena pouze jedna udice, takže typický přívlač, muškařina, tak samozřejmě dítě nemůže lovit na další udici, to nehrozí, nebo je to protiprávní. Ale pro ty děti organizujeme spoustu rybářských kroužků, takže určitě zájemci se znovu mohou podívat na sítě, případně kontaktovat svoji nejbližší místní organizaci Českého rybářského svazu a tam jim mohou poradit. Těch dětí máme mnoho a děti máme i úspěšné, protože se účastní celé řady soutěží. Snažíme se tu mládež podporovat.
1: Ideálním časem pro zkoušky je jaro, ale poptejte se v nejbližší základní organizaci Českého rybářského svazu, oni vám tam poradí. A jak zdůrazňoval Jan Skalský, důležité informace najdete i na webu Českého rybářského svazu. A pokud jedete do zahraničí a chcete tam rybařit, tak znovu radíme, máte na to web a překladač. Dáme si trochu hudby a pak si vysvětlíme, jaké výhody a hlavně nevýhody má skútr a jak ho nakupovat.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Skútry jsou na silnicích vidět stále častěji. Oproti autům jsou levnější, nejen na pořízení, ale také na provoz. Jejich spotřeba je velice nízká. Majitelé skútrů určitě ocení i snadnější parkování, zejména ve městech. No a při nákupu motorky je dobré myslet na účel. Jestli plánujete delší výjížďky nebo se potřebujete přemisťovat v okruhu svého bydliště. Odborníci také radí osahat si stroj před první jízdou v bezpečném a známém prostředí. Naše hobby redaktorka Dita Vojnarová o tom natáčela s prodejcem, tedy s profesionálem Tomášem Bláhou z Velkého Týnce.
2: Sportovní skutry se nabízí s tunelem většinou, že tam prostě nepřekročíte jednoduše nohu nebo potom s rovnou podlahou, což je takový praktičtější. Pak úložný prostor pod sedačkou, někdo to chce na dvě přilby, někomu to stačí na jednu. Úložný prostor vzadu, jakoby se dá doplnit o kufr a víceméně spotřeba není ani moc potřeba řešit u 125, tam je plus minus všechny ty skutry 2,5 litru, se to pohybuje na 100 km.
3: Můžeme k nějakému přistoupit a podívat se na ten uložný prostor?
2: Otevřu, ať to vidíte. Tak. Takže toto je SimJet Evo 14, to je takovej skuter, který se hodí i pro starší lidi, má rovnou podlahu, nádrž to má v podlaze, takže nezabírá to ani místo pod sedlem a je to na dvě přilby pod sedačkou.
3: Na skuter si mohou troufnout i starší lidé.
2: Určitě, poslední dobou bych ani nevnímal, že mladí si to kupují, ale víceméně si plnil sen jako by ti starší. My ještě děláme skuter klub Olomouc, výšky a tam to začínalo před 20 lety, že tam byli sami 15-18 letí mladíci na 50 a dneska je to hromada lidí, co má čas a je v důchodu a chodí jezdit.
3: Co byste doporučil na takovéto městské ježdění?
2: Stačí jakákoliv 125, nevybírat by ty velký maxi skutry, protože na to se už člověk musí oblíct a docela to jako zabere času. Sám to mám a jezdím většinou s tím na dálkový.
3: Zajímáte se o řidičské schopnosti zákazníků?
2: Popravdě ne, ale když přijde vás co opučit skuter, tak pak už jo, protože je to někdy jako docela zoufalý, že prostě střindou vás chcou si na to sednout poprvé a absolutně to neumíjou, protože vidím to ve skuter klubu, že přijedou jako noví a chcou jezdit, ale je vidět, že prostě nejsou vyježdění, neumíjou to, ale v podstatě, když se přidají k nám, chytnou se té party a vidějou studio stopu a naučijou se to docela rychle.
3: Čem jsou záludnosti jízdy na skutru?
2: Záleží, jak si kdo najede do zatáčky, pak jak se kdo dobojí do té zatáček a víceméně bych řekl, že to je spíš o té vyježděnosti.
3: Jaké rychlosti je schopný skútr?
2: 50 ty jedou 45 klasicky, dneska všem jedou možná i rychle, jak ty 125, protože všichni to mají potuněný, ale jinak ty 125, takový ty normální, jedou 95 až 120 km hodině.
3: Vedle toho, že tady máte ty stroje, tak tady máte spoustu polic a další doplňkové vybavení, co je nezbytné ke skutru.
2: Aby člověk začal na skutru jezdit, tak motorkářsky se určitě neoblíká nikdo pomalu, takže když jenom spadne, tak potom začne řešit oblečení, ale klasický helma, ke skutru pak lékárnička, podložka pod SPZ a to je v podstatě všechno zákony pojištění a jde se to přihlásit a jezdí.
3: Servisovat jak často a proč?
2: Servis je potřeba udělat jednou za rok, nebo většinou ty skutry mají 5000 km, 50 to mají po 2500 km. Tam je potřeba to celkově projít, za prvé vyměnit olej motoru v převodovce, když to má třeba 10 000, 15 000, nebo je to 10 let starý, tak zkontrolovat řemen variátor, aby to někde neprasklo, aby prostě zákazník nezůstal stát a pak na otavce, což je prostě dobou hodně častý problém, že zákazníci to většinou dělají všechno sami, takže tady ty variátory na to si netroufají, takže to nekontrolují. Ale jinak si myslím, že ta základní údržba to spočívá brzdy, projít to celý, aby to prostě bylo připravené na sezónu, aby vás nic nezastavilo.
1: Vysvětlil pro vás a pro naši hobby redaktorku Ditu Vojnarovou Tomáš Bláha z Velkého Týnce u Olomouce, který skutry prodává, opravuje, ale hlavně na nich velice rád jezdí po kraji. A nás čeká za chvíli zahrádkářský kalendář a tentokrát se zaměříme na čas, kdy je nutné vysázet nové jahodníky. No tak...

0: Zahrádkářský kalendář.
1: Je sice teprve 11. července, ale jedna pranostika napovídá, že se blíží čas, řekněme, maximálního léta, protože 14. července, tak to má svátek svatý Kamil, patron nemocných a zdravotníků. A to se říká, a to je pro nás důležité, že o svatém Kamilu slunce má největší sílu. A také se říká, že 20. července, tedy na svatého Eliáše, bude dopoledne léto, odpoledne podzim, a na svatého Jakuba, to bude až 25. července, bude dopoledne léto a odpoledne zima. No, tak už je to tady. Je čas pro trochu klidu a dobré nápady. Třeba, že po 3 létech je nutné vysázet nové jahodníky, protože do zimy stihnou zesílit a neohrozí je potom mrazy. No a v příštím roce už budou plodit. Sázení si usnadníte, pokud pod nově rostoucí sazenice, které ještě nezakořenili, vložíte širší kelímek se substrátem a zatížíte kamenem. Ono si to zakoření a začátkem srpna stačí odstřihnout od mateční rostliny a zasadit. A dobrý tip je, že takhle můžete sazenice získat zadarmo, třeba u kamaráda na zahrádce. No a je také čas na prořezání příliš bujných rostoucích jabloní i hrušní, pokud již ukončili růst krátkých ledorostů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak pustíme se do pěstování kanadských borůvek. A věřte, je to pěkně náročné. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v nich nekazila a nepáchla. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Mimochodem jsou velmi pěkné a je tam spousta odvysílaných reportáží i s fotografiemi. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz. No a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými skrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku. No a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapra-praděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapra-pradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Kvasli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo stajel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat. Tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původní majitele, osloví vás to, jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili, ale myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás to překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste to našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spal sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty jsi ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní, máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místnosti, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah.
3: Na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? Nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku, jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo, jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho Neustupova.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl to nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval, takže nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byly skoro 30 roků Španělé, španělští generálové, a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byly dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byly Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byli, prošli tudy?
3: Přesně tak. My máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem, s FK.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené s teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
2: Jo.
1: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století Dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelburgu, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelburgu, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No, Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No, oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl. Ano. To byl asi možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mi napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo, nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Zeptáte, já nevím.
3: Myslím, je tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že jich je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma. A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo. Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Musí být líto, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco? Jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to zocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narozeninám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte, a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narozeninám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstaly.
2: To do té poslední doby, kdy to byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem?
4: No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
3: Tak my jsme přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantel z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí, tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech a vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a jak když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám víc jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
4: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
4: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten je asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
4: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
4: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
4: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
4: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
4: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
4: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
4: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšená nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
4: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat, a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby

domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Mostě dnes nevjede na svou linku žádná tramvaj. Dopravní podnik chystá údržbu tratě. Zatýrání zvířat hrozí majiteli ze Semilska několika milionová pokuta. Řetězec Lidl řeší únik citlivých dat zákazníků e-shopu. Dnešek bude jasný nebo polojasný s teplotou do 28 stupňů. Zprávy Jana Moravcová. Pěkné ráno. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova na dnešek naplánoval pravidelnou údržbu tramvajové tratě. Znamená to, že nevyjede žádná tramvaj a na linkách je nahradí autobusy. A to i mezi Mostem a Litvínovem, říká mluvčí dopravního podniku Hana Syrová.
2: Omezení a výluka, která bude rozšířena na celý tramvajový provoz mezi Mostem a Litvínovem i po městě Most, bude po celý den, to znamená po celou sobotu 11. července.
0: 9 kusů skotu zabavila státní veterinární správa chovateli ze Semilska. Informoval o tom její mluvčí Petr Vorlíček. Zvířata byla ustájena ve zcela nevhodných podmínkách a byla trvale uvázána na řetězech, které jim způsobovaly zranění. Chovatel to ale neřešil. Zatýrání a porušení veterinárních předpisů mu hrozí pokuta ve výši 3 miliony korun.
3: Při odběru zvířat musela asistovat i policie. Podle mluvčího veterinární správy Petra Vorlíčka odmítal chovat jakékoliv pochybení. Stádo krav přitom bylo ustájeno v temné stáji bez podestýlky, jen ve vlastních exkrementech. Řetězy, na kterých byl skot uvázaný, jim zarůstaly do krku. Řada zvířat tak měla na sobě hluboké znisané rány. Kromě pokuty za týrání ve výši 3 miliony korun hrozí majiteli krav ještě milionová pokuta za porušení plemenářského zákona a také zákaz dalšího chovu. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Nožířská firma Mikov z Mikulášovic na Děčínsku převzala výrobní družstvo KDS Sedlčany, které produkuje kuchyňské a řeznické nože. Spojují se tak dvě nejdéle působící české nožířské značky. Akvizice navazuje na vizi společnosti Mikov sdružovat kvalitní tuzemské výrobce, zachovávat české průmyslové dědictví a posilovat konkurenceschopnost. Za společnost o tom v tiskové zprávě informovala Veronika Nováková. Obchodnímu řetězci Lidl unikla některá osobní data zákazníků jeho internetového obchodu. Šlo třeba o jména a příjmení, telefonní čísla, e-mailové adresy nebo data narození. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí Lidlu Iveta Barabášová. O incidentu informoval řetězec své zákazníky přes mail. Varuje hlavně před možnými pokusy o zneužití identity nebo phishingovými útoky. Hesel doručovacích adres nebo platebních

0: údajů se únik podle Lidlu netýká.
1: Počasí.
0: Po ránu čekáme většinou jasno, přes den polojasno, odpoledne na severu kraje přechodně oblačno, teploty do 27, na jihu kraje až 28 stupňům a na horách do 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Jak to vypadá aktuálně? V dopravě jedete bez nehod a s dopravním omezením počítejte například v Litoměřicích. Kvůli stavebním pracím je uzavřená Mostecká ulice. Částečně uzavřená je taky ulice Štefánikova v Lounech. Probíhají tam stavební práce. To byly zprávy v pět. Já vám přeji i dál krásné ráno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Právě v pět a Jana Moravcová, tak hezké vstávání s Českým rozhlasem Sever. I dnes při sobotě máme tu 11. červenec a pokud s námi vstáváte, neunikne vám nic z dnešního data. Už za malou chvíli tu bude Petr Jungmann a jeho kalendárium. Ale teď už písničky, které nestárnou, Věra Martinová nebo Marek Stracený.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Věra Martinová nás vzala do ráje v 5 hodin a 10 minut. Tak pěkné ráno i dnes při sobotě. Čas na to podívat se do kalendáře. Dneska už je 11. července. Tak Petr Jungmann našel zajímavá výročí.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota, 11. července, svátek slaví dámy nosící jména Olga a Helga. Obě jsou severského původu a znamenají svatá. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. V roce 1346 se v Renzu na levém břehu Rýna konal památný sjezd kurfiřtů. Na něm byl před 680 lety otec vlasti Karel IV. Zvolen římským králem. Winston Churchill už rok po válce předpověděl vznik železné opony. Dal jí i jméno. Jeho slova došla naplnění před 75 lety v roce 1951, kdy Národní shromáždění přijalo zákon o ochraně státních hranic. Vznikla ozbrojená pohraniční stráž s právem použít zbraň.
3: Byli povolávaní predovšetkým uvědomělí robotníci a družstevní roli.
2: Československá hranice o délce skoro 3,5 tisíc kilometrů se stala neprodyšnou pevností. A to zejména na západoněmeckém a rakouském pomezí.
3: Při organizovaní ochrany štátních hranic a výchove pohraničníků se využívaly sovětské zkušenosti.
2: Jeden z mála kostelů vybudovaných v dobách totality byl otevřen v roce 1971. To je 55 let. V Senetářově v okrese Blansko byl ten den otevřen architektonicky unikátní kostel svatého Josefa ve tvaru lodi. První bohoslužby se zúčastnilo asi 15 000 věřících z celé země. Fire, fire. Vesmírná loď společnosti Virgin Galactic se zakladatelem firmy Richardem Bransonem na palubě před 5 lety úspěšně absolvovala první zkušební let s posádkou na hranici vesmíru. Welcome to space. To the next generation of dreamers. Před 170 lety zemřel v Plzni dramatik, spisovatel, režisér a herec Josef Kajetán Till. Já přeju hezkou sobotu.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5 hodin a 16 minut, jaké máme aktuální počasí, teploty v tuhle chvíli většinou mezi 14 až 16 stupni Celsia. Žádné srážky a předpověď, ta říká, že ráno bude většinou jasno. Přes den pak polojasno, občas se může objevit nějaká větší oblačnost, která se bude k večeru opět rozpouštět. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 10 minut chybí do půl šesté. Dobré sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever. Čím dál víc násilných trestných činů, těch se dopouštějí mladší pachatelé. Ať jsou to krádeže, loupeže, kyberzločiny nebo sexuální násilí. Vyplývá to z dat nejvyššího státního zastupitelství jenom za loňský rok. Děti do 15 let spáchaly loni přes 1600 činů a 2/3 z nich měly na svědomí 13 a 14 letí. Někteří mladiství neumějí ovládnout svůj vztek a další si to prostě chtějí zkusit.
1: U tých detských sú to často lópežní prepadení, nebo nejaký krádež, nebo ublížení na zdraví, výtržníctví a o mladistvích třeba nebezpečné vyhrožování, nebo radikalizace, extremismus. Tak je tam více sexuálních deliktů, jak se změnil zákon.
2: Říká Zuzana Mokrá, vedoucí Centra prevence a resocializace spolku Ratolest, která s mladými pachateli pracuje přes 15 let. Dříve řešili hlavně loupeže, výtržnictví nebo ublížení na zdraví. To se ale v posledních zhruba 2 letech mění.
1: Teď se ta plejada rozšiřuje a těch sexuálních deliktů je popravdě více, ale taky je to více různých činů.
2: Státní zástupci v roce 2025 objasnili přes 3800 případů, kterých se dopustili děti a mladiství. Právě data nejvyššího státního zastupitelství ukazují, že radikalizace a fyzické násilí u nich stoupá, říká mluvčí Petr Malý.
3: Lze poukázat na obecný nárůst agrese, nevyrovnanosti a impulzivity dětí a mladiství. V důsledku toho převažuje jeho situační charakter, který často vychází z malicherných sporů, případně je násilí ovlivněno konzumací alkoholu.
2: Zpráva navíc doporučuje uvažovat o posunutí věkové hranice odpovědnosti ne na 14, ale 13 let. Řekla ve 20 minutách Radiožurnálu na začátku července nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová.
4: Protože mezi tyto dvě věkové kategorie je násilná trestná činnost rozprostřena po 30%.
2: Snížení věkové hranice prosazuje taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Rezort teď připravuje analýzu. Zpráva nejvyššího státního zastupitelství navíc doporučuje vznik zařízení pro ty děti, které páchají násilí opakovaně a jsou nebezpečné, říká mluvčí Petr Malý.
3: Řešením by byl zajišťovací ústav s psychologickou, psychiatrickou, terapeutickou i sociální péčí, který však současně umožní přijetí nezbytných opatření k ochraně personálu i společnosti.
2: S většinou dětí se ale dá pracovat, a to po spáchání prvního činu jako prevence dalšího podobného jednání. Podle Zuzany Mokré ze spolku Ratolest vede shodně děti a mladistvé ke spáchání činů nestabilní rodinné zázemí, kyberprostor včetně sociálních sítí nebo i parta.
1: Často uvádějí, že je to poprvé, co se nad věcma můžou zamyslet, protože v partě se musí tvářit, že jsou jako drsní, doma si o tom úplně nepopovídají s rodiči.
2: Podle Mokré si děti i mladiství dokážou svou chybu uvědomit, jen k tomu potřebují prostor. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Marie Rotrová na Českém rozhlasu Sever, pěkné ráno. I teď je čas pozvat vás také ke zprávám, protože o 17:30 tu bude Jana Moravcová a prozradí vám třeba to, že v Zámeckém parku v Roudnici se dneska skoná Street Food Festival. Víc se dozvíte o 17:30.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Kvůli chystané obnově části koryta Kamenice chce Janská na Děčínsku zachránit most z druhé světové války. Obec proto na platformě Donio vyhlásila sbírku. Na rozebrání kovové konstrukce, její odvezení do areálu muzea podzemní továrny a obnovu některých částí je zapotřebí 1 100 000 korun. V zámeckém parku v Roudnici nad Labem se dnes koná Street Food Festival. Program podle webu města začíná od 10 hodin a nabídne speciality z různých koutů světa. Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinnou docházku předškoláků do mateřských škol z 1 roku na 2. Děti by tak podle ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO mohly být lépe připravené na přechod na školní docházku i na její úspěšné zvládnutí. Kuba se po druhé tento týden potýká s celostátním výpadkem elektřiny. Bez proudu bylo v pátek na 10 milionů lidí. O nejslavnější tenisový titul se od 17 hodin utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Finále wimbledonské dvouhry nabídneme v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Bude většinou jasno, převážně polojasno, místy i oblačno, teploty do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na severu jedete bez nehod a dopravní omezení. Čekejte řidiči v Chabařovicích, na Ústecku, ulici Husovo náměstí a nebo třeba v Liběšicích v části Dobříčany. Tam je uzavřen most. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy o 17:30 a Jana Moravcová. Hezké vstávání i dnes, tedy při sobotě. A co vás čeká dál v našem vysílání? Už za malou chvilku babské rady, ve kterých se dozvíte, jak připravit vejce přesně podle vaší chuti. Pak tu máme další díl našeho seriálu o městech a obcích a tentokrát zavíříme do Českého Jiřetína, tedy na Mostecko. No a samozřejmě nechybí ani písničky, které nestárnou. Takže vám zahrají Karel Gott s Marcelou Holanovou nebo právě teď Karel Černoch.

9 minut po půl šesté vstáváte s Českým rozhlasem Sever, pěkné ráno. A teď už jsou na řadě Babské rady a tentokrát připomeneme, jak připravit vejce přesně podle vaší chuti. Na měko, na tvrdo a dokonce i ve variantě Benedikt.

0: Pražské rady.
1: Příprava vajec podle návodu zkušených šéfkuchařů vypadá následovně. Vejce vkládejte vždy do studené vody. Až se začne voda vařit, vypněte zdroj tepla a nechte vejce v teplé vodě. Jak dlouho? Pokud je chcete mít na měko, tak 3 minuty. Bílek bude pevný, žloutek je polotekutý. Na hniličku vařte 5 minut. Bílek je tuhý, žloutek je měkký. No a na tvrdo vařte 9 minut. Bílek i žloutek bude krásně tuhý. Připomeňme si i to, jak se připravují ztracená vejce, takzvaná pošírovaná. Do osolené vroucí vody s octem v poměru 3:1 rozklepnete vejce a vaříte zhruba 4 minuty. Oblíbená jsou i vejce Benedikt, ztracená vejce zabalená do plátku šunky, dáme je na rozpulenou bulku, zapékáme a podáváme s holandskou omáčkou, což je krémově žlutá, dobře ušlehaná hladká omáčka, pečlivě vyšlehaná ve vodní lázni.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Počasí.
2: Máme právě 6:15, tak pěkné sobotní ráno, aktuální teploty většinou okolo 14 až 16 stupňů Celsia, nikde žádné srážky. A předpověď tam mluví o tom, že budou většinou jasno, přes den pak polojasno, může přibývat i obločnosti, která se k večeru opět bude rozpouštět. A nejvyšší denní teploty 24 až 27.
0: Příběhy severočeských měst a obcí.
3: Český Jiřetín na Mostecku leží na soutoku Flajského a Bystrého potoka. Vznikl jako dřevorubecká osada ve druhé polovině 16. století za vlády Lobkoviců. Po roce 1850 se stala samostatnou obcí. Současné správní území Českého Jiřetína zahrnuje dvě historické obce – Fláje a Český Jiřetín. Až do roku 2002 neměl Český Jiřetín ani Fláje právo užívat obecní znak. Jeho podobu vytvořil přední český heraldik Jiří Louda. Najdete na něm symboly vody na zeleném poli a figuru stříbrného beránka božího se zlatým procesním křížem na horním červeném poli. Tradiční obživou místních obyvatel bylo zemědělství a práce v lese. Po zřízení Flajského plavebního kanálu to pak bylo plavení dřeva. V 19. století byla v obci zřízena továrna na lepenku a lidé se věnovali i výrobě dřevěných hraček a suvenýrů. Obyvatelstvo tam bylo tradičně německé národnosti. Úbytek po poválečném odsunu se už nikdy nepodařilo dorovnat. Samotná Flajská přehrada, dokončená v roce 1963, je výjimečná z hlediska technického řešení a je kulturní památkou. No a nesmím zapomenout ani na římskokatolický kostel svatého Jana Křtitele, kde o poslední dochovanou sakrální stavbu ze dřeva v celém Českosaském Krušnohoří.
0: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

To byla Aneta Langerová na Českém rozhlasu Sever. Už vás veme ke zprávám. Za 7 minut tu bude 6. hodina. Na Kokořínsku se dneska pojede orientační závod malých motocyklů. I to vám řekne Jana Moravcová už za malou chvíli.

Dnes večer v České televizi. ČT1. Marek Eben uvádí slavnostní zakončení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2026. ČT2. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Pro Francii a pro královnu se budou být Tři mušketýři ve slavné filmové adaptaci proslulého románu. A ČT Art uvádí lirickou hudební pohádku Antonína Dvořáka na libreto Jaroslava Kvapila, Rusalka ze skaly. Sobotní večer s Českou televizí.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Policisté vyrážejí na kontroly alkoholu u vodáků. Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo 200 milionů na výkup bytů ve Šluknově na Děčínsku. Na Kokořínsku se dnes pojede orientační závod malých motocyklů. Dnešek bude převážně jasný nebo polojasný s teplotou do 27 stupňů. Pěkné sobotní ráno, zprávy a Jana Moravcová. I letos v létě policisté kontrolují vodáky na českých řekách kvůli alkoholu. Podle zákona o vnitrozemské plavbě z roku 2023 platí provůdce rekreačních plavidel na vybraných úsecích řek, tedy například pro kormidelníka na kánoji, limit 0,5 promile alkoholu v krvi. Za naměření vyššího množství můžou policisté uložit pokutu až 100 000 korun nebo zakázat další plavbu. Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo 200 milionů korun na výkup bytů na sídliště Slunečnice ve Šluknově na Děčínsku. Peníze mají pomoct rozvoji této vyloučené lokality. Dotační výzvu vyhlásil úřad v pátek. Sídliště Slunečnice vybral jako pilotní projekt. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě. Na výkup bytů naváže sociální práce v lokalitě. Příznivci malých motocyklů značek Java, Simpson nebo Babeta se dnes sejdou v Tachově na Českolipsku. Pořádají tam 7. ročník orientačního závodu těchto motorek. Odstartuje v poledne a povede po silnicích v okolí Kokořínska, říká nezávislý starosta Martin Píša.
2: Ty lidi se můžou přihlásit, mají tam stanovené nějaké podmínky, za kterých se ten závod uskuteční a večer je teda posezení a muzika. Takže myslím si, že se to v průběhu let už setkalo s velkým ohlasem.
0: Na tisících třešní podél cest teď na Vysočině dozrává ovoce. Celkem je u krajských silnic přibližně 200 000 stromů, polovina z nich ovocných. Lidé mohou sami očesat, potřebují k tomu ale povolení správce silnice. Bez něj je trhání ovoce ze stromů přestupkem, upozorňuje výrobní náměstek krajské správy a údržby silnic Martin Jakubec.
3: Pokud někdo chce si třešně, švestky, hrušky okolo silnic očesat, pozbírat, tak nejlepší je zajet na konkrétní cestmistrovství. Máme nějaký daný ceny za stromy podle typu ovoce. Myslím, že jablko je za strom 30 korun, hruška za 50, třešeně za 30.
0: Sport. Španělé porazili 2-1 Belgii na mistrovství světa ve fotbale, postoupili do semifinále. V něm se na turnaj v Severní Americe a Mexiku utkají v úterý proti Francii.
4: Počasí.
0: Počasí pro dnešek na severu většinou jasno nebo polojasno, nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, maxima na horách do 23.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dál jedete na severu bez neho, taky dál šťastnou cestu a s dopravním omezením počítejte například v Lounech ve Štefánikově ulice kvůli stavebním a pracím a uzavírku očekávejte taky v Litoměřicích.

0: Řicích v Mostecké ulici. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Zprávy v 6 od Jary Moravcové, tak pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Za chvilku si řekneme, co v učebnicích nebylo. A tentokrát nahlédneme do tajů oběžných výtahů. No a před 6:30 zaspomínáme na dobu před více než 60 lety, kdy začínali v londýnských klubech Rolling Stones a dneska už vydávají své pořadí 25. album. Teď ale písničky, které nestárnou, zaspívají Jitka Zelenková nebo Jiří Korn.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 6 hodin a 10 minut vstáváte s Českým rozhlasem Sever, tak pěkné sobotní ráno. Teď si můžeme říct, co v učebnicích nebylo. A tentokrát s Martinem Písaříkem nahlédneme do tajů oběžných výtahů. Říká se jim paternoster, možná jste se některým z nich projeli. Kde všude je najdete? Pojďme na to.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané paternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přeci jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen trncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový paternoster mají dva krajské úřady v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká paternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky paternoster.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 16 minut, jaké máme počasí při sobotě, čeká nás slunečný den, teď teploty mezi 13 a 16 stupni a předpověď mluví o tom, že bude polojasno, pak nějaká drobná oblačnost, tak večeru se bude opět rozpouštět. Nejvyšší denní teploty 24 až 27.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Kryštof na Českém rozhlasu Sever. Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Za 10 minut už bude 6:30 a u hudby ještě zůstaneme. Rolling Stones, tak když se řekne něco takového, tak každý ví, o čem je řeč. 25. studiové album, 4 slavní hosté a kapela, která odmítá zpomalit. Je tu novinka. Rolling Stones vydávají album Foreign Tunes. Nahrávku znovu produkoval Andrew Watt, který stál už za jejím předchozím albem Hackney Diamonds z roku 2023.
1: První ochutnávku z nové desky nabídli Rolling Stones fanouškům už 5. května. Single In The Stars potvrdil, že po úspěchu zmíněného alba Hackney Diamonds kapela rozhodně nekončí. Na tiskové konferenci se novináři Micka Jaggera, který 26. července oslaví 83. narozeniny, ptali nejen na nové album, ale i na to, odkud po tolika letech bere energii.
2: That's just being fit, you know, and you have to work at that. Whatever age you are, and if you're my age, you have to really work at it.
3: Je to hlavně o kondici, na té musíte pracovat v každém věku. A když je vám tolik, co mě, tak o to víc. Bez disciplíny a spousty tvrdé práce by to prostě nešlo. Jasně, dneska už nedokážu všechno, co jsem zvládal v 21, ale zase umím jiné věci.
1: A na otázku, jestli nové album vezmou na turné, odpověděl.
3: To bych si moc přál, opravdu bych chtěl s tímhle albem vyrazit na turné a doufám, že se to podaří co nejdřív.
1: Na nové desce znovu spolupracovali s producentem Andrewem Wattem. Ten už na předchozím albu ukázal, že dokáže zachovat typický zvuk Stonů a zároveň mu dodat současnou energii. Ani tentokrát nechybí výrazní hosté. Paul McCartney, Robert Smith The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Silnou emocí na nové desce je také připomínka bubeníka Charlieho Watse. Na albu totiž zazní jeho dosud nevydaná studiová nahrávka, která vznikla ještě před jeho úmrtím v roce 2021. Pro fanoušky je to symbolické propojení minulosti se současností. Co se týče červeného obalu nové desky, ten je na první pohled trochu znepokojující. Nabízí výtvarně pojatý portrét, ve kterém se tváře Micka Jaggera, Keitha Richardse a Ronnieho Wooda prolínají do jediného obrazu, připomínajícího karikaturu. Výrazné jsou zpěvákovi velké rty, Richardsův typický šátek a Woodův křivý nos. Když se v roce 1962 dali v Londýně dohromady, nikdo netušil, že z nich vyroste jedna z nejúspěšnějších kapel hudební historie. Rolling Stones prodali odhadem přes 250 milionů desek. Byli uvedeni do rock'n'rollové síně slávy a už více než 60 let patří k symbolům rock'n'rollu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

6 hodin a 26 minut, pěkné ráno a Český rozhlas se vede. Za malou chvíli Jana Moravcová přinese další zprávy, dozvíte se třeba to, že soukromý zámek Poláky u Nechranické nádrže na Chomutovsku připravil novinky, jaké to budou, i to vám řekneme ve zprávách.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Mostě dnes nejezdí tramvaje. Na všech linkách, včetně té do Litvínova, je na jeden den nahradí autobusy. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova chce výluku využít k celkové údržbě a taky k průzkumným pracím před plánovanou modernizací. Soukromý zámek Poláky u Nechranické nádrže na Chomutovsku připravil pro letní sezónu novinky. Jde například o individuální prohlídky, kde návštěvníci dostanou tištěné texty a mohou památku procházet bez průvodce. V Praze v Domě ochranářů přírody dnes končí výstava starých odrůd ovoce. Poslední den je zaměřený na meruňky. Přednáška bude věnovaná poznávání jejich odrůd. Rusko v noci opět zaútočilo raketami na ukrajinské hlavní město Kyjev. Podle starosty Vitalia Klička zasáhly nebytovou budovu, třípatrový kancelářský komplex a hoří také transformátorová stanice. Ve Wimbledonu se uskuteční první české finále v historii. Na londýnské trávě se o premiérový grandslamový titul utkají Linda Nosková a o příčku níže nasazená Karolína Muchová. Duel začne v 17 hodin. Bude většinou jasno, převážně postupně i polojasno, teploty do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Jedete bez nehod a s dopravním omezením počítejte v Jílovém na Děčínsku, v Dlouhé ulici kvůli stavebním a pracím je tam uzavřené parkoviště a v Jeseninově ulici v Ústí nad Labem je uzavírka taktéž kvůli stavebním a pracím. To byly zprávy o 6:30. Pěkné ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, Jana Moravcová. To byly zprávy o 6:30. Za chvilku vyrazíme do kina na film, který se jmenuje Odvážná Vajana. Proč také o prázdninách nezajít? No a před 7:00 si připomeneme to, že růže jsou symbolem lásky a také vůně. Víc uslyšíte v našem vysílání a tedy pokud stáváte společně s námi krásnou sobotu, teď už písničky, které nestárnou, ABBA nebo Jelen a Míša Tučná.

0: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
1: Za 5 minut bude 6:45 a protože máme prázdniny, proč nevyrazit do kina? Tentokrát na film pro celou rodinu, který se jmenuje Odvážná Majana.
2: Filmové tipy. Pokud rádi sledujete se svými dětmi nebo vnoučaty celovečerní animované filmy, možná vám neunikla Odvážná Vajana. Disneyho studio po velkém úspěchu kreslené verze, která se objevila i v nominacích na Oscara, posílá do kin hraný celovečerní film. Děj vlastně zůstává stejný. Nebojácná dospívající dívka Vajana, tedy Catherine Laga-Aya, vyslyší volání oceánu a poprvé se vydává za hranice útesů svého ostrova Motonui, s kdysi moc polobohem Mauím v podání Dwayna Johnsona na nezapomenutelnou cestu, aby zachránila svůj lid. Na plátně uvidíte i další osvědčené hrdiny, jako prasátko nebo zmatenou slepici. V dalších rolích se pak představí hlavně novozélandští herci Frankie Adams, Rena Owen a John Tui.
3: Filmové tipy.

0: bývala Eva Farná, teď je 6:45, máme tu sobotní ráno a na Českém rozhlasu Sever nesmí chybět informace o počasí, proto je na telefonu Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu. I vám dobré sobotní ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Pojďme k tomu, jak to aktuálně vypadá.
1: Tak ráno je převážně slunečné, s teplotami mezi 12 a 15 stupni v nižších polohách, na horách potom měříme většinou okolo 12 a fouká jen slabší proměnlivý vítr.
0: Ještě předpověď, před námi je vlastně skoro celý víkend, máme teprve 6:45, takže sobota a neděle, bude to slunečné na koupání?
1: Ano, oba dny budou slunečné, hlavně během rána a dopoledne, v těch odpoledních hodinách potom bude spíše po oba dny převažovat polojasno, v severovýchodních částech kraje až oblačno, srážky během víkendu vůbec nečekáme, no a teploty dnes mezi 24 a 28 stupni, zítra potom už bude o něco tepleji, mezi 27 a 30, na horách potom ty teploty dnes kolem 21, zítra kolem 23 a ráno a večer bude většinou slabší vítr, v těch odpoledních hodinách potom čekáme mírný vítr od severu, zítra může tedy na horách foukat až čerstvý vítr.
0: Říká Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu. Tak hezký víkend, díky za předpověď a naslyšenou.
1: Vám také naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dalibor Janda rozpíval, za 10 minut bude 7 hodin a teď se na malou chvíli zastavíme u zdraví s Českým rozhlasem Sever. Růže jsou nejenom krásné na pohled, ale hojně se dokáží využít i v parfumářském průmyslu, anebo dokonce v aromaterapii. A o tom si můžeme něco poslechnout od Evy Bucharové.
1: Na minutu o zdraví.
2: Aromaterapie využívá přírodní rostlinné výtažky k posílení fyzického a duševního zdraví. Její kořeny sahají tisíce let do minulosti, až ke starověkým civilizacím. Mezi širokou škálou rostlinných látek používaných v aromaterapii zaujímají významné místo růže, které jsou ceněny nejen pro svoji podmanivou vůni, ale také pro své všestranné terapeutické vlastnosti. Růžový esenciální olej se získává z květních lístků růže damašské. Růžový olej je ceněný díky svému komplexnímu složení prospěšných prvků. Přinášejí řadu zdraví prospěšných účinků od protizánětlivých a antimikrobiálních vlastností až po účinky zlepšující náladu. Inhalace růžového oleje může snížit hladinu kortizolu, hlavního stresového hormonu v těle. Růžový olej pomůže při bolesti hlavy. Zkuste vmasírovat několik kapek zředěného růžového oleje do spánků nebo prostě vdechujte jeho vůni. Současně jsou jeho antiseptické vlastnosti výhodné při péči o pleť, kdy pomáhá čistit, tonizovat a omlazovat pleť. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever, na minutu o zdraví. Dobré ráno s Petrem Beranem.

Helena Vondráčková na Českém rozhlasu Sever. Pěkné sobotní ráno. Za 5 minut už tady bude 7. hodina a vy, pokud budete poslouchat i dál, uslyšíte další aktuální zprávy. Dozvíte se třeba i to, že v Karlových Varech končí už 60. ročník filmového festivalu. Víc ve zprávách od Jany Moravcové přesně v 7.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: V Mostě dnes nejezdí tramvaje, nahradili je autobusy, důvodem je údržba kolejí. Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinnou docházku předškoláků do mateřských škol. V Karlových Varech končí 60. ročník filmového festivalu. Dnešek bude převážně jasný, postupně polojasný, s teplotou do 27 stupňů. Pěkné sobotní ráno zprávy a Jana Moravcová. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova dnes provádí údržbu tramvajové tratě. Proto na všech tramvajových linkách jezdí po celý den náhradní autobusy. Týká se to i spojů do Litvínova. K čemu jednodenní tramvajovou výluku dopravní podnik využije, popisuje mluvčí Hana Syrová.
2: Provedení pravidelné údržby, oprava kolejí také bude důvodem provádění průzkumných prací, které souvisejí s přípravou modernizace tramvajové trati v Mostě. Povedlo se nám všechny akce soustředit na ten jeden den, tak aby jsme cestující co nejméně omezili v tom tramvajovém provozu.
1: V Zubrnickém skanzenu se koná další akce z cyklu s názvem Jak se dříve. Dnešní akce se podle webu skanzenu zaměří na to, jak lidé dříve barvili přírodninami. Například čajovými lístky nebo lučním kvítím. Akce začíná v 10 hodin.
3: Ve skanzenu si lidé během prázdnin mohou vyzkoušet i třeba, jak se dříve pralo prádlo, škýpalo dříví nebo jak se dříve pěstoval chmel. Vstup na akci je možný v rámci jakékoliv zakoupené vstupenky do celého areálu. Ze Zubrnic na Ústecku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Děti by nově měly v mateřské škole trávit minimálně 2 roky. Prodloužení povinné předškolní docházky z 1 roku na 2násobek plánuje ministerstvo školství. Dětem by to mohlo pomoci připravit se lépe na školní docházku a zvýšilo by to šanci na její úspěšné zvládnutí. S plánem souhlasí taky Asociace předškolní výchovy. 60. filmový festival v Karlových Varech večer skončí předáváním cen. Křišťálový globus za přínos světové kinematografii dostane herečka Juliette Binocheová. Cenu prezidenta převezme Magda Vašáriová. Sport. O nejslavnější tenisový titul se od 17 hodin utkají i v našem přímém přenosu Karolína Muchová a Linda Nosková. K finálovému duelu Wimbledonu tak nastoupí spoluhráčky z předloňských olympijských her v Paříži, které se velmi dobře znají. Pokračuje Karolína Muchová.
4: Tak tenisově samozřejmě, ale vídáme se prostě každý druhý týden na těch turnajích, domluváme se tréninky, protože je to fajn a Linda je takový pohodář, já taky. Myslím, že jsme se nejvíc asi zblížili při té olympiádě, máme hezký vztah.
0: Počasí.
1: Dnešek bude většinou jasný, postupně i polojasný, nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 20 až 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Liběšicích v části Dobříčany na Lounsku počítejte s uzavírkou mostu a uzavírka je taky v Litoměřicích v Mostecké ulici. Důvodem jsou práce na silnici. Jinak jedete bez nehod, já vám přeji i dál šťastnou cestu a příjemný poslech sobotního vysílání Českého rozhlasu Sever.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pěkné sobotní ráno, zprávy v 7 od Jany Moravcové jste slyšeli, za chvilku pohled do kalendáře, dneska už je 11. červenec. A pak něco pro fanoušky motosportu, protože na Mladoboleslavsku a Liberecku se o víkendu jede 53. ročník Rally Bohemia. A o tom si něco řekneme před 7:30. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, Lenka Filip.

0: 7 hodin a 11 minut, dneska máme sobotu, máme tu také 11. červenec a dnešní datum probereme s Petrem Jungmannem v našem kalendáriu.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota, 11. července, svátek slaví dámy nosící jména Olga a Helga. Obě jsou severského původu a znamenají svatá. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. V roce 1346 se v Renzu na levém břehu Rýna konal památný sjezd kurfiřtů. Na něm byl před 680 lety otec vlasti Karel IV. Zvolen římským králem. Winston Churchill už rok po válce předpověděl vznik železné opony. Dal jí i jméno. Jeho slova došla naplnění před 75 lety v roce 1951, kdy Národní shromáždění přijalo zákon o ochraně státních hranic. Vznikla ozbrojená pohraniční stráž s právem použít zbraň.
4: Byli povolávaní predovšetkým uvědomělí robotníci a družstevní roli.
3: Československá hranice o délce skoro 3,500 kilometrů se stala neprodyšnou pevností. A to zejména na západoněmeckém a rakouském pomezí.
4: Při organizování ochrany štátních hranic a výchove pohraničníků se využívaly sovětské zkušenosti.
3: Jeden z mála kostelů vybudovaných v dobách totality byl otevřen v roce 1971, to je 55 let. V Senetářově v okrese Blansko byl ten den otevřen architektonicky unikátní kostel svatého Josefa ve tvaru lodi. První bohoslužby se zúčastnilo asi 15 000 věřících z celé země. Vesmírná loď společnosti Virgin Galactic se zakladatelem firmy Richardem Bransonem na palubě před 5 lety úspěšně absolvovala první zkušební let s posádkou na hranici vesmíru.
5: Welcome to space.
6: To the next generation of dreamers.
3: Před 170 lety zemřel v Plzni dramatik, spisovatel, režisér a herec Josef Kajetán Till. Já přeju hezkou sobotu.
7: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 17 minut, počasí na severu Čech, tak aktuální teploty většinou okolo 13 až 16 stupňů Celsia. Na radaru žádné srážky, konec konců to odpovídá také předpovědi, která říká, že bude většinou jasno, pak polojasno, někde i oblačno a k večeru se opět začne vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 24 až 27.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tam, kde dáma Václav Neckář 10 minut před půl osmou. 30 minut popolední startuje na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi Rally Bohemia. Už 53. ročník automobilové soutěže nabídne 15 rychlostních zkoušek. První den soutěže na Mladoboleslavsku, druhý pak na Liberecku a jako první se jezdecké pole představí v Milovickém raceparku.
1: Do Milovic na tamní autodrom zavítá Rally Bohemia opět po roce. Podobné rychlostní zkoušky nabízí zajímavý pohled jezdců. Hned na úvod mohou při této RZ-tě získat, ale také zároveň ztratit.
2: Z jednoho úhlu pohledu to tak určitě je, na druhou stranu dneska ty závody se jedou tak vyrovnaně a mnohdy končíme v desetinách, ve vteřinách, takže je potřeba ani tyhle ty rychlostní zkoušky nepodceňovat.
1: Domnívá se jeden z favoritů soutěže Filip Mareš.
2: Z mýho pohledu je mnohem zrádnější vlastně staroměstská RZ-ta, která následuje po těch Milovicích a která je vlastně opravdu celá mezi obrubníkama, je strašně jednoduchý tam nechat to auto někam sklouznout a třeba poškodit prostě zavěšení, takže je to zrádný, je ten začátek určitě hnedka hodně adrenalinovej, takže člověka to rychle dostane do tempa.
1: V Milovicích, kde jsou na programu dvě rychlostní zkoušky, absolvují při každé z nich jezdci tři okruhy. Fanoušci rally si určitě přijdou na své, stejně jako v minulosti na autodromu v Sosnové.
3: Tak Sosnová pro mě byla zajímavá v těch dobách, kdy se tam jezdil vlastně ten paralelní souboj, což vlastně bylo úplně skvělý pro ty fanoušky. Mělo to svůj nádech, protože ty auta startovaly vlastně vedle sebe a probíhaly tam sázky. A vůbec ta atmosféra, kdo prostě tu fotobuňku protne vedle sebe dřív, někdy rozhodovali prostě jenom desetinky, tak ta Sosnová byla skvělá. A když už tam jezdil, začal jezdit dokola, tak už to ztratilo pro mě takový to kouzlo.
1: Ohlédl se desetinásobný vítěz rally Bohemia Jan Kopecký.
3: Teď jsou tady vlastně Milovice, ten okruh je krásný, je tam skok do zatáčky, jsou tam obrovský takový namažený hliněný valy, takže vlastně fanoušci tam mají šanci vidět celou trať, takže jedině za mě je dobře, že takovýhle areál tady.
4: No tak je to hlavně pro diváky, že jo, tam se úplně získat čas nedá, tam se spíš ztratí čas, ale tím, že tam přijde většinou hodně diváků a vidí celou trať a ty auta tam jedou tři okruhy, tak je to pro ně zážitek a to je právě taky pěkný, když člověk vidí ty diváky, takže je fajn.
1: Navázal další z jezdců Jaroslav Cvrček. Kromě Milovické RZ-ty se posádky první den dvakrát představí také na rychlostní zkoušce Staroměstská, Vinec a Zvířetice. V neděli se pojede převážně na Liberecku. Z Mladé Boleslavy Pavel Petr, Český rozhlas.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na dvorek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráků, nebo čím si, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí.

0: Taky si.
1: Richard Miller, 3 minuty před 7:30 a to je také čas, kdy vás můžu pozvat k dalším zprávám. Už za malou chvíli vám Jana Moravcová řekne třeba to, že v Roudnici v Zámeckém parku je dneska Street Food Festival. I o tom bude řeč ve zprávách přesně 7:30.

0: Je půl osmá.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinnou docházku předškoláků do mateřských škol z jednoho roku na dva. Děti by tak podle ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO mohly být lépe připravené na přechod na školní docházku i na její úspěšné zvládnutí. Kvůli chystané obnově části koryta Kamenice chce Janská na Děčínsku zachránit most z druhé světové války. Obec proto na platformě Donio vyhlásila sbírku. V zámeckém parku v Roudnici nad Labem se dnes koná Street Food Festival. Program podle webu města začíná od 10 hodin dopoledne a nabídne speciality z různých částí světa. Kuba se podruhé tento týden potýká s celostátním výpadkem elektřiny. Bez proudu bylo v pátek na 10 milionů lidí. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál v Montrealu i na třetím letošním světovém poháru závod na kilometrové trati. Český reprezentant si v Kanadě dojel pro 23. pohárové vítězství v kariéře. Dnešek bude většinou jasný nebo polojasný s teplotou do 27 a na horách do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Aktuálně jedete bez neho, tak i dál šťastnou cestu a s dopravním omezením počítejte v Chabařovicích na Ústecku. Komplikace v podobě částečné uzavírky očekávejte na Husově náměstí na silnici 2. třídy číslo 253.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zprávy o půl osmé, Jana Moravcová a já vám přeju pěkné sobotní ráno. Už za chvilku si řekneme a poradíme, jak pomoci okurkám, které mají právě teď sezónu, pokud chcete, aby vám dozrávaly a plodily opravdu hodně, zůstaňte naladěni. No a před 8 hodinou se podíváme do Liberce, do kulturního a kreativního centra, které se jmenuje Lincerka, je tam nová výstava a my o ní budeme mluvit v naší reportáži. Teď ale písničky, které nestárnou, Petr Rezek nebo Jaromír Nohavica.

0: Za 5 minut bude 7:45, vstáváte s Českým rozhlasem Sever. Hezké ráno. Jestli pak máte na zahradě okurky, tak teď je aktuální sezóna, chodí se sklízet pěkně jednu po druhé, no ale kdybyste chtěli s tím pěstováním trochu pomoci, je tady naše kolegyně Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Pěstitelé, v polovině léta přichází období, kdy okurky doslova rostou před očima. Co dělat, abychom podpořili nasazování plodů? U salátových okurek i nakládaček platí jednoduché pravidlo. Plody sklízíme průběžně a nenecháváme je přerůstat. Jakmile totiž rostlina začne vytvářet velké nebo přezrálé okurky, část své energie přesune do tvorby semen a nových plodů, pak bývá méně. Zaléváme pravidelně a vydatně. Okurky mají mělký kořenový systém a v horkém počasí rychle reagují na nedostatek vody. Že zaléváme ke kořenům, jsme si říkali už mockrát. A platí to i pro okurky. Časté smáčení listů může podporovat rozvoj chorob. Během sezony se vyplatí odstranit zažloutlé nebo poškozené listy, zejména ty, které leží na půdě. Rostliny pak lépe větrají a osychají po zalévání i po dešti. U pnoucích odrůd kontrolujeme opory a výhony okurek vyvazujeme. Jestli okurky pěstujete na záhoně, práci usnadní vrstva mulče. Omezuje vysychání půdy a zároveň brání růstu plevelů. Mnozí pěstitelé mají zkušenost, že právě vyrovnaná vlhkost bývá jedním z klíčů k dobré úrodě. Okurky můžou plodit po dlouhé týdny až do závěru léta. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: počasí.
1: Je 7:45, aktuální informace o počasí, tak teploty venku většinou okolo 15 stupňů Celsia. Na obloze většinou polojasno a tak to bude i celý den, i když odpoledne může přibýt oblačnosti, k večeru se znovu vyjasní a nejvyšší denní teploty 24 až 27.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vaše.

0: Činasky na Českém rozhlasu Sever, dobré ráno. Tak teď míříme do Liberce. Návštěvníci kulturního a kreativního centra Lincerka můžou v Liberci vidět výstavu 15 místních skupin i jednotlivců. Cílem je představit průřez liberecké umělecké scény. Takže když tam půjdete, můžete vidět výtvory ze skla, textilu i kovu. A mezi umělci jsou jak studenti, tak profesionálové.
1: Tohle je moje semestrální práce, která je vlastně inspirovaná mechy. Můžete tady vidět sérii šperků, která je vyrobena z mechu.
2: Wendy Štanclová je studentkou na Technické univerzitě v Liberci. Věnuje se výrobě šperku. Její semestrální práci uvidí návštěvníci nové výstavy v kulturním a kreativním centru Lincerka.
1: Říkala jsem si, že tenhle semestr chci udělat nějakou změnu, tak jsem šla do lesa, protože mám hodně ráda lesy, louky a podobně. A říkala jsem si, že se najdu nějaký materiál tam a zvolila jsem si mech.
3: Jakým způsobem je potřeba s tím pracovat, aby se to nepřetrhalo, aby to vypadalo tak, jak to vypadá.
1: Na tom jednom řetězu je práce docela hodně. Když pak postupně schne, tak je vlastně čím dál tím víc křehký. Tam bylo nutné pracovat s dobře nasáklým mechem, aby nepopraskal.
2: Na výstavě se kromě jednotlivců představují taky kreativní skupiny. Jednou z nich je třeba architektonický ateliér a tak architekti. Vysvětluje členka týmu Jana Jandurková Medlíková.
4: Tady je několik jako libereckých realizací. Za zmínku stojí IGI ve Vratislavicích. Na českou cenu za architekturu máme takový malý domeček v Libigovém městečku, to je vlastně taky v Liberci.
5: My jsme ten nápad na takovou letní prezentaci místních kreativců měli už v podstatě od začátku.
2: Říká ředitel centra Lincerka Janek Jiříček.
5: Rozhodli jsme se oslovit 15 studií nebo jednotlivců, aby to bylo od těch zavedených po ty třeba začínající, ale kteří už vlastně jsou vidět.
2: Koordinátoři výstavy ale umělcům nenechali zcela volnou ruku. Svá díla měli za úkol představit ve vysokých bílých rámech. Někdo se rozhodl pro plakát, jiný zase pro figurínu nebo závěsný systém. Další umělce představuje ředitel Jiříček.
5: David Lejsek, toho můžou lidi znát z místních zdí, protože se věnuje tvorbě muralů. Ateliér vedle třeba, který se věnuje tvorbě architektonických modelů, takže tu vidíme ty krásné malé modílky.
2: Doplňuje Jiříček. Výstavu Pop-up Lincerka návštěvníci uvidí do konce července. Z Liberce Karolína Lašák. Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi. Medicine man.

Zpíval Michal Tučný a za 5 minut už to bude 8. hodina, což znamená, že uslyšíte také další aktuální zprávy od Jany Moravcové. A co se dozvíte na Českém rozhlasu Sever, samozřejmě zůstaneme i na severu Čech, takže si počkejte v 8 hodin další informace.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Děti by mohly strávit v mateřské škole povinně o rok víc, změnu chystá ministerstvo školství. Na zámku v Krásném dvoře na Lounsku se dnes konají slavnosti hraběte Jana Rudolfa Černína. Tenistky Muchová a Nosková se utkají o titul z wimbledonské dvouhry. Dnešek bude většinou jasný nebo polojasný s teplotou do 27 stupňů. Krásné sobotní ráno, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Ministerstvo školství plánuje prodloužení povinného předškolního vzdělávání. Děti by měly nově navštěvovat mateřskou školu 2 roky před nástupem do první třídy místo současného 1 roku. Podle úřadu má delší čas v předškolním vzdělávání dětem pomoct, aby se lépe připravili na školu. Ministr školství Robert Plaga za ANO chce podrobnosti návrhu představit v září.
2: Školy potřebují více psychologů, speciálních pedagogů a odborníků, kteří pomohou dětem i učitelům. A pomoc musí přijít co nejdřív, už v mateřské škole. Čím dříve dítě podpoříme, tím větší má šanci uspět.
0: Státní zámek Krásný dvůr dnes pořádá slavnosti hraběte Jana Rudolfa Černína. Návštěvníky čekají kostýmované i klasické prohlídky, řemeslný jarmark nebo komentovaná procházka zámeckým parkem, říká kastelán zámku Milan Vaněrka.
3: My letos budeme opět spouštět vodopád a celý den bude otevřena rozhledna na novogotickém templu, která prochází velmi složitou rekonstrukcí, ale návštěvníci se na tento jeden den v celém roce mohou podívat do krajiny, na Doupovské a Krušné hory.
0: Komentované prohlídky parkem začnou od 17 hodin a spuštění vodopádu je plánované na 19 hodin. Parní víkend můžou dnes navštívit lidé v Martinicích v Krkonoších. Mezi Martinicemi a Rokytnicí nad Jizerou bude jezdit historický vlak. Soupravu potáhne parní lokomotiva 7. V železniční stanici v Martinicích začne v 9:30 dopoledne komentovaná prohlídka soupravy. Celý den pak budou připravené i tvořivé dílny a divadelní představení. Přesně před 31 lety začal srebrenický masakr během války v Bosně a Hercegovině. V několika červencových dnech roku 1995 zemřelo přes 8 tisíc mužů a chlapců. Za etnickou čistku bosenských muslimů byly zodpovědné bosensko-srbské síly pod vedením generála Ratka Mladiče. Ten byl později s dalšími důstojníky Mezinárodním tribunálem obviněn z válečných zločinů, včetně genocidy. Událost je považována za jeden z nejhorších masakrů v Evropě od konce druhé světové války. Sport. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se utkají o titul z wimbledonské dvouhry. Obě hráčky mají za sebou i vítězné turnaje před Grand Slamem a na trávě jsou teď podobně úspěšné. Linda Nosková říká, že by jako fanoušek nevěděla, na kterou stranu se ve finále přiklonit.
4: Já bych asi fandila, řeknu jako kliše, dobrýmu tenisu. Já myslím, že oba naše výkony na těchto turnajích byly skvělý, proto máme obě ten titul a jsme tady ve finále, takže asi bych nebrala stranu.
0: Utkání začne po 17. hodině, stejně jako přímý přenos na radiožurnálu Sport. Počasí. Bude polojasno nebo jasno, nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů a maxima na horách do 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Jestřebí na Českolipsku očekávejte omezení v podobě zúžených jízdních pruhů kvůli pracím na silnici, je to silnice 38, a na Husově náměstí v Chabařovicích na Ústecku projedete jedním jízdním pruhem kvůli pracím na inženýrských sítích. Tam se jedná o silnici 2. třídy číslo 253.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, teď je 8:04 k tomu, to byly zprávy s Janou Moravcovou. Za chvilku si řekneme, co v učebnicích nebylo a tentokrát se budeme zajímat o polární záři. No a dneska odpoledne, určitě všichni tušíte, budeme mít vítězku Wimbledonu, už je to jasné.

0: Zcela jistě vyhraje česká tenistka, ovšem která to bude? I o tom budeme mluvit před 8:30. Teď už ale písničky, které nestárnou, Hana Hegerová nebo Ilona Čáková.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: I dneska při sobotě nahlédneme s Českým rozhlasem Sever do učebnic, zjistíme, co tam nebylo a tentokrát se společně s Martinem Písaříkem budeme zajímat o polární záři.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 16 minut, tak pěkné ráno i dnes při sobotě. Jaké máme počasí? Aktuální teploty se většinou pohybují okolo 15 stupňů Celsia. Žádné srážky na radaru a předpověď mluví o tom, že dneska můžeme čekat nejdřív slunečno, jasno nebo skoro jasno, pak se přidá trochu oblačnosti a k večeru se opět oblačnost bude rozpouštět. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Určitě vás bude zajímat také neděle. Dobrá zpráva je, že během noci vyvětráme, nejnižší teploty 15 až 12 stupňů, ale bude se oteplovat i zítra většinou jasno až polojasno s nejvyššími denními teplotami, které budou atakovat nakonec 30.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Mandraže na Českém rozhlasu Sever 10 minut před 8:30. Jestli fandíte tenisu, tak dneska můžete být svědky a možná i budete svědky opravdu unikátní záležitosti, totiž české finále ve Wimbledonu. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postoupily do finále a dneska odpoledne si zahrají o titul v ženském singlu. Jenom připomeneme, že Muchová vyřadila Američanku Coco Gauffovou 12-10 v rozhodujícím tiebreaku třetí sady. Nosková to měla trošku, řekneme, nejednodušší, ale rozhodně méně dramatické. Vyřadila Marťu Kostňukovou z Ukrajiny 2x6-4. A tak když se podíváme do historie, poprvé od rozdělení Československa bude mít Česko oba finalisty Grand Slamové dvouhry.
1: Je to neuvěřitelné. Já když jsem viděla čtvrtfinále, jsem říkala, je to možný, ale asi nepravděpodobný, ale je to neuvěřitelný úspěch.
2: Martina Navrátilová, držitelka 18 Grand Slamových titulů z ženské dvouhry a mnoha dalších rekordů, byla součástí výjimečné éry. Tehdy už po emigraci nějakou dobu reprezentovala Spojené státy americké, ale okamžitě si teď vybavuje finále Australian Open z roku 1989, kdy proti sobě bojovali Ivan Lendl a Miloslav Mečíř, oba s tehdejší československou vlaječkou u svého jména.
1: Bylo Lendl s Mečířem, což byl Slovák.
2: Teď je to tedy poprvé, kdy se utkají dvě české tenistky ve finále Grand Slamu a Linda Nosková z toho má obrovskou radost.
3: Pyšná na nás obě, myslím, že i Česko je na nás pyšný. Wimbledon je jeden z největších, ne-li největší turnaj na světě, takže jsem strašně ráda, že jsme to obě dokázali. Myslím, že to dopadlo asi nejlíp, jak mělo.
2: Vyprávěla Linda Nosková, která šla na kurt půl hodiny po postupu Karolíny Muchové a ještě tak získala čas na to napínavý duel dokoukat.
3: Koukala se mnou, jsme to měli na všech obrazovkách vlastně v tělocvičně a musím říct, že moc se nedívám na zápasy ostatních hráček, takže tohle bylo trošku i jako nervóznější pro mě. A samozřejmě jsem KF fandila.
2: To Karolína Muchová to měla obráceně. Se závěrečným míčkem Lindy Noskové jí začaly ve Wimbledonu mediální povinnosti a taky ona mohla úspěch krajanky okomentovat.
3: S Lindou trénujeme normálně i skoro na každém turnaji, takže to pro mě bylo takový jako fajn a popřáli jsme si hodně štěstí, dobře jsme se rozehráli. Vyšlo vám to oběma a jsem za ně ráda, že jí to vyšlo taky.
1: Češka vyhraje, tak jsem moc ráda a pyšná.
2: Je pyšná také slavná česká rodačka Martina Navrátilová. Finále začne v sobotu po 17. hodině. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Český rozhlas.

tebe. Nedvědí na Českém rozhlasu Sever, já už vás zvu ke zprávám, které tady budou každou chvíli za 4 minuty, už tu bude 8:30 a s ní také Jana Moravcová a další porce informací ze severu Čech.

0: Je 9:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Mostě dnes nejezdí tramvaje na všech linkách, včetně té do Litvínova je na jeden den nahradí autobusy. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova chce výluku využít k celkové údržbě. Soukromý zámek Poláky u Nechranické nádrže na Chomutovsku připravil pro letošek novinky, například individuální prohlídky, kdy návštěvníci dostanou tištěné texty a mohou památkou procházet bez průvodce. V Praze v Domě ochranářů přírody dnes končí výstava starých odrůd ovoce. Poslední den je zaměřený na meruňky. Přednáška bude věnovaná poznávání jejich odrůd. Tajfun Báví dorazil k pobřeží Tajvanu a jeho východní Číny. Podle meteorologů je to nejsilnější bouře za posledních 10 let. Široká je asi 1000 kilometrů. Úřady zavřely školy, na některých místech je úplně přerušená námořní i letecká doprava. Ve Wimbledonu se uskuteční první české finále v historii. Na londýnské trávě se o premiérový grandslamový titul utkají Linda Nosková a o příčku níže nasazená Karolína Muchová. Duel začne v 17 hodin. Dnešek bude většinou jasný, postupně polojasný, teploty do 27 a na horách do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S uzavírkou počítejte řidiči ve Štefánikově ulici v Lounech a dopravní omezení kvůli sečení trávy čekejte na silnici 1/7 na 55. až 51. kilometru. Jinak jedete bez nehod, taky dál šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jana Moravcová a její zprávy. No a na Českém rozhlasu Sever si za malou chvíli představíme dalšího ze slavných Severočechů a před 9 hodinou se podíváme na zámek Nový Hrad. Přemnožili se tam skřítkové a trpaslíci. O tom uslyšíte před 9 hodinou. Teď už ale písničky, které nestárnou, Ivone Přenosilová nebo Petr Kolář.

0: 8:38, dobré ráno. Tak a teď si můžeme na Českém rozhlasu Sever představit dalšího ze slavných Severočechů. Tentokrát se podíváme do Tomášova u Mikulášovic, kde se narodil Franz Šidlík.
1: Slavní Severočeši.
2: Dobový tisk ho označoval za největšího evropského hoboistu. Franz Šidlík, který se narodil v roce 1814 v Tomášově u Mikulášovic na Děčínsku, hrál skvěle i na anglický roh, flétnu a klavír. První hudební krůčky dělal pravděpodobně v místním kostele svatého Mikuláše. Po otci se chtěl stát nadlesním, ale nakonec zvolil studium na pražské konzervatoři. Platil mu hrabě František Vincent ze Salm Reifferscheitu, který byl majitelem Lipovského panství. Zásadní krok udělal Šidlík už ve 20 letech, kdy opustil české země a vydal se na mezinárodní dráhu. Hrál v operních a městských orchestrech, komorních souborech a koncertních akademiích. Rychle se prosadil v Německu, Francii a dalších hudebních centrech, kde byl oceňován pro mimořádnou technickou jistotu, kulturu tónu a schopnost vést kantilénu s výraznou zpěvností. Právě tyto kvality mu zajistily pověst jednoho z nejlepších hoboistů své doby. Po roce 1848 se usadil v Belgii, kde strávil zbytek života a stal se pevnou součástí místního hudebního prostředí. Během evropských turné se opakovaně vracel na muzicírování do Prahy. Doložitelné jsou jeho pražské koncerty s pianistou a skladatelem Gustavem Stadtfeldem. Držitel rytířského Leopoldova řádu Franz Šidlík zemřel v Belgii na Štědrý den roku 1900.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 8:43 vám přeju pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Jakou máme sobotu, tak aktuální teploty venku většinou okolo 17 až 20 stupňů. Už se začíná oteplovat, svítí sluníčko. I přes den má být převážně polojasno, možná odpoledne trochu oblačnosti, která se ale k večeru bude znovu rozpouštět. Nejvyšší denní teploty se pak dostanou na 24 až 27 stupňů.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět.
1: Laskavá

0: 8 hodin a 50 minut, za 10 minut tedy bude 9 hodin.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Asi nikde jinde teď neuvidíte tolik skřítků a trpaslíků jako na zámku Nový Hrad v Jimlíně, to je na Lounsku. Až do 31. října je tam výstava, která se jmenuje Svět skřítků a trpaslíků. Na 200 pohádkových postaviček si prohlédla taky naše severočeská stopařka Veronika Jaklová. Veroniko, dobré ráno.
2: Pěkné ránko.
0: Tak co pak si viděla na výstavě hezkého?
2: Kouzelný svět skřítků, trpaslíků a i jiných pohádkových hrdinů. Trpaslíci často pracují, takže mají lopatu i krumpáč, ale i kutají rudu, hrabou seno, nosí koše a nůše. Umí i odpočívat, spí, rybaří, jezdí na kole, mají pejska. Trpaslíci i skřítci jsou na výstavě k vidění nejen jako samostatné postavičky, ale i jako součást zdobení na talířích a vázách. Zajímavá je také pečící forma v podobě trpaslíka. Návštěvníci se mohou porovnat, jak vypadají současní trpaslíci s tím, jak vypadají trpaslíci historičtí. Liší se nejen barvami, ale i propracováním a výrazy tváře. No a co by to bylo za výstavu o skřících a trpaslících, kdyby na ní chyběla Sněhurka nebo Rákosníček? Výstavu připravil tým v čele se scénografem Janem Marouškem, který se dlouhodobě tvorbě výstavy věnuje. Většina exponátů pochází z jeho soukromé sbírky, jen některé jsou zapůjčeny od jiných soukromých sběratelů.
0: No a má ta výstava i nějaká nej?
2: Má. Nejmenší trpaslík výstavy je z porcelánu a měří 2 cm. Ten největší dosahuje bezmála 70 cm a jedná se o zahradního trpaslíka. Nejstarší postavičky trpaslíků z výstavy jsou datovány k polovině 19. století a pochází z ústecké dílny Johana Mareše. Jsou z terakoty, což je materiál odolný vůči povětrnostním vlivům. Proto i když jde o trpaslíky zahradní, tak se zachovaly až dodnes. Výstava ale skrývá i poučení. Z instalovaných textů se lidé například dozvědí, jaký je rozdíl mezi skřítkem a trpaslíkem, přečtou si zajímavosti o disneyovském filmu Sněhurka 7 trpaslíků i jak byli vnímáni trpaslíci před tímto filmem a jak po něm. Připomenou si, že první sériově vyráběný zahradní trpaslík na světě vznikl v roce 1874 v Ústí nad Labem i že mnoho oblíbených filmových postaviček byly skřítkové.
0: No Veroniko, řekla si to hodně, ale kdyby se chtěl někdo dozvědět o trpaslících ještě víc, co může dělat?
2: Dorazit na zámek Nový Hrad v Jimlíně ve středu 12. srpna. Od 18 hodin tam bude Václav Houfek, ředitel oblastního muzea v Ústí nad Labem, přednášet o trpaslících v dějinách české a světové literatury i výtvarného umění. Na přednášku s názvem Úvod do studia trpaslíků je vstupné dobrovolné a po ní následuje prohlídka výstavy Svět skřítků a trpaslíků.
0: Říká Veronika Jaklová, děkujeme za pozvánku a přeju hezkou sobotu, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Zpíval Marek Ztracený a protože se blíží 9. hodina, tak vás opět můžu pozvat ke zprávám, které vám přinese v 9 hodin Jana Moravcová. Tak si na ně počkejte. Hezké sobotní ráno.

0: Bude většinou jasno, postupně i polojasno s teplotou do 27 stupňů. Krásné dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Kvůli chystané obnově části koryta Kamenice chce Janská na Děčínsku zachránit most z druhé světové války. Obec proto na platformě Donio vyhlásila sbírku. Na rozebrání kovové konstrukce, její odvezení do areálu muzea, podzemní továrny a obnovu některých částí je zapotřebí 1 100 000 korun. Sama obec na to nemá peníze, vysvětlil nezávislý zastupitel a člen spolku Karel Hunčovský.
1: Jsme malá obec, která má 200 obyvatel. My jsme to muzeum, který je složeno z pár členů, provozujeme tam ty prohlídky, my na to taky nemáme. Financujeme ten chod toho muzea. Myslím si, že takovéhle věci by se měly zachraňovat.
0: Ve sbírce je zatím zhruba 10 000 korun. Povodí Ohře chce nejdříve podle mluvčí Denisy Kešové provést pyrotechnický průzkum a požádat o dotaci. Příznivci malých motocyklů značek Java, Simpson nebo Babeta se dnes sejdou v Tachově na Českolipsku. Pořádají tam 7. ročník orientačního závodu těchto motorek. Odstartuje v poledne a povede po silnicích v okolí Kokořínska. Česká obchodní inspekce zjistila na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech nedostatky u 40% kontrol. Celkem jejich inspektoři za prvních 5 dnů festivalu udělali 48. Zaměřili se hlavně na prodej alkoholu mladistvým, problémy objevili zhruba ve 2/3 případů. Pokračuje mluvčí inspekce František Kotrba.
2: Je to samozřejmě problém, který je trochu společenský, celospolečenský. Je to vysoká akceptance alkoholu, která je tradiční v těch našich zemích. Je to snadná dostupnost alkoholu.
0: Loni provedli inspektoři na filmovém festivalu celkem 94 kontrol a nedostatky zjistili téměř v polovině případů. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot o víkendu znovu vzrostlou, informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín budou moc čerpací stanice prodávat až za 41 korun a 86 haléřů za litr, tedy o 16 haléřů víc než dnes. Litr nafty bude moc stát o víkendu 38 korun a 79 haléřů. Cena tak stoupne o 57 haléřů. Pohonné hmoty zdražují od minulého týdne. Vláda prodloužila regulaci cen do 19. července. Sport. O nejslavnější tenisový titul se od 17 hodin utkají i v našem přímém přenosu, ale tedy radiožurnálu Sport, Karolína Muchová a Linda Nosková. K finálovému duelu Wimbledonu tak nastoupí spoluhráčky z předloňských olympijských her v Paříži, které se velmi dobře znají. Pokračuje Karolína Muchová.
3: Tak tenisově samozřejmě, ale vídáme se prostě každý druhý týden na těch turnajích, domluváme se tréninky, protože je to fajn a Linda je takový pohodář, já taky. Myslím, že jsme se nejvíc asi zblížili při té olympiádě, máme hezký vztah.
0: Počasí. Počasí pro dnešní den na severu Čech očekáváme převážně jasno, postupně i polojasno, nejvyšší denní teploty do 27 a na horách do 23 stupňů. Stav řeky Labe dnes v 7 hodin ráno pustí nad Labem, hladina měla 121 cm, průtok byl 73 metry krychlové za sekundu, předpověď 120 cm a tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav Ústí dnes 120 cm.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na rozsypaný náklad na vozovce na silnici 1/35 v Krastavě na Liberecku. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál. Krásné sobotní dopoledne.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Agentura pro rozvoj Broumovska možná opustí areál broumovského kláštera, jehož velkou část má dlouhodobě v pronájmu. Důvodem jsou spory s vlastníkem, tedy řádem benediktinů. Když se dospívající ministranti rozhodnou bojovat proti bezpráví podle vlastního chápání Bible, hranice mezi dobrem a pomstou se rychle stírá. Představíme polský snímek Ministranti a čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od husitské farářky Sandry Silné. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Petra Nováka jsme teď hráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. V Broumově se řád benediktinů dostal do sporu s agenturou pro rozvoj Broumovska. Benediktini jsou vlastníky barokního kláštera, který je dominantou města. Agentura má v současné době jeho velkou část v pronájmu. Aktuálně ale přišla o možnost provozovat v klášteře prohlídkové okruhy a v budoucnu možná opustí areál kláštera úplně. Pro návštěvníky by se ale přístup do kláštera měnit neměl. Příspěvek pro nás připravil redaktor Václav Plecháček.
1: Dobrý den vám všem, rád vás tady vítám na prohlídce.
2: Začíná jedna z prohlídek benediktinského kláštera v Broumově. Ročně si zázemí památky prohlédne zhruba 60 tisíc lidí. Prohlídky už teď ale nezajišťuje agentura pro rozvoj Broumovska, ale benediktinská správa, která se o klášter v majetku benediktínu stará. Důvodem výpovědi smlouvy bylo podle vlastníka dlouhodobé pozdní placení nájemného. Ředitel benediktinské hospodářské správy Petr Bláha ale odmítá, že by šlo jen o dlužnou částku.
3: Jde o princip a o nastavení nějakých vztahů.
4: Štuky, které tady máme v tomto kostele, v dnešní době jsou považovány za jedné jako z nejbohatších vrcholně barokních v celé Evropě.
2: Prohlídky vedou novou trasou, aby nekolidovaly s prostorami, které má agentura stále v pronájmu.
3: Návštěvník Broumovského kláštera o nic nepřichází. Prohlídka je jiná v tom, že se věnuje i problematice internovaných řeholnic v průběhu doby nesvobody a nově je možné shlédnout renesanční fresku Klanění tří králů. To nebylo dříve běžné. Cena zůstala stejná.
2: Druhá strana, tedy agentura pro rozvoj Broumovska, s výpovědí nesouhlasí. S prvotní žalobou k soudu ale neuspěla. V platnosti zůstávají ještě dvě smlouvy na pronájmy kanceláří a dalších prostor kláštera, včetně restaurace. Ředitel agentury Ondřej Kopecký v kroku benediktínů vidí snahu vytlačit celou organizaci z kláštera pryč.
5: My spor o prohlídkové okruhy nevnímáme samostatně, vnímáme ho jako úsilí a nátlak na agenturu, aby odešla z Broumovského kláštera. Rádi bychom zůstali v klášteře, tak jak nám dovolují smlouvy do roku 2042, ale dovedeme si představit samozřejmě fungování mimo zdy kláštera, protože jsme agentura pro rozvoj Broumovska, jde nám o celý region.
2: Benediktini se skutečně nebrání předčasnému ukončení zbývajících dlouhodobých smluv. Agentura ale oznámila, že z areálu odejde jen za férových podmínek. S ohledem na předchozí investice si ale představuje výrazně vyšší finanční vyrovnání, než jaké je vlastník ochotný zaplatit.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. K větší úctě, dialogu a smíření v době rostoucí společenské polarizace vyzvali na cyrilometodějských slavnostech ve Velehradě na Uherskohradišťsku Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v České republice. Na Velehradské dny lidí dobré vůle zavítali minulý víkend desítky tisíc lidí. Slavnosti vyvrcholily v neděli na nádvoří před bazilikou poutní mší. Velehradskou výzvu ke smíření při tradiční modlitbě za vlast představil olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, který upozornil na rostoucí polarizaci, nedůvěru a agresivitu ve společnosti. Benefiční koncert Večer lidí dobré vůle ve Velehradě prostřednictvím dárcovských SMS zpráv vynesl na charitativní projekty 730 tisíc korun. Velehradská sbírka pokračuje až do konce roku 2026. Novou dohodu o duchovní službě ve věznicích podepsali ve Velehradě zástupci České biskupské konference, Ekumenické rady církví a vězeňské služby. Dokument nahrazuje dosavadní dohodu z roku 2013. Nová dohoda podle generálního ředitele vězeňské služby Tomáše Hůlky upřesňuje postavení vězeňských kaplanů a dobrovolných duchovních a vytváří aktualizovaný rámec spolupráce při poskytování duchovní péče ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečování.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí vás se teď zveme na návštěvu k jedné zajímavé osobnosti. Spisovatel Jan Štifter je věřícím člověkem. Zaznamenává osudy lidí, píše autobiografické knihy a také jeho román Paví hody sleduje velké dějiny 20. století, spojené s osudy lidí především ve východočeském Horním Jelení, kde má kořeny. Tam se seznamoval i s vírou. K mikrofonu našeho magazínu ho pozval redaktor Karel Sladký.
1: Jan, jak přemýšlíte o věcech mezi nebem a zemí?
2: Jsem věřící, možná to souvisí s tím, že máme 4 děti. Já jsem se nechal pokřtít až jako dospělej. Rád říkám, že mám děti ze 2 manželství, protože jsme se brali nejdřív v Pardubicích na zámku jako studenti s manželkou, pak jsme měli 2 syny. A když jsme měli 10. výročí manželství, tak jsme měli druhou svatbu v kostele v Trhových Svinech u Českých Budějovic a pak se tam narodili holčičky, že kluci jsou z prvního a holky jsou z druhého manželství. Ale jinak vlastně člověk má takový jako neustále nějaký doteky nadpřirozena nebo něčeho výjimečného. Mně se to vlastně stává skoro denně. Takže člověk jako jde a má pocit, že něco jako zdraví. Něco vám jako říká, že tady nejsme sami. Jsou to takové drobnosti.
1: Necháváte ty věci v životě plynout a nebo někdy taky prosíte tam nahoru?
2: Já se učím ty věci odevzdávat, protože mám dojem, že ty věci nejdou dělat na sílu, že ty věci vlastně musí jako proudit sami a musí to samo chtít, aby to tak bylo. Ale když chodím do kostela, tak prosím, není to asi tak, že bych prosil o konkrétní věci, jako že potřebuju něco, spíš děkuju, než prosím. Děkuju za to, co je, protože mám pocit, že vlastně to, co je, tak toho všeho je hodně a není to samozřejmé a hrozně jednoduše to taky nemusí být.
1: Jane, jaké je vaše oblíbené duchovní místo, kam rád chodíte?
2: Duchovní místa, na které se rád vracím, tak jsou u nás na jihu. Jsou to hlavně místa v Novohradských horách, jsou to místa okolo Trhových Svinů, odkud pochází naše rodina. Mám tam hrozně rád poutní kostel Nejsvětější Trojice, to je takový barokní chrám v krajině, když se nám narodila poslední dcerka. Dostali jsme břízu, kterou jsme tam zasadili, ta bříza tam roste, je vlastně srůstá s tím místem, jako my jsme po generacích taky srůstali a srůstáme dál. Mám vlastně hrozně rád, že se dotýkám těch míst, kterých se dotýká naše rodina 300-400 let, je to pro mě důležitý.
1: Vy jste autorem románu Paví hody, který je příběhem vyprávěním vaší rodiny, vašich předků. Babička vám hodně vyprávěla, protože pocházíte z regionu, kde je to duchovno a mystika prostředí Horního Jelení, určitě vám vyprávěla také nějaké zajímavé příběhy.
2: My jsme doma měli několik příběhů a historek. Já si vzpomínám třeba na ten, jak vyprávěla moje babička, jak její maminka viděla anděla. Když šla jednou domů, tak seděl u sousedů, myslím, že se jmenovali Potužníků, tak viděla tam anděla na zahradě, jak sedí na studni a druhýho dne jí dcerka spadla do horké vody a do tak horké vody, že to nepřežila. Nám se potom stalo i něco takového jako zajímavého, tak trochu podobného o několik let později, vlastně o mnoho let později, když se nám narodil první syn. Ten asi ve 2 letech za náma chodil a říkal, že za ním chodí kluk malej, že s ním, že vlastně bydlí s náma doma, že se jmenuje Venoušek. Mě to tak jako trklo, protože jsem věděl, že Venoušek je právě kluk z Jelení, mojí babičky bratr, který zemřel jako malý dítě, ale my jsme se Venouškovi doma nikdy nebavili a ještě to jméno Venoušek je to takový jako hodně specifický tady v tom tvaru. A říkal, že za ním chodí Venoušek, který má taky zvláštní tetování okolo hlavy a ten náš Venoušek zemřel po operaci, kdy on měl zápal mozkových blan a v Litomyšli se ho snažili operovat, tu hlavu mu nějak otevřeli, pak zase zašívali a on při té operaci zemřel. A teď najednou ten kluk říká, že tam je s náma ten Venoušek s tím divným tetováním kolem dokola hlavy. Já jsem tenkrát sáhnul po rodinných albech, kde je spousta svateb a dětí a křtin a ten Prokop si v tom listoval a mezi těma dětma našel toho kluka a říká, to je ten Venoušek. A on skutečně to byl ten náš Venoušek. Máme za to, že tady ty věci je dobrý uzavírat a vždycky jsme byli vyděšený, když přišel ten náš ten Prokop a říká, je dneska spal Venoušek u vás v posteli, to jsem nevěděl. A potom Venoušek se odstěhoval k babičce a dědovi, k mojí mamce a tátovi, ty už ho neviděli a synek už tady ty věci taky přestal vidět, tak jestli tam Venoušek je, tak už o něm nikdo neví.
1: Vy jste na začátku říkal, že rád chodíte do kostela. Co je to za kostel, jaké je to místo?
2: V Horním Jelení, když jsem, tak jsem vždycky v tom zdejším kostele. Dělá mi to dobře. Je to taková ta hodina, kdy člověk je vlastně sám se sebou a srovnává si, jaký je, jaký chce být, jaký je od toho ještě daleko. Z tohohle důvodu já třeba taky rád chodím, když ne moc často ke zpovědi. Je to taková ta situace zase, kdy si narovnávám ty představy sám o sobě, kudy kráčím a jak daleko jsem ještě od toho, abych měl pocit, že se ty věci dějou naprosto správně. Jinak tím, že bydlíme v Českých Budějovicích, tak kostel, který navštěvujeme, tak je buď to v Budějcích, nebo jezdívám do Trhových Svinů, protože už taky nebydlíme jenom v Budějcích, ale jsme rozkročeni mezi městem a chalupou, kterou máme v Novohradských horách, tak buď to vyrážím z těch Novohradek nebo z Budějc.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Na letošním filmovém festivalu ve Zlíně zaujal porotu i diváky polský snímek režiséra Piotra Domolovského s názvem Ministranti. Jeho hrdiny jsou dospívající ministranti, kteří se rozhodnou bojovat proti bezpráví ve svém okolí. Vycházejí přitom z vlastního chápání Bible i spravedlnosti. Jenomže brzo zjišťují, že hranice mezi spravedlností, pomstou, dobrem a zlem není vůbec jednoduché rozpoznat. Film originálně propojuje prostředí farnosti a sídliště s atmosférou jakéhosi superhrdinského komiksu, ale zároveň otevírá velmi vážné otázky víry, svědomí i osobní odpovědnosti. S filmovým redaktorem Tomášem Pilátem o něm mluvila Naděžda Hávová.
1: Na první pohled je to příběh mladých ministrantů, kteří chtějí napravovat svět kolem sebe. Jak věrohodně film zachycuje jejich víru a duchovní motivaci? Je to opravdu film o náboženství, možná o církvi, anebo je to spíš o dospívání?
2: Ten film je o obojím, samozřejmě o dospívání fyzickém a především psychickém, o tom, že tohle období v životě člověka rozhodně není jednoduché a občas bolí. A samozřejmě i o náboženství a o církvi, jejím postavení v Polsku a o tom, že i církev tvoří lidé, kteří prezentují navenek. A právě tohle propojení témat se režisérovi Piotru Domolovskému náramně povedlo, je nenásilné a divácky velmi dobře funguje.
1: Hrdinové si Bibli vykládají po svém a rozhodnou se sami vykonávat spravedlnost. Tomáši, jaké otázky o svědomí, hříchu nebo odpovědnosti podle tebe tenhle film divákům klade?
2: Všechny tyhle otázky jsou zásadními otázkami života každého z nás, nebo by aspoň měly být. Co je to vůbec hřích, může nebo dokonce má být dobře míněné provinění proti pravidlům odpuštěno, pokud pomáhá potřebným, jak důležité je mít svědomí. Dá se svědomím něco odčinit a za co mám mít a za co nemám mít odpovědnost. V případě toho filmu Ministranti můžu si osobovat odpovědnost za lidi, za které odpovědnost právně ani společensky nemám a jakým právem určuju, komu pomůžu a komu ne. A když se krade ve vysokých místech, mám právo v dobrém úmyslu krást taky a můžu podvádět, i když výsledky mojí činnosti chci použít ke konání dobra. A zase konkrétně je správné, že instaluju do zpovědnice skrytou kameru a podle toho, co pak vidím, pomáhám. Tak právě tady jsou vidět ty hranice mezi dobrem a zlem, spravedlností a pomstou, jak si to Nadě zmínila v úvodu našeho povídání.
1: Jak už jsme taky řekli, důležitou roli ve filmu hraje církev a vztah mladých lidí k autoritám. Co myslíš? Je tenhle snímek kritikou církevních institucí, anebo je to spíš výzva k tomu, aby dospělí víc naslouchali mladé generaci?
2: Tak v případě filmu Ministranti jde spíše o to první. Snímek ukazuje na pochybení v řadách církve a na to, že právě některé kroky vyšších hodnostářů můžou v lidech vyvolat pocity křivdy a touhy je napravit. A jak to tak bývá, tak nejradikálnější se po takových zjištěních mobilizují mladí lidé, často velmi mladí lidé. V tom filmu Ministranti je jedna taková veskrze záporná postava a další rozpolcená, která se nedovede plně postavit za ty, které má chránit. A oba dva to jsou duchovní, navíc oni sami k sobě mají hodně daleko.
1: Ten film balancuje mezi nadsázkou, komiksem i vážnými tématy. Funguje tohle spojení při vyprávění o víře, o morálce, o hledání dobra?
2: Funguje skvěle a je přístupné divákům všech generací, přičemž tu je i tolik potřebný humor. Například když mladiství rozdávají svůj lob chudým a utiskovaným přes obličeje mají pletené kukly, aby je nikdo nepoznal, ale jinak jsou oblečení úplně stejně, jako chodí do školy a ven, včetně školních brašen, takže samozřejmě je nikdo nepozná, tedy v uvozovkách. I díky těmto okamžikům je to filmové hledání dobra divácky vstřícné. Ten film není ani deprese, ani třeskutá žachanda. To vyprávění je vybalancováno tak přesně, akorát a je velice uvěřitelné. Důležité je, že diváci se můžou s postavami filmu bez okolků ztotožňovat.
1: Zkus krátce, proč bychom si tenhle snímek neměli nechat ujít?
2: Na první dobrou, protože je velmi dobrý. Je skvěle napsaný, natočený, zahraný, protože se jeho příběh může odehrávat a taky často jistě odehrává hned vedle nás, i když nechodíme do kostela a neministrujeme tu. Protože možná v leckom z nás vzbudí pocit, že bychom si mohli udělat trošku pořádek sami v sobě. No a protože si uvědomíme, že pokud kolem sebe máme přátele a blízké, kterým na nás záleží, tak se i těžké chvíle snášejí mnohem, mnohem líp. Jedno ze zásadních témat toho filmu Ministranti a pro mě možná tím nejzásadnější tématem je opravdové, nefalšované, nezištné přátelství a to může fungovat a snad i funguje v jakémkoliv věku.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu se teď vydáváme do Francie. Voltaire, Rousseau, ale i Josephine Baker, přesně 85 osobností, které formovaly Francii z oblasti politiky, vědy i kultury, odpočívá v pařížském Panteonu památníku slavných. A teď i Marc Bloch, historik, vědec a hlavně významný člen protinacistického odboje za druhé světové války. Mučen a zastřelen nacisty, teď mu ve Francii vzdali nejvyšší pocty. Jeho ostatky, stejně tak jako jeho ženy Simone, teď byly umístěny do slavného Panteonu. Pokračuje naše spolupracovnice v Paříži, Marie Sýkorová. Dobrý den.
1: Dobrý den. A nejen to, Marc Bloch, tento alsasko-mozelský Francouz židovského původu, byl důstojníkem francouzské armády, hájil a zastával se Alfreda Dreyfuse a byl to velký obdivovatel francouzské republiky a republikanismu. Ale hlavně byl jedním z nejvýznamnějších historiků vůbec. Byl zakladatelem nových metod v historickém zkoumání a nových postupů. Ukázal takové nové metody, jako jsou komparace například dvou států, zkoumal dějiny ve velkém časovém rozmezí, a to třeba i tisíce let, a hlavně propojoval vědy, zastával takzvaný interdisciplinární postup a metody. Sám je považovaný za zakladatele historické antropologie. Jeho postupy vzbuzovaly mnohdy posměch, protože působily tak trochu nedůvěryhodně a až slepě, ale jemu se podařilo vše dokázat. Zajímal se velmi o člověka a zkoumal například jeho rituály.
0: Marc Bloch byl židovského původu, hlásil se k tomu?
1: To je právě ta otázka. Marc Bloch totiž svůj původ nikdy nepotřeboval zmiňovat. Nebyl pro něj nijak podstatný. Zásadně se řídil otázkami spíš republikánství a příslušnosti k myšlenkám Francouzské republiky. A nikdy by svůj původ ani v podstatě, řekněme, neřešil. Ovšem velmi ho zasáhla Dreyfusova aféra ve Francii, která samozřejmě šokovala veřejnost, a to v pohledu vykonstruovaného procesu proti Židovi. Byl to tak ve Francii velký případ jasného antisemitismu v těch novodobých dějinách. A to Marca Blocha šokovalo. Judaismus Marca Blocha bychom mohli zredukovat do jeho citátu: svůj původ prohlašuji jen v jednom případě, když jsem konfrontován s antisemitou. A právě toto východisko napsal ve své knize Podivná porážka. Jakoby totiž prohlášení nebo být Židem, prohlásit svůj židovský původ, je vlastně jen způsobem, jak se bránit urážkám, a jen díky tomu můžeme napravit svou zraněnou čest, tedy v podstatě, aby lépe dokázal, že je v uvozovkách dobrým Francouzem. Eufemismus židovského původu mnozí ve Francii používají v souvislosti s Marcem Blochem a jeho judaismem velmi často, protože v zásadě vypovídá všechno, ale také nic.
0: Vstup a uložení ostatků Marca Blocha a jeho ženy Simone do francouzského panteonu není jen poctou slavnému odbojáři. Co přesně znamená pro současnou společnost?
1: Je to do jisté míry symbol právě toho, jak lze hledět na společnost ve Francii v současnosti. Totiž je to i reakce na nárůst antisemitismu ve Francii a jistá stigmatizace, poukazování na ten takzvaný židovský původ. Jak své židovství právě vnímal sám Bloch. Jeho židovství bylo v podstatě až za samotným republikanismem a loajalitou Francii. Marc Bloch byl za druhé světové války popraven, zastřelen nacisty, a to nejen za svou odbojářskou činnost, ale právě i za svůj židovský původ. Jeho význam v tom, jak chápal lidského jedince a příslušníky k nějakému státu nebo kontinentu, je ale podstatnější a má přesah do budoucnosti. Jeho nadčasové myšlení, které je zvlášť proti stigmatizaci, proti rasismu nebo xenofobii, je zásadním posláním jeho myšlenek. Vstoupení Marca Blocha a jeho ženy Simone do Panteonu je symbolem odporu proti narůstajícímu antisemitismu nejen ve Francii.
0: Podrobnosti pro nás měla z Francie naše spolupracovnice Marie Sýkorová, za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: mi voní dým.
1: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od husitské farářky Sandry Silné. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
2: V časech, kdy Ježíš lidem vyprávěl podobenství o rozsévači, nikdo ještě neznal internet ani reklamu a sociální sítě byly něco jako tichá pošta, šeptanda od jednoho člověka k druhému. Ten příběh je ale až neskutečně aktuální. Dávno nežijeme ve světě, kde je vzácné zasít nějakou myšlenku. Žijeme ve světě, kde se seje nepřetržitě. Od chvíle, kdy ráno otevřeme oči, někdo či něco bojuje o naši pozornost. Mobil nám nabídne zprávy, reklama další produkt, sociální sítě názor, politici vysvětlení světa, influencer XT recept na šťastný život, umělá inteligence další odpověď. Nikdy v dějinách lidstva se do lidského srdce nesnažilo zasít svá semínka tolik různých hlasů jako dnes. A třeba i proto Ježíš v podobenství neřeší tolik to, co člověk slyší, ale kam to dopadne. Do jakého podloží, do jaké půdy, do jakého srdce. Nejdůležitější není množství slov, ale obrovskou roli opravdu hraje půda. Často slyšíme, že dnešní společnost trpí tím, že každý má svou pravdu. Kdo ví, možná trpíme spíš nedostatkem ticha, protože bez ticha se pravda vůbec nedá poznat. V hluku zní všechno stejně naléhavě. Velmi hlasitě, mnohdy i přesvědčivě. A algoritmy sociálních sítí navíc nemají jediný cíl – hledání pravdy. Ale jejich cílem je udržet naši pozornost. Nezáleží, jestli je zpráva moudrá anebo hloupá. Hlavně, když na ní klikneme. A tak se může stát zvláštní věc, že největším nebezpečím není lež, ale rozptýlenost. Protože člověk, který už nedokáže dlouho naslouchat, nakonec nedokáže jít ani na hloubku, ať se jedná vlastně o cokoliv. Láska, ta vždycky začíná pozorností, časem, který dáváme. Ježíš mluví o cestě, kamení, trní a dobré půdě. Vypadá to jako 4 obrazy pro podoby našeho nitra. Někdy jsme jako cesta. Všechno po nás sklouzne. Jsme tak unavení, že už se nás nic nedotkne. Jindy jsme kamenitou půdou. Pro něco se nadchneme, ale vydrží nám to 2 dny. Pak přijde další podnět, další článek a video. Další krize a rozhořčení. A jedeme dál. Pak je tu trní. Ježíš říká, že semeno udusí starosti a bohatství. Ale dnes bychom přidali ještě jednu věc. Neustálé vyrušování. Naše doba nás učí přepínat. Ne se soustředit. Přeskakovat. Reagovat. A přitom to důležité v životě roste vlastně pomalu. Přátelství, důvěra, odpuštění, víra. A ani strom nevyroste během jednoho dne. Simone Weilová napsala, že nejčistší podobou velkorysosti je pozornost. Myslíme si, že velkorysost znamená hlavně něco dát, ale ona říká, nejprve se opravdu dívej, opravdu poslouchej, buď přítomen nebo přítomna. Tak začíná i víra. V odvaze být skutečně přítomen Bohu, druhému člověku i sobě. Je zajímavé, že rozsévač v Ježíšově podobenství nezkoumá kvalitu půdy, prostě seje. Což je vlastně dost nerozumné. Každý ekonom by mu spočítal ztráty. Ale evangelium nikdy nebylo účetnictvím. Bůh nejedná podle pravděpodobnosti úspěchu, ale jedná podle naděje. Věří člověku ještě ve chvíli, kdy člověk přestal věřit sám sobě. A tak si z tohoto evangelia odnáším jednu prostou otázku. Čemu dnes dávám vyrůst ve svém nitru? Čemu věnuji svou pozornost? Jaké hlasy ve mně bydlí? Které myšlenky zalévám? A které strachy krmím? Které naděje nechávám uschnout? Protože naše srdce nikdy nezůstává prázdné. Něco v něm vždycky roste. Něco je do něj zaseto. Otázkou je, čemu dovolíme zapustit kořeny. Svět byl od počátku stvořen pro život, pro důvěru, pro vztahy. A každý okamžik opravdové pozornosti je vlastně malým návratem k tomuto božímu snu. Každý sen, proměněný dál, začíná jedním jediným semínkem.

0: je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Deset hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Mostě dnes nejezdí tramvaje, nahradili je autobusy, důvodem je údržba kolejí. V Roudnici nad Labem se dnes koná food festival. Tenistky Nosková a Muchová proti sobě nastoupí ve finále dvouhry na Wimbledonu. Dnešek bude jasný nebo polojasný s teplotou do 27 stupňů. Krásné sobotní dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova dnes provádí údržbu tramvajové tratě. Proto na všech tramvajových linkách jezdí po celý den náhradní autobusy. Týká se to i spojů do Litvínova. K čemu jednodenní tramvajovou výluku dopravní podnik využije, popisuje jeho mluvčí Hana Serová.
2: Provedení pravidelné údržby, oprava kolejí také bude důvodem provádění průzkumných prací, které souvisejí s přípravou modernizace tramvajové trati v Mostě. Povedlo se nám všechny akce soustředit na ten jeden den, tak aby jsme cestující co nejméně omezili v tom tramvajovém provozu.
1: V Zámeckém parku v Roudnici nad Labem se dnes koná Street Food Festival. Program podle webu města začíná od 10 hodin a nabídne speciality z různých koutů světa. Hudební program i občerstvení pro vegetariány a vegany. Vstup na akci je zdarma.
3: Návštěvníci budou moci ochutnat například asijské bao a gyozy, mexické tacos, balkánské i italské speciality nebo různé druhy desertů. Pro děti organizátoři připravili malování na odlitky a řemeslné dílničky. Program končí v 8 hodin večer. Z Roudnice nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích hoří propojka plynu v zemi. Jeho čeští hasiči o tom informovali na síti X. Jeden člověk je zraněný. Na místě jsou hlášené 5-metrové plameny. Hasiči teď ochlazují okolí a budou zastavovat přívod plynu. Policie uzavřela nejbližší okolí a žádá, aby se lidé místu vyhnuli. Omezení by podle jejich mluvčího Jiřího Macnera mělo trvat zhruba 2 až 3 hodiny. Česká obchodní inspekce zjistila nedostatky u 40% kontrol na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Informoval o tom mluvčí inspekce František Kotrba. Během prvních 5 dnů festivalu se inspektoři zaměřili především na prodej alkoholu mladistvým. Problémy našli zhruba ve 2/3 případů. Sport. Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si spolu dnes zahrají o titul z wimbledonské dvouhry. Půjde o historicky první české finále v All England Clubu. Pro obě hráčky to bude neobyčejný zážitek. Už samotný nástup na kurt je specifický. Ve speciálu radiožurnálu Sport o tom mluvil kapitán Davis Cupového týmu a finalista travnatého Grand Slamu z roku 2010 Tomáš Berdych.
4: Ta cesta z té šatny na ten center kurt, vlastně kdy člověk prochází vlastně těma prostory, pro tu královskou loži, potom sběrači vlastně vám nesou tašku na kurt, takže ten hráč jde opravdu jenom jako solo sám a prostě vstupuje na ten dvorec toho vysněného finále, tak ten pocit je neuvěřitelný. Samozřejmě je to něco, o čem každý tenista sní, co si každý tenista přeje.
1: Zápas Noskové s Muchovou odvysílají po 17. hodině radiožurnál Sport a radiožurnál v přímém přenosu.
0: Počasí.
1: Dnešek bude většinou jasný nebo polojasný s teplotou do 27 a na horách do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Purkyňově ulici v Liberci pozor na nehodu autobusu a na silnici 1/15 u Lipčevsi očekávejte komplikace kvůli údržbě svislých značek. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a krásné dopoledne.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
5: Vítejte vážení přátelé, vítejte vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme také, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát při výběru rychlého stroje pozor. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že i v červenci už může nastat podzimní počasí. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Všimli jste si, že někteří zahrádkáři v posledních letech vysazují na zahrady subtropické stromy a keře. Nedávno jsme vám nabídli rozhovor s pěstitelem citrusovníků a dnes se zaměříme na datle, fíky a kaki. Kaki roste na opadavých stromech zvaných tomel japonský. Naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková vyspovídala zahradníka Ladislava Kubelku ze Svinčan a ten potvrdil, že naši posluchači, tedy zahrádkáři, mají o tyto sladké oranžové plody velký zájem.
2: Tak momentálně jsou asi nejprodávanější dva druhy. Jeden to je strom, je to kaki, který už u nás bez problémů roste. Máme tady několik odrůd a je to už tady odzkoušený. Ten stromek prostě vyroste podobně jako jabloň, plodí v průběhu podzimu, nechávají se plody přemrznout a je to trošku u nás takový netradiční strom, protože vlastně je to snad asi jediný ovoce, který se sklízí až po opadu listí.
3: A jsou to takové ty drobné plody, hodně se to prodává u nás před Vánocemi, že? Takové sladké je, to musí se oloupat ze slupky.
2: Jsou to oranžové plody, určitě nečekejme, že by ta úroda byla, nebo ty plody, že by byly veliký, jako když se k nám kaki dováží ze Španělska, jo, orientačně jsou třeba poloviční ty plody, ale jsou chuťově vynikající a určitě tam můžu vyzdvihnout třeba odrůdu Rojo Brillante, která je takzvaně partenokarptická odrůda, to znamená, že nepotřebuje opylení včelami.
3: Už to i vidím taky na zahradách, vidím tam třeba fíky. Doporučil byste je na českou zahradu?
2: Tak celkově klima se otepluje, což je vlastně nejenom prokázáno, ale opravdu to už pociťujeme. Takže dneska už je opravdu běžný, že se u nás daří k fíkovníkům nebo třeba moruším. Máme spoustu odrůd, který vlastně u nás bez problémů dozrajou. Jo, některý mají více sklizní. Tam je vždycky u fíkovníku akorát potřeba počítat s místem, protože fíkovníky jsou poměrně vzrůstný. Jo, ale zase existuje i odrůda extrémně zakrslá kolem 2 metrů.
3: Aha. Doporučil by se na tu klasickou českou zahradu nějaký konkrétní druh?
2: Tak určitě výborná odrůda je třeba pereta, jo, je to odrůda vyšlechtěná v Alpách ve Švýcarsku, je to poměrně hodně odolná odrůda, případně třeba kdo má rád tmavý fíky, tak odrůda Braventurkej, anebo třeba Francesco.
3: Tak a vaše paní ještě říkala nějaký název, který jsem teda opravdu v životě neslyšela a to by mě zajímalo, co to je za novinku, od co to bylo?
4: Cicimek neboli Zizipus, jo. Čínská datla.
2: Tak cicimky jsou u nás taky docela netradiční. Vím, že se určitě vyskytují běžně v Thajsku a v těchto exotičtějších zemích. To je jakoby keřík nebo trošku stromek, vyrůstá třeba kolem 3-4 metrů maximálně. Má drobný trníky a sklízí se orientačně někdy říjen. Některé odrůdy jsou ranější, takže už možná něco bude v září. A jsou to takový jako opravdu datle, který postupně mrazem tak získávají rezatou barvu a hlavně získávají cukr, který se tam vytváří vlastně tím mrazem a ty plody jsou potom ohromně sladký, proto se tomu říká čínské datle.
1: Pokud máte větší zahradu a rádi experimentujete, můžete tedy klidně vyzkoušet kaki, fíky nebo čínské datle. Já mám na zahrádce fíky. A teprve po takových 5 letech se jim začíná dařit. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám 40 roku starý záhon floxu. Nyní myslím tak 3-4 leta. Objevil se mě na nich mech. Mám strach, aby si ty kopce nespálila. A proto prosím o radu, čím je postříkat, nebo jaký roztok si koupit, abych se toho mechu zbavila.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
2: Bohužel od paní posluchačky nevíme, o jaký floxích se jedná, protože máme flox paniculata, to jsou takové vyšší plamenky, třeba nějaký 30 a klidně až 60 cm, a pak máme flox subulata a to je poklidný floxík. Takže já předpokládám podle toho dotazu, že se pravděpodobně jedná o flox paniculata, plamenku latnatou, a plamenka je trvalka, která vyžaduje slunné stanoviště, vlhkou, dobře propustnou půdu. A pokud se paní posluchačce děje to, že tam roste mech, tak ten mech je důsledkem něčeho a většinou je to důsledkem toho, že ta půda je vlhčí, že je hutná, není nakypřená, je ten malý obsah vzduchu v tom, je vyžilá a obvykle ten mech způsobuje kyselější reakci. Takže tady to není o tom, jaký postřik tam aplikovat nebo co s tím dělat, ale spíše bych se zamyslel nad tím, jestli teda ty rostliny, ten záhon těch floxíků nevyryju, ty mateční rostliny, já se bych je pravděpodobně vyryl ven, potom bych kompletně v tom záhonu ideálně vyměnil nebo vylepšil půdu, aby byla humozní a kyprá, tak je potřeba tam dát nějaký substrát třeba pro okrasné dřeviny, pro okrasné rostliny, promíchat to s tou stávající půdou, případně tam přidat trochu křemičitého písku, aby jsme získali to, že tam máme dostatek humozních látek, dostatek živin, že ta půda se bude dobře zahřívat, což znamená, že nebude držet velké množství vody a že obecně bude pro růst těch rostlin kyprá a pěkná, aby docházelo k tomu prohřání od toho sluníčka. A v okamžiku, kdybych udělal tohle, tak můžete vzít ty vaše mateční rostliny, které jste vydala, můžete je opatrně namnožit líčem nebo jiným nástrojem, rozdělíte na vícero trsů, ty rostlinky tam zasadíte a myslím si, že budete překvapená, jak rychle ten flox dokáže zregenerovat, vypadat pěkně, pokud mu dáte ty správné podmínky. Takže k tomu vašemu trápení, já se domnívám, že po 40 letech se prostě změnila struktura té půdy, je potřeba do toho záhonu více zasáhnout a nemusíte se bát. Plamenek je trvalka, která tento způsob množení, rozdělení trsů, omlazení jistě velmi ráda ocení a mělo by vás to potěšit.
0: A máme tady další telefonát.
3: Když léta se mě nedaří vypěstovat petržel, příčinou jsou mšice, které doslova obalí kořen petržele. Jak na ně výluk z kopřiv ani vlaštovičníku nepomáhá.
0: Tak na to nám odpoví zkušený pěstitel petržele, pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Nebývá to častý problém, ale většinou, kde se ty mšice usadí, je to ve většině případů si myslím, že to je mšice hlohová, které dokáží být jak na listech, tak i právě na tom kořenovém, na tom krčku nahoře, odkud vyrůstají listy, i na části kořenů. Takže první odpomoc, hlavně nesít petržel tam, kde byla, a set je raději o kus dál, to je samozřejmé. A potom je nutno už tedy přistoupit bohužel k chemii, ošetřit, jinak se těch mšic nezbaví, takže často kontrolovat a při prvním zjištění několika mšic zasáhnou chemii. Jsou na to dobré přípravky, které obsahují jako účinnou látku primikarb, může to být mospilán, může to být pyrimor, může to být imporo. Tam tedy naředit, postříkat tak, jako kdybychom tu koncentraci na postřih na jakékoliv listy, ale postřik

0: Jestli se jedná tady o Naťovou petržel, tak tam je trošku problém, protože tam používáme tu nať, tak tam třeba nejmíň, aby byl rozestup, a ještě bych raději ty staré špatné listy napřed odstranil, rostliny opláh, a nebo pak zkusit použít biopřípravky, které jsou také k dostání, ale bohužel nebývají tak účinné.
1: No tak to vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

Pěšecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: magazín.
1: Léto láká k vodě, zvlášť v parných dnech, ale pokud by vás k vodě lákala i touha za rybařici, nestačí jen ta touha a rybářské nádobíčko, musí se respektovat zákon a základní podmínkou jsou i potřebné znalosti a zkoušky. Naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová to rozebrala s Janem Skalským, mluvčím Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu.
2: Pokud se podíváme na zkoušky, tak rybář musí znát základní druhy ryb, stejně tak musí znát doby hájení a minimální lovné míry. V dnešní době, pokud budeme upřímní, spousta věcí, pokud se někdo s něčím není jistý, lze dohledat na webech, sítích. Ale pokud někdo chce opravdu rybařit, myslí to vážně, tak ty zkoušky jsou nutností. Většina našich místních organizací ty zkoušky organizuje. Zájemci se mohou přihlásit do svazu, získat první svůj státní rybářský lístek, který právě dostanou na základě absolvování zkoušek a následně na základě toho si mohou koupit povolenku. Je možný rybolov i bez zkoušek, ale to se týká pouze krátkodobých povolenek. To je většinou využíváno například cizinci, protože stejně jako občané České republiky jezdí do zahraničí třeba na týden a chtějí si tam zarybařit, tak i cizinci z jiných zemí nás navštěvují. Takže stát umožňuje získat krátkodobý rybářský lístek a my pro cizinci poskytneme krátkodobé povolenky. Ale i u těch krátkodobých povolenek je nutné dbát na dodržování platné legislativy a bližších podmínek výkonu rybářského práva. Ale jak jsem řekl, v dnešní době všechny pravidla jsou i online a není problém se současnou technikou, aby cizinec z kterékoliv části světa si dokázal přeložit ty pravidla do svého rodného jazyka a porozuměl jim.
3: Teď mě tak napadá, jak to řeší čeští rybáři, kteří jezdí na ryby do Finska, do Norska.
2: On každý stát má svá vlastní pravidla, bývají rozdíly mezi mořským rybolovem, rybolovem na jezerech, řekách, takže tam je to vždycky individuální o nastavení pravidel v konkrétní zemi. A i v konkrétní zemi může být spousta rozdílných pravidel, protože například v Německu každá spolková země má úplně jiná pravidla.
3: Aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak jak jste uváděl ty příklady, co vlastně by ten rybář nebo ten člověk, který chce rybařit, měl vědět a znát a že si to případně může ověřit ještě na internetu. Ale co děti, protože vím, že v těch kroužcích jsou opravdu i docela malé děti, tak ty musí tedy rybařit pod dohledem dospělého nebo mají také svoje zkoušky?
2: Malé děti mohou lovit na prut jednoho dospělého, to možné je, pokud v rámci platné legislativy, samozřejmě týká se to například lovu na vplavanou, na položenou. Pokud lovící loví technikou, kde je povolena pouze jedna udice, takže typicky přívlač, muškařina, tak samozřejmě dítě nemůže lovit na další udici, to nehrozí, nebo je to protiprávní. Ale pro ty děti organizujeme spoustu rybářských kroužků, takže určitě zájemci se znovu mohou podívat na sítě, případně kontaktovat svoji nejbližší místní organizaci Českého rybářského svazu a tam jim mohou poradit. Těch dětí máme mnoho a děti máme i úspěšné, protože se účastní celé řady soutěží. Snažíme se tu mládež podporovat.
1: Ideálním časem pro zkoušky je jaro, ale poptejte se v nejbližší základní organizaci Českého rybářského svazu, oni vám tam poradí. A jak zdůrazňoval Jan Skalský, důležité informace najdete i na webu Českého rybářského svazu. A pokud jedete do zahraničí a chcete tam rybařit, tak znovu radíme, máte na to web a překladač. Dáme si trochu hudby a pak si vysvětlíme, jaké výhody a hlavně nevýhody má skútr a jak ho nakupovat.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Skútry jsou na silnicích vidět stále častěji. Oproti autům jsou levnější, nejen na pořízení, ale také na provoz. Jejich spotřeba je velice nízká. Majitelé skútrů určitě ocení i snadnější parkování, zejména ve městech. No a při nákupu motorky je dobré myslet na účel. Jestli plánujete delší výjížďky nebo se potřebujete přemysťovat v okruhu svého bydliště. Odborníci také radí osahat si stroj před první jízdou v bezpečném a známém prostředí. Naše hobby redaktorka Dita Vojnarová o tom natáčela s prodejcem, tedy s profesionálem Tomášem Bláhou z Velkého Týnce.
2: Sportovní skutry se nabízí s tunelem většinou, že tam prostě nepřekročíte jednoduše nohu nebo potom s rovnou podlahou, což je takový praktičtější. Pak úložný prostor pod sedačkou, někdo to chce na dvě přilby, někomu to stačí na jednu. Úložný prostor vzadu jakoby se dá doplnit o kufr a víceméně spotřeba není ani moc potřeba řešit u 125, tam je plus minus všechny ty skutry 2,5 litru, se to pohybuje na 100 km.
3: Můžeme k nějakému přistoupit a podívat se na ten uložený prostor?
2: Dobře, ať to vidíte. Tak. Takže toto je SimJet Evo 14, to je takovej skuter, který se hodí i pro starší lidi, má rovnou podlahu, nádrž to má v podlaze, takže nezabírá to ani místo pod sedlem a je to na dvě přilby pod sedačkou.
3: Na skuter si mohou troufnout i starší lidé.
2: Určitě, poslední dobou bych ani nevnímal, že mladí si to kupují, ale víceméně si plnil sen jako by ti starší. My ještě děláme skuter klub Olomouc, výšky a tam to začínalo před 20 lety, že tam byli sami 15-18 letý mladíci na 50kách a dneska je to hromada lidí, co má čas aj v důchodu a chodí jezdit.
3: Co byste doporučil na takovéto městské ježdění?
2: Stačí jakákoliv 125, nevybíral bych ty velký maxi skutry, protože na to se už člověk musí oblíct a docela to jako zabere času. Sám to mám a jezdím většinou s tím na dálkovi.
3: Zajímáte se o řidičské schopnosti zákazníků?
2: Popravdě ne, ale když přijde vás co půjčit skuter, tak pak už jo, protože je to někdy jako docela zoufalý, že prostě přijde vás co si na to sednout poprvé a absolutně to neumíjou, protože vidím to ve skuter klubu, že přijedou jako noví a chcou jezdit, ale je vidět, že prostě nejsou vyježdění, neumíjou to, ale v podstatě, když se přidají k nám, chytnou se té party a vidějou studio stopu a naučijou se to docela rychle.
3: Čem jsou záludnosti jízdy na skutru?
2: Záleží, jak si kdo najede do zatáčky, pak jak se kdo bojí do té zatáček a víceméně bych řekl, že to je spíš o té vyježděnosti.
3: Jaké rychlosti je schopný skútr?
2: 50ky ty jedou 45 klasicky, dneska všem jedou možná i rychle, jak ty 125ky, protože všichni to mají potuněný, ale jinak ty 125ky, takový ty normální, jedou 95 až 120 km v hodině.
3: Vedle toho, že tady máte ty stroje, tak tady máte spoustu polic a další doplňkové vybavení, co je nezbytné ke skutru.
2: Aby člověk začal na skutru jezdit, tak motorkářsky se určitě neoblíká nikdo pomalu, až když jenom spadne, tak potom začne řešit oblečení, ale klasický helma, ke skutru pak lékárnička, podložka pod SPZ a to je v podstatě všechno zákony pojištění a jde se to přihlásit a jezdí.
3: Servisovat jak často a proč?
2: Servis je potřeba udělat jednou za rok, nebo většinou ty skutry mají 5000 km, 50ky to mají po 2500 km. Tam je potřeba to celkově projít, za prvé vyměnit olej motoru v převodovce, když to má třeba 10 000, 15 000, nebo je to 10 let starý, tak zkontrolovat řemen variátor, aby to někde neprasklo, aby prostě zákazník nezůstal stát a ne pak na otavce, což je prostě dobou hodně častý problém, že zákazníci to většinou dělají všechno sami, takže tady tyhle variátory na to si netroufají, takže to nekontrolují. Ale jinak si myslím, že ta základní údržba to spočívá brzdy, projít to celý, aby to prostě bylo připravené na sezonu, aby vás nic nezastavilo.
1: Vysvětlil pro vás a pro naši hobby redaktorku Ditu Vojnarovou Tomáš Bláha z Velkého Týnce u Olomouce, který skutry prodává, opravuje, ale hlavně na nich velice rád jezdí po kraji. A nás čeká za chvíli zahrádkářský kalendář a tentokrát se zaměříme na čas, kdy je nutné vysázet nové jahodníky.

0: pohádkářský kalendář.
1: Je sice teprve 11. července, ale jedna pranostika napovídá, že se blíží čas, řekněme, maximálního léta, protože 14. července tak to má svátek svatý Kamil, patron nemocných a zdravotníků. A to se říká, a to je pro nás důležité, že o svatém Kamilu slunce má největší sílu. A také se říká, že 20. července, tedy na svatého Eliáše, bude dopoledne léto, odpoledne podzim, a na svatého Jakuba to bude až 25. července, bude dopoledne léto a odpoledne zima. No, tak už je to tady. Je čas pro trochu klidu a dobré nápady. Třeba, že po 3 létech je nutné vysázet nové jahodníky, protože do zimy stihnou zesílit a neohrozí je potom mrazy. No a v příštím roce už budou plodit. Sázení si usnadníte, pokud pod nově rostoucí sazenice, které ještě nezakořenili, vložíte širší kelímek se substrátem a zatížíte kamenem. Ono si to zakoření a začátkem srpna stačí odstřihnout od mateční rostliny a zasadit. A dobrý tip je, že takhle můžete sazenice získat zadarmo, třeba u kamaráda na zahrádce. No a je také čas na prořezání příliš bujných rostoucích jabloní i hrušní, pokud již ukončili růst krátkých letorostů. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak pustíme se do pěstování kanadských borůvek. A věřte, je to pěkně náročné. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v nich nekazila a nepáchla. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Mimochodem, jsou velmi pěkné a je tam spousta odvysílaných reportáží i s fotografiemi. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz. No a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Marek Eben uvádí slavnostní zakončení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2026. ČT2. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Pro Francii a pro královnu se budou být Tři mušketýři ve slavné filmové adaptaci proslulého románu. A ČT Art uvádí lirickou hudební pohádku Antonína Dvořáka na libreto Jaroslava Kvapila, Rusalka ze skaly. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Děti by nově měly v mateřské škole trávit minimálně 2 roky. Zámek Poláky na Chomutovsku nově nabízí audioprůvodce i individuální prohlídky. Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová se proti sobě dnes postaví ve finále Wimbledonu. Dnešek bude jasný nebo polojasný s teplotou do 27 stupňů. Krásné sobotní dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinnou docházku předškoláků do mateřských škol z 1 roku na 2. Děti by tak podle ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO mohly být lépe připravené na přechod na školní docházku i na její úspěšné zvládnutí. Navíc odborníci, jako jsou psychologové nebo speciální pedagogové, by tak k potřebným dětem mohli se dostat dříve. Soukromý zámek Poláky u Nechranické nádrže na Chomutovsku připravil pro letní sezónu novinky. Jde například o individuální prohlídky, kde návštěvníci dostanou tištěné texty a mohou památkou procházet bez průvodce. Zámek je ale stále možné projít si i s průvodcem. Památka nabízí 12 historických prostor a ukazuje, jak se žilo na venkovském sídle v době první republiky.
3: Další novinkou jsou podle kastelana a majitele zámku Miloše Dempíra individuální prohlídky s audioprůvodcem. Návštěvníci při nich mohou strávit na zámku libovolně dlouhou dobu. Výklad obsahuje kromě základních skutečností i detailnější informace. Přeložený je do 9 dalších jazyků. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
2: V Zubrnickém skanzenu se koná další akce s cyklu s názvem Jak se dříve. Dnešní akce se podle webu skanzenu zaměří na to, jak lidé dříve barvili přírodninami, například čajovými lístky nebo lučním kvítím. Akce začala v 10 hodin.
4: Ve skanzenu si lidé během prázdnin mohou vyzkoušet i třeba, jak se dříve pralo prádlo, škýpalo dříví nebo jak se dříve pěstoval chmel. Vstup na akci je možný v rámci jakékoliv zakoupené vstupenky do celého areálu. Ze Zubrnic na Ústecku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Lesní požáry ve Francii od začátku roku zničily přes 25 000 hektarů půdy. Řekl to šéf francouzské civilní obrany Julien Marion. Je to více než dvojnásobek ve srovnání se stejným obdobím loni. Země by podle Mariona mohla v boji proti požárům poprvé nasadit speciálně upravené vojenské letadlo Airbus A400M. Letoun může převážet až 20 tun vody. Francie se v současné době potýká s další vlnou veder a zažívá mimořádně silný začátek sezóny letních požárů. Sport. Dnes v 17 hodin startuje v Londýně ženské finále tenisového Wimbledonu s dvojnásobným českým zastoupením. Zahrají si v něm Linda Nosková a Karolína Muchová. Obě spojuje působení v přerovském klubu. Jehož šéf Petr Huďka vidí vzájemný duel následovně.
5: Ta mužka je lehce techničtější, umí topspin, umí čopy, prostě taková trošku hračička, velice šikovná ruka, dobrý pohyb po kurtě. Ta Linda zase hraje rychleji, víc sází na tu rychlost a na razanci. Myslím, že má i trošku lepší servis momentálně. A myslím, že ten hlavní rozdíl mezi něma bude v té hlavě. Co jsem viděl, byla ta Linda na tom kurtě psychicky lepší.
2: Petr Huďka na pozvání Lindy Noskové odcestuje na zápas osobně a utkání se bude promítat přímo v Přerově v Parčíku u Majáku. Počasí. Dnešek bude na severu Čech převážně polojasný nebo jasný, nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů a maxima na horách dnes do 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: U Kytlice na Děčínsku probíhá vyšetřování nehody osobního vozu, bouralo se taky u Bezdězu na Českolipsku a taky v ulici Požárníků v Dubé na Českolipsku.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Je po 11. hodině a posloucháte Český rozhlas Sever a proto posloucháte i náš tradiční pořad Svět zvířat. A já musím říct, že je léto, to všichni vidíme z oken. A letní počasí dává našim psům, to vědí všichni majitelé psů, pořádně letos zabrat. Jednak je horko a jednak se cestuje. A když se cestuje, tak to znamená i nebezpečí a třeba úrazy a podobně. A o tom všem si právě budeme povídat dnes ve Světě zvířat s naším dnešním hostem, a to je Dana Svobodová ze psí školy Goda Ústí nad Labem. Hezký den.
1: Hezký den.
0: No a já na ní prozradím, nebo můžu prozradit jednu věc. Ještě vy nejenom cvičíte psy, a proto se o tom budeme bavit, o takové té první pomoci. Vy máte totiž jednu profesi, která vás k tomu...
1: Jo, já mám profesi, já jsem zdravotní sestra, zdravotnický záchranář, pracuji 20 let v intenzivní medicíně, a tak mě to s tím zbližuje.

0: Naladili jste si Český rozhlas Sever a naladili jste si pořad Svět zvířat, protože je sobota dopoledne a u mikrofonu je Dagmar Cestrová. Já musím říct, že jsme tady trošičku měli ze začátku takovej, no, byli jsme tady hodně nervózní, protože nám náš dnešní host přišel během prvního vstupu, když jsme ho vítali, tak přiběhla paní Dana Svobodová, což je ten dnešní host ze psí školy Goda, přiběhla do studia celá zadýchaná a my můžeme prozradit, proč, ono to totiž souvisí s tím, o čem se chceme bavit.
1: Jo, pro pejskaře je teď období letních táborů, soustředění a bohužel i u nás na cvičáku, u nás ve škole v soustředění samozřejmě probíhá a nevyhneme se bohužel samozřejmě zranění a různým nežádoucím událostem nebo nečekaným událostem, který se týkají pejsků, takže zrovna dneska, když jsme končili trénink, tak došlo ke zranění pejska a ještě se nám tam pejsek krapítek přehrál, takže bylo třeba vyřešit tenhle ten akutní stav. Bohužel to mělo vyšší prioritu, než včas dojet sem do rozhlasu, bohužel, protože samozřejmě bez té včasné pomoci by to nemuselo vždycky jako skončit dobře. A ač to jsou zkušení sportovci a o ty psy se starají tak, jak jako mají, tak přeci jenom ta zátěž, protože my už dneska jedeme třetí den toho soustředění, tak ty pejsci jsou samozřejmě unavený.
0: A je teplo,
1: ač teda není to tak strašné teplo, jako na při našem prvním soustředění v červnu, kdy to teda bylo opravdu, opravdu výzva. Nejenom pro psy, ale i jako trenérská výzva pro mě, ale samozřejmě ty vysoké teploty nahrávají tomu, že v momentě, kdy člověk cokoliv podcení, tak samozřejmě ty pejsci mají potom zdravotní problémy a mají samozřejmě tendenci taky kolabovat, tak jako kolabujou lidi z vyčerpání, z nedostatku příjmu tekutin a tak podobně, tak to vlastně velice podobný je i s těma pejskama. A v momentě, kdy já jako trenér bohužel neuhlídám tu zátěž pro toho pejska, tak ne vždycky samozřejmě ten pes to zvládne a pak bohužel se může stát to zranění z toho, že ten pejsek vlastně už se vyčerpal nebo nebyli jsme schopni odhadnout a zastavit ten trénink včas, takže byla to moje jako trenérská chyba. Nicméně samozřejmě já jako trenér se k tomu samozřejmě postavím čelem a samozřejmě to i jako vyřeším na tom místě tak, aby všechno dobře dopadlo.
0: A takže to všechno dobře dopadlo, jako dneska pejskům už je asi líp těm, co jste
1: jo.
0: A my jsme rádi, že máme hosta ve studiu. Takže, ale pojďme si říct, proč se vlastně dneska nebavíme s veterinářem o první pomoci a tak dále, o těchto těch věcech, ale proč se bavíme s vámi, já už jsem to tady naznačila, protože jste zdravotní sestra, nebo vy jste to sama řekla, a záchranář, tam se to hodně prolíná?
1: Prolíná se to hodně. Ono ve své podstatě z mýho pohledu je úplně jedno, jestli řešíte nějaký akutní stav u lidí, který je v terénu bez věcí, které máte k dispozici v nemocnici, tak ten pes, jako je to samozřejmě jiný stvoření, má trošičku jiný postavení, no anatomii a tak, ale v jádru ve své podstatě ten člověk s tím psem v tom akutním stavu jsou si velice jako podobní. Já nemám veterinární teda vzdělání, ale se psama teda pracuju 20 let.
0: Takže hodně zkušeností.
1: Takže nějaká zkušenost tam občas jako je. Jezdím i jako zdravotní dozor na velký psí akce, jako bylo třeba mistrovství světa v agility v Liberci, když jsme dělali jsme mistrovství Evropy ve flyballu, dělalo se mistrovství republiky a tak podobně. Takže člověk se setká s různýma věcma, který vlastně mu jsou tak jako naservírovaný, aby to jako vyřešil a aby si s tím poradil.
0: No pojďme si říct jenom už krátce, protože si pustíme písničku, aby jsme to trochu zpestřili, tak pojďme si říct třeba takový ten základní moment, kdy vidíte, že ten pes třeba, jak jste říkala, už nemůže. To myslím asi hodně lidí podceňuje.
1: U pejsku, který chodí jenom na procházky, se to většinou jako nestane. Stává se to u psů, který jsou sportovci. A potom pro toho trenéra je takovým tím prvotním příznakem, že ten pes se změní pohyb. A bohužel to je jenom třeba slabá nebo malá síla do odrazu ve skoku.
0: A vlastně vidíte, že už jakoby nemůže.
1: A tohle už by měl být první varovný příznak.
2: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Svět zvířat, to je pořad, který právě posloucháte na Českém rozhlase Sever a naším dnešním hostem je Dana Svobodová. A jak jsme už řekli na začátku, takovým trochu dramatičtějším, protože paní Svobodová přišla trošku později, než naši hosti chodí, protože právě řešila záchranu nebo prostě první pomoc pro nějakého pejska, tak jsme si řekli, že si budeme povídat o tom, jestli psi kdy mohou, kdy nemohou, kdy už je to pro ně moc a jak jim třeba pomoct. A vy jste tady říkala, že teďko největší problém mají psi, kteří jsou v té zátěži, to znamená pracovní psi, asi i třeba psi, kteří jsou u vojska nebo u policie, mají také problémy, že ono to taky pro ně není jednoduché. Ale my se můžeme setkat s tím, že tu první pomoc může potřebovat i pes, který jde normálně na procházku. Tomhle počasí.
1: To určitě. Ty vedra, které nám pálejí do rozpálených chodníků a silnic, tomu úplně nepřispívají. Samozřejmě každý pes má jinou kapacitu nebo jiný tu termoregulaci, jinak nastavený rezervy, ze kterých vlastně ty pejsci potom jako berou. Asi nutno podotknout, že z mýho pohledu, co se nejvíce podceňuje, je vlastně přísun tekutin nebo přísun vody pro psy. Je sice fajn, že mají doma plnou misku vody, ale většinou, když se jde potom ven, tak ne všichni si vzpomeneme na to, že když si bereme pití pro sebe, tak by bylo fajn vzít i tu vodu pro toho psa. A ne vždycky jdeme procházky a výlety podél potoku, kde ten pes se prostě schladí přirozeně už jenom tím, že tam vlastně vleze a že vlastně si schladí ťapičky, kterýma samozřejmě on se ochlazuje. To je jediné místo, kde může vlastně se potit a chladit. A vlastně se i napít. A je pravda, že teď jsou prázdniny, čas výletů, čas turistiky, čas cestování. V autě máme klimatizace, což je jako fajn. Ty psi se ochladí, nicméně v momentě, kdy otevřete to auto, tak dostane ten pes opravdu velikou teplotní ránu, protože otevřete kufr a nedávno, že bylo plus 40 a pro ty psy je to jako opravdu rána, nejenom pro psy, je to i pro lidi.
0: Ale pro ty psy je to v podstatě horší, oni mají horší tu
1: regulaci. Oni přeci jenom, no, jako... Že jo,
0: rychleji se přehřejou.
1: Přehřejou se, když potom jde člověk nějaký vejšlap někam do vysokých nebo do dálek a ve své podstatě mám doma pejska, se kterým jdu třikrát denně ven před barák, obejdu panelák a pak jako utíkám do práce nebo věnuju se dalším povinnostem a pak vyjedu někam na túru a ten pes, aniž by měl nachozeno, natrénováno, najednou dostane zátěž, větší fyzickou zátěž, než je zvyklý a do toho ještě, nedej bože, když člověk zapomene vodu a ten pes opravdu se nemůže jako napít.
0: Takže první pomoc nebo první, co bychom měli mít, když jdeme někam se psem a kor v těchto teplotách,
1: určitě
0: je voda.
1: Určitě voda.
0: A misku, voda. Jsou skládací misky, že jo, které se dají?
1: Jsou i dokonce v lahve, kdy když ten pes nedopije

0: Řekněme si, když teda jsme na té procházce, jak se pozná právě to, že ten pes už nemůže, jak to, a co s tím potom, když nám zalehne?
1: Tak určitě ten pes změní jako pohyb, což samozřejmě chce mít trošičku vytrénované oko, protože ten pes má nějaký svůj přirozený pohyb a ve své podstatě má nějaký vzorec chování, který na tom, na té procházce vlastně je standardní. Bavíme se o tom, že jde určitou vzdálenost přede mnou, určitou vzdálenost si čuchá, chodí, kluše si. Ten klus většinou bývá uvolněný v momentě, kdy ten pes je v pohodě. V momentě, kdy se začíná něco dít, tak samozřejmě se tyhle ty vzorce začínají měnit. To znamená, že ten klus už není tak lehký, klus přechází spíše do chůze, ten pes začíná zpomalovat a přestává nám vlastně stíhat. Může se nám stát, že pes, který normálně chodí před náma 3-4 metry a běžně si tam pobíhá, tak najednou jde s náma a najednou už jako vlastně ve své podstatě se mu vlastně nechce. A vlastně v takovým tím přesně tím posledním je to, že ten pes prostě lehne a už se jako nechce zvednout. Což si myslím, že už je pozdě, protože to už je opravdu podle mě takový to, že už jako opravdu vyčerpal veškerou svoji kapacitu, veškerou svoji rezervu a už prostě ten pes dál nechce. No
0: a co s tím dál, tak to si řekneme po písničce.
2: Svět zvířat.

Svět zvířat na Českém rozhlase Sever a náš dnešní host Dana Svobodová ze psí školy Goda v Ústí nad Labem. A my se dnes nebavíme ani tak o výcviku psů, i když to je hlavní náplň asi psí školy Goda, ale my se dnes bavíme o tom, jak těm psům pomoct a ulevit.

0: v horku a na, případně na těch našich cestách. A já ještě jenom dodám, že když se budete chtít na něco zeptat, tak můžete zavolat na 475 212 212 anebo napsat na host@sever.rozhlas.cz. No a pustme se do toho, my jsme si řekli před písničkou, že pes zalehne, že když pes už nemůže prostě, ať je to ten služební nebo ten, tak on vlastně to dá najevo tím, že on se prostě připlácne a hotovo na zem a vy s ním, když máte toho velkého, tak s ním nehnete.
1: To ne, no. Čím těžší pes, tím větší odpor. Ale každopádně...
0: Netahat.
1: Určitě není vhodný ho tahat, to určitě ne. To asi čím samozřejmě těžší pes, tím méně se samozřejmě jako nechá. Základem je samozřejmě voda, no. Dát vodu, dát napít, nechat ho vydejchat. Důležitá věc je dostat ho do stínu, no. Dostat ho do stínu, dostat ho někam, kde to sluníčko tak nepraží. Není úplně dobrý ho nechat ležet na betonu, na asfaltu,
0: ač tam
1: zůstane prostě plácnutej, tak ve své podstatě ho se snažit dopravit někam, kde je ta tráva, kde je ten strom a nějakým způsobem ho prostě dostat do stínu, protože ten stín samozřejmě ho přirozeně udělá tu ochranu a začne se trošičku chladit. Ona, ta voda je univerzální v tom, že ve své podstatě já můžu i schladit tlapky, můžu mu dát napít. Když je ten pes v kondici a není to pes, který by byl nemocný, to znamená myšleno kardiak nebo starý, který, že ho to stáří i u těch psů.
0: A nebo štěně taky, musíme říct. Štěně taky není.
1: To jsou takový úplně o 180 stupňů. Nicméně zase ty štěňata mají výhodu, že dneska už ty lidi jsou rozumní a vědí, že štěňata prostě zhruba do toho půl roka opravdu je třeba maximálně šetřit a opravdu to není na žádný dlouhý procházky. Už se i setkávám s tím, že takový ty borderkáři, to znamená, že ty lidi, co si pořizují ty borderky, to je, že jo, typický plemeno pro sporty.
0: Super aktivní pes.
1: Super aktivní pes. Tak ve své podstatě jsou si vědomi, že opravdu ty psy je třeba do toho roka opravdu šetřit. Takže já si myslím, že ještě ty štěňata se mají na tom dobře, protože ty lidi vědí, že to jsou malí pejsci, který nemůžou a prostě jsou s nima zalezlí a opravdu je šetří. Nejhůř si myslím, že na tom jsou psy, kterým je okolo 7-8 let do těch 10-11 a jsou relativně aktivní, ale už nemají vlastně ten úplně věk toho mladého, silného psa,
0: no,
1: který
0: je na vrcholu. 50-60 letý člověk, 70 letý skoro.
1: Přesně, na vrcholu sil, ale přesto je to pes, který stále jako může. Jo. Tak to já si myslím, že to je takový ten nejrizikovější věk, protože když už máte pak starého psa, tak víte, že mu je prostě 14 a že už jako těch 20 kilometrů prostě jako neujde, protože prostě už mu je 14 a je rád, že se jako hejbe. Ale tyhle ty pejsy v tom vlastně středním vyšším věku, kdy prostě jsou aktivní, jsou hodně aktivní, že jo, v agility spousta psů v tomhle věku normálně aktivně jako běhá a běhá velice dobře, tak přeci jenom jsou to pejsci, který už tu rezervu nemají tak velkou, jako třeba 3-letý, 4-letý pes, který je na vrcholu prostě své síly. A potom to jsou pejsci, který prostě už si umějí i říct, že už prostě jako nechtějí a že už toho mají prostě jako dost.
0: A když nám ten pes takhle zalehne, prostě jdem na procházku, on nám zalehne, protože už nemůže. Může tam, co má člověk dělat? Třeba počkat půl hodiny. Ono to trvá dlouho, že?
1: Trvá to dlouho, no. Pak je to na to si tam posadit.
0: Zatelefonovat někoho na pokec,
1: ale ve svým podstatě opravdu nám nezbývá nic jiného, než prostě počkat, až ten pes jako se schladí a nějakým způsobem bude schopnej jakoby pokračovat dál v té cestě, ale nutno je říct, že on už samozřejmě neujde to, co ušel do té doby.
0: Takže potom jenom ujde, nějakou kratší vzdálenost a
1: ujde,
0: domů.
1: Ujde prostě třeba poloviční vzdálenost, takže bohužel už to třeba ani není na to se úplně jako vrátit ve svým podstatě do místa startu. Ale asi by to mělo být i takový to dohledat nejbližší silnici a zkusit zavolat někomu, kdo mě prostě vyzvedne a přiblíží mě tam, kam potřebuji a říci, že prostě jsem to nezvládla naplánovat tak, aby to tomu psovi vyhovovalo. a ve své podstatě nejít do toho rizika, že teda prostě ne, já jsem si už myslela, že tam dojdu, tak tam prostě dojdeš a je mi úplně jedno, co se stane.
0: Protože pak může nastoupit ta první pomoc, která vypadá potom úplně jinak.
1: Úplně jinak. Já jsem tohle zažila všeobecně dvakrát. Bylo to vždycky hrozně nepříjemný. Ne vždycky máte u sebe někoho, kdo je schopný tomu psovi napíchnout žílu, pustit mu infúzi a nějakým způsobem lesí v podstatě mu pomoct na tom místě, protože bohužel, když ty psy potom opravdu už jdou do, vlastně do toho přeřátí, tak opravdu upadají do bezvědomí a opravdu začínají křečovat.

0: Český rozhlas Sever a pořad Svět zvířat. Náš dnešní host je Dana Svobodová a povídáme si o tom, jak pejskům pomoct, když je nějaká složitá situace v horku nebo když jdeme na dlouhý výlet a teď najednou zjistíme, že ten pejsek na to nemá a třeba začne mít zdravotní problémy. Jsme si řekli, že se nám může stát, že i ten pes třeba domů ještě dojde nebo někam dojde a tam nám prostě skolabuje. A my jsme třeba mimo domov nebo mimo město a tak dále. Co se s tím vůbec dá dělat? Dá se s tím něco dělat, protože tam jde potom o minuty asi.
1: Jde o minuty. Ve své podstatě si myslím, že největší problém je, že ne vždycky máme spojení na nejbližší veterinární kliniku.
0: A nebo je večer.
1: Večer a zásadně víkend, kdy ano. Ty veterinární pohotovosti prostě jako nefungují. A ve své podstatě nejbližší veterinární pohotovost může být i třeba hodinu, dvě cesty, což už je strašně daleko. Já si myslím, že je jako jednoduchá cesta začít se pídit ve své podstatě po jakýmkoliv zdravotníkovi. Lékaři a sestry prostě z intenzivních lůžek nebo já si myslím, že i kolegyně z ambulancí příjmových, interních a podobně. Z mýho pohledu je úplně jedno, jestli napichujete žílu psovi nebo člověku a ve své podstatě ten pes, pokud je přehřátý, tak jediný, co potřebuje, je dodat tekutiny, dodat minerály.
0: A trošku schladit vlastně.
1: A schladit. Chlazení vymyslíte jednoduše, to stačí prostě plácnout studený jakýkoliv kus oděvu, nebo ručník, nebo útěrku.
0: Řekněme hadr rovnou, nebojíme se toho.
1: Prostě schladit mu hlavu, schladit mu nohy, tlapičky ze spoda, tím vlastně snižujete teplotu a vlastně tím, že někdo je schopný napíchnout žílu a pustit mu vlastně infúzi, tak vlastně tou pomalou infúzí vy mu dodáte tekutiny a dodáte mu minerály. Ono samozřejmě veterináři vám budou teď argumentovat, že samozřejmě záleží, jak je ten pes veliký, že nejde nalejt prostě půl litru tekutin do malé čivavy. To si myslím, že ten zdravotník asi v tomhle tom, si myslím, že jsme lidi, který jsme v tom trošku lucidní, trošičku rozumní a stejně tak jako do malých dětí se nenaleje litr tekutin během chvilky, tak samozřejmě i podle velikosti psa se dá dodat množství tekutin do té žíly opatrně. A ve své podstatě je to věc, která tomu psovi může opravdu zachránit život. Já jsem to takhle dělala dvakrát na závodech a ve své podstatě vždycky to bylo tak, že ten pes by opravdu už na tu veterinu nedojel.
0: No je to o tom, že když se nesežene ten veterinář, jo, že to je vlastně ta nouzovka, nebo to nouzové
1: řešení.
0: Pojďme si ještě říct, jak je to, když se vám ten pes zraní, protože já sama vím, že jsou problémy, že když jsme třeba vystupovali z vlaku, že jsme neždy jezdili autem, tak se nám zatrhl drápek a ten pes vypadal, že vykrvácí. Teda to je potom jako masakr.
1: Ano, urvané drápky jsou oblíbené téma, to je pravda. To jsem se taky takhle
0: uvědomila. A i na procházce se to může stát.
1: Jo. Urvaný dráp je ve své podstatě asi nejčastější taková ta příčina, kdy opravdu ten pes krvácí. Já jsem se to učila pod vedením naší paní veterinářky chvilku jako střebat, protože ve své podstatě tam je to takový to, že opravdu ten dráp, který ten pes si urve, tak si ho ne vždycky, jak se říká, dorve. Ne vždycky úplně je ano. Dole. A bohužel je tam ten strašný moment, kdy ten dráp prostě musíte utrhnout. Prostě ho musíte...
0: Abych to nechala na veterináři, ale zavázat to, nebo prostě co
1: musíte,
0: s tím...
1: Musíte, no a tím, že ho vlastně v podstatě, když pak člověk to má, že to dostřihne, protože já třeba je pravda, že já jednou z věcí, kterou tahám sebou, nebo nosím všude sebou, tak jsou kleštičky na drápy, to je pravda. Tak, abych to mohla vyřešit a potom je třeba prostě opravdu udělat vlastně tlakový obvaz.
0: To znamená, že si vzít teda, když někam vyrážím se psem, aby jsme to shrnuli, tu vodu, ta je prostě úplně na špici. To je
1: určitě
0: jako
1: nejdůležitější. Kleštičky potom, na drápy jsou fajn, protože opravdu ty drápy
0: jsou... A pak ten obvaz hlavně. Ještě kdyby se něco stalo, tak to nějak zavázat.
1: Je dobrý obvaz, ale je dobrý něco pod ten obvaz dát. Když máte autolékárničku, kterou má většina lidí má sebou, tak tam máte ty věci, které můžete vlastně ve své podstatě použít i na ošetření toho psa.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jak pomoct svému psu na výletě a podobně, pokud se dostane do nějakých zdravotních potíží. To je téma dnešního pořadu Světa zvířat, který posloucháte na Českém rozhlase Sever a posloucháte přitom našeho hosta Danu Svobodovou ze psí školy Goda v Ústí nad Labem. A my jsme si tady řekli, že často se stává právě, to je takový nejčastější úraz, že se někde zadrhne psí drápek a on se utrhne buď úplně nebo částečně a podobně a že tam potom nastupujou, protože problém je v tom, že tam se dostává ten drápek nebo ta otevřená rána do toho prostředí, ten pes šlape v tom bordelu, když to řeknu takhle, v tom prachu a tak. Takže co s tím, jak to zavázat, jak to ošetřit?
1: Problém je, že to hlavně hodně krvácí. Hodně to krvácí, nechce se to úplně zastavit. Ve své podstatě nejdosažitelnější věci, které asi jsou pro normálního smrtelníka jedince v tu chvíli, tak jsou věci z autolékárničky. V autolékárničce máte řadu obvazů, který prostě můžete použít. Dají se ty obvazy, oni nejsou úplně veliký, jsou malinký, ale dají se poskládat vlastně okolo toho urvaného drápu, tak aby vám to udělalo sací vrstvu. A pak tam máte vlastně trojcípej šátek, kterým se dají ty obvazy docela bytelně, docela obstojně jakoby přivázat
0: k té
1: noze, aby nám to nespadlo. Dokonce je tam i náplast, která lepí, takže nahoře vlastně v tom úzkým, na té úzké tlapičce nahoře v lesí v podstatě si můžete i tou náplastí udělat pevný rantl, který vám to vlastně udrží na místě. Důležitý je si uvědomit, že v momentě, kdy já udělám ten tlakový obvaz na té tlapce, tak bych ho neměla jako sundavat do té doby, než mám teda u sebe někoho, kdo se s tím dál bude zaobírat a kdo to definitivně vyřeší. Protože v momentě, kdy vy ten tlakový obvaz sundáte, tak bohužel to krvácení vlastně znovu vlastně spustíte, protože takový ten, říká se tomu zátka, která se tam udělá, ta krevní zátka, tak ji prostě se zrušíte, odstraníte a strhnete.
0: Máme jednu takový fígl, když to možná bude znít divně, ale prostě je to fígl.
1: Určitě dá se použít menstruační vložka, která ve své podstatě je hygienicky čistá, což je jako super. A je to nouzovka, má tam nesavou vrstvu, která vám nepropustí nečistoty do té rány a zároveň samozřejmě je másavý materiál a nepřilnavý materiál, takže je to něco, co opravdu v momentě, kdy opravdu už nic jiného nemám, tak je to nouzovka, která se dá výborně použít. A na
0: prostě
1: to, abyste
0: pod pacičku a přehnout přes a zavázat.
1: Udělat botičku vlastně a i tím, jak je to lepivý, tak jste schopní si vlastně z toho opravdu udělat botičku, že to slepíte prostě k sobě. A hold, to chce asi trošičku zručnosti, chce to trošičku fantazie a chce to samozřejmě, myslím si, že je dobrý to i trénovat, abyste potom v té vlastně krizi nezačali vymýšlet něco, co jste nikdy nedělali. Přesně
0: no
1: tak.
0: To je asi poslední rada, kterou bohužel dnes stihneme od našeho dnešního hosta Dany Svobodové ze psí školy Goda na Světě zvířat na Českém rozhlase Sever. A já se bohužel musím rozloučit, ale vy tady určitě nejste naposledy.
1: Ne, určitě neráda, přijdu znova.

Posloucháte Český rozhlas Sever a protože se blíží 12. hodina, tak se blíží také to, co s 12. hodinou souvisí, a to jsou zprávy. No a po zprávách si poslechnete naše oblíbené písničky na přání. Dnes to bude s Miroslavem Tartárkem. Ještě dodám, že zprávy jsou s Petrou Firstovou. A od mikrofonu se s vámi loučí Dagmar Cestrová. Přeji hezký den.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Obec Janská na Děčínsku pořádá sbírku na záchranu mostu z druhé světové války. V Jablonci nad Nisou dnes vrcholí sportovní forkrosová akce. V Českých Budějovicích pokračuje zásah hasičů kvůli požáru plynu. Dnes očekáváme převážně polojasno s teplotou do 28 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré poledne. Obec Janská na Děčínsku a spolek Rabštejn schánějí peníze na záchranu ženijního mostu z druhé světové války. Povodí Ohře totiž plánuje obnovu koryta řeky Kamenice. Proto bude nutné most sundat. Spolek ho chce následně vystavit v areálu vojenské historie Rabštejnského údolí. K tomu potřebuje 1 100 000 korun, říká nezávislý zastupitel a člen spolku Karel Hunčovský.
2: V první řadě ho z toho toku vyjmout, čili technika, nějaký jeřáb, převoz, návěsem. V rámci areálu máme tam obecní prostory, kde by ten most byl opískovaný, očištěný na tu základní konstrukci a následně nastříkaný, natřený a smontovaný.
0: Hlavním závodem dnes v Jablonci nad Nisou pokračuje sportovní akce JBC Forcross Revelations. Závod světové série ve forcrossu horských kol se pojede v areálu Dobrá voda. V okolí je kvůli akci omezená doprava. Pro návštěvníky je na dnešek připravený taky doprovodný program, říká pořadatel a mistr světa ve forcrossu Tomáš Slavík.
3: Představení Martina Šonky, který je mistr světa v akrobatickém lítání a vítěz Red Bull Air Race, takže se všichni můžete 18.30 v sobotu těšit na Martina Šonku, který udělá obrovskou show. Pak máme všechny účastníky Asia Expressu, reality show a máme tady doprovodný program kapely DJ, který pojedou až do rána.
0: Začátek hlavního závodu je naplánovaný na 19. hodinu. Hasiči stále zasahují kvůli požáru plynu na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích. Dál ochlazují i okolí místa, potvrdil to jejich mluvčí Roman Krčmář. Pracovníci plynárenské společnosti se také snaží uzavřít přívod plynu. Hasiči a policisté evakuovali 20 lidí z nedalekých domů a dál zůstává uzavřené Zátkovo nábřeží a okolí Biskupské ulice. Při požáru se jeden člověk zranil. Sport. Na tenisovém Wimbledonu se bude hrát první české finále v historii. Na londýnské trávě se o premiérový grandslamový titul utkají Linda Nosková a Karolína Muchová. Duel začne po 17. hodině. Španělé porazili 2-1 Belgii a na mistrovství světa ve fotbale postoupili do semifinále. V něm se na šampionátu v Severní Americe utkají v úterý s Francií. Počasí. Dnes očekáváme převážně polojasno. Během odpoledne může být na severovýchodě kraje přechodně až oblačno. K večeru se bude oblačnost rozpouštět. Teplotu naměříme nejvýše 25 až 28 stupňů Celsia. Na severu kraje 24 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Jablonci nad Nisou došlo k nehodě v ulici Sadová. Srazila se tam dvě osobní auta a nehodu vyšetřuje policie.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Tolik pro pěkné sobotní poledne další z písniček, které nestárnou, tak to byla skupina Olympic a Hrál. Od mikrofonu vám příjemný poslech i v sobotu přeje Miroslav Tartárek, dobrý den, a pojďme si hned osvěžit kontakty sem k nám do studia a do písniček na přání. Tak telefon k nám, ten má číslo 475 212 212, to je to číslo, které můžete využít, když si o písničku budete volat, ale vy si o písničku také můžete napsat buď SMS-kou na 90 011 04, tvar SMSky, první slovo zahrajte, mezera a potom text vašeho vzkazu. A nebo pište na e-mail na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Toli tedy kontakty a teď už je tady nachystaná ta první písnička na přání. Než tady budou první telefonáty, je to SMSka. Prosím pro babičku Líbu k včerejšímu svátku její oblíbenou písničku Koloseum od Marky Gombitové. Posílá vnučka Nelinka.

0: Tak tolik tedy Marika Gombitová a písnička Koloseum. No a já už tady mám nachystaný ten první telefonát po 12. hodině. A ve vysílání vítám paní Jarku z České Kamenice. Já vás zdravím, dobrý den přeji.
1: Já vás taky, Míro.
0: Děkuju.
1: Já bych chtěla nechat zahrát tuhle písničku jako vzpomínku na mýho manžela do Nebíčka.
0: Ano, ano.
1: A pro moji kamarádku Mirku Barvínskou do Huntířova.
0: Také ji zdravím, už tady také dlouho
1: nebyla. A pro všechny lidičky, který poslouchají.
0: A také pro vás, ať máte krásný víkend. A teď už k tomu vzpomínání Michal Tučný a Já budu žít na věky. A zase někdy tady u nás naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tolik tedy Michal Tučný a já budu žít na věky. Písnička nám dohrála. Pojďme se hned věnovat opět telefonátu. Ve vysílání vítám Romana z Benešova nad Poušnicí. Dobrý den.
1: Ahoj, Míro.
0: A nebo tak?
1: Já bych chtěl zahrát písničku samozřejmě vám do redakce.
0: Děkujeme.
1: Do Liberce.
0: Ano.
1: A samozřejmě písnička bude pro mýho nemocného tatínka, který je nemocný.
0: Ano, ano.
1: A o kterého se chci starat, ale bohužel zatím mi to nevychází, abych se o něj staral.
0: Časově.
1: Protože mi to smetli ze stolu papíry.
0: Aha.
1: No takže tam musím znova.
0: Ano.
1: A písnička bude i prosím pro mýho tatínka nejlepšího, pro mou dceru, jeho zeťáka a pro mou rodinu celou a všem, co si dáváme za rám.
0: Dobře.
1: A když už chce do Děčína, která měla svátek.
0: Ano, včera dokonce měli.
1: Včera, bušky. Je to
0: tak, ano. Tak dodatečně i od nás. Tak písnička za chviličku, jak jsme se domluvili, sešlo z TC Praha a 7 žlutých kamínků, ať se hezky poslouchá i Romanovi. A zase někdy
1: děkuju
0: tady u nás. Hezký víkend a naslyšenou.
1: Taky hezký víkend a naslyšenou a děkuju.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Dobrou náladu sešlo z CC Praha. 7 žlutých kamínků, 7 svítání a v písničkách na přání nás čeká hned další telefonát. Tentokrát je posluchačka na telefonu z Jirkova, nachystaná, a je to paní Božena. Já vás vítám, dobrý den.

0: Kolik je v písničkách na přání Karel Hála, Laťka Kozderková a Říční proud. Za námi pár telefonátů a vy si o písničky také hodně píšete. Pojďme si tedy teď přečíst nějaký z vašich e-mailů. Zahrajte prosím pro radost naší Elince písničku Křídla od Xindla X a jeho dcery. Eli, ať ti písnička udělá radost, máme tě moc rádi. Maminka Verunka a tatínek Jiřík z Malíkovic u Slaného. A tady je Xindl X, Alice Látková a Křídla.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Čas se rozběhnul hlavou proti zdi.
1: Single X, Alice Látková a písnička Křídla. Pokračujeme dál, pojďme se vrátit k telefonní lince číslo 475 212 212 a tohle číslo také vytočila paní Anděla a hlásí se nám tím pádem ze Hřivic. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Mirku, zdravím vás a všechny posluchače.
1: Děkuji,
2: děkujeme. A dneska bych chtěla poslat písničku Božence do Jirkova, Hanice do Touchovic, Kájovi do Ústí a Pepovi do Štětí. A vám do rádia a pro všechny posluchače.
1: A také pro vás budeme hrát a zahrajeme si něco aktuálního. Modré nebe nad hlavou, víte, i u vás určitě ano. Předpokládám. Tak Dalibor Janda zpívá a vám ať hezky poslouchá. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a děkuju.

0: Šumecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

Písnička, která nestárne s hudebním výletem do 80. let, tak to byl americký zpěvák s portugalskými kořeny Glenn Medeiros a písnička Nothing Gonna Change My Love For You. Mimochodem v tuhle dobu už zpěvák asi také je, ale také zároveň je ředitelem školy, jak jsem tady zjistil. Tak ale pojďme se věnovat v písničkách na přání teď také před dalším telefonátem dalšímu vašemu písemnému vzkazu. Dobrý den, tady čtu. Zahrajte prosím písničku od Andrea Bocelliho a Laury Pausini, Vivo Perlej, a bylo by to pro paní Květu z Vysoký, pro Marcelku z Neštěmic, pro Martu z Barandova a pro paní Jarmelku z Nuslí a vlastně pro všechny posluchače. Jarka z Ústí nad Labem a teď také hudební výlet do Itálie.

0: Pro pěkné sobotní popoledne Andrea Bocelli, Laura Pausini a Vivo Perlei. No ale pojďme pokračovat v písničkách na přádí zase s dalším telefonátem. Z Oldřichova na Hranicích nám totiž volá paní Helena. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak písnička dle vašeho přání je připravená. Bude nám zpívat po nějaké době Zuzana Navarová, vidíte?
1: Ano.
0: Jakou písničku, jestli prozradíte?
1: A bude to Andělská, tak krásná, to... moc krásná písnička.
0: Ano, tak jsem to nastavil dobře. No a koho dalšího potěšíme mimo nás dvou?
1: A posílám to všem posluchačům s přáním hezky prožitého celého víkendu.
0: A vám také samozřejmě. A k tomu, ať hezky poslouchá naše vysílání.
1: Ano,
0: tak
1: děkuji.
0: Zase někdy na Českém rozhlasu Sever naslyšenou.
1: Naslyšenou.

přání Zuzana Navarová, písnička Andělská. Pomalu se blížíme k závěru poledních písniček na přání, tak pojďme si ještě přečíst jeden e-mail a je to přání k narozeninám. Dobrý den všem posluchačům a vám ve studiu, děkujeme. Prosím vás o zahrání písničky Stalo se, co má se stát od Marcela Zmuška. Bylo by to k narozeninám pro moji kamarádku Mirku Kinštovou. Milá Mirko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav. Tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy. My se přidáváme a teď už Marcel Zmožek.

0: A jsme ve finále. Písničky na přání končí a ty další pro vás chystáme zase zítra po 12. hodině. Za chviličku bude 13 hodin, budou tady zprávy a po nich už začíná pořad Zámecké léto, příběhy zámků a jejich majitelů, aneb jak se žije na šlechtických sídlech dnes. No a po 14. hodině se na vás u pohodového odpoledne těší Mirek Tartárek. Tak zatím naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Mostě dnes nejezdí tramvaje, nahradili je autobusy. Důvodem je údržba kolejí. V Roudnici nad Labem se dnes koná Street Food Festival. O titul ve Wimbledonu se dnes utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Dnes očekáváme převážně polojasno s teplotou do 28 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. V Mostě dnes nejezdí tramvaje. Na všech linkách, včetně té do Litvínova, je na jeden den nahradili autobusy. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova chce výluku využít k celkově údržbě a také k průzkumným pracím před plánovanou modernizací. Pokračuje mluvčí podniku Hana Syrová.
2: Provedení pravidelné údržby, oprava kolejí také bude důvodem provádění průzkumných prací, které souvisejí s přípravou modernizace tramvajové trati v Mostě. Povedlo se nám všechny akce soustředit na ten jeden den, tak aby jsme cestující co nejméně omezili v tom tramvajovém provozu.
1: V zámeckém parku v Roudnici nad Labem se dnes koná Street Food Festival. Program podle webu města nabízí speciality z různých koutů světa, hudební program i občerstvení pro vegetariány a vegany. Vstup na akci je zdarma.
3: Návštěvníci budou moci ochutnat například asijské bao a gyozy, mexické tacos, balkánské i italské speciality nebo různé druhy dezertů. Pro děti organizátoři připravili malování na odlitky a řemeslné dílničky. Program končí v 8 hodin večer. Z Roudnice nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: I letos v létě policisté kontrolují vodáky na českých řekách kvůli alkoholu. Podle zákona o vnitrozemské plavbě z roku 2023 platí pro vůdce rekreačních plavidel na vybraných úsecích řek, tedy například kormidelníka na kánoji, limit 0,5 promile alkoholu v krvi. Za naměření vyššího množství můžou policisté uložit pokutu až 100 000 korun nebo zakázat další plavbu.
0: Sport.
1: Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová dnes můžou získat wimbledonský titul ve dvouhře. V historicky prvním českém finále travnatého grandslamu se utkají po 17. hodině.
0: Počasí.
1: Dnes očekáváme převážně polojasno, během odpoledne může být na severovýchodě kraje přechodně až oblačno. K večeru se bude oblačnost rozpouštět, teplotu naměříme nejvýše 25 až 28 stupňů, na severu kraje 24 až 26 stupňů Celsia. Během noci bude obloha většinou skoro jasná, pouze na severovýchodě kraje očekáváme přechodně zvětšenou oblačnost. Teploty v noci klesnou na 15 až 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 na 87. kilometru u Petrovic stojí ve směru na Ústí nad Labem odstavené nákladní auto s defektem pneumatiky. Projedete tam se zvýšenou opatrností. Na silnici 1/35 poblíž Radoňovic u Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku se aktuálně tvoří kolona.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident Asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý.

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Asli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat. Tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původní majitele, osloví vás to, jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste to našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spal sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní? Máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah
3: na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví současnému majiteli zámku, jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo, jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho Neustupova.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jsem

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité spolupy.

0: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem, s FK-em.
1: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
0: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené teďka s Neustupovem.
1: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
0: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
1: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
0: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
1: Jo.
2: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století Dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. V roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krauzovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
0: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelburgu, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelburgu, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
1: Ten rod jako takový, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
0: No a Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
1: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
0: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
1: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
0: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
1: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
0: No oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
1: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
0: Ano.
1: To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
0: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
1: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mi napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
0: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic. Až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo, nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch, já nevím, 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken? Víte to?
3: 80.
2: Se ptáte, já nevím.
3: Myslím, je tak rychlé číslo, protože my se jako tak, jak sou, nebo ne, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že jich je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někde něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma? A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo.
3: Jo, jo.
2: Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Tomu svítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco, jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to zocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku, je.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narození nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narození nám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstali.
2: To do té poslední doby, kdy to byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem?
3: Ano.
2: No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám, jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a zkus se to vzalo.
3: Tak my jsme se teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantl z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí, tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech a vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a já když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
2: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
2: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
2: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
2: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr, protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou, to je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a oni na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
2: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
2: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšena nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
2: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna ad iuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Na zámku v Krásném dvoře na Lounsku se dnes konají slavnosti hraběte Jana Rudolfa Černína. Na výjezdové stanice ve Frýdlantu a v Semilech nemá Liberecký kraj dotace. Na Wimbledonu se o ženský titul utkají poprvé v historii dvě Češky, Muchová a Nosková. Převládá převážně polojasno s teplotou do 28 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Státní zámek Krásný dvůr dnes pořádá slavnosti hraběte Jana Rudolfa Černína. Návštěvníky čekají kostýmované i klasické prohlídky, řemeslný jarmark nebo komentovaná procházka zámeckým parkem, říká kastelán zámku Milan Vaněrka.
2: My letos budeme opět spouštět vodopád a celý den bude otevřena rozhledna na novogotickém templu, která prochází velmi složitou rekonstrukcí, ale návštěvníci se na tento jeden den v celém roce mohou podívat do krajiny, na Doupovské a Krušné hory.
1: Komentované prohlídky parkem začnou od 17 hodin. Spuštění vodopádu je pak naplánované na 19. hodinu. Celkem 408 milionů korun zaplatí Liberecký kraj za dvě nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu. První se na konci července otevře v Jablonci nad Nisou a druhá v září v Turnově. Tam budou základnu kromě záchranářů využívat i hasiči a dálniční policie. Další dvě výjezdové stanice připravuje kraj ve Frýdlantu a v Semilech. Ty už ale bude stavět kompletně z vlastních peněz. Dotace na ně nejsou. Řekl to hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Hasiči třetím dnem zasahují u požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Na místě dál zůstává 6 jednotek. To je polovina oproti noci na dnešek. Hasiči se teď snaží chladit trosky vyhořelé stavby. Z místa podle velitele zásahu Zdeňka Otrusiny stále stoupá dým. V budově číslo 34 začalo hořet ve čtvrtek ráno. Následně se její většina zřítila. Požár policie prověřuje jako možné obecné ohrožení z nedbalosti.
0: Sport.
1: Dvě české tenistky nastoupí poprvé v historii do finále dvouhry na Wimbledonu. Po 17. hodině se na travnatém Grand Slamu utkají o titul Linda Nosková a Karolína Muchová. V Londýně to bude sledovat i kapitánka českého týmu v soutěži Billie Jean King Cup Barbora Strýcová.
3: Těším se na to, jak se s tím se vším poperou, protože přece jenom je to ohromná tíha hrát na tom centrálním kurtu a kurfinále. A je to prostě historická věc, prostě já jsem na to hrozně pyšná a těším se na ten zápas, jako fanoušek se prostě budu koukat a vlastně ani ta nervozita tam jako vůbec žádná není, protože ať vyhraje jakákoliv, tak prostě vyhraje holka z Česka a to je prostě hrozně hezký.
0: Počasí.
1: Převládá převážně polojasno. Během odpoledne může být na severovýchodě kraje přechodně až oblačno. K večeru se bude oblačnost rozpouštět a teplotu naměříme nejvýše 25 až 28 stupňů, na severu kraje 24 až 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: K dopravní nehodě došlo na silnici Výlovém na Děčínsku. Zasahují tam záchranné složky. A na silnici číslo 224 v obci Vysoké Třebušice na Lounsku došlo ke střetu osobního auta a motorky. Nehodu vyšetřuje policie.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je pár minut po 14. hodině, právě začíná sobotní pohodové odpoledne a opět jsme pro vás nachystali spoustu zajímavého. Babety, Simpsony nebo javy. Na motorkách dnes zhruba 70 lidí vyrazila na orientační závod v okolí Tachova na Českolipsku. Více už je přidá v této hodině naše reportérka, dojde také na rubriku Co v učebnicích nebylo a připravili jsme i spoustu písniček, které nestárnou. Těšit se můžete na skupinu Rangers nebo skupinu Elán. Teď už je ale nachystaný Víťa Vávra a Citronová holka. Ať se vám hezky poslouchá Český rozhlas Sever.
0: Pohodové odpoledne.

0: Pro tu nejvíkendovou náladu s Českým rozhlasem Sever písnička, která nestárne, tak to byly Rangers a Zvedněte kotvy. Viděli jste někdy polární záři? Jako tenhle úkaz vzniká, přiblíží v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: smutnou nudu.
1: Tolik písnička od Pokáče, která se jmenovala V lese. Posloucháte Český rozhlas Sever, kde už je pro vás nachystaná slíbená reportáž sobotního pohodového odpoledne. V Tachově na Českolipsku se dnes jede orientační závod na fichtlech. Závodníci musí absolvovat trasu po okolí, na kterém na ně čekají hádanky a úkoly. Jejich cílem ale není přijet do cíle co nejrychleji, ale přesně za 4 hodiny. Závod sleduje i naše reportérka Kateřina Kubíčková. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Kolik závodníků na trasu vyrazilo?
2: Do závodu se dnes dopoledne zaregistrovalo celkem 72 lidí. Přijeli sem na nejrůznějších strojích, nejčastěji jsem viděla babety a taky Simpsony. Někteří ale přijeli třeba i na Javě. Jsou tady muži i ženy a taky různě zkušení motorkáři. Někteří tak ty na babetě dojeli až k Balatonu. Ale jsou tady i úplní začátečníci nebo někteří, kteří jezdí jenom výjimečně. Závod začal v 11 hodin tady v Tachově, odkud závodníci postupně vyrazili na trasu. Ta má celkem 70 kilometrů a je potřeba jí zvládnout za 4 hodiny. Ještě doplním, že první dva závodníci už jsou v cíli, ale zbytek je ještě na trase.
1: Jak se to vlastně měří?
2: Při registraci dostal každý závodník speciální čip, ten si tady na startu přiložil ke čtečce a až se vrátí, udělá to samé. Organizátoři pak v počítači uvidí, jak dlouho trasu jel. Závodníci zároveň nemůžou používat digitální mapy nebo navigaci. Na trase se musí orientovat pouze podle roadbooku. Jde o takový papír, na kterém mají zakreslené jednotlivé zatáčky a odbočky. Současně je na tomto archu prostor pro razítka, která závodníci sbírají na stanovištích.
1: Jaké úkoly musí závodníci plnit?
2: Tak je jich hned několik. Na některých místech na trase je pouze razítko, které musí lidé najít a natisknout si ho do toho roadbooku. Je ale i několik stanovišť, kde je čeká úkol. Já jsem vyrazila například do nedaleké obce Houska, kde na začátku obce je první z těchto stanovišť. Kontroloři tam mají připravený neprůhledný kanistr s vodou a závodníci musí odhadnout, kolik je v něm vody. Mezi dalšími úkoly je například střelba na terč. Za úkoly i celkový čas závodníci dostávají body. No a vítězem se stane ten, který bude mít nejlepší bodové skóre.
1: Závod v Tachově ale dnes není poprvé, je to tak?
2: Ano, je to už 8. ročník. Organizátoři každý rok mění trasu i jednotlivé úkoly. Mění se i podmínky, jak už jsem zmínila, tak letos není možné využívat navigaci, což v minulosti možné bylo. Kromě toho organizátoři připravují taky noční variantu závodu, ta se konala v noci na dnešek.
1: Říká reportérka Kateřina Kubíčková. Díky za zajímavé povídání a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Posloucháte Český rozhlas Sever a pro dobrou náladu jsme si zahráli písničku od Věry Špinarové Meteor lásky. A pokud právě plánujete, kam dnes v sobotu vyrazit za kulturou, máme pro vás pár tipů. Od 14 až do 21 hodin a 30 minut můžete v Ústí nad Labem v letním kině navštívit akci a výjimečné turné Nedvědi u stánků. Folkový festival, kde vystoupí bratranci Honza a Vojta Nedvědovi, zazní ikonické, ale i nové autorské skladby. Dále také vystoupí skupina Fešáci, Jiří Tichota a Zdena Tichotová. Moderuje Aleš Háma. Dalším typem jsou středověké ozvěny na hradě Krupka. Od 15 hodin se tam můžete těšit na pestrý program. Středověkou kuchyni, dobové šití, lukostřelbu na terč, na pohádku pro děti, šermíře a na mnoho dalšího. Hlavní program potom začíná v 17 hodin. Vystoupí hudební skupina Tempus a od 19 hodin legendární Klíč. Od 15 hodin můžete navštívit hudební festival Rumkulefest 2026, a to ve venkovním areálu Domu kultury Střelnice v Rumburku. Vystoupí Eva Farná Tribute Band, JAR Business Revival, legendární heavy metalová skupina Krleš a ve 22 hodin a 30 minut program uzavře Oxagon. Až do 19 hodin nabízí zámek Krásný dvůr slavnosti Jana Rudolfa Černína. Celý den je tady věnován historickým slavnostem na počest zakladatele zdejšího zámeckého parku. Připravený je program plný kostýmovaných prohlídek, jarmark a také se můžete těšit na další zážitky. Po celý den do 18 hodin bude také zpřístupněna vyhlídka novogotického templu, nejstarší rozhledny v českých zemích. Vrcholným okamžikem

Okamžikem slavnosti se stane spuštění velkého vodopádu u Panova templu v 19 hodin. Také dnes pokračuje Tivoli hudební léto ve Velkém Březně. Tentokrát od 17 hodin a 45 minut vystoupí hardrockové kapely Na knop a Stará škola. A na závěr tu ještě mám kinematograf Bratří Čadíků na Mírovém náměstí v Kadani. Od 21 hodin a 30 minut můžete zajít na promítání Pod širým nebem pro dobrou věc. Výdělek z akce totiž půjde jako vždy na charitativní účely. Dnes je v plánu promítání rodinné komedie Bláznivý marsupilami. To bylo několik kulturních typů a teď už je nachystaná na Českém rozhlasu Sever další hezká písnička. Valdemar Matuška a Když jdou na mužskýho léta.

0: Pro pěknou sobotu s Českým rozhlasem Sever jsme si zahráli další písničku, která nestárne. To byla skupina Elán a Zalúbení a pojďme dál. Manželé Macháčkovi koupili před lety od Správy železnic výpravní budovu v Kovářské na Chomutovsku. Z chátralého nádraží jim bylo líto a nechtěli, aby zmizelo. Opravy částečně financují díky zájemcům o nevšední ubytování v Krušných horách, takzvaný glamping. Za snahu o záchranu nádraží se Macháčkovi dostali na seznam vědců z Ústecké univerzity v projektu Mozaika proměny regionu. Vagóny si zblízka prohlédnul i náš reportér Robin Rerich.
1: Se Štěpánem Macháčkem jdeme do vagónu na nádraží v Kovářské. Je to první vagón, který byl zprovozněný na to ubytování a vy tu máte hosty.
2: Je to tak, jsou tady 4 vagóny a tenhle ten je z nich nejstarší.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vítejte u nás ve vagónu.
1: Jak se bydlí ve vagónu?
4: Ve vagónu se bydlí výborně. Jezdíme sem v podstatě každý rok. Je tady velmi milý a přátelský pan domácí, takže se sem vracíme velmi rádi. A pro člověka, který žije ve městě, tak je to taj raj na zemi.
1: Je to luxusní ubytování?
4: Víte co, tohle nehodlám nějak posuzovat, protože člověk, který nehledá luxus, člověk, který spíš hledá právě, co vlastně bych řekl je obsahem toho výrazu ráj na zemi, že je tady prostě ten klid, je tady příroda kolem, to je to, proč se jezdíme.
3: Ale luxus tady trošku určitě je. Není to jako kemping někde na trávě, prostě tady všechno, co má být. Možná i víc.
1: Vyjadřuji spokojenost s ubytováním hosté z Děčína.
2: Glamping, to je z anglického glamorous camping, takže je to jako luxusní kempování.
1: Vypráví Štěpán Macháček o glampingu na nádraží v Kovářské.
2: Jsou to vagony, které jsou moc pěkně udělané vevnitř, to znamená, jsou tam koupelničky s teplou vodou, záchodem je tam plně vybavená kuchyň, je tam spaní, je to odizolované, takže se tam dobře zatopí i v těch nejchladnějších zimních měsících.
1: Správce železniční cesty má koleje, provozuje po nich drážní dopravu a vy se v blízkém sousedství snažíte podnikat v turismu?
2: No, v turismu to je spíše podpůrná záležitost, protože my se snažíme skutečně vrátit tomu místu život, zachránit ho a to by se nám nedařilo, pokud bychom neměli nějaké příjmy, které tohle všechno podpoří.
1: Před lety koupili manželé Macháčkovi chátrající výpravní budovu. S dalšími společníky ve spolku pak i vodárnu a vechtrovnu. Na nepoužívanou třetí kolej postavili 4 staré vagony, takzvané hitláky. Na nádraží by kromě ubytování jednou měla být muzejní expozice ke Krušnohorské železnici. Z Kovářské Robin Rerich, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, sobotní pohodové odpoledne je v plném proudu, dozněla nám písnička od Karla Gotta a jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary končí. Večer převezme cenu za přínos světové kinematografii francouzská herečka Juliette Binoche, cenu prezidenta festivalu dostane Magda Vašáriová a Jeffrey Wright. Ocenění večer rozdá také odborná porota, převezmou ho ale i tvůrci divácky nejoblíbenějšího filmu.
1: Tady je Bára Baziková.
2: Bára Baziková.
3: Bára Baziková.
4: Máme za sebou čas trápení a manželskou krizi.
5: Časozběrný dokument Heleny Třeštíkové Bára Baziková zatím pozbíral nejvyšší hodnocení návštěvníků. Těsně za ním je další životopisný snímek, taky od české tvůrkyně. Někdejší studentka FAMU Jana Hojdová natočila dokument o hollywoodském kameramanovi Robertu Richardsonovi. Večer převezmou křišťálový globus taky herečky Juliette Binocheová a Magda Vašáriová. Slovenská herečka letos v Karlových Varech uvedla trezorový film Vtáčkovi a siroty a blázni. Ve festivalovém vysílání Radiožurnálu vzpomínala na to, jak se snímek uváděl v Cannes poté, co v Hollywoodu zemřela herečka Sharon Tate. A tak si diváci mysleli, že jsou některé scény inspirované americkými událostmi.
6: Já tam zomírám jako těhotná, že mi rozpárají brucho. Takže keď sa ten film premietal v Cannes, tak si všetci mysleli, že si z toho my sme si to ako zobrali. Ale my sme to natočili pol roku predtým.
5: Letošní cenu prezidenta festivalu dostane americký herec Jeffrey Wright, který se do Karlových Varů vrátil s filmem Basquiat o stejnojmenném americkém průkopníkovi graffiti. Lucie Pávová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Tolik na Českém rozhlasu Sever písnička od Olgy Lounové k výškám. Pomalu se blíží 15 hodin. Vás tím pádem za chvíličku čekají další aktuální zprávy. Z bývalého posádkového domu armády v Žatci na Lounsku bude kulturně kreativní centrum. Plus uslyšíte mnoho dalšího. Také po 15. hodině víkendové pohodové odpoledne pokračuje a za chviličku se naslyšenou těší Mirek Tartárek.

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Z bývalého posádkového domu armády v Žatci na Lounsku bude kulturně kreativní centrum. Lidé se v Jizerských horách mohou v létě svést vlakem taženým unikátní ozubnicovou lokomotivou. V Českých Budějovicích hořela propojka plynu, jeden člověk se zranil. Převládá převážně polojasno s teplotou do 28 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Žatec obnoví bývalý dům posádkové armády v Masarykově ulici. Vznikne tam kulturně kreativní centrum a zhruba 10 městských bytů. Město na přestavbu získalo přibližně 100 milionovou dotaci z programu Spravedlivé transformace, která pokryje zhruba polovinu výdajů, říká vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Šinkovcová.
2: Bude tam kino, bude tam planetárium, bude tam věda na kouli, bude tam kavárna, protože tam bude i atrium a bude tam takový společenský prostor, prostě kde se ty lidé budou moct setkávat.
0: Do konce roku chce mít město vybranou firmu na přestavbu, která by měla trvat zhruba 2 roky. Až do konce letních prázdnin bude každou druhou sobotu vozit turisty na trati mezi Tanvaldem a Kořenovem v Jizerských horách unikátní ozubnicová lokomotiva Rakušanka. První jízdy začínají dnes. Rakušanky byly první motorové ozubnicové lokomotivy na světě. Pro Československé státní dráhy je vyrobila firma ve Vídni. Poslední 3 roky nejezdily kvůli špatnému stavu trati a její následné rekonstrukci. Doplňuje ředitel obecně prospěšné společnosti Zubačka Petr Prokeš.
3: Lokomotivy byly vyrobeny v roce 1961, 4 kusy, 2 jezdily zde v Tanvaldě, 2 v Tisovci. Do dnešních dnů se dochovaly 2 lokomotivy 001 a 003. Ta 003 se nám povedlo díky grantu z Ministerstva pro místní rozvoj na ní udělat celkovou opravu.
0: Policie prověřuje dnešní požár plynu v Českých Budějovicích jako možné obecné ohrožení. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Jiří Macner. Na Zátkově nábřeží ráno hořela propojka plynu v zemi. Hasičům se po uzavření přívodu plynu podařilo požár uhasit. Jeden člověk se zranil. Policisté a hasiči uzavřeli okolí a dočasně evakuovali 20 lidí z nedalekých domů.
1: Sport.
0: Na fotbalovém mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku se rozhodne o složení 2. semifinálové dvojice. Hodinu před půlnocí českého času se střetnou Anglie a Norsko. Poslední čtvrtfinále obstará souboj Argentinců se Švýcary od 3 hodin ráno.
1: Počasí.
0: Převládá převážně polojasno, během odpoledne může být na severovýchodě kraje přechodně až oblačno. K večeru se bude oblačnost rozpouštět. Teplotu naměříme nejvýše 25 až 28 stupňů, na severu kraje 24 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Mostě došlo k dopravní nehodě v ulici Žatecká. Havarovalo tam osobní auto a na místě zasahují záchranné složky. A na dálnici D8 na 78. kilometru u Ústí nad Labem stojí ve směru na Drážďany porouchané vozidlo. Projedete tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Teď už je pár minut po 15. hodině a na Českém rozhlasu Sever pokračujeme v pohodovém sobotním odpoledni. Letošní letní Shakespeareovské slavnosti nabídnou 14 her Williama Shakespeara ve více než 150 představeních. Jednou z nich je komedie o Milu, kde uvidíte třeba Jakuba Koháka nebo Anetu Krejčíkovou. Více v reportáži v této hodině. Budeme si také povídat o počasí s meteorologem. Samozřejmě nevynecháme ani spoustu písniček, které nestárnou. Těšit se můžete třeba na Michala Dučného nebo na skupinu Turbo. Na úvod si ale zahrajeme od skupiny Miraj, když nemůžeš, tak přidej. Přeji vám i nadále tu nejlepší sobotu.
1: Pohodové odpoledne s Miroslavem Tartárem.

0: Tolik Michal Tučný a Báječná ženská. Posloucháte Český rozhlas Sever a v našem pohodovém odpoledni zůstáváme i nadále. Premiérou letošních letních shakespearovských slavností na Pražském hradě je komedie Omylů. V režii Vojtěcha Štěpánka hraje jednu z rolí Zlatníka Angela Jakub Kohák. Slávka Brádlová si s ním povídala nejen o tom, jaká se tam sešla partička.
1: Partička se sešla, musím říct, na výsost skvělá. Jsou tam nesmírně talentovaní lidé, mladí herci, Vondráček, Buchta, Havlínek, Ježišmarja, Šíma, na koho ještě zapomenu, nicméně cítím se tam skvěle, hrozně mě to baví a tak nějak jakoby, že už jsem v takovém středním věku, lehce nastárlém, mě to tak jako až jako nabíjí. Takže jsem moc rád, že tam můžu být a okusit jako skutečnou divadelní práci.
2: Já jsem ten termín partička samozřejmě nepoužila náhodně, to je cílené, protože budou-li shakespearovské slavnosti Zlatník v komedii Omylů, jak bude vypadat partička na vzduchu?
1: Partička na vzduchu letos nemá moc představení v plánu, je to takový odpočinkový, řekněme, rok, takové jako volnější léto, takže se to pěkně skloubí, myslím, že máme tak 5-6 partiček třeba, takže já si věnuju toto léto vyloženě panu Shakespeareovi. Zaslouží si to.
2: Hrajete Zlatníka a co já tedy o překladech pana Martina Hilského vím, on používá živý jazyk, nemusí člověk pátrat po významech slov. Nicméně blankvers, řeč vázaná, má svoje zákonitosti. Jak se to bude srovnávat s vaším improvizačním způsobem hraní?
1: Tady musí improvizace stranou, tady je potřeba vyloženě ten text ctít a dodržovat. Já se jako snažím, já když jsem si přečetl ten scénář, tak na začátku bylo napsáno, že verš je tam třeba, já nevím, 25%, takže vlastně to není všechno ve verších, je to i řekněme v takové dobové běžné mluvě, takže já úplně tam nemám všechno ve verších, že já to nemám tak jako svázané a utemované.
2: O léto máte postaráno, co bude nová sezona?
1: Co já vím, co mi ještě život do cesty vrhne, každopádně se tomu postavím čelem jako správný muž a Spartan a budu bojovat. To vám, paní redaktorko, slibuju.
2: Aneta Krejčíková, letní shakespearovské slavnosti, prý splněný dávný dětský sen. Ale setkání se shakespearovským textem pro vás není první.
3: Je to tak divadlo na Vinohradech, kde hraju Olivy ve Večeru tří králové. Mám i Sen noci svatojanské, který jsme uváděli v divadle na Fidlovačce, kde jsem hrála Helenu.
2: Když říkáte, že ten text nebyl až takové překvapení, že vlastně jste věděla, do čeho jdete, co překvapením bylo?
3: Já jsem tu hru neznala do té doby, než jsme ji začali studovat. A vlastně mě vždycky u toho Shakespearea překvapí ty paralely mezi těma hrama jednotlivýma, jak se vlastně mistr vykrádal nebo používal ty funkční věci i v těch dalších a dalších svých komediích. Tak to mě vždycky vlastně překvapí, ale vždycky se těším na to, jak se s tím dokážeme popasovat.
0: Kromě komedie Omylů můžete vidět na Pražském hradě i další představení. Jak se vám líbí, Marná lásky snaha, Otelo, Večer tří králový a Macbeth. A teď už si na Českém rozhlasu Sever pustíme další písničky a hned už je tady britská zpěvačka Kim Wilde.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Dozněla písnička od Terezy Maškové a Marka Lambory. I dál přeji všem pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Chystáte se dnes nebo zítra na koupaliště, na výlet nebo bude nějaká grilovačka? Zajímá vás, jaké je a bude počasí u nás na severu Čech? Tak právě proto už mám na telefonu Kláru Bubnovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Tak jaké je teď počasí tady u nás na severu Čech?
1: Tak je převážně slunečno, ale ve Šluknovském výběžku je té oblačnosti o něco více a to se také odráží na teplotách. Teď většinou měříme mezi 24 a 28 stupně a právě ve výběžku je něco chladněji, tam kolem 21 a na horách měříme kolem 20 stupňů. Fouká mírný vítr od severu.
0: No a jak to tedy bude vypadat v noci na zítřek?
1: Tak večer se začne vyjasňovat, v noci tedy čekáme převážně skoro jasno, i když na severovýchodě kraje i nadále přechodně zvětšenou oblačnost, teploty potom ráno klesnou mezi 15 až 12 stupňů v nižších polohách, na horách mezi 13 a 10 stupňů.
0: Posluchače určitě také bude zajímat, jaké bude počasí zítra, tedy v neděli.
1: Tak bude to podobné jako dnes. Během těch ranních hodin většinou jasno, přes den potom bude převažovat polojasno. Poledne na severovýchodě kraje opět oblačnost zvětšená, ale večer se bude zase rozpouštět. Zítřejší teploty už budou vyšší než dnes, čekáme dokonce až do 30. Na severu kraje bude opět chladněji, tam kolem 27, na horách potom mezi 22 a 25 stupněm.
0: Říká Klára Bubnová z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji a mějte se krásně a naslyšenou.
1: Vy také naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pro dobrou náladu jsme si zahráli písničku od Miroš Birky. Sobotní pohodové odpoledne na Českém rozhlasu Sever pokračuje. A teď už pro vás máme filmové tipy. Víc o filmu pro celou rodinu, Odvážná Vajana, nám poví Milan Král.
1: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
2: Filmové tipy.
3: Pokud rádi sledujete se svými dětmi nebo vnoučaty celovečerní animované filmy, možná vám neunikla Odvážná Vajana. Disneyho studio po velkém úspěchu kreslené verze, která se objevila i v nominacích na Oscara, posílá do kin hraný celovečerní film. Děj vlastně zůstává stejný. Nebojácná dospívající dívka Vajana, tedy Catherine Laga-Aya, vyslyší volání oceánu a poprvé se vydává za hranice útesů svého ostrova Motonui, s kdysi mocným polobohem Mauím v podání Dwayna Johnsona na nezapomenutelnou cestu, aby zachránila svůj lid. Na plátně uvidíte i další osvědčené hrdiny, jako prasátko nebo zmatenou slepici. V dalších rolích se pak představí hlavně novozélandští herci Frankie Adams, Rena Owen a John Tui. Filmové

0: Tolik na Českém rozhlasu Sever skupina Turbo s písničkou, která nestárne hráč. Pohodové odpoledne pokračuje a pod horou Děčínský sněžník se nachází evropský významný systém podzemních přírodních pseudokrasových jeskyní. Objevili je horníci při těžbě fluoritu, která skončila před více než 30 lety. Několikrát do roka se do podzemí může podívat také veřejnost. Kolega Jan Pácha si povídal s jeskyňářem Tomášem Vinčem, který v bývalém fluoritovém dole pod sněžníkem zájemce provází.
1: Začalo to vloni malýma skupinkama, bylo to pomálu a ten rok se to trošku jako víc rozjelo a příští rok bychom v tom chtěli pokračovat, jako v těch prohlídkových okruzích nebo v tom okruhu. Mají o to hodně zájem tady ty místní, co tady bydlí v okolí, tak ty nejvíc.
2: A co znamená, letos by se ještě měli možnost lidi dostat sem do jeskyní, nebo co byste jim doporučil těm, co se třeba už teďka nedostanou?
1: Bohužel tento rok už jsou kapacity prohlídek naplněný a musí sledovat prostě naše internetové stránky caves.cz a hlídat si příští rok. Se tam dávají snad každý měsíc, na začátku měsíce se tam dávají ty dny, kdy se budou provádět ty prohlídky.
2: Jak to tady vzniklo? Jaká je historie fluoritových dolů pod sněžníkem? Nebo respektive, co se tady dělo předtím, než tady byly prohlídkové okruhy?
1: Hlavně se tady těžil fluorit. A při té těžbě toho fluoritu narazili na jeskyně. Nejsou to klasické jeskyně, jako znáte ve Vápencích nebo Dolomitech, ale jsou to v Pískovci a jsou to pseudokrasové jeskyně. Tyhle ty dutiny prostě vznikly na základě toho, že byly nějaký tlaky v horninách, poprasklo to a vznikly tam výdutě, které se samozřejmě nezaplnily žádnýma písečnýma výplněnýma, protože ty písky, co tady jsou, nebo ty pískovce, jsou hodně prokřemenělý.
2: A proč ta těžba tady toho fluoritu skončila?
1: Údajně tady těžba skončila na základě toho, že se už nevyplatila, že bylo levnější dovážet fluorit z Číny.
2: Co návštěvníky tady čeká? Co to je za okruh?
1: Tak návštěvníky tady čeká přibližně nějakých 1300 metrů, ale je to tam a zpátky. Čeká je tady několik jeskyní, ať bez fluoritové výzdoby nebo s fluoritovou výzdobou. A samozřejmě tady uvidí i nějakou skamenilinu.
2: Jak by se měli připravit, nebo jak by měli být vybaveni, když sem přijdou?
1: Vhodnou obuv, to je základ. Jo. A potom nějaké teplé oblečení. A zbytek dostanou od nás helmu, jim to půjčíme se světlem samozřejmě.
0: Zájemci se do štoly můžou podívat jen několikrát v roce. Letos už jsou podle průvodce všechny prohlídky plně obsazené, proto je potřeba se pravidelně dívat na webové stránky Správy jeskyní České republiky a včas si zařídit rezervaci.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, dozněla nám písnička od skupiny Činasky a před námi je další z reportáží dnešního vysílání. Určitě jste si také všimli, že v horkých letních dnech nasazují dopravní podniky přednostně klimatizované vozy. V české MHD jich za posledních 5 let výrazně přibylo, jezdí jich zhruba dvojnásobek. Vyplývá to z dat Sdružení dopravních podniků. Vysoké teploty ale představují větší zátěž i pro řidiče městské dopravy.
1: Je tam dusno, vzduch se tam točí horkej.
2: Popisuje službu v neklimatizované tramvaji řidič Štěpán Šmehlík z Prahy.
1: Člověk se začíná rosit, potit úplně po celém těle. A pak, když je trochu spocenej, tak ten teplý vzduch, který v té kabině proudí, vlastně osvěžuje, protože se opírám o to moje mokré tělo.
2: Do dodatečné instalace klimatizace do starších vozidel dopravní podniky investují výjimečně. Hlavní je podle nich postupná obnova vozového parku, tak jako třeba v Praze, popisuje mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
3: V případě autobusů, elektrobusů a trolejbusů bylo vedením dopravního podniku již v roce 2017 rozhodnuto, že budou všechna nově pořizovaná vozidla vybavena celovozovými klimatizacemi.
2: Více než 100 tramvají 15T, které jezdí po Praze, je stále ještě relativně nová, ale bez klimatizace a do vybavení je z několika důvodů skoro nemožné. V období vysokých teplot se dopravní podniky snaží na linky nasazovat co nejvíce klimatizovaných vozidel a zjednodušit řidičům práci v horku, popisuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
4: Řidiči mají k doplňování tekutin k dispozici iontové rozpustné nápoje. A samozřejmě, pokud by se někomu z nich udělalo vlivem vysokých teplot nevolno, tak jsme okamžitě připraveni jej vystřídat.
2: Na sobě můžou mít krátkou letní uniformu. Některé tramvaje taky mají alespoň klimatizovanou kabinu pro řidiče. Tramvaje jsou ve srovnání s autobusy nebo trolejbusy nákladnější na pořízení a proto je jejich obnova nejpomalejší. Klimatizaci má v Česku jen asi 1/5 tramvají, říká mluvčí Sdružení dopravních podniků Linda Hajlichová.
5: Nejvýraznější nárůst zaznamenaly trolejbusy, u kterých se podíl klimatizovaných vozidel zvýšil z 20,7% na 49% a výrazně vzrostl také podíl klimatizovaných autobusů.
2: Klimatizaci tak podle ní má v české městské hromadné dopravě 6 autobusů z 10. Sára Adamcová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Na Českém rozhlasu Sever dohrála písnička od Ivety Bartošové. Pomalu se blíží 16 hodin. Budou tady další zprávy a hned potom začíná pořad Hvězdné návraty. A tentokrát vás čekají veselé historky a ukázky s hercem, mimem i klaunem v jedné osobě, s Bolkem Polívkou, a to vše s Patrikem Rozehnalem. A po 17. hodině se u pořadu hudební legendy naslyšenou těší Mirek Tartárek.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Děti by mohly strávit v mateřské škole povinně o rok víc. Změnu chystá ministerstvo školství. Zámek Poláky na Chomutovsku nově nabízí audioprůvodce i individuální prohlídky. Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová se proti sobě dnes postaví ve finále Wimbledonu. Zítra čekáme převážně polojasno a teplotu do 30 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Ministerstvo školství plánuje prodloužení povinného předškolního vzdělávání. Děti by měly nově navštěvovat mateřskou školu 2 roky před nástupem do první třídy, místo současného 1 roku. Podle úřadu má delší čas v předškolním vzdělávání dětem pomoct, aby se lépe připravili na školu. Ministr školství Robert Plaga za ANO chce podrobnosti návrhu představit v září.
2: Školy potřebují více psychologů, speciálních pedagogů a odborníků, kteří pomohou dětem i učitelům. A pomoc musí přijít co nejdřív, už v mateřské škole. Čím dříve dítě podpoříme, tím větší má šanci uspět.
0: Soukromý zámek Poláky u Nechranické nádrže na Chomutovsku připravil pro letní sezónu novinky. Jde například o individuální prohlídky, kdy návštěvníci dostanou tištěné texty a mohou památkou procházet bez průvodce. Zámek je ale stále možné si projít i s průvodcem. Památka nabízí 12 historických prostor a ukazuje, jak se žilo na venkovském sídle v době první republiky.
3: Další novinkou jsou podle Kastelana a majitele zámku Miloše Dempíra individuální prohlídky s audioprůvodcem. Návštěvníci při nich mohou strávit na zámku libovolně dlouhou dobu. Výklad obsahuje kromě základních skutečností i detailnější informace. Přeložený je do 9 dalších jazyků. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Nožířská firma Mikov z Mikulášovic na Děčínsku převzala výrobní družstvo KDS Sedlčany, které produkuje kuchyňské a řeznické nože. Spojují se tak dvě nejdéle působící české nožířské značky. Akvizice navazuje na vizi společnosti Mikov sdružovat kvalitní tuzemské výrobce, zachovávat české průmyslové dědictví a posilovat konkurenceschopnost. Za společnost o tom v tiskové zprávě informovala Veronika Nováková.
1: Sport.
0: Blíží se start prvního ryze českého grandslamového finále v historii. Na tenisovém Wimbledonu se po 17. hodině utkají o trofej Karolína Muchová a Linda Nosková. Fotbalisté Anglie a Norska nastoupí na světovém šampionátu ke čtvrtfinále od 23 hodin českého času. Od 3 ráno se pak utkají Argentina a Švýcarsko.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme po ránu většinou skoro jasno, během dne pak převažující polojasno. Odpoledne na severovýchodě kraje přechodně až oblačno. Večer se bude oblačnost rozpouštět. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 27 až 30 stupňů Celsia, na severu kraje na 26 až 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U obce Výsluní na Chomutovsku došlo k dopravní nehodě. Na vozovku vytéká olej a na místě zasahují záchranné složky. Na silnici číslo 15 u Stvolínek na Českolipsku probíhá vyšetřování nehody osobního auta a motorky. A v Liberci se také srazilo osobní auto s motorkou, a to v ulici Kubelíkova. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Je tu další vyprávění, ale hlavně předkládání důkazů, že jsou mezi námi lidé, kteří umí potěšit, dojmout a hlavně rozesmát. Patří mezi ně i ten, který kdysi řekl: člověk si nemůže koupit východ slunce, nebo já nevím, oko studánky. Ale samozřejmě není k zaplacení ani cit, vztah, láska, smysl pro humor a celková citlivost. To jsou slova Bolka Polívky. Jinak vám příjemný poslech hned na začátku přeje i Patrik Rozehnal.
5: Podívejte se, vy se jenom tady postavte K téhle desce.
4: K té se seznamem rolí a ukázek? A proč vůbec?
5: Nebojte se, tady se postavte k té desce.
4: Tak, takhle?
5: Ne, zády.
4: Ale to mi budou překážet ty CDčka a pásky s ukázkami.
5: Odlož si ty věci.
4: No dobře.
5: Tady se prostě postavíš, pojď.
4: No jo.
5: Tady se postavíš, takhle si dáš ruce, ano?
4: Jo, na to spouštěcí tlačítko.
5: Vidíš se, ještě jednu věc, prosím tě. Budeme si tykat. Navržni tykání.
4: Ahoj, já jsem Patrik.
5: Bolek. Ruce, jak jsem ti říkal.
4: No jo, teď to zkusím.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Vyprávět si budeme a pouštět ukázky spojené s Boleslavem Polívkou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka se narodil 31. července, tedy přesně v polovině prázdnin, roku 1949. Stalo se tak ve Vizovicích.
2: Ano, tam jsem se narodil. Nechci se opakovat, ale někteří to jistě znají. Kolejně, moje maminka už byla starší. Otec byl ještě starší než moje maminka. Otec už měl přes 50 let a maminka měla lehce přes 40. Takže když prostě byla, jak se říká, v tom. Brňáci říkají, když měla nastříkané bodě. Když maminka byla v jiném stavu, tak se obává, že to ne, že už je to klimakterium. Otec se obává, že to je přechod. Právě když se spojí klimakterium s přechodem, tak to je hrozná situace. Maminka opravdu nevěděla, že těhotná její, moje babička, její maminka Hedvika Sigmundová, říká, Boluša, ty jsi v jiném stavu. A tak říká, prosím tě, to není možné, a tak dál. No a najednou už teda věděla, protože bříško jí rostlo, ale ještě nevěděla totiž, kdy porodí. Já v tom častém styku s otcem se nevěděl, kde zrovna ten spermatozoid tam. Který je to spermatozoid, protože on jich měl hodně do. No a tak maminka šla na červencovou noc, kde byla v masce noci. Černý kostým pošitý s zlatými hvězdami v 48. roce. Ne, 49. roce. Černý kostým pošitý s zlatými hvězdami, měsíc měla, byla v masce noci. A teď najednou to na ní prostě přišlo. Jo? No. A ona říká, paní Obralové, která tam byla u stánku, její kamarádka říká, na mě už to přišlo, zavolej Obadalku. A Obadalová to byla porodní babka z Vizovic, která měla bumbupet, čili kozí dech, jak se tam říkalo. A maminka, co jsme, když jsme viděli blízko tam toho areálu, kde byla Sokolovna a koupaliště, maminka prostě tam sama si ohřála vodu, svlékla kostým noci, sama mě porodila a potom, když paní Obadalová na tom kozím dechu přijížděla, tak už jsem byl zrozen. A vysoko jsem čůval a kde jsem se prý hodně pohyboval a paní Obrová, zkušená porodní babka, říkala, paní Polívková, to bude komediant. Můj tatínek, který s kamarádama pokračoval, ani si nevšiml, že maminka už odešla rodit, přišel asi po dvou dnech a měl velkou radost, že má chlapce.
0: Už na střední škole vystupoval Bolek Polívka s komickým kvartetem a odtamtud si to pak namířil rovnou na Brněnskou jamu. Od roku 1972 se stal jednou z hlavních osobností divadla Husa na provázku. Později si založil i divadlo vlastní a dokonce se vrátil i na jamu, tedy co by učitel. I na to jednou vzpomínal.
3: Nedávno mě Ctibor Turba přemluvil, aby učil na jamu, ale jenom týdenní stáž. Tak, protože to kamarád, a měl jich jenom 6, tak jsem říkal, tak první lekce byla, že jsme se sešli v hospodě a povídali jsme si, co oni tak si představují, jako co byste sebe chtěli, a aby to bylo, a co by chtěli, jestli to divadlo jako nonverbální, jestli má smysl, tak jsme se docela bavili, uběhlo pár flašek. Tak další den jsem nechal přistavit limuzínu, Lincolna, rozumíš, před divadlo a oni se učili se nastupovat do limuzíny. Až budou slavní, že se jim to bude hodit. Víš? No, řeknu tu poslední lekci, že jsem je pozval sem a rozdělil jsem je na dvě skupiny po třech, ty jamáky, ty studenty. Jedna skupina nepila, nesměla pít a druhá skupina mohla pít, kolik chtěla. A teď ten pedagogický genius, něco mezi Komenským a Makarenkem, říkal, a teď vy střízliví zahrajte opilí. A ještě šlo. Já. Teď vy opilí, zahrajte střízlivé. No to samozřejmě nejde, že jo? Víš, co si z toho vybrali? Že příště se poženou všichni.
0: Polívka nás umí pobavit prostě vždycky. A tak než si dáme další písničku, je tu ještě jeden vtip.
3: Ten je papoušek a ten papoušek dělá doma strašnou štrapáci a nepořádek a ten jeho majitel vždycky přijde domů a říká, co to tady zase máš, tam se válí doutníky a tam prostě nějaký utěrky a vychlastaných flašky se válejí, je tam nakouřeno a je tam smrad z toho alkoholu. Říká, nedělí mě to, a papoušek se nedá říct. Tam se vájí kalhotky a tam zase ten chlast a zase ty doutníky a smrad. A on říká, ty neštvině, ty bydlíš u mě, ne já u tebe. Ty tady budeš prostě dodržovat pořádek a když prostě nebudeš, tak já ti prostě to, jak jsi hrdej na to peří, já ti to prostě vyškubu a budeš vypadat jako kůře zmrazené někde v mražáku. A to ti říká, požuráze, omlouvám. No. A najednou je pořádek, přijde chlap domů, pořádek, všude uklízí, no krásně to všechno voní. Druhý den další, on říká, to si můžu dovolit víkend. Jede na víkend, přijde v neděli večer domů a zase to samý bordel a tam doutníky a tam ty flašky poro vypity a smrad. On otevře dveře a tam se páří z ty vany a papoušek tam s jedním doutníkem a fernet tam a takhle jako vedle sebe na ty vany a řekne, seru na peří.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: To byl Vaby Daněk, ale my si dnes povídáme o Bolku Polívkovi. Ten se mimochodem načas stal i farmářem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jako malý se na chalupě nedaleko Vyškova proháněl na koni. A když se později v dospělosti dozvěděl, že v Olšanech je na kopci opuštěný kravín a vedle něj malá klubovna, šlo to už rychle. Z kravína se stal dům pro jeho rodinu. Vedle vybudoval hotel U krále a z klubovny se postupně vyvinula restaurace U klauna. Z Bolka Polívky se stal farmář.
2: Potkal jsem knížete Schwarzenberga a byli jsme s Marcelkou a on říká, proč tomu neříkáte statek, proč tomu říkáte farma? Ten statek se mi zdá takový češtější. A Marcel říká, no tak, ale víte, přece jenom statek to je tady, že je takový prasátko, kravička, ale tam jsou koně, tak se nám zdá, že ta farma. Já říkám, ale kníže, hlavně to vychází z té naší krásné češtiny. Pojáč, my se hrozíme nedostatku, ale nemusíme mít strach z nedofarmy.
0: Bolek Polívka si na farmě v Olšanech uvědomoval, že na světě není sám, a to když byl obklopený zvířaty a dobrými lidmi. Bylo mu tam dobře. Citlivci tvrdili, že je tam prý jakási dobrá zóna. Do rozsáhlého areálu si později pořídil kromě koní a běžné české zvěře třeba i lamy a velblouda. A když už o tom mluvíme, teď nám Bolek Polívka povypráví také o žirafím samci Viktorovi. Toho pozoroval kdysi, když v Londýně hráli představení Šašek a královna, jak prozradil kdysi v Bolkovinách.
2: To mě, v tom Londýně, to mě celý Londýn a celá Anglie, Velká Británie žila tím, že žirafí samec Viktor v zoologické zahradě v Londýně po úspěšném vykonání toho sexuálního aktu ocitl se ve špagátu, tam byly fotky, to bylo... Ta hlava se takhle... Ocitl se ve špagátu a to je pozice, ve které žirafy umírají. Tak celá Anglie tady přemýšlela, jak ho z toho špagátu dostat, rozumíš? Někdo, že tam třeba pod něj podsunul nějaký nafukovací balon a že to nafouknul a tím pádem jakože prostě ho zvednou, rozumíš? Někdo zase vrtulníkem na něj a že pod ramena mu dají nějaký takový háky, rozumíš? A že vlastně ten vrtulník ho lehonce pozvedne nahoru a jenomže všimněte si, oni ty žirafy nemají žádný ramena. To zase ten Brit neví, že žirafy to je hlava, krk a hned nohy, rozumíš? No tak co teď? Celá Anglie přemýšlela. Barry, můj kamarád, který s námi se mnou vždycky jezdil, je technik a taky herec, výborný, dobrý kluk, říká, kolik ten Viktor, prosím tě, má roku? No co jako, no tak zavolej tam, zeptej se, kolik má roku, protože tam byly čísla, jako kam zavolat, kdyby někdo na něco přišel. Tak já jsem tam volal a říkám, ptám se, kolik roku má ten Viktor. A mi říkají 22. Říkám, no tak 22, říkají 22. He is 22, Viktor. A Barin říká, no a kolika se ty žirafy takhle dožívají? Říkám, a co jako kolika? No kolika se dožívají? A tak jsem tam zavolal znovu a říkám, a kolika, prosím vás, let se ty žirafy dožívají? Jaké žirafy, no takovou zajetí, tak 25 let. Říká, no 25 let, Barinko. Říká, no jo. Tak, no jo. Ty, zeptej se, kolik měla ona. Kolik má ona. Říká, jaká ona? No ta žirafica, ne?
3: A zase.
2: Prosím. A oni už mě poznají, já mám takový lehký valeský přízvuk v angličtině. Oni mě, prosím vás, já říkám, kolik má ona? A oni samozřejmě s tou poctivostí britskou říkají, no ona má 19. Já říkám, 19, Brenko. Říkám, no tak to je starší už, jako nejzboží. Jaký starší zboží? No tak jako, že už je trošku starší, ne ona? Ta samica, ta žirafica. No, asi jo, když máš 25 roku, to už bude ve středním věku možná trošku vejš. Tak ať mu... Bary, ať mu dovedu normální mladou samicu. A já, dokonce připadá, že se na ně dívá celá Británie. Jako. Tak já tam volám a říkám, já mám takového kamaráda, technika, on má takový nápad, abyste tomu Viktorovi, tomu vašemu žirafímu samci přivedli mladou samici. A oni z Kodaně, ze zoologické zahrady v Kodani, přivezli samici, Elizabeth, žirafí samozřejmě, rozumíš? A ona, ta samice, jenom ji vedli kolem té ohrady, rozumíš? Ten Viktor udělal. Teď si mu udělal na krku takový souček, hned si ho zase rozmotá, skončila to zábrany a dělá tam velotoče, člověče. Takhle Barry zachránil žirafího samce Viktora.

0: Mimochodem, jak už jste slyšeli, tenhle zážitek je z Londýna, když Bolek Polívka tam hrál představení Šašek a královna. Tenhle kousek se v roce 1987 dostal i na filmová plátna. Slavná manželská hra z divadla Na provázku byla ve filmovém přepisu Věry Chytilové velmi úspěšná. Třeba i proto, že diváci mohli poprvé obdivovat krásnou Chantal Poulain na velkém plátně. Ve stejném roce, tedy 1987, přišla i první manéž Bolka Polívky. A zjistilo se, že silné mimovo charisma fungovalo i v televizi. Společně s pořadem Možná přijde i kouzelník ve své době šlo o perestrojkovou zábavu České televize, která jakoby tehdy spadla z jiné planety. Najednou se zjistilo, že Bolek Polívka utáhne i vlastní pořad a na tom se později stavilo mnohokrát. Třeba i s úspěšnými Bolkovinami. A my se v další ukázce vrátíme ještě trochu do Olšan a ke zvířatům, ke koním, spolu s prezidentem Václavem Havlem.
1: S panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
2: Tam bylo...
1: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam no, se jako statkář.
2: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési
1: družstvo. Zatím družstvo nejsme.
2: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kůň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani tak jsem mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já nevím,

0: Teda klusali po těch chlánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čeňichá lata. A nakonec jsme se jakým si způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
1: Já bych to chtěl vidět tu nejistotku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým maštary, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa, já jsem myslel napřed, že nic neumí, a on se mě držel jako klíště. Tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlíde vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme odsválali domů, rozumíš? Tak, co říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ve světě českého humoru jsou různá oblíbená témata, která vždy skýtají možnost k tomu, aby vy jste se zasmáli. To, co následuje teď, bude taková sekce nazvaná alkoholické historky. Ale možná bychom si ještě předtím měli říct něco o zázemí a soukromí Bolka Polívky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka je otcem 6 dětí. Nejstarší dcerou je Kamila, jejíž maminkou je Stanislava Polívková. Pak přišla na svět Anička, která je taky herečkou, a její mámou zas česká herečka Evelína Štajmarová. Pak přišel na svět Vladimír Polívka, který se narodil do manželství s už zmíněnou francouzskou herečkou Chantal Poulain. A další děti, syn Jan a František Antonín spolu s dcerou Marianou, jsou ze vztahu s Marcelou Černou. A jak teď spojit manželství, vztahy, ženy a alkohol? No snad nejspíš čtením dopisu z Bolkovin, kde se tohle podaří.
2: Eva Paulusová Karviná.

0: Historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidově alkohol. Odborně chlast.
1: Odneste to.
0: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
2: Děkuji ti.
0: Ne? Nebo chci radši Františka?
2: Rumurek.
0: Říkej, jak budeme říkat, František, řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdal, no to nebyl sama. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicii. Ve své Felicii opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. A jednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, na svatbě se pije. A oni už vytahujou samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za 2,5 hodiny, 2,5 hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský, proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byli opilí před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkován, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají, jo? No tak vám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.

0: Hrát znamená dovídat se, řekl kdysi Bolek Polívka, a taky to, že pokud ztratíme schopnost hrát si, nic se nedovíme. Pak všechno víme a nemusíme tady vůbec být. Ale já jsem vám slíbil ještě další historky, další vyprávění a všechno spojuje jedna věc. Jedna společensky přijatelná droga. Alkohol. Teď je hostem Bolka Polívky v Bolkovinách Milan Steindler.
1: Ty jsi, Milane, víš, jsme u tebe takhle, ty jsi taky zakladatel sklepa, divadla sklep.
2: To počkej, nepředbíhej, ale moment, jako, ale abych pověděl jednu věc, jako,
1: kam
2: víte, co, když mluvím o tom, aby se to natáčení rozběhlo, jo, tak nejnebezpečnější část je samozřejmě na začátku.
1: Ale já si myslím, že to nebudeš mluvit.
2: Že to, no jo, no tak vteřinku to je, dejte mi tři čtvrtě hodinky, to je hned. Helejte, prostě ty herci se sejdou, že jo, většinou večer před natáčením, oni je svezou dřív, čistota je jistota, že oni se sejdou, pohovozej, něco popijou, že jo, a to takhle, a my jsme se s Bolkem potkali tady na tomhle filmu po dlouhý době, tak jsme pohovozili, něco jsme vypili, pravda, jako něco málo,
1: decentně. Že jo,
2: decentně samozřejmě, a já najdu, ráno jsem se probudil, pozdě, průšvih, malér, teď jsem měl vejít na place, co teď? No to je šílený, budík, já mám mobil, jo, místo budíka, moderní člověk, že jo, koukám, vyzvoněno. Teď co teď, že jo? Říkám, proba, výmluva nějaká, jsem nemocnej, to je blbost, včera mě viděli docela zdravýho. Teď co s tím? Tak teď, že jo? A nejdou, teď ten mobil zvoní. Co s tím? Tak jsem to vzal, že jo? Halo? Jakoby nic, halo? Že? A tam, ahoj Milane, jsi to ty? Z placu volali, že jo? Já říkám, no jo, to jsem já, co je, co se děje? Kde seš, Milane, kde seš? Já říkám, to je průser. Oni říkají, no kousek od vás, teď jedu na plac. Já měl domluveno, že budu jezdit svým autem. Teď jsem kousek od vás, už teď jsem tam za chvilku, co je? Prosím tě, Milane, můžeš se vrátit? No neblbně tady teď těch kilometrů, já jedu z toho hotelu. A teď jsem chodil v těch trenýrkách takhle vlasy, úplně hotovej. Hotelovým a do toho mobilu jsem říkal, to je výhoda těch mobilů, jo. Říkal, prosím, teď já jsem kousek od vás, to teďko, no ne, prosím tě, nezlob se, oni mě prosili ještě, jo. Nezlob se, vrať se, prosím, Bolek se nevozívá. Vrať se a jeď pro něj. Já říkal, no neblbněte, no teď tady vyjíždím zrovna na ten plac. No tak já se otáčím. Otoč se, prostě, nezlob se. Jsem líbila hlavně, jak oni se mě omlouvali, jo. Nezlob se. No tak já se otáčím. No otoč se, prostě, jeď. Tak jsem se otočil, jako v tom pokoji, že jo, v těch trenkách. Otočil jsem to rovnou do sprchovýho koutu, dal jsem si sprchu, že jo. Osprchoval jsem, vyběhl jsem o patrovej k Bolkovýmu pokoji, zabouchal jsem, říkal, váš vůz je tady, pane. A přijeli jsme na plac, jako by se nechumlilo. No. Herci připraveni. Tak jsme uměli.
1: Jo, a já jsem se vymlouval. Kde seš? Musí pan Steindler pro tebe jezdit. Věra samozřejmě tam mě nic neodpustí. A říkám, Věro, já jsem jel z Úru od 6 hodin. Od 6 hodin jsem z Úru, mě prostě nefungoval budík.
0: Vůbec poprvé se před filmovou kameru postavil Bolek Polívka jako Magery v Baladě pro banditu v roce 1978. Do širšího diváckého povědomí se ale zapsal díky režisérce Věře Chytilové ve filmech Kalamita, Šašek a královna a hlavně Dědictví aneb Kurva hoši guten Tag, kde vytvořil nezapomenutelnou kultovní postavu rázovitého a věčně opilého vesnického chasníka Bohuše.
3: Zastav! Já jsem milionář!
4: Jděte, prosím vás.
3: Já už to nevydržím! Zastav!
0: Mimochodem, na tomhle snímku se podílel taky jako scénárista. A později začal přidávat do své filmografie další a další filmy. Jeho herecké tempo začalo nabírat na rychlosti.
5: Přitom enormním pracovním vytížení najdeš ty si taky třeba čas zajít s kamarádama na skleničku.
6: Cože?
5: Jestli stihneš taky s kamarádama se občas napít.
1: Jako. Já jenom únavu hraju. No, stihnu.
5: Jo?
1: Já nedávno jsem na to odpovídal. Nevadí vám ty strašný vedra? Já jsem říkal, paní redaktorko, opravdu ne, já miluju vedro. Já miluju plískanice, mrazy, já miluju vichřice, já miluju každé počasí, které mě žene do hospody.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
7: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
8: a Petr Kostka.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V našem pořadu míříme do zábavných archivů. A dnes z nich vybíráme ukázky spojené s jedním jménem, s Bolkem Polívkou. Pokračujeme. A vlastně tak trochu i v tématu, které už jsme načali. Tentokrát ale bude hostem Rudy Linka a Jaroslav Dušek. A řešit se bude to, kdo byl nebo nebyl na záchytce.
2: Já jsem nebyl na záchytce.
3: Ty jsi byl na záchytce. Já jsem byl na záchytce.
2: Byl jsi
3: někdy na záchytce?
4: Musím odpovědět.
2: A musím.
4: Byl jsi na záchytce? Maminko? Ano. Byl jsem na záchytce.
3: Rudy?
2: Počkej, to maminka dodnes neví.
4: No tak ne ode mě.
3: Já jsem byl na záchytce, kamarád, když jsem tam přišel, teď byl, jako, tak jsou takový ty první úkony a to, že dávám, jsme šli specoblosti, já jsem nějaký kamarád, jsme šli do restaurace v Brně Neptun a to byly takový prosklený dveře a neměla mě ráda ta paní šatnářka. Ona si myslela, že jsem takový povrchní bohem, nebo že jsem prostě nějaký takový arrogantní mladík. A ještě
2: nechápavá paní.
3: No, prostě. I starší byla, tak já už jsem se jí nehodil jsem si, protože jsem byl moc mladý. Přijdeme k těm dveřím a teď vťukáme. A ona dělala, že mě prostě neslyší, že mě nevidí ani. No a ten jeden můj kamarád říká, no vidíš, to už nás nepustí ani do hospody. To se psal rok tak 86, 85. A já jsem se naštval a teď jsem poodstoupil a nohou jsem prostě vyvalil ty dveře, to sklo se takhle vysypalo. Jo. A v tom protokolu potom bylo, ťukal jsem rukou, když šatnářka neustále ignorovala mé výzvy, zaťukal jsem nohou a okno se vysypalo. Ale potom to byly na ty záchytce a ty tam byly, a ty jsem tam přišel, jsem tam všem byl já, potom Peca tam vstoupil, opravdu jsme byli i docela střízliví. Přijdeš do té místnosti a teď ty trenérky, rozumíš? A teď tam nějaký kluk tak ležel a ještě nás tam bylo poměrně málo. A on říká, za co jsi tady? Já říkám, ale prosím tě, tady mě ten prezident, tam se mi vysypal do sklo a tak, já rozumím, no. A on, já taky, kamaráde, no vůbec nic, dívej se na mě, nic ustřízlivé, ne? Teď stál a měl žlutý trenýrky s takovým proužkem. Stál, to si úplně pamatuju, a stál a teď se posadil, tam je kamera a tam jsou ty dveře bez kliky, jo, protože ty samozřejmě na záchytce evidentně nemáte kliku. A on stál a teď se postaví proti mě dveří. Puste mě, já jsem slíbil mamě, že půjdu zítra ráno na třešně.
1: Naznačil jsem už před časem, že Bolek Polívka natočil celou řadu úspěšných filmů. Vynikající herecký výkon podal třeba jako válečný vysloužilec ve slovenském filmu Sedím na konáry a je mi dobré v roce 1989. Pozoruhodná je ale i jeho postava faráře v Zapomenutém světle o 7 let později. V posledních letech je pak jeho jméno ve světě filmu nejčastěji spojováno s Janem Hřebejkem. Ten ho pravidelně obsazuje do svých smutných retrokomedií. Třeba Plíšky, Musíme si pomáhat, U mě dobrý, anebo taky Pupendo z roku 2003. Zahrál si tam sochaře Máru, odstaveného na kraji socialistické společnosti. Teď už se potkáme znovu s Jaroslavem Duškem, co by ředitelem základní školy, který dal Márovi práci. Do foaje udělat mozaiku.
5: Jsi dobrý, víš, jenomže se nedokáže každý válet jako ty. Víš, z neuznanej v ateliéru. Já jsem prostě jiný, já musím dělat, no.
3: Proč myslíš, že se válím kvůli takovým komoušům jako ty? Nemůžu dělat.
5: Počkej, není komouš jako komouš. Někdo tam stoupí proto, aby to změkčoval zevnitř, ale někdo se obětuje.
3: Ty vole, ty mluvíš o sebeobětování.
5: No.
3: Ty to děláš kvůli prachům.
5: Ještě nebudeš závidět peníze.
3: Ne, vůbec, ani ředitelský plat, ani rudou knížku ti nezávidím. Ty mluvíš v biblických pojmech, vole. Ale zažím do prdele bolševiku.
5: Aha, víš, protože nemůže být každý takový hrdina, jako seš ty, až pak by si tvůj kluk už neškrt vůbec, víš?
3: Co mluvíš pořád o klukovi? Co no si máš bolšího děcko?
5: IQ, ne IQ a bude v pomocní škole, víš? A ty si myslíš, že já to nějak žeru, nebo co?
3: No.
5: Já prostě jenom neříkám, co si myslím, no. A ty snad říkáš pořád, co si myslíš, víš?
3: No, že?
5: No, jistě, že?
3: Já si můžu klidně říct, co si myslím.
5: No teďka ti to tady taky klidně řeknu, že jo?
3: Hlavně nezvy, vole, nebo tě udá školník, máš po škole.
5: No, tak mi to řekni, vole, co mi teďka tady řekneš asi?
3: Co?
5: No co mi řekneš, předveď mi to!
3: No prostě, já to řeknu klidně, co, víš, co si myslím?
5: No?
3: Komunismus, opium lidstva. Komunismus, jste všichni hajzli, svině, zloději.
5: No, to známe.
3: A zrádci. Se Sovětským svazem přišla bída na zem.
5: Jo, dobře. A teď ti něco řeknu já, jo? Tak poslouchej. Takže, je to jasný, jo? Takže, komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině.
3: Cože?
5: Jak jsi mě rozdělat, jo? Zopakuju klidně. Tak poslouchej. Komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině. Aha.
3: Já ti opravdu mílo nerozumím.
5: Ne, tak já ti to napíšu, jestli chceš.
3: No tak to napiš.
5: Já ti to napíšu, pro mě to není problém. Já ti to tady klidně naškrábnu. Prosím. Takže. Komunismus je svinstvo a bolševici jsou svině.
3: Napiš kromě Míry Břečky.
5: No a to ti klidně podepíšu.
3: Tak to podepíš.
5: No, co s tím budeš dělat? No,
3: já to ukryju, tady do ty mozaiky, jako poselství budoucím generacím.
5: No to jo, počkej, tak to ještě připíšu. Ředitel školy Míla Břečka byl nucen v zájmu tisíců dětí předstírat loajalitu, ačkoliv vnitřně byl vždycky proti. A teď to podepíšu. Tak, Míla Břečka. No a teď to podepiš ty.
3: No proč já?
5: No taky jsi říkal, že to podepíšeš, ne? Bojíš se?
3: Co bych se bál?
5: No tak to podepíš.
3: No jistě.
5: Taky.
3: Čeho bych se bál, prosím tě? No tak, a to... Já to ukryju tady do té tušky. Aby to vydrželo.
5: No a dej to tam.
3: No dej, jo, já to musím zaburovat. Já to musím pěkně doukryt do ty tušky.
5: Co se děje? Co tady děláte? Jak jste tady dlouho?
6: Dobrý den. Všechno jsem slyšel. Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu.
1: Pupendo je jedním z nejoblíbenějších filmů samotného Bolka Polívky a toho sochaře Máru zahrál podle svého skutečného kamaráda sochaře. A co to vlastně Pupendo je? To zjišťovala i Vilma Cibulková přímo na své kůži během natáčení.
7: No chci vědět, co to je? Chci to vidět?
8: Paní Magdo, já vás varuju.
9: Magdo, ty chceš opravdu... pocítit kouzlo Pupenda na vlastní kůži.
7: Jo, chci konečně dospět a dosáhnout zasvěcení.
1: Známá to hra, kdy se prostě obtiskne 5 koruna na pupek.
7: Ano, chci poznat Pupenda. Chci to.
9: Pupendo grande.
7: Čau! Ty infantilní idiot. Ty puberťáku.
1: Ta filmová 5 koruna byla předem namočena do červené barvy, aby to pak na těle bylo výrazněji vidět. Zvídaví filmoví fanoušci také zjistili, že ta 5 koruna, kterou režisér Jan Hřebejk použil, byla z roku 1969. Nutno ale říct, že jinak se Bolek Polívka na své filmy vlastně nedívá. A když se jeho děti chtějí podívat třeba na takovou manéž, tak u toho říkají, doufám, že nepřijde taťka, aby nám to nepřepnul. Kam přepínáme teď? Na Bolkoviny. A zprávy ze soudních síní. V podání Bolka Polívky.
3: No, já tady mám tady od Josefa, to se mě docela hodí navázat, protože s Ústí nad Labem Josef Kroulík, on poslal citáty ze soudní síně. A jsou tady pěkné věci, některé snad přečtu. Ano, odcizovali jsem auta, přiznávám se k tomu, ale jenom v okolí hřbitova, v domnění, že majitelé již nežijí. A jo, a teď je to nějaká žena. No, začal bombonama, pak přešel na literaturu, ale to už jsem se nesla tak rychle k zemi, že jsem si ani nestačila všimnout, že podléhám. Doznávám, že jsem ten spiritus odcizil, když se lékárník nedíval, ale nikoliv pro svůj alkoholismus, nýbrž kvůli desinfekci ústní dutiny.
8: Nenašel jsem však bohužel dost síly, abych to nepolknul. Seznámil jsem se s ní na Václavském náměstí, avšak k intimnímu styku tam nedošlo, protože to bylo ve dne a kolem šel májový průvod. A to tedy taky. Tu facku, kterou ode mne dostal na konci pohyblivých schodů, měl dostat Mareš, ale ten upadnul, takže ji koupil parťák, který mi mezi tím popojil do rány.
1: Bolek Polívka je také držitelem mnoha nejrůznějších ocenění, včetně těch nejvyšších v podobě Českého lva. Ceny, které ale dříve mýval vystavené na své farmě nad Krbem, má teď doma schované v krabicích. Prostě už nejsou vidět, ale každou z těch sošek prý má upřímně rád. Stejně jako humor, který rozdává pokaždé, když někam přijde. A tak na závěr, jako rozloučení, ještě jedna historka.
8: Letecký modelář, co posílá? To posílá Zdeňka Halšková ze Suchého Lasce. Suché Lasce, nebo ze Suché Lasce. Letecký modelář, no tak si vezme prostě soupravu. Teplákovou, ne samozřejmě leteckou, máš, to je modelář. No a teď pouští letadílko, a tak si s tím pěkně dělá ty zatáčky, jo, tak s tím modílkem prostě lítá. A najednou ten model neovladatelně přes jakousi vysokou zeď a tam někde přistane, on tam musí a ono je to psychiatrická léčebna, rozumíš? No tak on hledá ten model, přes tu vrátnici se dostal, že hledá ten model a ten dozorce nějaký říká, co ty tady hledáš? On říká, letadlo. Moje letadlo. No a teď najednou gong, v oběd. Pacienti odcházejí, dozorce však se vrací a říká, co ty pilote? Pro tebe to neplatí, nebo co? No tak šup, šup, šup. A teď vysvětlujte. No co, no tak za 3 dny z něho vyšlo. To nebylo moje letadlo, to bylo synovo. Další 3 dny. Já, pane doktore, já nejsem pilot, já jsem navigátor. Jste mě mohli pustit, ne? Další 4 dny. Já jsem normální steward. Dáte si něco, pane doktore? A potom už další týden, když uběhne, rozběhám. Potichu, já jsem kotlář, já jsem Messerschmitt. Kde je ten doktor, ta lokomotiva, ta doktorka? Tak se mě tady drží, já ji Romé rozpadám. No tak no, tam no. Já nevím, že jo, ale pak ještě tvrdil, že já jsem ředitel letiště, jestli mě nepustíte, to přestává fungovat. Možná je tam je dosud, nevím už v jaké roli. Jako bombomečík snad. Tak to je docela dobrý, takhle, když někdo uvízne v blázinci.
1: No a to je všechno. Těším se zas příště u dalšího dílu, s další osobností, s další várkou ukázek a s vámi, kteří posloucháte.

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Janská na Děčínsku pořádá sbírku na záchranu mostu z druhé světové války. V Liberci začne oprava dětského dopravního hřiště, uzavřené bude 3 měsíce. Tenistky Nosková a Muchová už za několik minut rozehrají finále Wimbledonu. Zítra čekáme převážně polojasno s teplotou do 30 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Kvůli chystané obnově části koryta Kamenice chce Janská na Děčínsku zachránit most z druhé světové války. Obec proto na platformě Donio vyhlásila sbírku. Na rozebrání kovové konstrukce, její odevzdání do areálu muzea podzemní továrny a obnovu některých částí je zapotřebí 1 100 000 korun. Sama obec na to nemá peníze, vysvětlil nezávislý zastupitel a člen spolku Karel Hunčovský.
3: Jsme malá obec, která má 200 obyvatel. My jsme to muzeum, který je složeno z pár členů, provozujeme tam ty prohlídky, my na to taky nemáme. Financujeme ten chod toho muzea. Myslím si, že takovéhle věci by se měly zachraňovat.
2: Liberecké dopravní hřiště bude od 20. července na zhruba 3 měsíce uzavřené. Důvodem je jeho rekonstrukce. Město opravu záměrně naplánovalo na letní prázdniny. Na podzim musí být areál připravený na výuku dopravní výchovy pro 4. třídy základních škol. Za opravu město zaplatí skoro 3,5 milionu korun. Nově v areálu přibude například kruhový objezd, řekla to mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Následky ničivého požáru budovy číslo 34 v centru Zlína budou hasiči likvidovat ještě i zítra. Pod zřícenými troskami zůstává i po 3 dnech ohnisko. Podle hasičů by se už plameny neměly objevit, ale zapáchající dým se šíří do několika kilometrové vzdálenosti.
4: Opravdu ty trosky spíše doutnají, než hoří. Jako Zlíňanům to vadí. Vadí nám to všem, protože ten kouř je obtěžující a my se snažíme ho co nejvíc eliminovat, uchladit tu stavbu.
5: Říká velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Budovu s ohořelým portrétem Tomáše Bati si přišli prohlédnout stovky lidí, mezi nimi Lenka.
6: Najednou cítí tu soudržnost a cítí to, že by měli pomoct v té tragédii, která je, tak je to vlastně ta naděje.
5: Někteří teď chtějí podpořit obuvnickou firmu, která přišla o zásoby. Objednávají si boty a taky benefiční trička nadace Tomáše Bati. Ta chce z výtěžku obnovit sbírky, které zhořely. Ze Zlína Marta Pilařová, Český rozhlas. Sport.
2: Už za několik minut začne na londýnském Grand Slamu vůbec první ryze české finále. O titul z tenisového Wimbledonu se střetnou Karolína Muchová a Linda Nosková. Obě české tenistky mají za sebou vítězné turnaje před Wimbledonem a na trávě jsou teď podobně úspěšné.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme po ránu většinou skoro jasno, během dne pak převažující polojasno. Odpoledne na severovýchodě kraje přechodně až oblačno a večer se bude oblačnost rozpouštět. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 27 až 30 stupňů Celsia, na severu kraje na 26 až 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Liberci došlo k dopravní nehodě v ulici Bárova. Srazila se tam 2 osobní auta a nehodu vyšetřuje policie.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební legend.

0: Ahoj a dobrý den. Je to opět sobota a zní i čas pro ty největší hity 80. a 90. let. Od mikrofonu Českého rozhlasu Sever vás u dalšího dílu Hudebních legend vítá Mirek Tartárek.
1: Hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
0: V narozeninovém okénku si připomeneme americkou zpěvačku Susan Vega, která slaví právě dnes své 67. narozeniny. V našem abecedním seriálu se blíže podíváme na hardrockovou legendu Guns N' Roses. Nebude chybět ani tradiční zastávka na domácí hudební scéně. Před námi je ale první písnička. Věděli jste, že hit Vamos a la Playa naspívalo italské duo Rigiera kompletně ve španělštině? A to jí ani jeden z nich pořádně neovládal. Chtěli zkrátka znít světově a exoticky, což se jim povedlo na jedničku. Já mám tuhle věc spojenou s jednou konkrétní vzpomínkou. Na ty časy, když jsme si hity jako tenhle nahrávali z rádia na kazety a pak si je pouštěli pořád dokola. Myslím, že i vy máte někde v šuplíku schovanou tu svoji 90-minutovku s názvem Léto.

0: hudební legendy Mirka Tartárka.
1: Teď už otevíráme naše narozeninové okénko. Dnes své 67. narozeniny slaví americká písničkářka s nezaměnitelným hlasem a darem vyprávět příběhy, které vás chytnou za srdce. Susan Vega. Je to sice rodačka z kalifornské Santa Moniky, ale její hudba v sobě nese spíše poetiku newyorských ulic, kde od dětství vyrůstala. My si její dnešní jubileum připomeneme skladbou, která v roce 1987 obletěla svět. Jmenuje se Luca.

Od Susan Vega se v našem gratulačním seznamu posuneme jen o pár dní zpátky. Své 64. narozeniny, totiž tenhle týden, přesněji ve středu, oslavila další skvělá zpěvačka, Joan Osborne. Tahle rodačka z Kentucky o sobě dala světu vědět hlavně v polovině 90. A i když za svou kariéru stihla spoustu muziky, pro většinu z nás už navěky zůstane tou tváří, která naspívala jeden z největších hitů té doby. V roce 1995 písničku One of Us hráli prostě úplně všude a vsadím se, že i vy jste si ji tehdy v autě nebo doma u rádia pobrukovali.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: Pokračujeme zahraničními hity 80. a 90. let. Teď nás čeká jedna pořádná reggae popová pecka, která kdysi dodávala ten správný rytmus snad každému letnímu dni. Jejím autorem je Eddie Grant, rodák z Guyany, který se v Británii vypracoval v jednu z nejvýraznějších postav té doby. Eddie si na všechno stačil sám, písničky si psal, produkoval a dokonce si založil i vlastní studio. Právě v Londýně našel inspiraci pro tuhle skladbu. Jmenuje se podle skutečné ulice Electric Avenue. Ta energie je v ní zkrátka cítit od prvního tónu.
0: Hudební legendy

Musíte si teď dopřát pořádnou dávku energie s hlasem, který si nespletete s žádným jiným. Do hudebních legend přichází George Michael. Písničku, kterou vám teď pustím, vydal George v roce 1992, aby podpořil jeden charitativní projekt. Tehdy byl na absolutním vrcholu a tenhle hit to jen potvrzuje. Vsadím se, že se vám hned vybaví i ten slavný videoklip z módního přehlídkového mola, kde se v rytmu téhle hudby procházely ty nejslavnější světové modelky. Tohle je George Michael a Two.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Hudební legendy Mirka Tartárka.
2: V hudebních legendách pravidelně listujeme abecedou a naše dnešní zastávka u písmene G patří kapele Guns N' Roses. Tihle kluci z Los Angeles vtrhli na scénu v roce 1987 s debutem Appetite for Destruction a okamžitě všem ukázali, že poctivý hard rock má v hitparádách pořád své místo. V 90. pak svou dominanci potvrdili ambiciózním dvojalbem Use Your Illusion. Postupně si od nich v dnešním pořadu pustíme hned 3 skladby a začneme něčím, co vás chytne za srdce. I když měli pověst drsných rockerů, jejich pomalé skladby se staly naprostými klasikami. Ta první pochází z roku 1991 a jmenuje se Don't Cry.

Od té klidnější balady teď je v našem výběru u písmene G trochu přidáme na tempu. Jako druhou ochutnávku od Guns N' Roses jsem vybral věc, pod kterou je původně podepsaný slavný brouk Paul McCartney. Když se do ní ale v roce 1991 opřeli Axl se Slashem, vdechli jí úplně novou rockovou duši. Udělali z ní neskutečnou jízdu, která dodnes nestratila nic ze svého švihu. Tady je jejich verze bondovského hitu Live and Let Die.

Na závěr našeho pohledu na legendární Guncy jsem vybral další velký hit. Původně ho sice už v 70. letech napsal Bob Dylan, ale tihle kluci z Los Angeles mu dali úplně nový rozměr. Nejdřív skladbu Knockin' on Heaven's Door hráli jen na svých koncertech, ale fanoušci si ji tak oblíbili, že ji kapela nakonec nahrála i ve studiu na své dvojalbum Use Your Illusion. Je to jeden z těch momentů, kdy s nimi na stadionech vždycky zpívali desítky tisíc lidí a dodnes patří k tomu nejsilnějšímu, co v rockové historii vzniklo.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: Od světových hvězd se teď v hudebních legendách přesuneme na domácí scénu. A bude to návrat k jednomu z největších hitů konce 80. let. Mám pro vás písničku, kterou si nejde nespojit s filmem Kamarád do deště. Ten měl premiéru právě v roce 1988 a tenhle song pak zněl celé léto na každém kroku. Já si při něm vždycky vybavím tu tehdejší atmosféru. Bylo úplně jedno, jestli to hrálo z rádia na koupališti nebo z kazeťáku u někoho na zahradě. Tenhle refrén jsme zkrátka uměli všichni na vzpomněť. Vzpomínáte? Tady je Sagvan Tofi a Dávej Ber.

0: U domácí scény ještě chvíli zůstaneme, ale posuneme se o 10 let dál. Mám tu jednu z nejpohodovějších věcí léta roku 1998. Zpěvačka a klavíristka Alice Tausiková, kterou většina z nás zná pod jménem Alice Springs, tuhle skladbu poslala do světa právě uprostřed prázdnin. I když její deska vyšla až koncem srpna, písnička Dej mi pusu se stala hitem mnohem dřív a provázela nás tehdy celé léto. Je to jedna z těch skladeb, které si s atmosférou konce 90. okamžitě spojíte.
1: No tak pusu.

0: hudební legendy Mirka Tartárka.
1: V hudebních legendách teď zamíříme na taneční parkety. Máme tu jeden z největších hitů roku 1981, který tehdy přinesl úplně jiný zvuk, než na jaký byli lidé zvyklí. Právě v červenci zmíněného roku se tahle nahrávka poprvé vydala na cestu k vrcholům hitparád. Zajímavé je, že nejde o jejich vlastní věc. Jako první ji totiž naspívala Američanka Gloria Jones už v polovině 60. let. Jenže až dvojice Soft Cell z ní díky syntetizátorům udělala ten tajuplný a moderní hit, který se stal symbolem 80. a baví nás dodnes. Tady je jejich kultovní Tainted Love.

Teď si v hudebních legendách dopřejeme pořádnou porci energie. Máme tu totiž italskou partu, která na začátku 90. svými rytmy roztancovala snad celou planetu, skupinu Black Box. Právě v červenci roku 1990 písnička Everybody, Everybody ovládla hitparády nejen u nich doma v Itálii, ale i daleko za oceánem v Americe. Asi mi dáte za pravdu, že stačí slyšet ty první tóny klavíru a hned je jasné, že v klidu u rádia asi nezůstanete.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: Dnešní hudební legendy pomalu končí. Na úplný závěr nás ale čeká hit, který přesně v tomto týdnu, v červenci roku 1985, ovládl přední příčky britské hitparády. Tahle parta, Cool and the Gang, začínala už v 60. letech jako čistě jazzová a funková kapela. Postupem času se z nich ale stali mistři nablízkaných popových melodií, které miloval celý svět. Skladba Cherish je jednou z nejkrásnějších balad 80. let a krásně ukazuje, že tihle muzikanti uměli vedle divokých rytmů i neuvěřitelně procítěné věci. Tímto se s vámi pro dnešek loučím. U dalšího vydání hudebních legend se na vás v sobotu opět těší Mirek Tartárek. Naslyšenou.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání. Děti by měly nově povinně navštěvovat mateřskou školu 2 roky. Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo 200 milionů na výkup bytů ve Šluknově na Děčínsku. Lidé se v Jizerských horách mohou v létě svést vlakem taženým unikátní ozubnicovou lokomotivou. Zítra čekáme převážně polojasno s teplotou do 30 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobrý podvečer. Děti by mohly strávit v mateřské škole povinně o rok déle. Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání ze současného 1 roku na 2. Detaily změny chce představit v září. Čím dříve podle úřadu děti dostanou podporu a začnou se připravovat na školu, tím vyšší mají šanci ji zvládnout dobře. 2 roky v předškolním vzdělávání můžou podle Asociace předškolní výchovy usnadnit dětem přechod do 1. třídy. Říká předsedkyně jejího výboru Hana Splavcová.
2: V České republice sice máme zavedené povinné předškolní vzdělávání pro 5leté děti, ale i tak se nedaří některé děti aktivně do předškolního vzdělávání zapojovat a pro některé děti ten 1 rok není mnoho.
1: Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo 200 milionů korun na výkup bytů na sídlišti Slunečnice ve Šluknově na Děčínsku. Peníze mají pomoct rozvoji této vyloučené lokality. Dotační výzvu vyhlásil úřad v pátek. Sídliště Slunečnice vybral jako pilotní projekt. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě. Na výkup bytů naváže sociální práce v lokalitě. Až do konce letních prázdnin bude každou druhou sobotu vozit turisty na trati mezi Tanvaldem a Kořenovem v Jizerských horách unikátní ozubnicová lokomotiva Rakušanka. První jízdy začínají dnes. Rakušanky byly první motorové ozubnicové lokomotivy na světě. Pro Československé státní dráhy je vyrobila firma ve Vídni. Poslední 3 roky nejezdily kvůli špatnému stavu trati a její následné rekonstrukci. Prezident Petr Pavel věří, že se jeho spory s vládou po summitu NATO uklidní, řekl to v debatě na slovenském festivalu Pohoda. Podle Petra Pavla je pragmatická spolupráce mezi ním a premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO důležitá pro prospěch celé země.
3: Prezident s premiérem mají řadu sdílených pravomocí, kdy jeden bez druhého nemohou konat. Takže já věřím tomu, že se po té zrušené atmosféře před summitové dokážeme vrátit k věcné diskuzi.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme po ránu většinou skoro jasno, během dne pak převažující polojasno. Odpoledne na severovýchodě kraje přechodně až oblačno a večer se pak bude oblačnost rozpouštět. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 27 až 30 stupňů Celsia, na severu kraje na 26 až 28 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 mezi 28,5 a 28 kilometrem u Klenče stojí ve směru na Prahu porouchané osobní auto. A v Liberci policie vyšetřuje nehodu v ulici Husova. Srazila se tam 2 osobní auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební hledání Petra Liftnera.
4: Příjemný poslech hudebního hledání vám od mikrofonu Českého rozhlasu Sever přeje Petr Liftner. Dnešní zastavení nás zavede na Apeninský poloostrov, konkrétně do městečka Rocca di Papa, nedaleko Říma. Právě tady se v roce 1944 narodili bratři De Angelisové a možná dneska zjistíte, že od nich znáte daleko víc, než jste si doteď mysleli.

Dohrala nám písnička Santa Maria a na starosti měl například Guido de Angelis, starší z mimořádně talentované sourozenecké dvojce, která se později nesmazatelně zapsala do historie filmové hudby. Společně totiž tvořil se svým o 2¼ roku mladším Mauriciem de Angelisem. Jejich hudební partnerství, které známe i u nás, často aniž bychom si to uvědomovali, stojí za spoustou melodií, které zdobily nejen italské snímky. Jejich tvorba totiž pronikla do širokého spektra jak filmů, tak seriálů, které se vysílaly po celém světě. Když se podíváme na jejich práci podrobněji, zjistíme, že bratři de Angelisové mají na kontě hudbu k více než 120 snímkům či televizním pořadům a celkově se jejich diskografie blíží 200 soundtracků.

70. letech patřili vůbec mezi nejplodnější italské skladatele Maurizio a Guido de Angelisové. Jejich styl byl mimořádně pestrý. Najdeme v něm pop, rock, funky, orchestrální aranže. Zajímavostí je, že byli multiinstrumentalisté a tak se na mnoha nahrávkách podíleli nejen autorsky, ale také interpretačně. Možná ještě zajímavější než samotná hudba je fakt, že během své kariéry používali celou řadu různých pseudonymů. Důvod byl prostý. Byli totiž natolik produktivní a žádaní, že nechtěli, aby hudební trh působil přesyceně pouze jedním jménem. Nejznámější název, pod kterým je dodnes známé, je Oliver Onions. Ale setkat se můžeme i s označením jako The Blackstones, Barqueros nebo dokonce i s různými názvy smyšlených orchestrů. Název Oliver Onions vznikl víceméně náhodně, protože producentům zněl dostatečně prý mezinárodně a zapamatovatelně, což jim pomohlo prorazit i mimo Itálii. Tak tady už Dune Buggy, kterou proslavil snímek s Budem Spencerem a Terencem Hillem.

Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad Hudební hledání a tentokrát tvorbu Mauricia a Guida de Angelis. Pod jejich pseudonymem Oliver Onions vznikly nejslavnější skladby, například Flying Through the Air, píseň, která právě dohrála, Dune Buggy nebo Santa Maria, kterou jste slyšeli v úvodu dnešního pořadu. A jsou neodmyslitelně spojené s filmy, v nichž excelovala komediální dvojce Bud Spencer a Terence Hill. Hudbu však skládali i pro další méně známé projekty, jako byl Sandokan, Černý korzár, a právě titulní skladba ze Sandokana se stala v Evropě velkým hitem a v některých zemích dokonce vedla hitparády. Dnes je sehnání její hudby a poslouchání jednoduché jako facka. Když si ale vzpomenu, jak těžké to bylo v čase, kdy jsem si chodil CDčka s jejich tvorbou půjčovat do Ústecké knihovny, tak člověk vlastně už i pomaličku zapomněl na to, jaká radost to objevování byla. Objevování, které teď mohu prezentovat v Hudebním hledání.

Dozněla nám poslední skladba od bratrů De Angelisových, konkrétně od Mauricia a Guida, a nebo ještě konkrétněji nejvíce proslavených pod pseudonymem Oliver Onions. A my se pomalu ze slunné Itálie přesuneme do současnosti a do USA.

Kde jsou tvoje plány, kam se poděli? Kde je tvoje víra, že jednou bude líp? Kde seš ty, jak tě znám? Nějak si splynul s davem a bez vidiny žiješ ze dne na den. Život je dar, na který jsi vypsal rezignaci. Nevíš, kam nout se dál, tak dál se v něm ztrácíš. Probuď svý cíle, rozvaž jejich uzly. Neumřeli v tobě jenom usly. Kde jsou časy, kdy jsi nebál rizika? Nějak rezivíš, jenže život utíká. Když jsi žil si svý sny a chtěl jsi něco víc, tak odvaž se a vyraž jim zase vstříc.

jsi, kde jsi a ať jsi teď kdo jsi. I ty můžeš být Messinovej Valentino Rossi, Kronin, Delon nebo Giovanotti. Tak co ty, postrácel si starý noty? Podle nich jsme nemožným uvěřili a honili se za zázraky jako zběsilí. Proč je všechno fuč a skutečnost je šedá?

jsou tvoje plány, kam se poděli? Kde je tvoje víra, že jednou bude líp? Kde seš ty, jak tě znám? Nějak si splynul s davem a bez vidiny žiješ ze dne na den. Dneska jsi jak jeden z těch, co hněje zaživa, a věříš to, že sebe důvěru doženeš u piva, kde plejtváš časem v jednom kuse, řešíš kraviny, dal bez výčitek házíš svůj neúspěch na jiný. Lkáš na svět kolem, že dal ti hodně ran, přitom dobře víš, že si za ně můžeš sám. Máš to ve svý hrsti, lavita to je boj, tak sakra zabojuj, anebo se jen boj.

12 písní a 42 minut, to je nejnovější album Taylor Swift, které se jmenuje The Life of a Showgirl. Hned po uvedení zaznamenala deska mimořádný zájem posluchačů na streamovacích platformách a jestliže předchozí deska navazuje na období mimořádně úspěšného turné, které patřilo k jedním z nejvýdělečnějších koncertních šňůr v historii populární hudby, tak jsem zvědav, co způsobí toto album, které oslovilo i mě.

Na produkci posledního alba od zpěvačky Taylor Swift se podíleli dlouhodobí spolupracovníci, především Jack Antonoff a Aaron Dessner. Deska se krátce po vydání objevila na prvních příčkách albových žebříčků nejen v Americe a Velké Británii, ale takřka v celém západním světě. Taylor Swift tím potvrdila svou stabilní pozici mezi globálně nejposlouchanějšími interprety současnosti. Teď už píseň Wood.

Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad Hudební hledání Petra Liftnera a dnes jsme se věnovali Taylor Swift, respektive jejímu nejnovějšímu albu The Life of a Showgirl, které rozšiřuje už tak rozsáhlý katalog jejich nahrávek. Vůbec jsem tedy byl překvapen tím, jak často Taylor Swift desky vydává. No ale na závěr si pustíme teď asi vůbec tu nejoblíbenější písničku z tohoto alba, která se jmenuje The Fate of Ophelia. Ale ne v té verzi, jaký většinou tuzemská rádia hrají, my ji dáme v akustičtější podobě. A abych se přiznal, tak je to první má oblíbená píseň od Taylor Swift, která mě tak nějak zlomila, abych i já se zaposlouchal do popu Taylor Swift, který mi donedávna byl tak trochu cizí.

Tolik pro dnešek hudební hledání na Českém rozhlase Sever. Já doufám, že jsme vám jak s Oliver Onions, tak Taylor Swift zpříjemnili dnešní večer. A opět příští sobotu se na vás od mikrofonu bude těšit

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Z bývalého posádkového domu armády v Žatci bude kulturně kreativní centrum. V liberecké Linzerce je k vidění výstava 15 tamních umělců a skupin. Cenu diváků vyhrál na Karlovarském festivalu dokument o Báře Basikové. Zítra čekáme převážně polojasno s teplotou do 30 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobrý večer. Město Žatec obnoví bývalý dům posádkové armády v Masarykově ulici. Vznikne tam kulturně kreativní centrum zhruba 10 městských bytů. Na přestavbu získal Žatec přibližně 100 milionovou dotaci z programu Spravedlivé transformace, která pokryje zhruba polovinu výdajů. Dodává vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Šinkovcová.
2: Bude tam kino, bude tam planetárium, bude tam věda na kouli, bude tam kavárna, protože tam bude i atrium a bude tam takový společenský prostor, prostě kde se ty lidé budou moc setkávat.
0: Do konce roku chce mít město vybranou firmu na přestavbu, která by měla trvat zhruba 2 roky. Výstavu 15 umělců a kreativních skupin z Liberce můžou do konce července vidět návštěvníci kulturního a kreativního centra Linzerka. Každý z nich představuje své dílo v bílém rámu. Jsou v nich plakát, figurína nebo závěsný systém. Wendy Štanclová, umělkyně a studentka Liberecké technické univerzity, připravila ukázku svých šperků. Divákům se letos na festivalu v Karlových Varech nejvíc líbil dokument Heleny Třeštíkové o zpěvačce Báře Basikové. Dali mu nejvíc hlasů v divácké anketě Deníku Právo. Podle režisérky Třeštíkové je film upřímnou zpovědí.
3: Bára byla absolutně autentická.
4: To víš jenom ty. To je jenom vždycky tady pro tenhle ten filmový deník.
3: Takže ona to vlastně pojala jako takovou svoji zpověď, ať se děje, co se děje, a tam jsou i věci, které nejsou pro ní třeba úplně příznivý, tak jestli to nechtěla vystříhnout, tak ona říkala, že asi bych to chtěla vystříhnout, ale z života to taky nevystříhnu, tak to tam v tom filmu necháme.
0: K odpovědnosti za včerejší požár na železnici mezi německým Kolínem a Düsseldorfem se přihlásili levicoví extremisté. Skupina, která si říká Komando Angry Birds, v manifestu zveřejněném na internetu popisuje i přípravy zápalného zařízení. Požár včera zničil kabely a signalizační zařízení a důležitá trať je i dnes mimo provoz.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme po ránu většinou skoro jasno, během dne pak převažující polojasno. Odpoledne na severovýchodě kraje přechodně až oblačno a večer se bude oblačnost rozpouštět. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 27 až 30 stupňů Celsia, na severu kraje na 26 až 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústí nad Labem v ulici Pražská havarovalo osobní auto. Na místě jsou záchranné složky. A na dálnici D8 na 53. kilometru u Velemína stojí ve směru na Prahu porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady na jihovýchodní Moravu, konkrétně na Slovácko, kde se hned ve čtyřech místech udržel tajemný letniční obřad, v němž hrají hlavní roli mladí muži a koně. Říká se mu jízda králů a Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skoronice u Kyjova jsou místa, kde se jezdí dodnes. A protože jde o rituál, který nemá ve světě obdoby, přinesl nám v roce 2011 další zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Kontinuálně, bez přerušení a každoročně se koná jízda králů o poslední květnové neděli pouze ve Vlčnově. A právě tam se dnes spolu vypravíme. Vlčnov.

0: ale ještě dřív, než do Vlčnova přes Brno, Uherské Hradiště a Uherský Brod dorazíme, musíme se zastavit ještě v Jihomoravské Strážnici, v Národním ústavu lidové kultury, který má naše nehmotné dědictví na seznamu UNESCO v gesci. Nejdřív si totiž musíme s jeho ředitelem Martinem Šimšou vysvětlit, co je jízda králů vlastně za rituál, proč v něm hraje hlavní roli malý chlapec, takzvaný král, který je navíc převlečený do ženského kroje, a proč po celou dobu jízdy musí zůstat němý, ač jeho družina je velmi hlasná.
1: Pokud chceme se dozvědět, co je v jádru jízdy králů, je třeba podniknout takové pátrání ve všech nejrůznějších zvicích celého toho cyklu májovo-letničního, protože tyto věci spolu bezprostředně souvisí. Jednak ten májový cyklus, který se váže na stavbu májí a kácení májí, vždycky vyvolával potřebu zvolit si předáka mládeže. U nás asi už od středověku si tady tuto vlastně funkci uzurpovala mužská mládež, která se v tom letničním zvykosloví prosadila na úkor děvčat. A ta volba toho představeného, nejčastěji označovaného jako stárek, první mládenec, první řádník, někde i král, byla vždycky spojená s předvedením síly toho nej, co ten mladý muž může poskytnout. A v regionech, kde se chovali koně, tak měli i podobu jízdy a závodu na koních. A to je jeden ten moment, který v té jízdě králů je pevně zakořeněn. To znamená závod o to, kdo dojede první, kdo první strhne věnec, kdo první strhne kroužek, kdo bude prostě králem těchto letničních svátků. Máme ho doložené v této podobě na různých místech České republiky a dokonce na jihovýchodní Moravě jízdě králů, jak ji máme popsanou na konci 19. století, se zachovává moment takzvaného rozjezdu. Většinou při výjezdu té družiny z vesnice se řekne určité magické slovo a jede se, konec konců jedna z přípravných skic k jízdě králů od Joži Úprky vlastně zachycuje tady ten rozjezd, tu dynamiku, to všechno, co v tom je. A poté, co si vybrali mladí muži toho nejlepšího z nich, což byl vlastně ten původní letniční král, tak s ním vyjížděli na hraničky katastrů, kde potkávali stejné družiny z ostatních vesnic a zde měřili síly, který z těch králů je lepší, o který je silnější. Na konci 19. století do toho vstoupila nová myšlenka, nesená trošku ziskuchtivostí té mužské mládeže, která toužila ty svátky prožít plnohodnotně, včetně dostatku jídla a pití, hlavně alkoholu. A toho svého představitele už nevolila ze svého středu, i když tam samozřejmě neformálně dál byl jeden, který to všechno vedl, ale za toho krále si vyprosila od sedláků, hlavně od bohatých sedláků, nějakého syna, pokud možno ještě nezletilého, který nebude mít žádné vlastní nápady, a toho potom na ty hraničky přivezla. My tu situaci máme velice pěkně zachycenou přímo z Vlčnova, kde v jedné z povídek, která se jmenuje Dívčí půček, ten hlavní hrdina právě tímto způsobem je vyvolen, protože ještě neměl frajárku, je jako čistý, je vyvolen za toho jezdce, ale je už dospělý, je mu kolem 20 let, a takhle jede na ty hraničky, kde se potkává s králem z jiné obce, což je ten nedospělý chlapec, a on tam záměrně říká: "S tebou já mám soutěžit," načež vyjeli dva pobočníci a to byli ti jeho partneři, s těma on soutěžil. A vlastně pokud připustíme, že ten nedospělý mladý král není žádný prastarý archetyp, ale je to naopak novinka, tak nám vlastně dává smysl i to, že nemluví, co by taky říkal děcko mezi dospělýma chlapama. Proto má tu růžu v pusi, ať se soustředí na to, ať udrží růži a ostatní nechá na těch ostatních. Konec konců, co si budeme povídat, dodnes si vlčnovská chasa sama určuje krále a volí takového krále, jehož rodiče nehledí na korunu. A to vám potvrdí každý z Vlčnova, že mít doma krála je sice velká čest, ale ne zrovna laciná čest.
0: A tím se loučíme s historikem Martinem Šimšou a míříme do Vlčnova, přímo do královské rodiny, abychom zjistili, jak to tady ve skutečnosti je. Královská rodina Dacíkových je letos zcela výjimečná. Nejen, že králem byl před 30 lety otec rodiny a loni byl králem jeho starší syn. Letos se stal králem syn mladší a co víc, i dědeček i pradědeček obou chlapců byli kdysi vlčnovskými králi.

0: Jsme v nejdůležitějším domě v celém Vlčnově, protože který dům by mohl být důležitější než ten, ve kterém bydlí král. My jsme u Dacíkových. Přivítala nás tady maminka Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Máme tady tatínka Marka. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám přeju.
0: A máme tady také synečky staršího Františka.
3: Dobrý den.
0: A mladšího Marka.
4: Dobrý den.
0: No a měla bych také říci, že Marek je letošní král, ale není u tohoto stolu král jediný, protože také tatínek je král a také František je král. Ale já bych právě začala tatínkem. Vy máte letos také výročí, že je to 30 let od doby, kdy jste jel v té družině. Tak jak se jízda králu proměnila podle vašeho názoru?
2: To je velká a složitá otázka, protože před 30 lety jsem měl 10 let a úplně jsem to vnímal jako král, jinak než teď jako otec krále. Protože teď na těch bedrech mám tu zodpovědnost, že vlastně ten syn musí opravdu zvládnout to jízdu králu. A já jsem byl hodně nervózní, když jsem byl tím králem, protože když jsme došli v sobotu na předávání vlády, v průběhu předávání začalo pršet. Do rána pršelo a můj otec teda stával už ve 4 ráno a došli jeho kamarádi a říkali, tak co Fero, bude ta jízda, že prší? Hoši, to musí být. A opravdu v 5 ráno přestalo pršet a můj taťka nenechal nic náhodě, protože už nechal dovést koně v sobotu večer a to bylo obrovské překvapení. Marku, pojď se mi do stoly, něco tam pro tebe mám. A tam byl kůň.
0: Tak teď se zeptáme paní Marušky. Vy jste měla také v rodině krále. Jak jste to vnímala jako holčička, dívka?
1: Král byl můj dědeček a můj pradědeček. Rozdíl tehdy byl takový, když třeba dědeček byl ještě král, tak neměli třeba ani v puse růži. Legruti, kteří jezdili, měli koše a dostávali třeba vajíčka a slaninu. Znám to jenom z vyprávění, když dědeček to vzpomínal a nebo z fotek.
0: Jak vlastně probíhá ten proces vybírání toho krále?
2: To zase můžu já rozvést, protože jsem byl taky legrůd a je to vždycky o té partii. Když jsme my ročník vybírali krále, tak jsme měli schůzky a tak jsme si vytipovávali ty mladé kluky šikovné v té dědině a tak jsme potom prostě chodili za těma rodičema a ptali se, jestli nám dají svého syna za krále. Takže úplně stejným způsobem

0: kluci, je důležité, nebo to bych se měla zeptat spíš tebe, Františku, pomohla ti ta fyzická kondice a to, že děláš požární sport v tom, abys to jaksi vůbec zvládl, protože ta jízda je docela dlouhá. Co je na tom nejtěžší, jak dlouho se třeba učíš jezdit na tom koni předtím?
1: Já jsem se začal učit už od nového roku a ano, strašně moc mě to pomohlo, ta kondice. Samozřejmě jsme se připravovali, všechno už hned v pátek bylo nachystané, už jsme jenom čekali vlastně na tu jízdu králu.
0: Co Marek, jaká je tvoje příprava?
2: Ještě jsou zkoušky na předávání vlády a to koně samotného. Co zkoušky, takže se připravujeme na to koně.
0: Vy oslovujete nějaké chovatele koní, nebo jak to vlastně probíhá?
3: To je strašně složitá otázka, protože bílý koní je málo. A opravdu nám dalo zavrat, teda hlavně u Františka, najít bílého koně, který by byl schopný tu jízdu králu absolvovat. U Marka to bylo o něco jednodušší, ale koník je takový živější, ale musím poděkovat panu Konečnému z Milokošťa, že ten má koně 100% a on ty koně umí připravit. Já když jsem byl králem v 96., tak jsem měl od něho koně, potom když jsem jezdil jako legrut, měl jsem od něho koně a ty koně jsou 100%.
0: No asi není jednoduché pracovat s koněm, který musí jít v tom průvodu a navíc má na sobě to zdobení. A to je otázka zase pro maminku Marii. To zdobení se vyrábí nějak hromadně, nebo vy se sejdete tady s ženami a vyrábíte ty růže. A já jsem vlastně zjistila, že je docela komplikované i to na ty koně přivázat.
4: Ono vždycky záleží na rodině, je vždycky lepší to dát nějakým těm tetičkám, babičkám, které právě tady toto dělají a jsou zkušené. Takže my jsme se obrátili na paní Kučerovou, která už tady tyto růžičky dělá x let, takže stejně nám udělala i ty růže pro dalšího krále a vždycky nějaká skupinka lidí, kteří právě tady tyto koně zdobí.

0: Františku, když byl loni králem, do jaké míry se ta tvoje očekávání naplnila? Na co se těšil, čeho se zbál a co jsi třeba mohl poradit tady Markovi?
1: Tak já začnu od toho naplnění. Maximálně jsem si to užil. Samozřejmě jsem se bál, aby se kůň nesplašil, aby Legrutům to taky dobře dopadlo. Naplnilo se to, surát, a Markovi jsem předal, aby se nebál a hlavně ať si ji užije. A dívá se, kochá se.
0: Jak tomu přistupuješ ty, Marku? Ty budeš letošním králem. Co převládá, jaký pocit? Těšíš se víc nebo máš obavy? Co je ten ústřední pocit teď?
2: Hodně se těším, ale mám trošku trému. Aby se mi nesplašil kůň a hlavně, aby bylo dobré počasí.
0: Jakého máš koníka? Je to kobylka nebo hřebec nebo valášek?
2: Je to Arab a jmenuje se Sagan.
0: A vyhovujete si?
2: My se tak trochu škádlíme, dá se říct.
0: Mimochodem, co dělá ten král, když odjede tou jízdou, Františku?
1: Jde to společně s ročníkem oslavit.
0: I ty zbyl slavy?
1: Ano, ale samozřejmě jsem nepil alkohol.
0: Tak předpokládám, že Marek se také těší, že bude slavit.
2: Ano, a ještě v tom ročníku jsou družice.
0: Jako holky, s těmi budeš slavit taky?
2: Ano.
0: Co byste si nejvíc přáli v rámci jízdy králů?
1: Aby se mnou udělal chybu ve slibu, který řeknu, a ať Marek neudělá chybu a ať všechno dobře dopadne.
2: Já se přeju, aby jsem se to pořádně užil.
0: Co ty, Františku, nebudeš smutný?
1: Ne, budu hrdý na Marka.

0: obřad jízdy králů začíná už v sobotu večer, kdy starý král musí předat vládu králi novému a představí se také celá jeho legrůdská družina. Matka krále si ho poté sama obleče do slavnostního ženského kroje a družině legrůdů chlapce předá. Je to velmi dojemný obřad a končí sobotní nocí. Ovšem v neděli ráno přichází to nejvíc očekávané.
1: Tak milí posluchači, je neděle, 8:30 ráno, ale celý Vlčnov už je na nohou. Rozezněly se zvony kostela svatého Jakuba staršího, slyšíme z dálky také dechovku a teď už vidíme celou krojovanou chasu, včetně krále, kterého na ramenou přinášejí rekruti, kteří si ho sami vybrali.

0: Vážený pane starosto, dovolte, abych vám představil královskou družinu ročníku 2008 a našeho krále Marka Racíka.
1: Děkuju.
2: Dámy a pánové, milí hosté, dovolte mi, abych vás srdečně přivítal zde v obřadní síni obecního úřadu ve Vlčnově. Srdečně vítám našeho nového vlčnovského krále Marka Racíka, rodiče Marii a Marka. Nemohu také opomenout minulého krále, vašeho staršího syna Františka, který tuto čest nesl v minulém roce. Zvlášť srdečně vítám chlapce a děvčata ročníku 2008. Letos vám všem bude 18 let, věk, který člověk vstupuje do dospělosti a přijímá nejen nové práva, ale i odpovědnost. Dnes tu ale stojíte především jako jízdokrálový ročník, který už navždy zůstane spojený s jednou z nejkrásnějších tradic našeho kraje. Na dnešní den nikdy nezapomenete. Budete se k němu vracet celý život a jednou o něm budete vyprávět svým dětem i vnoučatům. Jízda králů je něco výjimečného. Ne každá obec má tradici, kterou obdivují lidé z celé republiky i ze světa. My máme to štěstí, že právě tady ve Vlčnově tato tradice stále žije. Kluci, až dnes nasednete na své koně, vezmete do ruky prapory, uvědomte si, že nejedete jen sami za sebe. Reprezentujete své rodiny, svůj ročník i celý Vlčnov. Až budete projíždět ulicemi naší dědiny, vyvolávejte z plných sil a užívejte si každou chvíli. Protože právě tohle je okamžik, který člověk zažije jen jednou za život. A hlavně dobře hleďte svého krále, ať se vám ta jízda král příliš neprodraží. Proto nyní očekávám slib, kterého dostojíte.
0: Pane starosto, já vám mám své slovo, že krále budeme stejně dobře bránit, jako naši předkové a nikomu ho nevydáme.
2: Děkuju.
3: A my tady máme starostu Petra Kašpaříka, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vysvětleme si vlastně ten proces, jak dlouho a jak vlastně tu jízdu králu připravujete a kdo je tím hlavním hybatelem celého toho rituálu, který vy udržujete kontinuálně bez jakéhokoliv přerušení.
4: Tak jízda králu vlastně, když skončí v nedělu, tak ta další se začíná připravovat už následující pondělí, protože ty přípravy jsou opravdu dlouhé, musí se dát dohromady program, musí sehnat toho nového krále. A samozřejmě je to časově náročné.
3: Mimochodem, ti legruti si skutečně toho krále vybírají sami, že chodí do těch rodin, mluví s těmi rodiči. Já jsem vždycky myslela, že stačí, že se ta rodina přihlásí, tak to není.
4: Je to tak i tak. Opravdu někdy ta rodina už vysílá k tomu ročníku takové indicie, že by chtěli být, ale samozřejmě je to na těch klukách, aby si prostě vytipovali ty rodiny s těma malýma klukama a vždycky se podařilo, že toho krále si zajistili. Já si myslím, že se ještě nikdy nestalo, aby to někdo odmítl. Jsou rád, že to tak je a že ty rodiny opravdu ten vztah mají k tomu opravdu kladný a je to krásné.
3: Vy sám jste v kroji, to samozřejmě musíme říct posluchačům. Máte malé dítě, malého chlapečka, tak bude i on jezdit jednou jízdu králu?
4: Rozhodně bude, jestli bude králem, to se teprve uvidí, ale samozřejmě byl bych rád. Jsem pyšný, že mám kluka, dneska už byl v kroji a doufám, že ho vyšleme na tu jízdu králu.
3: Mohl by Vlčnov existovat bez jízdy králů, pane starosto?
4: Myslím si, že ne. Já už si to osobně nedokážu ani představit a myslím si, že ten květen, to je ten měsíc, kdy se na to všichni těšíme a ta dědina prostě žije.

0: Teď už přímo do ulice za králem a jeho družinou. Jak už jsme si řekli, král musí být němý. O to hlučnější jsou ale jeho jezdci. A takzvané vyvolávky jsou jedním z velmi zajímavých rysů jízdy králů. Vycházejí ze starodávného obyčeje, kterému se říkávalo připíjení hospodáři a který spočíval v tom, že mladá chasa objížděla jednotlivá stavení ve vsi a hlavní vyvolavač vykřikoval více či méně vtipné hlášky o dotyčných sedlácích, za což se mu poté odvděčili. Za utržené peníze či naturálie si pak mladá chasa mohla udělat zábavu, rozuměj zaplatit si muziku a pobavit se.
1: Někdo mě pod koně hodil klacík, že letošní král je Marek Dacík. Na krála, matičko, na krála!
2: Na krála, Duško, na krála!
1: Už odjedeme tuto jízdu králu, rodičům děkujeme za tuto slávu. Na krála, matičko, na krála!
3: Něco přispěje. Na krála, matičko, na krála.
0: A toto už je skutečná jízda králu, která projíždí Vlčnovem. Krásně nazdobení jezdci koně a především typické vyvolávky. No a už se k nám blíží královská družina.
4: Že tahle ta paní má výborný slamák. Ona se na mě pěkně dívá, že nějaká se ještě něco přispí.

0: A na úplný závěr mám pro vás ještě jednoho zajímavého hosta. Muže, který byl starostou Vlčnova právě v onom osudovém roce 2011, kdy se Jízda králů dostala na seznam UNESCO. Jana Piáčka.
1: Vy jste byl, pane Jiné, u toho velkého a slavného okamžiku. Tušili jste to, že se to povede?
2: To napětí samozřejmě bylo, protože ta událost nebyla v Paříži, bylo to na ostrově Bali, no a ten předsedající tomu velkému shromáždění těch zástupců ze všech států to takovým dřevěným kladívkem odklepl, no a v našem čase to bylo ve 4 hodiny ráno, takže já už ve 4 hodiny ráno jsem dostal první SMSku, že to bylo schváleno.
1: No a co potom člověk dělá, když se probere jako starosta obce, která má zapsán svůj rituál, svoji jízdu králů na seznamu UNESCO? Co jste dělal jako první?
2: No, dal jsem si kafe a šel jsem na hřbitov, abych tam poděkoval všem těm, kteří tam leží, protože kdyby nebylo jich a oni to nepředali svým dětem, tak žádný zápis na seznamu UNESCO by nebyl. Ten rituál se tady jezdí už tolik let. A já když vidím to nadšení těch mladých 18-letých chlapců a děvčat, já nemám obavu, že by se to nejezdilo i v příštích letech, protože ten, kdo to zažije, tak rád předá ten ohromný zážitek svým dětem i vnukům. Ty rodiny si to hrozně váží, ale především ti 18-letí chlapci a děvčata, pro ně je to jedinečný zážitek, protože oni tu jízdu králů můžou v této podobě prožít jenom jednou v životě.

0: Dnes jsme spolu pátrali po tajemném rituálu jízdy králů, který proslavil 4 slovácké obce – Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skoronice u Kyjova. A také se v nich dodneška jezdí. Pokud máte rádi historii a doteky starých časů, určitě byste měli jízdu králů alespoň jednou za život vidět a prožít. Nejen kvůli záplavě překrásných krojů, vyvolávkám a lidovým písním, ale i kvůli nádherně nazdobeným koním, které při žádné jiné slavnosti v této podobě neuvidíte. Přeji vám týden plný samých úžasných objevů. Příští sobotu se naslyšenou s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu přeje příjemný poslech pořadu Goranka Oljača. Setkání a rozhovor s Delem Kajumim, dnešním hostem, byly plný překvapení. Věděla jsem, že se narodil v Afganistánu a zajímalo mne, kdy a za jakých podmínek začal chodit do školy. Jeho odpovědi jsem ale nemohla věřit. Zní.
2: To by mohlo být někdy v roce 1355. Teď je tam 1402 nebo něco takového, pokud teda vemu afgánský datum.
1: A prosím vás, můžeme to dát, aby nám rozuměli.
2: Dáme. Já jsem se narodil v roce 1970.
1: A tak mi Del Kajumi dal najevo, že je vtipný, že nezapomíná ani po tolika letech, odkud je, jak se tam žije a počítá čas. Samozřejmě rád vysvětlil to, co nám je neznáme, a také to, jak přijal zvyklosti, ve kterých teď žije. Pozorní posluchači vědí, že občas v pořadu vysvětlujeme význam jmén našich hostů a také dbáme na to, aby správně zazněly všechny tituly. Del Kajumi nebyl výjimkou, jenže mé představy tentokrát nebyly pravdivé.
2: Já nejsem doktor, já jsem zdravotnický záchranář, mám asi tak 12 let české školy, takže já jsem titulem magister i bakalář. Uh-huh. Já mám oba tituly, protože ten magister je vlastně, jako se říká, managementu ve zdravotnictví. Uh-huh. A bakalář je vlastně o tom, abych mohl samostatně pracovat na zdravotní záchranné službě z České kraje. Co se týká toho mého jména, v podstatě s tím jménem mám celoživotný problém, když jsem přistěhoval nebo byl jsem převezen do ČSSR, uh-huh, tehdy, uh-huh, v roce 87. Moje původní jméno bylo Delaga Kwayumi, to znamená psáno na Kwe, Kwayumi. Bohužel, tady se to strašně mělo složit, toto jméno jako vyslovit, Kwayumi. A potom manželka moje byla Češka, Kwayumiová, protože tenkrát se muselo jako převzít slovo ova. To bylo strašně složitý na těch českých úřadech, tak jsme si domluvili, že počeštíme to příjmení. Takže jsme to počeštili na Kajumi, normálně psáno česky. A když jsem požádal o občanství, musel jsem jakoby zrušit svoje občanství v Afghánistánu. A moje křestní jméno, což je Del Aga, tak tady na českých úřadech mě tvrdili, že jsou dvě křestní jména. Del a Aga. Agha. A já jsem jim tvrdil, že to není, tak po mě chtěli, abych přivez potvrzený za afgánské ambasády, že to jméno je jedno jméno. To bylo vždycky komplikovaný a oni by nepochopili, co po nich chci. Co chci, vlastně je to tam napsaný. Já to asi zkrátím. Nakonec jsem říkal na těch českých úřadech, říkám, prosím vás, vyberte si z toho křesního jména buď Del nebo Agu. A nakonec tam byla taková milá úřednice, říká, tak si tyhle myslí by to ten Del, tak si napíšem Del Kajumi. Také to dopadlo.
1: A já občas také přemýšlím, na co se ještě smím zeptat.
2: Na
1: všechno. A řekl jste na všechno?
2: Na všechno.
1: Na všechno. Takže začneme u dětství.

0: Ozdobou dětství jsou hračky a hry, že jo? Vzpomenete si na první hračku?
1: Ano, vzpomenu si, my jsme žádné hračky nedostávali v dětství, ale my jsme měli jako dětské hry, my jsme z vesnice, takže tam byly takové jako dětské hry jako mezi těma dětma. To, že bych jako děcko dostal nějakou hračku, to je nemyslitelný. Nám jako nebylo možné něco takového, nějaké oslava narození nebo něco takového neexistovalo, neexistuje. To se nedělá tam. Výjimečně nějaké rodiny možná jo dneska, ale v té době ne. A takový ty, co jsme si jako děti hráli, že jo, nahoněnou, že jo, měli jsme takový něco jako, jak se to jmenuje, kriket. Něco jako kriket. Není to jako doslovně, jak ta pravidla, jak jsme si hráli, anebo potom jsme si postavili na jednu nohu a jako do druhou jsme drželi rukou a také jsme skákali, jako do koho porazil, jako by položil na zem, tak, nebo spustil tu nohu, tak vlastně zvítězil. Jenom dětské hry. Nepamatuji se za žádnou hračku, kterou bych jako dost jako děcko.
2: My a oni.
0: Já si hned vzpomenu na knížku Lovci draků. Byly nějaký draky kolem vás?
1: Co se týká knihy Lovci draků, ta kniha neodpovídá skutečný život v Afghánistánu. To je vlastně život nějakých individuálních rodin. Neříkám, že ten způsob života tam není. To je, ale je to opravdu nepatrné množství lidí nebo rodin, kteří tak jako žili a žijou. Ale co se týká draků a pouštění draků, no. V Afghánistánu to je velká hra. Soutěžní hra. Kdo koho porazí na tom vzduchu, oni mají ty nitě mají ostrý, natažený takovým sklem. Takový ve formě takového gelu a tu nit, když držíte, tak musíte mít rukavice, jinak se pořežete ty ruce. A ono pak jako na tom, v tom vzduchu je zraní, se pouště, jak komu usekne tu nit, tak vyhraje. To je ohromná jakoby hra, ale to je pořád dětská hra.
0: Spisovatel Hosejný to krásně popsal literárně, je to výjimečně úspěšná kniha. Řekl jste, že jste vyrůstal na vesnici. Ano. Kde to přesně bylo a jaká to rodina byla, co jste dělali?
1: Pravda, trošku vypadá, že bych se chlubil, to já bych nerad. Moje rodina byla jakoby, řekněme, jak se říká česky, za vodou. To znamená, že rodiče měli nějaký zázemí, měli pole, měli zahrady, měli majetek vysoký, měli restaurace, můj tatínek ještě dva bráchové. Jeden měl na jednom místě nějakou restauraci jako motorestu silnici a druhý měl zase na horách. Ten majetek, ty zahrady, ty všechno měl na starost jejich starší bratr, můj starší strejda, a ten měl na starost nejenom ty pole, ten majetek, ale měl na starost i ty rodiny. My jsme byli jako jedna rodina v podstatě. Mm-hmm. Můj otec byl strašně sympatický člověk, milý člověk a nám řekl, já po vás nechci, abyste pracovali na poli, nechci po vás, abyste něco dělali, jediné, co po vás chci, abyste chodili do školy. A jenomže to byla moudrá slova, ale složité vykonovatelná, protože my jsme chodili do školy tak 2 hodiny pěšky denně. Nebyly cesty, nebyly silnice, nebyly auta. Ne-

0: V kterém roce to bylo?
1: Vy mě dáváte. V Afganistánu je 100 lety úplně někde jinde, co se týká roku. Já jsem se narodil v roce 1970. Poprvé jsem chodil do školy v 7 letech.
0: A potom?
1: Potom, protože to bylo strašně komplikované, pak se postavila škola blíž jakoby naše vesnici. To už byla taková modernější škola, jako základní. A bohužel v roce 79 do Afganistánu vtrhla Rudá armáda, že tam byly nějaké jakoby mezistátní smlouvy. A to je jako sovětská Rudá armáda tam vtrhla a udělali jednu velkou chybu, ohromnou životně důležitou chybu. My jsme měli ve škole krom jiných předmětů, taky náboženský předmět, to znamená, že vyučoval Korán. Takže samozřejmě to bylo součástí vyučování, aby se děti naučili správně, o čem to je ten Korán. Pochopitelně. Proto oni se to učí taky v mešitách a všude jinde. A oni nám ten předmět zrušili, nám dali tam ruštinu. A to byl problém. Začali tam proti těm Rusům brojit lidi a začali nám bohužel spálit tu školu. Pak jsme postěhovali do Kábulu, když mi bylo 10 let, no a potom jsem pokračoval v podstatě v tom Kábulu.
0: V hlavním městě pokračovala cesta za vzděláním Delaka Jumicho, našeho dnešního hosta. Brzy se dozvíme, jakou střední školu si zvolil. Zůstaňme ale ještě chvilku u dětí. Stejně jako hračky, i jejich počet nám něco řekne o rodinných vztazích v této afgánské rodině.
2: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
0: Kolik vás dětí bylo v rodině?
1: No, nás bylo 8, 6 kluků a 2 holky. Moje maminka umřela potom, když nám mě bylo 4 roky, tak tatínek se ještě jednou oženil a pak má ještě nějakých 6 dětí s tou druhou maminkou.
0: Jo, holčičky také byly v škole?
1: Ne, ty, co byly moje sestřičky, jako by od moje maminky ne, protože v těch vesnici jako nebylo možný. A jiný sestřičky z ty druhé maminky, my tomu říkají maminka, nechci říct jako masecha, ale proto byla opravdu maminka, byla strašně milá. Tak ty jo, a ty ano.
0: Během sovětské vlády, že jo?
1: Tom ano, ale jenom do takový ty základní a dokonce potom jako později chodili na střední a jako moje sestřička třeba porodní asistentka a dcera od bratra, to je taky jako porodní asistentka, jako takový ty, spíš takový ty ženský obory, to ano.
0: Kdo byl autoritou v rodině?
1: Autorita v rodině, v naší rodině byl otec a maminka, určitě ano, potom starší bratr.
0: Jaká role byla maminčina?
1: Bohužel role ženy obecně v Afganistánu, nejen moje maminky, je, protože když oni mají hodně dětí, tak to role je daná. O ty děti se někdo musí starat. Musíme jít do práce, žehlit, vařit a tak dále, znáte to. A pokud žena má víc dětí, tak se jakoby žádný jiný čas nemá. Pokud je to skutečná matka. Čas na jiné možnosti nemá. Je tam prostě zvykem daný, tradičně daný, že muž je o tom, aby zajišťoval obživu.
0: Mne zajímá to, že jste měl zájem o zdravotní školu. Kolik kluků a kolik holek bylo ve vaší třídě?
1: Já jsem studoval v Afganistánu střední zdravotnickou školu, kde jsem studoval rentgen. Ten obor moc Olek jako nechtěl studovat. A nebo v Afganistánu vůbec. To byl zdravotnický obor. Rentgen jak si jako nikdo nechtěl jakoby z Olek. Tak potom po 2 letech tady byl program ČSSR a Afganská demokratická republika. Byl jsem přizván do ČSSR tehdejší do školy. Vybrali se tam takový ty nadaní studenty jakoby úspěchem nejlepší. Ale taky chválím a všem prostě zkrátka. To je realita. Pak jsem byl přivezen sem s tím, že můžu jít jako na medicinu rovnou. No a když jsem tam přiletěl, tak oni řekli, že rovnou ne, až udělám maturitu tady v ČSSR.
0: Stalo se v roce 1992. Delka Jumi se rozhodl zůstat tady, přestože se slíbo studiu medicíny nějak vzdaloval.
1: Tak nám přednostně vyřídili ty doklady, tak jsme to tak samozřejmě využili, protože v Afganistánu probíhala v té době občanská válka. Vysokou školu v té době jsem nemohl studovat a pak jsem nastoupil na záchranku, kde jsem potom studoval takový obor ARIP se jmenuje, to je anestezie, resuscitace a intenzivní péče. Dálkově při práci, pak jsem studoval 2 roky bakalářský, v tom svém oboru zase a 3 roky potom magisterský. 2 roky jsem byl v nemocnici v Semilech a od roku 1995 do současnosti jsem na záchranné službě Středočeského kraje.
0: O tom, jak ho Češi celkově přijali, uslyšíte v pokračování rozhovoru. To vysíláme příští sobotu. Pro dnešek jen závěrečná věta. Vzpomínka na školu.
1: Dokonce jsem se pak zamiloval do budoucí manželky Češky z stejné třídy. Za sebe můžu říct, že já jsem byl přejat. Nemám pocit, že by to bylo nějak jako něco špatného.
0: Na příští pořad My a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Prezident republiky Petr Pavel je přesvědčený, že se jeho vztahy s vládou po skončení summitu NATO v Turecku zlepší. Policisté zneškodnili nevybuchlou munici na brněnské přehradě. Vítězkou tenisového Wimbledonu je Linda Nosková. A počasí zítra polojasno až oblačno, na severovýchodě přehánky i déšť, maxima kolem 27 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 23. Zprávy jsou tou Nehasilem, dobrý večer. Prezident Petr Pavel věří, že se jeho spory s vládou po summitu NATO v Turecku uklidní, řekl to v debatě na slovenském festivalu Pohoda. Podle Petra Pavla je pragmatická spolupráce mezi ním a premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO důležitá pro prospěch celé země.
2: Prezident s premiérem mají řadu sdílených pravomocí, kdy jeden bez druhého nemohou konat. Takže já věřím tomu, že se po té zrušené atmosféře před summitové dokážeme vrátit k věcné diskuzi.
0: Prezident Petr Pavel zároveň odmítl úvahy o tom, že by Česko mělo odebrat nejvyšší státní vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Tuto snahu vládního hnutí SPD označil jako absurdní. Hrad už dříve uvedl, že prezident k takovému kroku ani nemá potřebné pravomoci. Vyznamenání je možné odebrat jen na základě platného rozhodnutí soudu. Jihomoravští policisté museli dnes odpoledne evakuovat část brněnské přehrady. Hledači kovů totiž našli pod hladinou nevybuchlou munici. Tu následně donesli na přilehlou pláž a zavolali policii. Přivolanému pyrotechnikovi se munici podařilo na místě zlikvidovat. Upřesní policejní mluvčí Andrea Cejnková.
3: Policisté provedli evakuaci části pláže, policejní potápěči se postarali o vodní hladinu, parníky v tu dobu vynechali také zastávku Sokolák. Na místo poté přijel policejní pyrotechnik, který munici bezpečně odpálil. Vše trvalo přibližně hodinu a půl.
0: Mezinárodní asociace filmových kritiků letos v Karlových Varech ocenila slovenský film Pramen. Zachycuje morální důsledky státem podporovaných sterilizací romských žen v bývalém Československu. Zatímco v Česku mohly ženy požádat stát o odškodnění, na Slovensku takovou možnost neměly. Českému rozhlasu řekl více režisér Ivan Ostrochovský.
4: Na Slovensku bohužel situace je taká, že vlastně to odškodnění těch žen nebylo schválené, ale my právě proto jsme robili ten film, že doufáme teda, že aj ten film nám pomůže, že se tu debatu otvoriť.
0: Film Pramen budou kina v České republice i na Slovensku promítat od druhé poloviny července. Sport. Tenistka Linda Nosková porazila v prvním českém finále ve Wimbledonu krajanku Karolínu Muchovou po velké bitvě 6-2, 5-7 a 6-3. Získala tak svůj premiérový grandslamový titul.
1: Počasí.
0: V noci na neděli čekáme v České republice polojasno až jasno. Během noci začne v severovýchodní polovině území oblačnosti přibývat. Ráno se může na horách výjimečně objevit slabý déšť. Nejnižší teploty mezi 15 a 10 stupni. Zítra čekáme v jihozápadní polovině republiky jasno až polojasno, během dne pouze přechodně oblačno. A naopak na severovýchodě republiky bude převažovat velká oblačnost. A hlavně na východě a severovýchodě občas déšť nebo přehánky, k večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra mezi 25 a 29 stupni, na východě a severovýchodě kolem 23. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severozápadu a večer bude slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnici D10 mezi Brandýsem a Starou Boleslaví, tady mezi kilometry 10 a 14, úderem dnešní 19. hodiny obousměrně uzavřeli. Důvodem je bourání lávky pro pěší nad dálnicí. Uzavírka potrvá do zítřejšího rána. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Zámecké léto. Příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
5: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými skrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
6: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý a ne.

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Pošli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu můj prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíš je takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé, nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel, nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat. Tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původního majitele, osloví vás to. Jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili, ale myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spál sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku jako upravený, opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní? Máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah
3: na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posledně kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo? Jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho Neustupova.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo to třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl to nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byly skoro 30 roků Španělé, španělští generálové, a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byly dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byly Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byli, prošli tudy?
3: Přesně tak. My máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem, s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
2: Jo.
1: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století Dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelburgu, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelburgu, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No, Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době

0: posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelbrockovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
1: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl. Ano. To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
0: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
1: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
0: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku, je.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říká

0: vypadáte?
1: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
1: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
0: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narození nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
1: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narození nám, že se to asi na ten zámek hodí.
3: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
1: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
0: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
1: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstali.
0: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem?
4: No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
1: Určitě tak oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
0: Teď si připadám, jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a zkus se to vzalo.
1: Tak my jsme se teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantel z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
0: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
1: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
0: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
1: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a já když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
0: Kolik to má kousku?
1: V dnešní době už přes 400.
0: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
1: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let, většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo, má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
0: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
1: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
0: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
1: Těch koníčků je asi více, ale tady ten asi ten největší.
3: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
0: Wow. Vykládané dřevem, ty
4: ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
1: A my jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
4: Ten největší erb, ten je ten váš.
1: Ano.
4: A ten nápis v latině?
1: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
4: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
1: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
4: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr, protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou, to je svatý Jiří?
1: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
4: Aha, jo.
1: Takže je to boj dobra se zlem.
4: To je norimberský lustr.
1: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšena nějaká lucerna.
3: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
1: Aby Neustupov zkvétal. No, aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
4: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
1: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna ad iuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: České ministerstvo školství chce prodloužit povinné předškolní vzdělávání. Film Padlé ovoce získal hlavní cenu na 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech. Fotbalové mistrovství světa dnes pozdě večer pozná zbývající dva účastníky semifinále. A zítřejší počasí polojasno až oblačno, na severovýchodě zvětšená oblačnost a také s deštěm. Maxima kolem 27, na severovýchodě republiky kolem 22 stupňů. Zprávy a Otane Hasil, pěkný večer. Ministerstvo školství připravuje prodloužení povinného předškolního vzdělávání. Děti by měly nově navštěvovat mateřskou školu 2 roky před nástupem do první třídy místo současného 1 roku. Podle úřadu má delší čas v předškolním vzdělávání dětem pomoci, aby se lépe připravili na školu. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce podrobnosti k návrhu představit na začátku podzimu. V Národním parku České Švýcarsko dnes hledali policisté, hasiči, strážci parku a psovodi 12-letého chlapce polské národnosti. Po výzvě veřejnosti ho našli a byl zcela v pořádku. Upřesní policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.
3: Díky hromadné SMS zprávě, kterou rozeslali hasiči návštěvníkům Národního parku České Švýcarsko, se podařilo pohřešovaného 12-letého chlapce v pořádku nalézt. Návštěvníci parku ho objevili a následně předali do rukou policistů.
2: Křišťálový glóbus za nejlepší film získal na letošním 60. ročníku Karlovarského festivalu snímek z Myanmaru. Film Padlé ovoce vypráví o intimním vztahu dvou mladých žen v prostředí textilní továrny průmyslového Rangúnu. Pro Český rozhlas tento film popsal umělecký ředitel Karlovarského festivalu Karel Och.
4: Prostředí velmi vyčerpávající práce ve fabrice, prostředí ekonomických nejistot, sociálního útlaku, vypráví o tom, jak dvě ženy, které k sobě můžou nalézt tak intenzivní intimní vztah, jak mohou přežít, či se o to pokusit právě v tomto prostředí. Sport.
2: Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále další Češku Karolínu Muchovou 2-1 na sety a získala premiérový titul z turnaju Velké čtyřky. Nasazená devítka Nosková vyhrála nad turnajovou desítkou Muchovou za 2 hodiny a 27 minut. Fotbalisté Anglie a Norska zabojují o postup do semifinále mistrovství světa. V Miami se střetnou večer od 23. hodiny. Do posledního čtvrtfinále pak ve 3 hodiny ráno nastoupí Argentina proti Švýcarsku. Jeho kouč Murat Yakin upřesnil, jak plánují jeho svěřenci zastavit největší hvězdu obhájců titulu, autora 8 gólů na šampionátu Lionela Messiho.
5: Samozřejmě musíme Argentince dostupovat a nedovolit jim Messimu přihrát. To je nutné. Sice o tom teď můžeme mluvit, ale rozhodne se až na hřišti a my nějaká řešení, jak Messiho zastavit, máme.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme polojasno až jasno. Během noci začne v severovýchodní polovině území oblačnosti přibývat. Ráno se může na horách výjimečně objevit déšť. Nejnižší teploty mezi 15 a 10 stupni. A zítra čekáme v jihozápadní polovině republiky jasno až polojasno. Během dne přechodně oblačno, pršet by nemělo. Naopak na severovýchodě republiky bude převažovat velká oblačnost. A hlavně na východě a severovýchodě občas déšť nebo přehánky. Večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra mezi 25 a 29 stupni. Na východě a severovýchodě kolem 22. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severozápadu a večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 15 mezi Litoměřicemi a Lovosicemi za Terezínem je hlášená nehoda. Srazilo se tam osobní vozidlo s motorkářem. Na místě jsou záchranáři i hasiči. Projíždí se opatrně kyvadlově. Zdržení z obou stran je zhruba do 5 minut. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
0: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme také, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát při výběru rychlého stroje pozor. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že i v červenci už může nastat podzimní počasí. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Všimli jste si, že někteří zahrádkáři v posledních letech vysazují na zahrady subtropické stromy a keře. Nedávno jsme vám nabídli rozhovor s pěstitelem citrusovníků a dnes se zaměříme na datle, fíky a kaki. Kaki roste na opadavých stromech zvaných tomel japonský. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková vyspovídala zahradníka Ladislava Kubelku ze Svinčan a ten potvrdil, že naši posluchači, tedy zahrádkáři, mají o tyto sladké oranžové plody velký zájem.
1: Tak momentálně jsou asi nejprodávanější dva druhy. Jeden to je strom, je to kaki, který už u nás bez problémů roste. Máme tady několik odrůd a je to už tady odzkoušený. Ten stromek prostě vyroste podobně jako jabloň, plodí v průběhu podzimu, nechávají se plody přemrznout a je to trošku u nás takový netradiční strom, protože vlastně je to snad asi jediný ovoce, který se sklízí až po opadu listí.
2: A jsou to takové ty drobné plody, hodně se to prodává u nás před Vánocemi, že? Takové sladké je, to musí se oloupat ze slupky.
1: Jsou to oranžové plody, určitě nečekejme, že by ta úroda byla, nebo ty plody, že by byly veliký, jako když se k nám kaki dováží ze Španělska, jo, orientačně jsou třeba poloviční ty plody, ale jsou chuťově vynikající a určitě tam můžu vyzdvihnout třeba odrůdu Rojo Brillante, která je takzvaně partenokarptická odrůda, to znamená, že nepotřebuje opylení včelami.
2: Už to i vidím taky na zahradách, vidím tam třeba fíky. Doporučil byste je na českou zahradu?
1: Tak celkově klima se otepluje, což je vlastně nejenom prokázáno, ale opravdu to už pociťujeme. Takže dneska už je opravdu běžný, že se u nás daří fíkovníkům nebo třeba moruším. Máme spoustu odrůd, který vlastně u nás bez problémů dozrajou. Jo, některý mají více sklizní. Tam je vždycky u fíkovníku akorát potřeba počítat s místem, protože fíkovníky jsou poměrně vzrůstný. Jo, ale zase existuje i odrůda extrémně zakrstlá kolem 2 metrů.
2: Doporučil byste na tu klasickou českou zahradu nějaký konkrétní druh?
1: Tak určitě výborná odrůda je třeba pereta, jo, je to odrůda vyšlechtěná v Alpách ve Švýcarsku, je to poměrně hodně odolná odrůda, případně třeba kdo má rád tmavý fíky, tak odrůda Braventurkej, anebo třeba Francesco.
2: Tak a vaše paní ještě říkala nějaký název, který jsem teda opravdu v životě neslyšela a to by mě zajímalo, co to je za novinku, od co to bylo?
3: Cicimek neboli Zizipus, jo. Čínská datla.
1: Tak cicimky jsou u nás taky docela netradiční. Vím, že se určitě vyskytují běžně v Thajsku a v těch exotičtějších zemích. To je jakoby keřík nebo trošku stromek, vyrůstá třeba kolem 3-4 metrů maximálně. Má drobný trníky a sklízí se orientačně někdy říjen. Některé odrůdy jsou ranější, takže už možná něco bude v září. A jsou to takový jako opravdu datle, který postupně mrazem tak získávají rezatou barvu a hlavně získávají cukr, který se tam vytváří vlastně tím mrazem a ty plody jsou potom ohromně sladký, proto se tomu říká čínské datle.
0: Pokud máte větší zahradu a rádi experimentujete, můžete tedy klidně vyzkoušet kaki, fíky nebo čínské datle. Já mám na zahrádce fíky. A teprve po takových 5 letech se jim začíná dařit. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám 40 roku starý záhon floxu. Nyní myslím tak 3-4 leta. Objevil se mě na nich mech. Mám strach, aby si ty kopce nespálila. A proto prosím o radu, čím je postříkat, nebo jaký rostok si koupit, abych se toho mechu zbavila.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
2: Bohužel od paní posluchačky nevíme, o jaký floxích se jedná, protože máme flox paniculata, to jsou takové vyšší plamenky, třeba nějakých 30 a klidně až 60 cm, a pak máme flox subulata a to je pokrivní floxík. Takže já předpokládám podle toho dotazu, že se pravděpodobně jedná o flox paniculata, plamenku latnatou, a plamenka je trvalka, která vyžaduje slunné stanoviště, vlhkou, dobře propustnou půdu. A pokud se paní posluchačce děje to, že tam roste mech, tak ten mech je důsledkem něčeho a většinou je to důsledkem toho, že ta půda je vlhčí, že je hutná, není nakypřená, je tam malý obsah vzduchu v tom, je vyžilá a obvykle ten mech způsobuje kyselější reakci. Takže tady to není o tom, jaký postřik tam aplikovat nebo co s tím dělat, ale spíše bych se zamyslel nad tím, jestli teda ty rostliny, ten záhon těch floxíků nevyryju, ty mateční rostliny, asi bych je pravděpodobně vyryl ven, potom bych kompletně v tom záhonu ideálně vyměnil nebo vylepšil půdu, aby byla humozní a kyprá, tak je potřeba tam dát nějaký substrát třeba pro okrasné dřeviny, pro okrasné rostliny, promíchat to s tou stávající půdou, případně tam přidat trochu křemičitého písku, aby jsme získali to, že tam máme dostatek humozních látek, dostatek živin, že ta půda se bude dobře zahřívat, což znamená, že nebude držet velké množství vody a že obecně bude pro růst těch rostlin kyprá a pěkná, aby docházelo k tomu prohřání od toho sluníčka. A v okamžiku, kdybych udělal tohle, tak můžete vzít ty vaše mateční rostliny, které jste vydala, můžete je opatrně namnožit líčem nebo jiným nástrojem, rozdělíte na vícero trsů, ty rostlinky tam zasadíte a myslím si, že budete překvapená, jak rychle ten flox dokáže zregenerovat, vypadat pěkně, pokud mu dáte ty správné podmínky. Takže k tomu vašemu trápení, já se domnívám, že po 40 letech se prostě změnila struktura té půdy, je potřeba do toho záhonu více zasáhnout a nemusíte se bát. Plamenek je trvalka, která tento způsob množení, rozdělení trsů, omlazení jistě velmi ráda ocení a mělo by vás to potěšit.
0: A máme tady další telefonát.
3: Když léta se mě nedaří vypěstovat petržel, příčinou jsou mšice, které doslova obalí kořen petržele. Jak na ně výluh z kopřiv ani vlaštovičníku nepomáhá.
0: Tak na to nám odpoví zkušený pěstitel petržele, pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Nebývá to častý problém, ale většinou, kde se ty mšice usadí, je to ve většině případů si myslím, že to je mšice hlohová, které dokáží být jak na listech, tak i právě na tom kořenovém, na tom krčku nahoře, odkud vyrůstají listy, i na části kořenů. Takže první odpomoc, hlavně nesít petržel tam, kde byla, a set je raději o kus dál, to je samozřejmé. A potom je nutno už tedy přistoupit bohužel k chemii, ošetřit, jinak se těch mšic nezbaví, takže často kontrolovat a při prvním zjištění několika mšic zasáhnou chemii. Jsou na to dobré přípravky, které obsahují jako účinnou látku primikarp, může to být mospilán, může to být pyrimor, může to být imporo. Tam tedy naředit, postříkat tak, jako kdybychom tu koncentraci na postřih na jakékoliv listy, ale postříkat celou rostlinu ze spoda a hlavně to místo, odkud vyrůstá nať, a i trochou přebytku, co nám zbyde ten rostok, i raději k těm rostlinám nalít. Kontrolovat pravidelně zhruba tak po 3 týdnech, jakmile zase zjistíme další, protože bývá to úplně sporný škůdce, tak celou proceduru opakovat zhruba tak dvakrát, třikrát za sezónu po těch třech týdnech, před sklizní vynechat alespoň měsíc až 6 týdnů. Jestli se jedná tady o naťovou petržel, tak tam je trošku problém, protože tam používáme tu nať, tak tam třeba nejmíň, aby byl rozestup, a ještě bych raději ty staré špatné listy napřed odstranil, rostliny opláchl, a nebo pak zkusit použít biopřípravky, které jsou také k dostání, ale bohužel nebývají tak účinné.
0: No tak to vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Léto láká k vodě, zvlášť v parných dnech, ale pokud by vás k vodě lákala i touha za rybařici, nestačí jen ta touha a rybářské nádobíčko, musí se respektovat zákon a základní podmínkou jsou i potřebné znalosti a zkoušky. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová to rozebrala s Janem Skalským, mluvčím Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu.
2: Pokud se podíváme na zkoušky, tak rybář musí znát základní druhy ryb, stejně tak musí znát doby hájení a minimální lovné míry. V dnešní době, pokud budeme upřímní, spousta věcí, pokud si někdo s něčím není jistý, lze dohledat na webech, sítích. Ale pokud někdo chce opravdu rybařit, myslí to vážně, tak ty zkoušky jsou nutností. Většina našich místních organizací ty zkoušky organizuje. Zájemci se mohou přihlásit do svazu, získat první svůj státní rybářský lístek, který právě dostanou na základě absolvování zkoušek a následně na základě toho si mohou koupit povolenku. Je možný rybolov i bez zkoušek, ale to se týká pouze krátkodobých povolenek. To je většinou využíváno například cizinci, protože stejně jako občané České republiky jezdí do zahraničí třeba na týden a chtějí si tam zarybařit, tak i cizinci z jiných zemí nás navštěvují. Takže stát umožňuje získat krátkodobý rybářský lístek a my pro cizinci poskytneme krátkodobé povolenky. Ale i u těch krátkodobých povolenek je nutné dbát na dodržování platné legislativy a bližších podmínek výkonu rybářského práva. Ale jak jsem řekl, v dnešní době všechny pravidla jsou i online a není problém se současnou technikou, aby cizinec z kterékoliv části světa si dokázal přeložit ty pravidla do svého rodného jazyka a porozuměl jim.
3: Teď mě tak napadá, jak to řeší čeští rybáři, kteří jezdí na ryby do Finska, do Norska.
2: On každý stát má svá vlastní pravidla, bývají rozdíly mezi mořským rybolovem, rybolovem na jezerech, řekách, takže tam je to vždycky individuální o nastavení pravidel v konkrétní zemi. A i v konkrétní zemi může být spousta rozdílných pravidel, protože například v Německu každá spolková země má úplně jiná pravidla.
3: Aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak jak jste uváděl ty příklady, co vlastně by ten rybář nebo ten člověk, který chce rybařit, měl vědět a znát a že si to případně může ověřit ještě na internetu. Ale co děti, protože vím, že v těch kroužcích jsou opravdu i docela malé děti, tak ty musí tedy rybařit pod dohledem dospělého nebo mají také svoje zkoušky?
2: Malé děti mohou lovit na prut jednoho dospělého, to možné je, pokud v rámci platné legislativy, samozřejmě týká se to například lovu na vplavanou, na položenou. Pokud lovící loví technikou, kde je povolena pouze jedna udice, takže typicky přívlač, muškařina, tak samozřejmě dítě nemůže lovit na další udici, to nehrozí, nebo je to protiprávní. Ale pro ty děti organizujeme spoustu rybářských kroužků, takže určitě zájemci se znovu mohou podívat na sítě, případně kontaktovat svoji nejbližší místní organizaci Českého rybářského svazu a tam jim mohou poradit. Těch dětí máme mnoho a děti máme i úspěšné, protože se účastní celé řady soutěží. Snažíme se tu mládež podporovat.
1: Ideálním časem pro zkoušky je jaro, ale poptejte se v nejbližší základní organizaci Českého rybářského svazu, oni vám tam poradí. A jak zdůrazňoval Jan Skalský, důležité informace najdete i na webu Českého rybářského svazu. A pokud jedete do zahraničí a chcete tam rybařit, tak znovu radíme, máte na to web a překladač. Dáme si trochu hudby a pak si vysvětlíme, jaké výhody a hlavně nevýhody má skútr a jak ho nakupovat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Skútry jsou na silnicích vidět stále častěji. Oproti autům jsou levnější, nejen na pořízení, ale také na provoz. Jejich spotřeba je velice nízká. Majitelé skútrů určitě ocení i snadnější parkování, zejména ve městech. No a při nákupu motorky je dobré myslet na účel. Jestli plánujete delší výjížďky nebo se potřebujete přemisťovat v okruhu svého bydliště. Odborníci také radí osahat si stroj před první jízdou v bezpečném a známém prostředí. Naše hobby redaktorka Dita Vojnarová o tom natáčela s prodejcem, tedy s profesionálem Tomášem Bláhou z Velkého Týnce.
2: Sportovní skutry se nabízí s tunelem většinou, že tam prostě nepřekročíte jednoduše nohu nebo potom s rovnou podlahou, což je takový praktičtější. Pak úložný prostor pod sedačkou, někdo to chce na dvě příluby, někomu to stačí na jednu. Úložný prostor vzadu, jakoby se dá doplnit o kufr a víceméně spotřeba

0: naučil na takovéto městské ježdění?
1: Stačí jakákoliv 125, nevybíral bych ty velký maxi skuty, protože na to se už člověk musí oblíct a docela to jako zabere času, sám to mám a jezdím většinou s tím na dálkový.
0: Zajímáte se o řidičské schopnosti zákazníků?
1: Popravdě ne, ale když přijde vás opučit skuter, tak pak už jo, protože je to někdy jako docela zoufalý, že prostě přijde vás to si na to sednout poprvé a absolutně to neumíjou, protože vidím to ve skuter klubu, že přijedou jako noví a chcou jezdit, ale je vidět, že prostě nejsou věžení, neumíjou to, ale v podstatě, když se přidají k nám, chytnou se té party a vidějí studio stopu a naučí se to docela rychle.
0: Čem jsou záludnosti jízdy na skutru?
1: Záleží, jak si kdo najede do zatáčky, pak jak se kdo dobojí do té zatáček a víceméně bych řekl, že to je spíš o té vyježděnosti.
0: Jaké rychlosti je schopný skútr?
1: 50ky ty jedou 45 klasicky, dneska všem jedou možná i rychleji, jak ty 125ky, protože všichni to mají potuněný, ale jinak ty 125ky, takový ty normální, jedou 95 až 120 km hodině.
0: Vedle toho, že tady máte ty stroje, tak tady máte spoustu polic a další doplňkové vybavení, co je nezbytné ke skutru.
1: Aby člověk začal na skutru jezdit, tak motorkářsky se určitě neoblíká nikdo pomalu, takže když jenom spadne, tak potom začne řešit oblečení, ale klasický helma, ke skutru pak lékárnička, podložka pod SPZ a to je v podstatě všechno zákony pojištění a kde se to přihlásit a jezdí.
0: Servisovat jak často a proč?
1: Servis je potřeba udělat jednou za rok, nebo většinou ty skutry mají 5000 km, 50ky to mají po 2500 km. Tam je potřeba to celkově projít, zaprvé vyměnit olej motoru v převodovce, když to má třeba 10 000, 15 000, nebo je to 10 let starý, tak zkontrolovat řemen, variátor, aby to někde neprasklo, aby prostě zákazník nezůstal stát a nejpak na otavce, což je poslední dobou hodně častý problém, že zákazníci to většinou dělají všechno sami, takže tady ty variátory na to si netroufají, takže to nekontrolujou. Ale jinak si myslím, že ta základní údržba to spočívá brzdy, projít to celý, aby to prostě bylo připravené na sezonu, aby vás nic nezastavilo.
2: Vysvětlil pro vás a pro naši hobby redaktorku Ditu Vojnarovou Tomáš Bláha z Velkého Týnce u Olomouce, který skutry prodává, opravuje, ale hlavně na nich velice rád jezdí po kraji. A nás čeká za chvíli zahrádkářský kalendář a tentokrát se zaměříme na čas, kdy je nutné vysázet nové jahodníky.

0: zahrádkářský kalendář.
1: Je sice teprve 11. července, ale jedna pranostika napovídá, že se blíží čas, řekněme, maximálního léta, protože 14. července, tak to má svátek svatý Kamil, patron nemocných a zdravotníků. A to se říká, a to je pro nás důležité, že o svatém Kamilu slunce má největší sílu. A také se říká, že 20. července, tedy na svatého Eliáše, bude dopoledne léto, odpoledne podzim, a na svatého Jakuba, to bude až 25. července, bude dopoledne léto a odpoledne zima. No, tak už je to tady. Je čas pro trochu klidu a dobré nápady. Třeba, že po 3 létech je nutné vysázet nové jahodníky, protože do zimy stihnou zesílit a neohrozí je potom mrazy. No a v příštím roce už budou plodit. Sázení si usnadníte, pokud pod nově rostoucí sazenice, které ještě nezakořenili, vložíte širší kelímek se substrátem a zatížíte kamenem. Ono si to zakoření a začátkem srpna stačí odstřihnout od mateční rostliny a zasadit. A dobrý tip je, že takhle můžete sazenice získat zadarmo, třeba u kamaráda na zahrádce. No a je také čas na prořezání příliš bujných rostoucích jabloní i hrušní, pokud již ukončili růst krátkých ledorostů. Co bude v hobby magazínu příští týden? Tak pustíme se do pěstování kanadských borůvek. A věřte, je to pěkně náročné. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v nich nekazila a nepáchla. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Mimochodem, jsou velmi pěkné a je tam spousta odvysílaných reportáží i s fotografiemi. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz. No a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Turecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas zprávy.
2: Za prvních 9 červencových dnů museli hasiči na Jižní Moravě vyjíždět k více než 30 požárům v přírodě. Policisté i letos vyráží na kontroly přítomnosti alkoholu u vodáků. A počasí zítra polojasno až oblačno, na severovýchodě více oblačnosti a také s deštěm. Maxima kolem 27, na severovýchodě republiky kolem 22 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem, pěkný večer. Meteorologové v Česku rozšířili výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Od pátku platí nejen na Jižní Moravě, ale také v částech okolních krajů. Jihomoravští hasiči řešili za prvních 9 červencových dnů 35 případů požárů v přírodě. Loni to přitom bylo za stejnou dobu opět méně. Obvykle hoří lesy nebo tráva, případně pole, říká mluvčí sboru Jaroslav Mikoška.
3: Nejčastější příčinou je nedbalost lidí, kteří se pohybují v té přírodě, samozřejmě v kombinaci s těmi klimatickými podmínkami, jako máme nyní, to znamená vysoké teploty, suché porosty, je to ideální stav pro vznik požáru, takže určitě apelujeme vždycky na lidi, aby neodhazovali nedopálky.
2: Policisté také letos vyráží na kontroly přítomnosti alkoholu u vodáků. Při splouvání řek totiž vůdce malého plavidla na vybraných úsecích řek nesmí ze zákona překročit limit 0,5 promile alkoholu v krvi. To platí také pro kajakáře, kormidelníky na kánojích a raftech a pro lidi na pedalboardech. Policisté doporučují vodákům vyhnout se alkoholu nejen kvůli pokutám, ale hlavně kvůli jejich vlastní bezpečnosti. Dnes je Světový den populace. Má upozornit hlavně na současné demografické problémy lidstva. Organizace Spojených národů ho poprvé vyhlásila před 37 lety, tedy přesně 2 roky poté, co světová populace dosáhla 5 miliard lidí.
4: Na Zemi teď podle odhadů žije asi 8 miliard 300 milionů lidí. Celkové počty tak dál rostou a podle OSN dosáhnou vrcholu kolem roku 2080, kdy bude mít planeta přes 10 miliard obyvatel. Mezi hlavní příčiny rychlého růstu populace patří delší průměrná délka života a větší počet lidí v reprodukčním věku. Nejvíc lidí v současnosti přibývá v chudých zemích subsaharské Afriky, kde spolu s klimatickou změnou hrozí nedostatek jídla i vody. V jiných regionech je ale naopak problém s úbytkem obyvatel a klesající porodností. Ta je velmi nízká například ve vyspělých asijských zemích. Václav Hojiný, Český rozhlas. Sport.
2: Česká tenistka Linda Nosková se v 21 letech stala poprvé v kariéře wimbledonskou šampionkou. Ve finále na trávě v Londýně vyhrála nad krajankou Karolínou Muchovou po velkém boji 2-1 na sety. Na fotbalovém mistrovství světa se dnes ve čtvrtfinále střetne od 23 hodin Anglie s Norskem. V noci pak Argentina nastoupí proti Švýcarům. Angličané jsou proti Norům velkými favority. Dobře ale vědí o největší zbrani soupeře, útočníkovi Erlingu Haalandovi. Mluvil o něm anglický záložník Morgan Rodgers.
5: Když Erling skóruje, nikoho to vlastně nepřekvapí. Je to hráč, který dokáže dát 2 góly za zápas a sám vám ho rozhodnout. Během kariéry to předvedl už mnohokrát a klidně to může zopakovat znovu. I proto je Norsko velmi těžkým soupeřem. Počasí.
2: V noci bude polojasno až jasno, během noci začne na severovýchodě oblačnosti přibývat, ráno se může hlavně na horách výjimečně objevit déšť, nejnižší teploty mezi 15 a 10 stupni. Zítra čekáme v jihozápadní polovině republiky jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, ale bez deště. Naopak na severovýchodě České republiky se bude převažovat zvětšená oblačnost a hlavně na východě a severovýchodě Moravy déšť nebo přehánky. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Maxima zítra mezi 25 a 29 stupni, na východě a severovýchodě Moravy kolem 22.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha za sjezdem na Měřín hlásíte omezení na kilometru 123 a pak na kilometru 119 pracují silničáři v pravém pruhu. Projedete plynule, bez kolon. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
6: Dnes začnu výsledky jednoho zkoumání. Podle vědců totiž existují dva druhy smíchu. Upřímný a falešný. A je jasné, že ten první má léčivé účinky, zatímco ten druhý, hraný, člověka spíš dostane do psychických problémů. Jestli máte od přírody dar pořádně se od srdce zasmát, máte vyhráno. Díky smíchu jsou totiž lidé šťastnější, zdravější, atraktivnější, družnější a lépe se s nimi spolupracuje. Snad nám to půjde i dnes, v dalším dílu našeho pořadu. U dalšího kousku vás tedy zdraví i dnes Patrik Rozehnal, který přišel, abyste se mohli zasmát.
7: Jak on to taky zadarmo nedělá?
6: No, takhle to vypadá, že snad beru miliony.
7: No, tak to snad ne, ale postarat se o sebe umí zas jinak, to se nebojí.
6: To se nebojím a taky toho, že by snad dnes nebylo veselo s mužem, který se narodil 7. června roku 1906 v Lomnici nad Popelkou.
7: No, to je celý on.
6: I dnes uslyšíte spoustu ukázek z filmů, televize i rozhlasu. Je jich tolik,
7: že už je neměl kam dát.
6: To zase ne. Byl to muž s robustním, ale lišáckým projevem.
7: No, to je celý on.
6: A patřily k němu i krásné komediální figurky.
7: To je celý on, jak povídám.
6: Ano, to je celý Josef Bejvl. A právě na něj budeme tentokrát vzpomínat.
7: Tak to jo, to je něco jiného. Já myslím, že mu chcete něco dávat.
6: No. Tak leda čestné uznání, že je to ten nejšibalštější děda českého filmu.
7: Tak pro čestné uznání to já jsem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
7: Hele, co mu dá takovej diplom, jako dostal náš sbor od svazu požární ochrany?
6: Ale křcuš, potichu bude písnička pohádková.

s písničkou jdu jako ptáček. Ptáčku vyleť až nad obláček. Zaspívej tam sluníčku, tuhle naši písničku, ať na cestu nám pěkně svítí, nemračí se ani chviličku. Já s písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí. Kdo se nerad usmívá, ten je starý protivá. Hej, na světě je přece krásný.

písničkou jedu jako ptáček. Hije, hije osličku. Už mě domů nese můj ušáček, pospěšme si trošičku. To se děti podiví, až nás oba uvidí. Hej, vyženeme bídu z domu, už nám nesmí do dveří pralit.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Bavit nás dnes bude Josef Bejvl, který se narodil v Lomnici nad Popelkou. Byl synem poštmistra a už od dětství se věnoval divadlu. Láska k prknům, která znamenají svět, i proti otcově vůli přivedla mladého Josefa už v roce 1925 k venkovským kočovným společnostem, kterých vystřídal celkem 19. A tak mezi lety 1925 až 1939 hrál třeba u ředitele Karla Želenského, Karla Jičínského i Josefa Burdy. Ve 30. letech prošel také divadly Uranie, Vršovickým Jiráskovým divadlem v Praze a nakonec i Brněnským zemským divadlem a od roku 1951 až do konce svého života hrál v městských divadlech pražských. Jestli stále váháte, odkud tohoto muže znáte, tak vám prozradím jednu z jeho nejslavnějších rolí a také si ji pustíme. Vzpomínáte ještě na pohádku O Bušku z pytle ven režiséra Jaromíra Pleskota? Kdo pak tam potulnému pocestnému nabízel imaginární jitrnici? No přece hostinský Josef Bejvl.
2: Pozdrav pánbu, muzikanti.
3: Pozdrav pánbu, pane hostinský. Říkal jste muzikanti?
2: Říkal jsem muzikanti.
3: Ať se koukám, jak se koukám, vidím jen jednoho. A to jsem já sám.
2: A ten druhý ti vytrubuje přišel. Jsem já ale čtverák. Co? Chtěl bys? Víš?
3: Je. Ta voní.
2: Když si zaplatíš, můžeš jich spořádat celou mísu.
3: Já nemám peníze.
2: Nevadí, já ti dám zadarmo dobrou radu. Bez peněz do hospody nelez. A dobré, už to pusne.
1: Když už jsme u toho pohádkového světa, nezapomeňme i na takové filmy jako O medvědu Ondřejovi nebo Jak se Franta naučil bát. I tam si Josef Bejvl zahrál. A v obou filmech to byl dřevorubec. Tak teď ta ukázka z pohádky Jak se Franta naučil bát. Režie Jaroslav Mach.
4: Já musím dál do světa. Ještě jsem se nenaučil bát.
5: Já bych se vsadil, že tam zůstaneš.
6: Když jsem viděl, jak se koukáš na to děvče, tak...
4: No, líbila se mi. Moc.
5: A proč tam na ně nepočkal, aby si to řekl?
7: To jsem nemohl. A kde pak, to jsem nemohl.
4: Proč pak?
7: Protože
4: jsem se bál, že by se zlobila.
5: Ale dí, tak ty se zbál.
4: Hrozně jsem se bál, že by se mi vysmála. Bál jsem se, že by se mi vysmála. Bál jsem se. Já se bál. Poslechněte, já se bál. Tak já jsem se to přece jenom naučil.
7: No vidí, tak už nikam nemusíš. Sever se a hajdu zpátky do mlejna.
5: Kveruce.
4: Kde pát? Já mám teď vážně strach.
7: To by bylo pěkný. Když se naučil bát, tak se musíš naučit ten strach přebát.
4: Neříkal jsi sám, že člověk má umět všecko?
7: Tak na co čekáš? Držte mi palce!
1: Josef Bejvl byl originálním představitelem osobité, robustní a jak se také mezi odborníky říká, bodré komiky. Komické role podtrhoval svým temperamentem, šibalstvím, zvláštním vysokým hlasem a také menší, zavalitou postavou. Na tu, kdy si mimochodem vzpomínala i v jednom z rozhlasových pořadů jeho kolegyně, herečka Stella Zázvorková.
8: Jak to říkal pan Bejvl, když mu nařídili, bylo mu asi 67 let, a oni mu v Lázních nařídili redukční dietu. A on, jak byl vždycky takový, se podíval na toho lékaře a povídal, pane doktore, co si to dovolujete? A ten lékař říkal, pane Bejvle, mistře, my chceme, abyste tady byl dlouho. A on se na něho zadíval, povídal, víte co, na to se můžete panem doktorem vykašlat. Já tady chci být krátce, ale dobře.
1: Teď už se přesuneme ale mezi dospělácké filmové ukázky. Je před námi film Tři přání režisérů Jana Kadára a Elmara Klose. Hrdinou je Petr Holeček, právník, který pracuje jako obyčejný úředník v účtárně stavebního podniku, protože jeho strýc byl souzen a odsouzen. On i jeho žena mají malé platy, žijí společně s rodiči a malým Petříkem ve starém Pavlačovém domě na Žižkově. To vše je zdrojem neschod, ze kterých mu ale pomůže kouzelný dědeček, kterého potká jednou ráno cestou do práce v trolejbusu. I ten mu do cesty přihraje povýšení. Jak k tomu dojde? No prostě zařídí, aby na oko přijel k němu do práce řidič ministra a pozval ho na ryby. Tím řidičem je samozřejmě kouzelný dědeček sám. Co na to, pane ředitel? Toho hraje právě Josef Bejvl.
9: Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby?
10: Kdo vám tohle říkal?
9: Tam, přece jeho šofér.
10: Ministru?
9: Ano.
10: Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vyjet, jede se až na Šumavu.
11: Soudruhu řediteli, zdůrazňuji, že za nic nemohu.
12: Prosím, prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct si, že ano? Nebo jste si myslel, že to bez vás tady v sobotu nepůjde, co?
10: No a teď běžte, běžte.
12: Ministři na radě čekají.
10: Ale já... Čas práci, soudruhu řediteli.
12: Čas práci.
10: Pane doktore Honem, jinak to bude na mě.
12: Slyšíte? Tak jsou druzi logu zdar a ať jsou aspoň takovýhle. Vy tajnostkáři.
10: Já přesto připomínám.
12: Naschledanou. Naschledanou. Prosím vás, dejte mě osobní kartu toho Holečka.

0: skromný chlapec.
1: Prosím.
0: Jak málo někdy známe své vlastní lidi, soudružko.
2: A tak se stalo, že jsem byl povýšen.
3: Je na čase si dopřát další písničku. Pozor, tentokrát bude zpívat Josef Bejvl sám. Ukázka je z pořadu Bejvávalo.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
5: V zamlklé ulici na malé straně stojí

tom starém domě na Malé Straně.

hvězdě by důden skrytý vyrušilo. Jednou, když do Prahy přilétla vesna, stromy, když kvetly v zahr,

0: Scooby-Doo, ten skrytu vyrušil.
1: Před chvílí Josef Bejvl jako zpěvák, za okamžik jako herec televizního seriálu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si totiž v úspěšné detektivní sérii nazvané Hříšní lidé města Pražského. Objevil se hned ve druhém díle jako taxikář. Ten, který se domnívá, že viděl pachatele, po kterých Rada Vacátko a jeho tým ze čtyřky pátrají.
3: Tak spuste.
4: No, tak tady v tom zvláštním vydání píšou, že z toho krámu vyšli nějaký dva lidi. Jeden velký a jeden malej. A já chci ohlásit, že jsem zrovna teď vez takový dva chlapi, jednoho velkýho a jednoho malýho. Doberou na nádraží. Právě jsem se vrátil a koupil jsem si ty noviny.
3: No, no tak to je od vás velice správné.
1: Hříšní lidé města Pražského vzbudili hned po své televizní premiéře v 69. roce velký rozruch. Byl to ve své době totiž hodně ceněný seriál. Kriminální povídky Jiřího Marka pak dokonce vyšly i knižně a měly stejně velký úspěch u čtenářů jako seriál u diváků. A je s podivem, že policejní archívy, které byly tehdy hodně hlídané, byly tomuto muži zpřístupněny. A mohlo tak vzniknout dílo, do kterého se právě teď vrátíme, abychom zjistili, jak to bylo s pachateli. Vzpomene si na ně Josef Bejvl?
4: Já jsem si jel o mrktu a tam zrcátku cestou. Ono taky, co má člověk pořád cestou dělat.
3: No jo, že? No jo. No co takhle? Jak vypadali, myslím, jako oblek?
4: Tak... No tak šoufl oni nebyli.
3: No.
4: Ale elegance nějaká to zas taky ne. Oni byli tak spíš takový hogo-fogo frajeři, jestli víte, co ti myslím.
5: A proč jeli do Berouna, to nevíte?
4: Jo, to nevím. Hned, když nasedali, tak jsem jim povídal, že to bude jako drahý. Ale ten velký tlustej na to, že já bych neměl péči.
3: No, tak nám je teď hezky popište oba, tedy myslím, napřed toho menšího, no, tak jak...
4: Jo, tak ten malej no. Byl takovej žlutej až do hněda. A měl takový ty oči. Já si myslím, že to ani nebyl náš člověk.
6: Čum sem? Ono teda, pane Rado, ono by se mohlo jednat o nějakýho Frantu Božka, který mu galérka říká... Čum jsem, protože on opravdu vypadá jako Číňan nebo Japonec. A malej je taky.
3: No dobře, no. A co ten druhej, ten? Jako ten velký, podle vás?
4: Ten velký.
3: No,
4: vypadal. No, tak ten velký byl takovej tlustej.
3: No.
4: A tak byl velký, že když seděl ve voze, hlavu měl až u střechy. A pořád se smál. Přitom mu bylo vidět zlatý zuby.
7: A byli to tyhle?
4: No. Pokažte. Já vlastně nevím, já jenom vím, že byli zlatý a že se mu blejskali v hubě.
7: A co vlasy? Nebyl on takovej...
4: Jo, jestli chcete říct, že byl dozrzavat, tak to byl. Toho jsem si všiml, když si dal dolů čepici a utíral si pot.
7: A vlasů měl hodně?
4: No, ani ne. Spíš...
7: Málo?
4: Jo, tak.
7: A teď pozor, co tadyhle?
4: No jo, sakra, počkejte, teď si vzpomínám, na čele on měl jizvu. A jak tak byl udejchaný, tak byla celá červená. To jsem si všim dobře, to jo.
7: No tak to je jasný. Valínek Václav, vulgo tlustej Venca. Ten nebezpečný hum, pane Rado.
1: Doplním ještě, že režii měl tehdy Jiří Sekvenc. Domovskou scénou Josefa Bejvla v dobách jeho největší kariéry byla Městská divadla pražská. Ale v roce 1959 hostoval i v Pražském národním divadle jako Josef Habšperk v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického. Výtečně se ale uplatnil i v charakterních a všemi mastmi mazaných komických postavách českého i světového repertoáru. Byl popelářem Alfrédem Dulitlem v Pygmalionu a My Fair Lady, loupežníkem Sarka Farkou v Drdově hrádkách s čertem, starým Pištorou v Langrově obrácení Ferdiše Pištory, starým Lízalem v Mariše, Falstafem ve Veselých paničkách Windsorských a ve spoustě dalších rolí. My se vrátíme ale do filmu. Ten staví na úspěchu dalšího televizního seriálu Tři chlapy. Tentokrát to jsou ale tři chlapy na cestách. Vyrazí autobusem na cestu po českých zemích a navštěvují nejrůznější zemědělské závody. Jak je tam přijmou? Pustí je tam? To trochu záleží i na Josefu Bejblovi. A taky režisérovi Oldřichu Lipském.
8: Kapák! Špatně! Všecko špatný! Musíte prominout, já vím, že jste byli ohlášeni, ale my už 3 dny nikoho nepřijímáme.
9: A proč? Něco nakažlivýho? Karanténa nebo?
8: Ale to ne, ale naše zootechnička nechtěl žádný návštěvy ani slyšet. Představte si, má o celý procento větší úhyn, než má plánu a než mají všechny okolní farmy.
9: Prosím vás, nešlo by to nějak poprosit, mě by zrovna tohle strašně zajímalo.
8: To bych vám ani nedoporučoval, ona je hrozně divná. Minulej týden vyhodila i našeho obvodního veterináře.
9: Ale...
8: No a? Co vám mám povídat? Sedí tam ve dne v noci.
9: Kde?
8: No tady, v našem přijímacím prvním pavilonu.
9: A co tam dělá?
8: To je to. Nic. Jen sedí, kouká do jednoho místa, jo? Teda pravda, tu a tam něco zapíše, že? Ale jinak. Co vám mám povídat? Moje stará už i tam začala nosit obědy.
1: Josef Bejvl byl úspěšným komikem, což se projevilo i tím, že ho mnohokrát zvali do nejrůznějších estrádních pořadů. Nejen rozhlasových, ale i televizních. Takže se objevil třeba i v pořadu Kavárnička u zvonečku, kde si zahrál scénku s Helenou Růžičkovou a Jiřím Lírem. Tak abych vás uvedl do děje. Sedíme v kavárně, manželé Helena Růžičková a Josef Bejvl si něco objednali a u druhého stolečku posedává Jiří Lír, který začne pokukovat po Heleně Růžičkové. Ta začne flirtovat, ovšem manžel si tak něco podvousy povídá...
8: Sakryš, to je špatný.
1: A luští u toho křížovku.
8: Tak nevím, co myslíš, drahouš, mám obětovat dámu, nemám obětovat dámu.
10: Obětuj dámu.
8: Jak myslíš? Ale teď. To byl tak.
11: Sakra. Miluji vás. Ten blbec vedle, to je váš muž.
8: Ale teď.
10: Jsem počestná žena.
8: To jo.
10: V sobotu nemohu?
8: Tak to ne.
10: Snad v pondělí odpoledne.
8: A jo, ono by to šlo.
10: Probůh, buďte opatrný. Ten blbec vedle je můj muž.
8: Tak to jo. No jo. No vidíš, jak to jde.
12: Pardon, promiňte laskavě, nechci vyrušovat, ale... Promiňte.
8: No tak co děláte, člověk?
12: Ano. Porazil to pindíka. Tady vedle táhne, je tady prosím pěkně volné místečko.
10: Ano, že tady máme volné.
12: Děkuji vám.
8: Jo, ale to je po party.
12: Děkuji vám.
8: Uložte figurky.
10: Ano.
8: Tady budete mít místečko, habaděj.
12: Děkuji vám.
8: Drahouši, musíme pamatovat na Navrátila.
10: Ano.
8: Bude se balit. Pane Vrtní.
13: Prosím.
8: Platím, nebo se ztratím.
13: Jsem tady, prosím. Pane. Tak vám 4 pívečka, prosím.
8: Jak to? To bude nějaký omyl, ne? Já jsem měl jedno pivo, žena měla jedno pivo. To jsou dohromady dvě. A počkejte, sakra, tady jsou popletený tácky. Můj tácek má tady ten pán vedle. Oni si ho pořád se ženou podstrkovali.
10: Ale to, co si tě napadlo, že tady vůbec už žádný přebyl se, tak jsme vůbec se jít.
11: Promiňte, Lostavě, ale já vůbec budu
10: čem.
14: A ti nekecej. Co mě budete vykládat? Vy jste na svůj tácek napsal, že jsem blbec a to je tady hned ten tácek s těma čtyřma pivama. No. Na mém tácku je napsáno, že žena v sobotu nemůže. Tak se dobře podívejte a dejte sem
10: tácku. Ale co by si pláděl, tak co mu tak upravo, co se nemůže, já jsem
14: to řekl. Tak pořád nějak do povstání.
10: Buď tácek těch pokovalo, a váš tácek těch pokovalo.
14: Dejte se ten tácek. Teď je to jasný.
8: Prosím, podívejte. Tadyhle. V sobotu nemůžu. Snad až pondělí od odpoledne. Buďte oprt. Opatrný. Kolka, ty škrábeš to jednoho. Opatrný. Ten blbec vedle je můj muž. A dvě piva. Žádný štyr. Tohle je můj tácek. To psala moje žena. Ten blbec vedle jsem já. Jedno pivo měla ona, jedno jsem měl já. Přece nejsem blbec. A tady, prosím, podívejte se. Miluju vás a čtyři piva, jo. Miluju vás a... No, vždyť je to jasný, prosím. On miluje mou ženu a má čtyři piva. Vždyť je to jasný, jako paska. On miluje a má čtyři, já jsem blbec a mám dvě. No ne?
14: Herbu, teď mě to došlo. Co mi to děláš? A co ty si to děláš?
1: Po filmovém úspěchu Zdeňka Podskalského u filmu Světáci se rozhodl, že natočí jakési volné pokračování, podobnou komedii, tentokrát ale vražednickou. Dostala název Ďábelské líbánky. Byla natočena na Úsvitu normalizace a vědomě opustila jakékoliv spojnice s dobovou realitou. Režisér se tu odal spřádání nejrůznějších výstředních zápletek. Hlavními hrdinkami jsou dvě ženy, které soupeří o muže. Jednou z žen je i Jana Brejchová, která vyrazila s Vlastimilem Brodským na chalupu na Šumavu. Jejím majitelem je mimo jiné i Josef Bejvl. A jsme u večeře, u jídla a dodávám otráveného.
15: Mladá paní mě dneska k vaření pomalu ani nepustí. Dneska musíme Ryšánkovi trochu přilepšit. Vybral jste si dobře. Na jedné straně je to přece jenom vědecká pracovnice a ona umí zadělávat i na knedlíky. Něco takového jsem ještě neviděla.
16: To jsem dělala skoro sama, že?
15: No, abyste ve byla taková boubelka.
17: Jen mu nadejte, mladá paní, on to potřebuje. A kluci, on to jak...
15: Pane Mebrindáček.
17: On se potřebuje nadlávnout. Jak to tak merčím, on si to dneska zaslouží, kluci tyrknu.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dobrou náladu rozdává na vlnách Českého rozhlasu, aspoň doufám, Patrik Rozehnal, ale hlavně Josef Bejvl, na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na filmovém plátně se objevil krátce po válce. Snad vůbec nejkvalitnější filmovou rolí bylo jeho účinkování ve filmu Soudný den režiséra Karla Steklého. Čeští filmoví diváci si ho ale patrně nejvíc pamatují z role lakotného hostinského z filmové pohádky O Bušku z pytle ven. Ukázku už jsme si pouštěli. V pozdějších letech ale už hrál jen drobné a epizodní role. Stvárňoval často různé dědečky, úředníky, dělníky a také vrátné. Mimochodem, toho si zahrál a docela úspěšně i v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. Byl to vrátný v tělocvičně, který tak trochu pomáhal chytit i pana Koudelku.
2: Řekni jim, Bohušku, že sem vždycky přijde. A bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zas vrátí. Vždyť je to blázen.
3: Pojď sem. Počkej. Blázinec. Blatníky, vy z Mototechna.
4: Pane docente, volali z tělocvičny, že tam ten Koudelka neustále chodí a pere se bezdůvodně s jedním zaměstnancem.
5: Je, František.
6: Jasný případ inzultační mánie. Holna, Valota. Ale tentokrát jedu osobně s vámi.

0: Nebyla po mně schánka.
1: Ale hochu, hochu, zápasy už dávno skončily.
0: Tak fajn.
2: Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, pozor, už je tady zas.
3: Kde je?
1: Teče nahoru.
3: Počkat, počkat. Co má na sobě?
1: Je v zápasnickým. Má to kimono.

0: Karlíku, tak už ho mají. Já opakuji. Karlíku, tak už ho mají.
1: Diváci a posluchači budou znát určitě Josefa Bejvla i z rozhlasu. Třeba z takových her jako Mikeš, Revizor, Aktíku, Bajaja, Paní ministrová, Ferda mravenec, Vyhrávala kapela, Silnice, Tygr, Lakomec, Lásky, žal a smích, V obětí o chechule a dalších. My se ale vrátíme do filmu, tentokrát do série ze 70. let o jihomoravském vínu. Snímek se jmenuje Bouřlivé víno. Josef Bejvl si tu zahrál vinaře, za kterým přijeli lidé z Ostravy požádat o pár lahví na svatbu. On má málo, tak poprosí souseda. Aneb, jak napálit Ostraváky s šizeným vínem? Slušelo by se ještě dodat, že film vznikl v roce 1976 díky režiséru Václavu Vorlíčkovi.
2: Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Sopa.
3: Rádi bychom koupili trošku vínka, víte, tak 15 litrů.
2: Moment.
3: Pojď.
2: Pojď. Ty, kvasnička. Přijeli z Ostravy. Potřebuji trochu na švarbu. A já mám sotva tak pro sebe.
4: Kolik?
2: Asi 15 flašek.
4: 15. Vem to místo.
2: Děkuji. Posaďte se.
4: Děkuji. Dej jim okoštovat, já to přichystám.
2: Jo. Tak poslušte si. Prosím.
4: Děkuji.
2: No.
5: Tak, na zdraví.
2: Zdravíčko.
3: Na zdraví.
5: To je ale víno. Sladké jako cumel.
2: Není špatné. Je vidět, že tomu rozumíte.
5: Neměli bychom zjistit.
3: Není to bude stačit.
4: Proboha, co jim to? Tomáš Fuch, Jožko.
6: Tak, tady to máte. Jsou po 16.
5: Vidíš, v krámě je za 19.
6: No a to ještě doví, co kupujete, víte?
5: To je pravda.
3: Tady je to ze záruku.
6: No tak z tohle sudu vám klidně záruku můžu dát, je to moje směska.
2: To teda je.

0: pípel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
1: Slavíčku, Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříko můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
2: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
0: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchty, no řekni, řekni tady, prosím. Panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
1: No, tedy ty byly. Pardon, promiň, tedy ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klobíkem a drobil si je do kafe.
0: A likér jsem mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
1: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
2: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
1: Prosím.
2: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
1: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem vyjel se slíbě manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
0: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
1: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
0: To se nevím.
1: Co chceš dělat, drahá?
0: Že tvůj slib stále ještě platí.
1: No, samozřejmě, přece nemluvím do věty.
0: Ach, ty můj.
3: Ty jako víš, mě sebe krajta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já Matesa nezázím. Děč, vzduch.
1: Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní chopky.
0: Ach, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude, beru žalobu zpět.
2: Prosím.
0: Viktorek se ke mně vrátí. No, peču mu buch, ty milou.
1: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
0: Ach, ty můj.
1: Ach, ty moje.
0: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
1: To jsou radosti.
4: Je čas, aby nám Josef Bejvl zase zaspíval. Písničku uslyšíte v zápětí.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

na věži novoměstské, bydlení je tuže hezké, bydlela tam Baruška, Hlásníková dceruška. Byla pana jako kvítek, útlých boků štíhlých lítek, inu jako z obrázku, stvořená jen pro lásku.

Měla svého mládenečka, který ji vklous do srdéčka, když šla jednou poraní. Od Ignáce zkázání, vždy když hlásný 12 troubil, ve věži se s panou snoubil, v komůrce s ní poseděl, aby hlásný nevěděl.

chodil k panence. Místo 12 troubil 10, mládenec si ani nesed.

stačil dech, zběhy dolů po schodech, hlásí, že byl na dech král.

0: milostivou dispensí. Odešel pak na penzi.
1: Dál pokračuje náš pořad, se kterým vzpomínáme a dáváme hold herci Josefu Bejvlovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si mimo jiné i v Chalupářích. Ve slavném televizním seriálu, který se natáčel v létě 1974 na Příbramsku, ve Višňové. Vesnici, která byla vybrána nejen pro svou malebnou polohu, ale i pro výstavnost a estetickou úpravu obce. A co je pro dnešek pozoruhodné, že tehdy stál seriál 12 milionů korun. To by dneska nestačilo možná ani na jeden díl. Josef Bejvl si tu zahrál starousedlíka a když v hospodě řešili, co dát Bohoušovi jako dárek, zapřemýšlel také, jak je to vlastně s titulem Zasloužilý umělec. Mimochodem, on sám ho dostal už v roce 1966.
3: Ale chlapi, stejně zajímalo by mě, jak to je, když se jmenujou ty zasloužilí umělci.
4: No to někdo podá návrh. Jako tuhle Makovec, že jo?
3: Co pak Makovec je ve vládě?
4: Ale, no právě, to já myslím jako příklad. To se mi to navrhují organizace. Tak to přijde do vlády, vláda to projedná, schválí, ministr jim to potom předá, ale to jste přece museli vidět v televizi, ne?
3: Co pak tohle známe? Ale já myslím jako tohle, víš?
4: Co?
3: No, kolik to hodí? Co oni na to berou?
4: Nic. To je čestný titul.
5: Jsem tě.
4: Čestnej.
5: To by se tak někdo drál.
6: Bojčo!
5: Čestnej.
6: Prachy
3: jde. Co, jak jste neviděli, že to berou v takový ty, jako rouře? Aha. Proč asi?
6: Roura, to je pouzdro.
7: Utrál.
6: No, na ten diplom, tam to mají napsaný. Že jo?
3: No, jestli. Viděla jste někdy, že by to nějaký ten umělec tam veřejně rozbalil?
6: Na co?
3: Kdo ví, co v tom je? Když fotbalisti vyhrajou nějaký zápas a dostanou skleněný pohár, tak ho taky hned zvedají nad hlavu, aby každý viděl, že je prázdný, že v něm nic není.
7: A když dostanou plechovej pohár, tak ho taky otočej takhle dnem nahoru, aby bylo vidět. No.
3: A přitom stejně všichni víme, že berou od zápasu za gol, kalorní, za tréninky. No a to je klub, který žije z příspěvků. Takovej ministr, ten musí mít přece daleko větší možnosti.
1: Když se seriál Chalupáři natáčel, tak ve vesnici nesměli štěkat psy a jezdit traktory. Na herce se ve Višňové na Příbramsku nevzpomíná jako na nafoukané herce. Ale na druhou stranu kontakt s obyvateli nijak zvlášť nevyhledávali. V pauzách hráli karty a popíjeli, protože se natáčelo pouze za sluníčka. A podle pamětníků to bylo tehdy opravdu hodně horké léto. Ve Višňové se natáčely jenom exteriéry, tedy ne záběry z hostince ani vnitřek Humlovy chalupy, kterou filmaři trochu poničili, to proto, aby zapadala do jejich konceptu vesnického domku. Takže místo železného plotu postavili ten dřevěný, který znáte z obrazovky. V seriálu je také autobusová zastávka na místě, kde ve skutečnosti nebyla. A v hostinci tam pak měli herci maskérnu a něco, co bychom dnes nazvali jako catering. My se ale vrátíme do seriálu a opět za tvorbou dárku pro Bohouše.
3: Potřebuju obraz na dárek, víš. Musíme se nechat vidět.
8: Teda jako do kdy?
3: No do večera.
8: Vlastně já bohužel nemám nic hotovýho. A do večera nemůžu jen tak něco, to nejde prostě, to nemůžu takhle tak snížit.
5: A děti, prosím tě, to bys mě otrávil. Nemám nic hotovýho.
8: No nemám, no.
3: Počkej, co je tohle tady, no? Třeba.
8: No tak to si u mě nechal dělat jeden vododráhy, ale 250 kámu bylo moc, tak mi to tu nechal. Pěkný, co?
3: To je... Že se mu ani nedivím.
8: Cože?
3: No ale že jsi to ty, tak stovku ti za něj dám.
8: Jste dobrý.
3: Ovšem tu mašinu budeš muset přemalovat, víš? Tohle je vysloveně železničářský obráz.
8: Teda strejdo, já nevím, jaký vy máte představy. Pomalování?
3: Jo.
8: Ale já nemůžu z lokomotivy udělat krajinku nebo moře, to dá rozum.
3: Já na tobě taky nežádám, abys maloval Vysoký Tatry nebo Máchovy jezero, že jo?
8: Tak.
3: Pojď sem. Hele, tady přimaluješ, přimalni tady dvě srnky. Jedna, jak se pase. a druhá, jak se kouká.
8: Jo, kouká, jo. No. To je výborný. Zátiší, výborný zátiší. Lokomotiva se srnkama. Už jste někdy viděl srnky utratit ještě ke všemu, když tudy zrovna v tu chvíli projíždí lokomotiva?
3: A viděl jsi už někdy srnky na Benešovský dálnici třeba?
8: No, oni na Benešovský dálnici jsou srnky.
3: Aby nebyli, prosím tě. Ty tam mají svou vlastní značku. A ve skoku, aby uskočili, když jedou automobily. A je tam daleko větší provoz, než ta tyhle ty tvý trati.
8: A pro koho to je?
3: Pro Bohouše.
8: Je pro Boh.
3: Na tu dnešní poslavu, víš?
8: Ale Bohuš přece dostává orchestrion. Ne.
3: No to je zas jiná. Hele, ten obraz bude za naši rodinu.
1: Takový byl tady seriál režiséra Františka Filipa. My se ale ještě na chvíli jedním budeme zaobírat, také slavným, z pera Jaroslava Dítla. Mluvím o slavné nemocnici na kraji města. Právě v tomto seriálu jsme totiž Josefa Bejvla, kterému se dnes věnujeme, mohli vidět naposledy. A to jako nemocničního zřízence. Tuto roli vytvořil krátce před svou smrtí v roce 1978. Tak si ji poslechněme.
9: Jaký loket se bude operovat? Jaký loket? Ten je přece už v pořádku, ne? Teď má přijít na řadu noha.
10: Něco se tam nepovedlo, tak se to bude dělat znovu. To se stává.
9: To se nesmí stávat, tohleto. Kvůli tomu, že vy si tady ze mě chcete udělat pokusnýho králíka, tak já tady budu vodu kdýli, jo? To teda ne, zavolejte primáře.
10: Pan primář není přítomen.
9: Tak někoho, kdo ho zastupuje.
10: To je doktor Strossmayer.
9: Tak toho.
10: Prosím.
11: Mladí muži, neberte si to tak. Oni pro vás chtějí jen to nejlepší.
9: Helejte, nemontujte se do toho, mě to nezajímá, táto.
11: No.
1: Takový byl tedy Josef Bejvl. Na filmovém plátně, v rozhlase, v divadle a na televizních obrazovkách. Vzpomínat na něj můžeme jako na šibalského dědečka, muže, který dokázal pobavit, a jako málo který herec i zpívat. Dodám ještě, že Josef Bejvl odešel 10. července roku 1978 v Praze. Měsíc po svých 72. narozeninách. Pro dnešek odchází od mikrofonu i Patrik Rozehnal a těším se příště u dalšího pořadu.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem moc ráda, že i dnes si můžeme udělat společný čas na povídání o životě. O životě takovém, jaký skutečně je. Plném plánů, ale i nečekaných zvratů, které nás někdy zaskočí, jindy potěší a občas nám úplně změní směr. Právě o těchto okamžicích si budeme dnes povídat. Co bylo největším překvapením vašeho života? Která chvíle vás zastihla nepřipravené, ale nakonec se stala důležitou součástí vašeho příběhu? Bylo to radostné překvapení, osudové setkání, nečekaná zpráva nebo nějaká zkušenost, která vás něco naučila? Největší překvapení mého života, opakuji téma. Každý z nás nosí nějaký příběh, který stojí za to vyprávět a právě dnešní noc je příležitostí se podělit o ní s ostatními. Třeba vaše vzpomínka dodá někomu odvahu, vykouzlí úsměv nebo připomene, že i nečekané životní cesty mohou vést ke krásným věcem. Přeji vám klidný večer a těším se na vaše telefonáty i zprávy. Volejte Jarku Barboříkovou do Zlínského studia 731 800 900, to je telefon. Pište na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, dnešní noc bude patřit příběhům. Příběhům o náhodách, osudových setkáních, nečekaných zprávách i překvapeních, která změní lidské životy. Největší překvapení mého života, téma i pro pana Jaroslava, který volá z Pelhřimova. Zdravíme vás.
1: Taky dobrý večer, paní Jaruško. Zdravím všichni posluchače Noční linky a obzvláště paní Danu z Blatné, jestli poslouchá. A já už jsem o tom krátce povídal mimo éter, že jo, jste se o tom rozpovídali, co to, jak to vytíží teď v momentální době, dneska stalo se to právě dnes.
0: To tak, tak ještě to řekněte všem posluchačům.
1: Ne, jste mě sice jmenovala, ať to slyší ten dotyčný, třeba bude i na drátě, nebo takový poslouchat vaší vlnu. Takže já jsem dneska oslovil nějaký inzerát na nejmenovaném serveru z Bazary. A tam prostě nabízel motocykl Java Mustang, že ho je ochoten i přivízt a už to znělo takový dlákavý, takže jsem tam prostě telefonicky zavolal, to ten pán neodpovídal, tak jsem mu poslal pár SMSek, pak se následně ozval, že už teda zájemce měl, ten si proto nejede, takže je ochotnej, on mi to naloží, nebo že už to má i naložený a že jim to ochotnej sem přivíz do toho Pelhřimova. A říkám, že já teď momentálně nemám hotovost u sebe, že jako co za to chce. A on říká, cestu jenom jako za benzín. A já říkám, na tu hotovost u sebe nemám, takže musím to udělat jediným způsobem, že vám tam prostě ty peníze pošlu na účet. A říkám, no tak tu 200 jsem teda obětoval, poslal jsem mu ji na účet a pár proběhlo ještě pár telefonátů, že už je furt na cestě, že bude 20 minut u mě. A furt čekám a furt se nic neděje, že jo, takže to si to přišlo taky podezřelý, tak jsem si ten inzerát rozklik znovu a zaznělo tam, že se jedná si od podvodě, už takhle někdo naletěl tomu pánovi, že takhle reagoval přesně, jak jsem reagoval on na mě, jak to udělal přesně s tím stylem mě.
0: Jaroslave, takže abychom to zhrnuli, vy jste si našel inzerát, že někdo daruje motocykl a on vám řekl, že vám ho přiveze, když mu pošlete peníze na benzín. Takže jste mu poslal 200 korun, motorka nepřijela. Jaroslave,
1: motorka to by se přijela. Já jsem byla jen tak zatěšený, udělal mi to radost takovou a hrozně mi to zklamalo.
0: No,
1: a
0: ale Jaroslave, vy jste říkal, že to byla Java Mustang.
1: Ano.
0: To by vám zadarmo nikdo nedal. Já myslím, že to je historický motocykl, který má velmi vysokou hodnotu.
1: No, to už bylo, prostě to znělo zvláštně, no, bylo takový,
0: ale je to tam ten inzerát furt. Tak o tom, že jste člověk, který je důvěřivý a na tom není nic špatného, protože člověk, který věří, že jedná s poctivým člověkem, tak žádné zklamání nečeká a taková nepříjemná zkušenost ho velmi nemile překvapí. No, setkáváme se s těmito podobnými případy stále častěji.
1: Je to běžně a čím dál víc, ale jako říkám se, bojím, já jsem toho pána teda nahlásil na policii i kvůli 800 koruně, aby se to dál neopakovalo a jakoby chci dosáhnout té spravedlnosti, aby byl řádně potrestán.
0: A jak to potom pokračovalo, Jaroslave? On vám potom přestal zvedat telefon, nebo
1: Už jsem zvedal telefon, ještě jsem mu napsal SMSku, zprávu, jako co se děje, že už čekám hodinu, jestli se mu vážně něco ještě jako nestalo při cestě, něco a už vůbec nereagoval.
0: A co vám na to řekla policie?
1: No jako pro mě, já jsem je potkal venku přes Služebnou, říká, že ještě má nějaký výjezd, ale prostě, že ať tam přijdu za hodinu, že to nechám ještě hodinu bejt, kdyby se nahoru třeba na té cestě vážně něco stalo, nevím, a tak ať to hlásím až za hodinu. Takže jsem to šel hlásit za hodinu, tam byla ještě paní policajtka, mi pouštěla dovnitř, protože chlapi ještě nepřijeli z nějaký jako, výšky. A ty se pak vrátil asi do 10 minut a jeden to tam zase sepsal, no.
0: Tak rozumím tomu, že 200 korun není tolik, aby to bylo pro člověka likvidační, ale jde tady skutečně o ten pocit, že jste někomu
1: ne,
0: naletěl
1: o ten princip,
0: a ten je horší.
1: Když podvede dalších 1000 lidí, tak už ta částka je mnohem vyšší, že jo?
0: No, ale právě proto si dnes povídáme, proto je dobře, že jste zatelefonoval a že sdílíte tuto zkušenost, protože možná pak budou ostatní posluchači opatrnější.
1: A opatrnější, a přesně tak. A když to buď opatrnější, anebo fakt jakoby, když se tohle už tohle situace nastane, tak prostě na tu policii se nebá zajít a řekne, když si do těch 200, jo, ono to takhle, tak jsem naletěla, ale když se to bude opakovat, těch případů přibývá a prostě není já už jsem to řešil takhle jednou s kloboukem, jsem nalít, stejná situace, poslal jsem peníze, peníze jsem nedostal, klobouk taky ne, a tak jsem tuto ženu taky nahlásil a zjistil se, že podvedla lidi za 300 tisíc.
0: Mm-hmm.
1: A řešila to policie v Rakovníku a myslím, že z toho vyplnula nakonec podmínka pro tu dotyčnou.
0: Jaroslave, tak to je dobře. Nahlásit každou škodu, byť drobnou, protože pak se to sčítá, to je dobré vědět. Hmm. Tak děkujeme, že jste se podělilo svůj příběh. Ono není úplně jednoduché přiznat, že se člověk stal obětí podvodu, ale já věřím, že vaše zkušenost může být varováním pro ostatní posluchače. Tak vám přeji, aby vás příště potkávali už jenom samí poctiví lidé. Mějte se dobře.
1: Hmm. Taky. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Co sudičky přáli nám, teď zaspívá Karel Gott a Lucie Bílá v noční lince Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: milí posluchači, vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Někdy nám život připraví překvapení, která bychom si nikdy nedokázali představit. Právě o těchto největších životních překvapeních si budeme dnes povídat s paní Michaelou, která volá. Odkud? Mě to vypadlo.
1: Volám z Brna.
0: Z Brna. Tak těšíme se, že se i vy podělíte o svůj příběh. Největší překvapení mého života. Téma.
1: No, tak to moje největší překvapení nastalo v mých 23 letech, když jsem končila vysokou školu. Krátce jsem chodila s mým spolužákem, takže jsme si plánovali, jak prostě uděláme státnice. Měli jsme před sebou spoustu učení, ukončení zimního semestru, diplomovou práci, obhajovu diplomové práce, státnice. Tak jsme si prostě plánovali, že i hned po státnicích vyjedeme k moři, budeme si užívat po těžkém roce života. Sice jsme tak jako uvažovali i o tom, že bychom eventuálně se mohli po státnicích spolu vzít, ale moji rodiče ho vůbec neznali, protože já jsem bydlela v Brně. Manželovi rodiče mě tak jako trochu znali. No a v lednu, když tedy jsem měla nejvíc práce s mnoha zkouškami, s přípravou diplomové práce, tak jsem najednou zjistila, že jsem těhotná.
0: Já jsem si říkala, opravdu, že to tam asi bude směřovat. Tak to je velké překvapení.
1: To bylo velké překvapení a největší překvapení to bylo pro mé rodiče, protože manžela vůbec neznali. Takže jsme se s manželem prostě vypravili to mým, já jsem jednak ho rodičům přijela představit, že to je tedy můj hoch a současně jsem jim sdělila, že jsem těhotná a že tedy se spolu hodláme vzít. Takže to bylo, moje matka to tehdy vzala úplně šíleně, ta prostě byla překvapená, vůbec nechápala, že já ve svých 23 letech chci mít dítě, když ještě nemám ukončenou vysokou školu. Otec můj to tehdy vzal jako docela stoický. A takže jsme se s manželem opravdu museli 29. března vzít a já tedy jsem v tom těhotenství prožila ty největší nervy. Příprava diplomky, obhajoba státnice. A aby toho nebyl konec, protože samozřejmě všechno jsme s manželem zvládli, pak jsme jeli na odloženou svadební cestu do Karlových Varů, vrátili jsme se ze svadební cesty, mně začalo být špatně, byla jsem vlastně v 7. měsíci těhotenství. A prasklo mě slepé střevo, dostala jsem zánět pobřišnice, 5 dnů jsem ležela v kritickém stavu v nemocnici, takže na počátek toho našeho manželství to bylo opravdu víc než dost překvapení, ale všechno jsme překonali a myslím si, že naopak to, co jsme spolu na počátku manželství zažili, takže to nás prostě tak jako zblížilo, že vlastně jsme teď oslavili 52 let od svatby.
0: Teda, ve 23 letech během státnic, to si umím představit, že to byl pořádný životní zvrat. Měla jste radost, nebo nejdřív přišel šok? Pamatujete si na ty okamžiky, jaké to bylo, když jste to sdělila i vašemu tehdy klukovi?
1: Ne. My jsme oba dva měli radost, ale já jsem měla hrozný strach z mých rodičů, protože jsem si opravdu nedokázala představit, jak jim to všechno vysvětlím. A manžel samozřejmě, protože je neznal, tak měl strach. Já si vzpomínám, když jsme spolu jeli autobusem z Brna do mého bydliště, jak jsme prostě si oba dva pořád plánovali, jak to řekneme, jak jim to vysvětlíme. Pře manželovi rodiče, těm jsme to sdělili dříve. Sice tchyně také nebyla z toho úplně nadšená, ale musím říct, že my dva jsme žádný šok neměli. My jsme v podstatě jsme si řekli, že to musíme nějak překonat a vlastně jsme z toho měli radost a nutno říct, že já už jsem pak žádné jiné děti neměla, protože po všech těchto problémech, které jsem měla, tak nakonec se ukázalo, že prostě další děti mít nemohu. Takže je dobře, že to tehdy všechno tak dopadlo. No. A další, bohužel, tedy další šok s manželem nás čekal koncem minulého roku, protože manžel měl nějaké problémy s umělým kloubem v koleni, stále ho to bolelo, najednou mu noha otekla, skončil v nemocnici v pondělí mu tam něco v noze prasklo, v úterý jsem za ním přišla do nemocnice, už mě čekal lékař a sdělil mě, že u něho začíná celková sepse a že mu prostě tu nohu musí amputovat nad kolenem. Takže to byl taky takový, ale to byl opravdu velmi nepříjemný šok, ale nějak se s tím prostě postupem času vyrovnáváme, nedá se nic dělat.
0: Přesně tak. Já mám teď v hlavě, víte co, že vlastně vy jste přišla do jiného stavu velmi mladá, brzy, potom přišel ten problém vlastně s tím slepým střevem a vlastně díky tomu, že už jste byla těhotná, miminko jste donosila a bylo a je v pořádku, tak vlastně možná díky tomu vlastně nějaké dítě máte, že to velké štěstí, protože je možné, že kdybyste první prodělala vlastně to slepé střevo nebo ten zánět slepého střeva, tak kdo ví, jak by potom...
1: Ano, já si to právě jako říkám, že je to velké štěstí, že to vůbec je velké štěstí, že jsem to přežila, protože v dnešní době už to není snad prý takový problém, ale ve 74. roce opravdu jako manželovi lékaři nedávali příliš naději, že to přežijí, protože mě vlastně to slepé střevo prasklo před operací, takže když mě operovali, tak už zjistili, že mám zánět pobřešnice.
0: Ano.
1: Syn se narodil předčasně, takže byl v inkubátoru, také s ním bylo mnoho problémů, ale má 3 děti, je velice šikovný, pracovitý, takže z něho máme radost.
0: Děkuju za vaše otevřené vyprávění, paní Michálo, je krásné slyšet, že z nečekané chvíle se může stát jeden z nejdůležitějších a nejhezčích okamžiků života, tak ať vám vaše vzpomínka na tuto životní změnu stále přináší úsměv na tváři a zvládnete všechno s manželem, i ty zdravotní komplikace, hlavně, že jste spolu a že je v pořádku.
1: Ano, děkuji, nashledanou, přeji všem dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy.
0: Teď nám bude zpívat Valdemar Matuška a potom doufám, bude povídat někdo další k dnešnímu tématu největší životní překvapení. Otevíráme téma, které se dotýká snad každého z nás. Bylo krásné slyšet to vaše překvapení, nebo vás to nejdříve zaskočilo? O čem budete vyprávět?

0: Nádherný sobotní večer všem. Každý z nás někde zažil okamžik, kdy se během několika vteřin změnilo úplně všechno. Jaké bylo vaše největší životní překvapení? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu Jarka Barboříková a to paní Vlastiny z Krnova. Vítejte.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny posluchače, obzvlášť Roberta z Olomouce. Je to moc hodný chlapec. A teď vám řeknu překvapení mé maminky, jakou jsem udělala překvapení. Bylo to po válce a odešli dva bráši někde na služby. Ten jeden se utopil, jak brodil koně někde u Sedláka, no a ten druhý nebyl k nalezení. Až v roku 64 mě Červený kříž zjistil jeho adresu, tak normálně jsem napsala trejdomy a to bylo o Vánocích a teď najednou on přijel a my jsme bývali v paneláku, on přijel a ten zazvonil, že a já ho navlátila do koupelny a říkala, maminko, otevřte, protože maminka bývá potom už u mě a maminko, otevřte, já jsem ve vaně a nebyla jsem ve vaně, já jsem poslouchala z koupelny, co se bude dít. No a teď ona otevřela strýda ve dveřích, teď na sebe hleděli. No ale asi tak půl hodiny. Nemohli ani mluvit ani jeden, ani druhý. A potom, jak se z toho dostali, to jste neviděla tu radost té maminky a toho strejdy, to jsem zažila. To bylo něco tak nádherného. Ona myslela, že jako potom, že ve vás zahynul. A ne, on žil. Představte si to. Tak jsme ještě navštívili ho paní.
0: Vlastínko, můžu se k tomu jenom vrátit? Vy jste říkala, že to bylo po válce, pak jste mluvila o roku 60 něco, takže oni se setkali po 20 letech?
1: Až potom v 64. roku se nám ozval.
0: Jo? Po 20 letech?
1: Skoro. Jo? A maminka byla zoufala, ta kolikrát plakala, protože ho měla hrozně ráda, jak byl malý.
0: No tak nám řekněte, co se stalo.
1: Do té služby se neviděli tak dlouho.
0: A jak to? Jak to, že ten kontakt se ztratil? Proč se nevrátil domů?
1: On byl trochu postižený, jo, a on z toho zmatku, že ten bráka se mu on se mu utopil, brodil koně a kůň ho zalehl ve vodě. A on z toho byl takový šokovaný, že bylo hrozně. No a potom, až se dostal z toho šoku, že a já taky k jeho adrese, jo, tak nakonec všechno dobře dopadlo. Maminka měla strašnou radost. A strejda ještě věcí. Tam jsme byli na návštěvě na Jižní Moravě. Tam jako on už býval, měl rodinu, jo. Tak jsme se jeli podívat, oni neměli děti, tak si osvojili chlapečka. Jo, a tak šlo teda jako po smrti, ale a to bylo tak něco nádherného.
0: No. Jenko, to já bylo mám úplně mraz po těle, takže já vám úplně věřím, no, že to bylo silné a opravdu bych to považovala za největší životní překvapení, pokud se někomu něco takového stane v životě. Ale pořád mám v hlavě, proč se to nepodařilo dřív. pořád mi to tam vysí a říkám možné, že to trvalo 20 let.
1: On teda byl postižený, nese z toho všeho dostal, že tak ani nechtěl z nich mluvit, strejda, jo, tak se omlouval, že jako nebyl schopen vůbec. On brodil ty koně s ním, že on byl v té službě s ním, tak z té služby úplně odešel a někam jinam, jo. Uh-huh. Na Prostějovsku, tak odešel, tam se oženil. A tak ze začátku tam bylo, že? No tak neměl zájem nějak. Až potom se z toho dostal, tak se ozval. A já jsem byla taky tak šťastná, jak jsem viděla tu maminku, jak měla radost z toho, že ten brácha nezahynul a že žije. No, to si dovedu představit.
0: Všechno.
1: Já jsem toho byla svědkem, že? Hmm. Ale dneska pořád mám to v myšlenkách, jo. Už jsou po smrti, aj maminka mě po smrti, jo, i strejda.
0: A byli potom v kontaktu už navždy? Vídali se, bydleli jste někde pak
1: blízko? My jsme ještě potom. My dvakrát u nich a potom ještě strejda byl u nás. Asi tak 5 roků ještě jsme byli v kontaktu a tak strejda odešel a teta nějak neměla zájem. Ona byla dřív hospodská, víte, tak, že ona nebyla nějak, že by měla zájem o nějakou rodinu. To byla taková flegmatická paní, což je tam taky na vrchu, nechci mluvit o ní špatně.
0: Dobře. Vlastníko, byla to krásná připomínka toho, že někdy se dveře, o kterých jsme si mysleli, že už zůstanou zavřené, mohou otevřít. Přeju vám, abyste, teď jsem chtěla říct, abyste prožila někdy něco podobně silného, ale myslím si, že to už se nedá. Tak vám přeji, aby bylo mnoho jakýchkoliv překvapeních, byť budou menší.
1: Tak vás všechny pozdravuju tam v Českém rozhlase.
0: Děkujeme.
1: A moc jste výborný pořad. Já už 60 let volám do toho, do Českého rozhlasu.
0: Do rozhlasu. Tak volejte dál, budeme se těšit. To byla paní Vlastina Skrnova. Pojďme zopakovat téma. Někdy stačí jediný telefonát, jedno setkání, jedno rozhodnutí a život se vydá úplně jiným směrem. Jaké překvapení změnilo ten váš? Zavolejte nám a podělte se o svůj příběh. Čeká na vás Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: milí posluchači, jsem ráda, že jste si i dnes našli cestu k noční lince. Dnešní téma možná probudí ve vás vzpomínky na chvíle, které přišly nečekaně a navždy se zapsaly do vašeho života. Největší překvapení mého života, téma i pro paní Janu z Prahy. Zdravíme vás.
1: Já zdravím taky všechny. A ten krásný pořad, co vysíláte leta už. A tak můžu už mluvit, nebo ne?
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Jsme ve vysílání. Moje největší překvapení bylo, když jsme dostali degret na byt. 6 let jsme se trápili 200letým starým baráku plesnivým. Já jsem chodila stále na Národní výbor. Pořád nic a už jsem tomu nevěřila. A pak najednou přivezla puštěcka degret na byt a dostali jsme krásný byt 3 pokoje na Novodvorský. A byli jsme už tady skoro 60 let. 2 děcka jsme vychovali a bylo to nádherný překvapení. To opravdu. No a druhý překvapení bylo, no, že se nám tenkrát narodil syn a tak dále. Ja, ale to bylo velice krásné překvapení. Já už jsem tomu nevěřila, že ten byt získáme.
0: Protože tak to věřím, že je velký životní přelom. Tak jak se to tehdy slavilo? Pamatujete si na to? Jaké byly ty první okamžiky?
1: Jo, to si pamatuju. No, zaprvé jsme nemohli sehnat stěhovák. Tak jsme to stěhovali městskou dopravou hrubokým kočárkem. Furt jsme měli strach, aby si to Národní výbor nějak nerozmyslel, ale zašubil to někam, protože celý dům, všech asi 6 partají, ten byt dostali. A představte si, že ty důchodkyně dostali taky byt garzonky a oni to s nima tak prostě udělali, že jim ty garzonky nedali, dostali horší nějaký byt 3. kategorie. Jo? To bylo velice smutné, protože ty ženský už byly staré.
0: Jo, a... Počkejte, Jani, vy jste říkala, že jste nemohli sehnat stěhováky, takže jste to převáželi v kočáru, v hluboké korbě, jako by všechny ty věci?
1: Ano, v hlubokém kočárku městskou dopravou. Takový ty věci, co se dali. A pak jsme přijeli stěhovat, tak 8 metrů stěhovat. Nám to dovezli k baráku a teď byl problém. Jestli nepojede výtah, tak nám to zamknou a budeme čekat, až pojede. No, to byla hrůza. No a náhodou ten den ty výtahy zaply, jo. Takže jsme to nastěhovali jako normálně. A i tak jsme měli velikou radost. Děti jako měli radost, protože my jsme bydleli v Pavlačovém domě. Neměli se kde hrát a tady běhali z jedné místnosti do druhé. No to byla velká oslava. Pak přijela rodiče a známí, tak jsme si udělali kafíčko a maminka přivezla zákusky. To byla oslava. Jsme byli všichni šťastní, že máme byt. No. A když jsme šli potom do důchodu před 20 lety, tak jsme si ten byt museli koupit. Jo, protože tenkrát byla ta privatizace, tak jsme si museli vzít i půjčku a Národní výbor to udělal bezúročno a do 5 let jsme to už u důchodu zaplatili. Tak to byla další oslava, že ten byt je náš. To bylo moc pěkné.
0: Jani, tak děkuju za vaše krásné vzpomínání. Nový byt, nový domov, tak to je samozřejmě velká kapitola každého člověka. Tak přeju vám, ať je to stále místo plné hezkých vzpomínek. Ať kam se podíváte, tak se vám vybaví něco milého. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště noční.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dospívala Věra Špinarová písničku Fernando. Pohodlně se usaďte, uvařte si čaj, na kávu, už je možná pozdě, a pojďte s námi strávit další část Noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o překvapeních, která nám život připravil. Volá paní Martina, která volá z Německa, je to tak?
1: Ano, volám z Pamentálu, to je 20 km od Heidelbergu a měli jsme dneska pořádný teplo, 35 stupňů. A to mě právě připomnělo, že v té době, kdy jsem byla s gymnáziem kyjovským sbírat kameny 14 dní a 14 dní jako užívat si u moře, tam bylo taky 38 stupňů tenkrát a tisíce a tisíce medúz a já jsem jednu zvedla a tam mě žahla na levou ruku, to jsem ten žáh měla ještě 2 roky, tak jsem dostala zánět mozku, ne mozkových, ten mozku a měla jsem 41 pár dní, pak jsem prožila 2 roky v nemocnicích a to pozitivní na tom bylo, že tatínek svého kolegu doktora Dolečka požádal, aby mi pomohl zhubnout tenkrát. Já jsem za 3 měsíce přibrala 40 kilo, tenkrát tam to mě bylo 17. A on právě se mi líbil a říká, já jsem Rajko, ty jsi Jucha a Martinu ti splasknem. A to bylo takový veselý a to mě vlastně změnilo dál názor na hubnutí a rozhodně mě to pomohlo, protože jsem potom od 2013 těch 6 let zhubla 80 kilo.
0: Kolik jste říkala?
1: A to se mi podařilo tím, že jsem jedla 3x denně malé porce, večer už vůbec ne chleba, jako kolehydráty. A po pěti hodinách jsem vůbec nejedla žádný jogurt, jabko nebo něco mezi tím, žádný svačinky, jenom 3x po 5 hodinách.
0: A kolik, že jste říkala, že jste zhubla?
1: 80 kilo.
0: A za jak dlouho?
1: Za 6 let.
0: Za 6 let.
1: A to jsem si udělala svůj systém hubnucí. Já teda už teďka na moc nehubnu, ale dodržuju to a jsem to doporučila svým kamarádkám, oni jsou úplně blažený z toho. A moje terapeutka, ta nutriční, ta mě řekla, vy byste to mohla učit, že to dělám dobře.
0: No vy jste neuvěřitelná, to věřím, že je teda velmi inspirativní příspěvek. Hlídala jste si, co jíte, nebo to bylo téměř cokoliv?
1: Ne, jedla jsem, na co jsem měla chuť, zmrzlinu, čokolády. Já jsem teda musela to trochu hlídat, protože jsem dostala tou nadváhou těžkou diabetes, jako cukrovku. Ale jinak já si nepíchám inzulín a beru jenom 2 prášky na tu cukrovku.
0: Aha, ale když jste říkala, že jste jedla jenom 3x denně malé porce a pak jste říkala, že jste jedla třeba i zmrzlinu nebo cokoliv, tak...
1: Ne, to, co jsem si, počkejte, to jsem si někde vyčetla, že do 15 hodin se může ještě jíst nějaký moučník nebo něco sladkého, ale jenom do 15 hodin. A já jsem prostě snídala.
0: Paní Martino, ale to chtělo velmi silnou vůli.
1: Pak mezi 12. a 1. a mezi 17. a 18.
0: A co bylo tím vaším hnacím motorem? Bylo to právě to zdraví?
1: Ano. Já jsem se na sebe nemohla dívat. Můj syn měl tenkrát, potom měl v těch 2013, měl 13 roků nebo kolik, nezáleželo to jenom na mě, ale já už jsem se styděla. Mm-hmm. Styděla jsem se, že syn se za mě bude taky stydět. on to sice bral sportovně, protože věděl, že jsem byla těžce nemocná, ale jako chronicky. Ale i přesto žiju pozitivně, jím taky jako jak třeba dvě housky v plnozrnné ráno, plátek sýra, plátek šunky, skleničku džusu a kafe.
0: A co bylo během těch 6 let nejtěžší?
1: Nejtěžší, když mi to stálo,
0: když to začalo stagnovat, ta váha,
1: ano. Mm-hmm.
0: Tak vám to muselo hodně...
1: No, chtěla bych všem říct, ať mají sílu, ať to nevzdávají, ono to přijde, musí se tomu věnovat nejenom tělo, ale duše, víte, celkově.
0: A za jak dlouho jste viděla první výsledky, Marti?
1: Už první týden 3 kila.
0: Mhm. Tak to je fajn, když to člověk cítí a vidí tak rychle, tak je to pro něho motivující pak, že to má smysl.
1: Ano, ale pak po těch 14 dnech, 3 týdnech to stálo asi 10 dní a pak jsem teda omezila úplně tu snídaní jsem udělala jenom ovoce a zase se to zhouplo, zase to šlo dolů.
0: Marti, a co na to pak říkal váš syn?
1: No, říkal, že jsem statečná, že je na mě hrdej.
0: To věřím.
1: Tomu je teď momentálně 33 roku a sám je jako Heil Erzieherpfleger, to je jako hojivý ošetřovatel, víte?
0: Tak šikovný chlapec. Dobře, moc děkujeme, Marti, to bylo úžasné.
1: Ne, ale dejte to dál. Já si myslím, že je to správný, jak jsem to vzala. Já jsem si z různých časopisů a všech vybrala to, co mě sedí a pak jsem to na sobě vyzkoušela.
0: Ano, ale pořád to chce velkou a silnou vůli, tak to jste dobrá, že jste to dokázala.
1: Denně, ano, 3 jídla denně po čtyřech, pěti hodinách. A mezi tím vůbec nic jíst, jenom pít, 3,5 litru denně.
0: Přejeme krásnou noc, ještě jednou děkujeme za sdílení, zavolejte zase někdy.
1: Mějte se hezky všichni, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Přeji vám krásný a klidný noční čas, ať už nás posloucháte doma v teple, na cestách, při noční směně, nebo jenom tak v tichu svého pokoje. Jsem ráda, že tuto noc můžeme strávit společně a že se můžeme navzájem obohatit vašimi vyprávěními. Pokud máte svůj příběh o největším překvapením života, budu moc ráda, když se s námi o něj podělíte. Zavolat můžete do studia na telefon 731 800 900, napsat můžete pod téma na web rozhlasu rozhlas.cz/linka a nebo na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše telefonáty, vaše vzpomínky i na další milé chvíle, které spolu v této hodině prožijeme. Je s vámi Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, je s námi paní Věra z Náchoda. Zdravím vás.
1: Dobrý večer, všechny taky zdravím, vás taky.
0: Říká se, že život je plný překvapení. Některá bychom nejraději nikdy nezažili, jiná bychom chtěli prožít znovu. Které zůstalo nejhlouběji ve vaší paměti?
1: Překvapením. Tak bylo to v roce 2019. My jsme bydleli v rodinném domku a přestěhovali jsme se do bytovky, protože manžel onemocněl a už jsme to tam jako nezvládali. A bylo to teda v listopadu, když já jsem měla mít 70. Ale byl to takovej zmatek, bylo to prostě mnoho práce, převážili jsme si to autem, ty krabice a to. A já jsem říkala všem těm, který jsem vždycky u nás na baráku hostila a dělali jsme si ty narozeniny dohromady tam. Prostě byli jsme tam jako rodina a bylo nás třeba 30, tak jsem všechny lidi obešla a řekla jsem, musíte to pochopit, já prostě teďka, když se stěhujeme, tak to nezvládnu a neměla bych na to ani žádnou, tak jako čas ani ne a prostě ani ty myšlenky, tak až budeme usazeni v tom bytě, tak já tu oslavu udělám a všechny vás pozvu a pak to všecko dodatečně oslavíme. Takže jako jo, všechny, že to chápou a tak dobrý. A teď se teda přiblížil, už jsme tady byli teda plno krabic tady v tom bytě všecko a už se teda přiblížil ten den můj a dcera naše mě říká, mami, to nás ani nepozveš na oběd do hospody, to jsi tak lakomá. Já říkám, no prosím tě, dovol, jak lakomá, když to vidíš, když nemáme na to ani vůbec žádnou mysl a to, když to musíš taky pochopit. No jo, tak dobře. No, já jsem říkala, tak do té hospody půjdeme, takže jako jsem řekla, kam chci jít. A ona teda jako už věděla, že bych jedině tam chtěla jít. A teď jsme teda přijeli pro nás a teď ona mě říká, mami, a to jdeš v tomhle svetru? Já říkám, no teď ho nemám špatný, proč bych si ho nevzala? No jo, dobrý. A táta jde v týhle košili, to říká, no teď jsme čistý, všecko, tak zase tam naobědujeme, půjdeme domů a hotovo. No tak dobrý, tak jsme tam přijeli do ty hospody, bylo to v Zábrodi tady, u Červeného kostelce, to jsem ani neřekla, že to je Červený kostelec. A teď teda oni nás tam dovezli a já říkám, a běžte tam se podívat a do nějakého kouta, aby nás nebylo moc vidět. A ty 4 místa tam zařít a něco si teda dáme a rychle odtady tu vypadnem. No tak tam šli, jo, je tam volno, pojďte. Tak jsme přišli do ty hospody, hospoda byla plná a já teda ještě musím připomenout, že hrozně málo vidím. A takže já se ani tak nějak, jako jsem se nedívala, do ty hospody jsme přišli a teď najednou takový jako hovor jsem slyšela a najednou to všechno stichlo a začala hrát harmonika. A když začal ten harmonikář zpívat, tak já jsem přesně věděla, kdo tam je a jenom jsem řekla, tady je pan Olda a teď všecky, už jsem to teda viděla, 30 lidí kolem stolu, všecko nazdobený a s tou harmonikou prostě, že mě jako přivítali a já jsem vůbec nevěděla, paní moderátorko, já jsem myslela, že vomdlím.
0: No to
1: byl
0: věřím.
1: Takovej šok strašnej a teď oni všetky se tak jako smáli na mě a já říkám, no co tohle to je, když já vůbec jsem nic nepřivezla, já nic nemám, já vždycky jsem všecko pekla, rychtovala a oni, co bys nosila, tady toho je hojnost, tak dcera to zařídila, abych to vůbec já s manželem nevěděla. Včera to zařídila s mojí neteří, od sestry s dcerou a celý ty narozeniny tam takhle zařídili. Já jsem takhle ještě vykulená a překvapená nebyla, ale to byl takovej šok, ale tak nádherný narozeniny jsem já nezažila a nikdy na ně nezapomenu.
0: To věřím. Věruško, to byl vždycky můj sen. A vy jste si ho splnila, já myslím, že mnohých z nás.
1: No a potom teda tohleto teda bylo opravdu, to je, na to nikdy nezapomenu, ani se nemusím dívat na fotky, na nic, jen to mám prostě před očima, tu nádheru, ty všechny lidi, prostě já jsem ty všechny lidi milovala, taky bych je pozvala. No tak to tak všecko dopadlo. A ještě takovej, k tomu ještě takovej dodatek, zase z jiného soudku, že největší štěstí a největší radost, kterou jsem prožila, bylo při mým narození dcery a syna, protože to jsem si myslela, že je celý svět můj. Prostě když prostě bylo potom porodu, tak já jsem si myslela, že se snad radosti úplně pominu. Já jsem byla tak šťastná, to bylo takový štěstí, takový, já ti tam největší dar, který vůbec může člověk dostat. A na to taky nikdy nezapomenu.
0: Chápu.
1: A to je všecko už a všetky vás zdravím a promiňte mě ještě to kňučení moje.
0: Naopak, prosím, tady ty city a emoce patří do noční linky. Vždyť noční linka, to je čas příběhů životních a my jsme vděční za každou otevřenost. Tak moc děkujeme.
1: Tleskám. A já taky a děkuju všetky zdravím a všetky, který už znám, ty lidi a to, tak všetky taky zdravím a na všetky vzpomínám. A nejvíc, co mě jako utkvělo v paměti, tak to je ten pan František ze Židlochovic. To musí být tak perfektní chlap, že to takhle řeknu, že to je prostě něco úžasného, jak když začne mluvit. A potom paní Anička, která je nevidomá, tak tu obdivuju, protože já moc málo vidím, takže já vím, co to je. A mám teda ještě zbytky toho zraku, ale mám praktickou slepotu a jako nevím, jestli bych se vůbec naučila žít a bojím se toho, kdyby se to mělo zhoršit a nechci o tom ani přemýšlet, ani mluvit, ale takhle jsem to ještě všechno řekla a všechny vás zdravím a dobrou noc a nashledanou.
0: Děkuji, že jste se s námi podělila o tak osobní vzpomínky. Bylo hezké slyšet, jak hluboko v nás některé životní chvíle zůstávají. To byla, milí posluchači, paní Věra z Náchoda a toto je Michal Prokop. Zaspívá písničku Kolej Yesterday.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každý lidský život je jedinečný, každý ukrývá okamžik, který nikdo nečekal. A dnes budeme naslouchat právě těmto příběhům. Je s námi další návštěva, krásnou noc.
1: Halo.
0: Moc vás zdravíme. Kdo volá?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já vás špatně slyším.
0: My vás slyšíme dobře. Kdo je u telefonu? Haló, haló. Tak byla tam paní Petra, která volala z Prahy, ale nevyšlo spojení. Zkusíme zvednout teda druhou telefonní linku, tentokrát živě do vysílání. Kdo se hlásí?
1: Haló.
0: Dobrý den, kdo pak tam?
1: Dobrý večer, tady Marie z Brna.
0: Marie, vítejte a povídejte. Téma největší dobrý den. Překvapení mého života.
1: Mám tak veselý příběh, jako měla ta paní přede mnou, ale musím se vám svěřit, protože to, co jsem zažila poslední před 4 dny, je opravdu infarktová situace. Manžel byl v nemocnici a po 3 měsících se měl vrátit z nemocnice. Takže to, že čekal na sanitku 5 hodin, to je jedna věc. To by nebylo tak hrozný, ale já jsem tedy čekala až o 17:30 večer. Mě zavolal, že už ho vezou domů. Ať ho čekám, tak já jsem čekala u otevřené okna, přijela sanitka a protože je ležák, takže nejdřív ještě sestřička se ptala, jestli máme výtah, jestli se vejdeme s lehátkem do výtahu, tak jsem říkala, že ne, no tak přijela sanitka, z toho prostě dlouho trvalo, ale vyvezli z toho prostě nějakou postavu na vozíčku, ale nebylo to lehátko, bylo to takové to sedátko, což už mě zarazilo. No ale prostě no. Z dálky jsem viděla, že tam je prostě nějaká postava bledá. No tak mně to bylo jasné, že člověk v 680 letech nebude vypadat svěže, že po 3 měsících jako ležení. Tak jsem otevřela, než ho dali do výtahu, no tak to trvalo asi 4 hodiny. Přišli nahoru, teď nevěděli, jak ho mají do té postele položit. Nakonec ho tam položili, jenomže položili mě sem někoho, já jsem najednou ho nepoznávala, tak a odešli. A já jsem najednou prostě s ním začala třepat. On byl úplně mimo, jenom chroptěl. A já jsem říkala, to není možné, protože předtím jsem s ním mluvila. A najednou prostě on tady chroptí. Tak já jsem byla úplně zděšená, tak jsem volala sousedku a ta říkala, musíš, nelekej se, byl 3 měsíce v nemocnici, tak se změnil. A já říkám, tak se pojď na něho podívat, to není on, to není možné, tady leží nějaká živoucí mrtvá. A ona, ne, já se bojím. Ale už předtím měl syn avízo, že sem přijede. Jenomže mezi tím, co on ležel mezi mě, mě začal zvonit telefon. A na tom telefonu se bylo jeho jméno, Pepa, že mě volá. Teď jsem začala šílet, protože on ležel jakoby vedle mě v posteli a mě se ozývalo Pepa v telefonu. Že já jsem začala hledat v těch věcech, co poslali z nemocnice, ty krabičky a tohle. A teď jsem zjistila, že to nejsou vůbec jeho věci. A na telefonu pořád se mi objevovalo jméno, že mě volá on, že mě volá Pepa. Tak a vedle mě měl ležet. Tak jsem vzala ten telefon prostě úplně v hruze a ozvalo se tam, Maru, prosím, že co se děje, já ležím před baráku v sanice a nic se mně neděje. Já říkám, Pepi, jak to, že jsi v sanice, kdy ty ležíš vedle mě? A on říká, ne, já jsem v sanice. No, mezi tím ovšem už jako přišel syn a říká, mami, prosím tě, a já jsem teda byla na infarkt, jenom připomínám, že já teda po infarktu mám dvojitý bypass a resekci levé komory, takže já jsem byla prostě úplně v šoku, tak syn mě vzal, prostě začal mě tady jako opatrovat a vodu a to říkám, mami, prosím tě, ne, oni sem dali někoho jiného, navíc to není chlap, je to ženská, prostě oni to spletli, oni sem dovezli někoho jiného. No tak já jsem prostě byla v šoku, jako já jsem se nedokázala zpamatovat a oni přišli a jenom řekli, paní, to se stává. Já říkám, ano, to se stává, tak jako Dobře, no, já jsem teda 50 let učila, kdyby se mě ztratilo dítě, tak to taky mám 200 rodiček.
0: Vhodná reakce říct, to se stává.
1: Jsem to vykládala známým. Někteří plakali u toho, druzí říkali, budeš se tomu smát za chvilku. A to se stalo, prosím, jako tady v Brně, když ho přiváželi z Bohunic. Takže teď prostě, jako nám volali z nemocnice, ať podáme oficiální stížnost, jenomže oficiální stížnost, to je pravda, ale představte si tu hrůzu pro mě, že horor, že on tady leží jakoby vedle mě a najednou mě volá telefon, jo. No prostě já jsem si říkala, já se musím vám s tím svěřit, protože to opravdu byl horor, jako, takže...
0: Paní Marie, to je jak příběh do bakalářů. Toto by bylo tak na natočení nějaké povídky nebo nějakého filmu. Neskutečné. A já bych teda nevěřila, že se to stane. A oni vám řekli, že se to stává, tak to...
1: No oni mě klidně řekli, paní, to se stává. Já říkám, to se stává, že vyměníte. Říkám, víte co, tak manžela jste přivezli a mě můžete zrovna odvést. No, protože já jsem skutečně byla na infarkt. A protože syn pracuje tam u nějaké bezpečnostní služby a zrovna se točilo tady v Lažankách něco, tak tam byl s těma hercama a s tím režisérem a tak jim to tam, protože přijel odsud vlastně po tom šoku, tam tak jim to vykládal, že to se stalo před 3-4 dny a oni říkali, no to si vymýšlíte, jako... Říká, ne, to si nevím, jestli to byla skutečnost.
0: Paní Marie, tak byla jste vděčná za to, že se vám vlastně manžel nakonec vrátil domů, nikoli v tak, nevím, jak to mám říct, zuboženém stavu, ale byl při síle a možná, ano, možná, jak vám to říkal syn, se tomu jednou budete smát, ale myslím si, že ještě na to...
1: Mě řekli do LDMky, já jsem říkal v životě, ne, bych to tam nedal, jako to ne, to já ho chci mít doma. No.
0: Řekněte, tak, jak to vzal manžel?
1: Tak říkal, jako litoval mě, jako a byl z toho samozřejmě špatný, protože vlastně na tu sanitku čekal 5 hodin, že? Když si vezmete čekat na sanitku ležáka 5 hodin někde u sklepa, než pro něho sanitáci přijedou a potom teda ho nechají v sanitce. On jim ještě říkal, já jsem tady doma, já bydlím tady. A oni mávli rukou, jo. Jak kdyby si řekli, no tak vezeme dva... Asi jim to nemyslí, že protože ta paní opravdu nevěděla o světě. Ona byla ostříhaná nakrátko, tak jak můj manžel šedivá, že teď zhubla. No tak jako v první chvíli já jsem opravdu jako, no mě by nenapadlo, že mi sem položí někoho cizího, že?
0: Děkujeme.
1: Nezlobte se, že teda jsem vás tím obtěžovala tím příběhem, ale já jsem toho tak plná.
0: To bylo přímo k tématu, bylo to na místě a bylo to velmi originální. Tak kéž by vás už čekali jenom sama příjemná překvapení. Mějte se dobře, přejeme krásnou noc a posíláme i vám. Do Brna, Marcela z Moška.
1: A děkuju, že jste mě vyslechli.
0: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsem ráda, že můžeme společně otevřít další noční povídání, a to k tématu největší životní překvapení. Je to o chvílích, které nás překvapily natolik, že na ně vzpomínáme i po letech. Kdo se dovolal? Krásnou noc přejeme. Haló, haló.
1: Haló.
0: Dobrý večer, krásnou noc.
1: Jo, dobrý večer, tady paní Ema. Z Javorníku, Jeseníku.
0: Co k tématu?
1: Teřinko, vypnu si jenom rádio.
0: Dobře.
1: Tak, v pohodě. Dneska máte perfektní, nádherné téma. Haló?
0: Tak povídejte, co k němu máte?
1: Tak, vzpomínka. Úplně úžasná. Já, pokud je možno, tak reaguji na vaše témata a vždycky, pokud se mi podaří, tak zavolám. Teď přijedu večer z práce, jdu spát a poslouchám vaše rádio, než usnu. Takže úplně dneska super téma. Já po těžkém rozvodu, psychickém i fyzickém, jsem se přestěhovala ze Zlatých hor do Mikulovic u Jeseníku. Jestli to trošku znáte.
0: Znám to dobře.
1: A chodila ke mně super počtečka. Taková kočená, tak 120 kilo, úplně senzační ženská. A když jsem viděla, že má službu, tak se mi se dobro napekla, navařila, protože jsem hospodská a převážně jsem dělala baru v noci, takže jsem přesně byla doma. A pokazilo se mi auto. A ona mi říká, no, můj manžel spravuje auto, přijede z Německa, tak jak přijede, já ti zavolám, přijď to. Říkám, dobrý. A teď mi v pátek volala. No, Hinek přijel z Německa, budeme tam a tam v hospodě v Mikulovicích, tak přijď domů, kde se on ti to auto přes víkend zpraví, říkám, dobrý. Ale protože jsem hospodka, mi se od 18 let dělám hospodskou jako servírku. Mně se tak nechtělo do hospody. A synové mi říkají, mámko, běž mezi lidi. Tak jsem šla, tak mi ta počtačka se znamala s manželem všechno. A říká mi, jo, a mimochodem představím ti mého tatínka, který byl vdovec už 10 let. Tak mi ho představila, jsme si podali ruku, dali jsme si pusu na týkání, v restauraci popraskali žárovky, no a už jsme 25 roku manžele. A vždycky na to úplně s láskou vzpomínám, že to bylo něco nádherného, co mě v životě asi mělo potkat po těch všech terapiích.
0: Paní Emo, ano, ano, poslouchali jsme pozorně. To je nádhera. Víc takových překvapení.
1: Já jsem měla dva syny a získala jsem i dceru, která mi říká maminko. Aha. Už jsem i díky ní prababičkou, protože v té době měla už děti, které vyrostly, které mají vnoučata, takže já už jsem babička i prababička, což je úplně úžasné. Z mé strany bohužel jsem jenom maminka, protože moji synové mají kariéru, ne rodiny, ale ano. Úplně no nic lepšího jsem v životě fakt asi nemohla potkat, jako úplně jsem nadšená, spokojená
0: a tak to má být. Dobře.
1: Já vás trošku špatně slyším, takže proto se tam, jestli tam jste nebo
0: ano,
1: nejste.
0: Paní Emo, my jsme vás slyšeli výborně a to je důležité. Opatrujte se, přejeme krásný noční čas a mnoho nádherných zážitků s celou vaší rodinou.
1: No já myslím, že ještě budou krásné zážitky, protože už čekáme další právničku nebo právnuka, což bude úžasné úplně. Mm-hmm. Jako když mám 66 roku a říkám, že jsem prababička, tak já jsem na to hrdá. Já se za to nesidím, spíš naopak, jako jo.
0: No samozřejmě.
1: No doufám, že ti moji kluci konečně přestanou kariérovat a začnou se taky starat o rodinu. Jeden má 36 a druhý má 35 roku.
0: Ano, tak to už by nad tím mohli začít minimálně přemýšlet. Tak se loučíme, jdeme se pustit kapelu Elán.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: přeji klidný večer. Někdy si myslíme, že máme všechno naplánované, ale život nám ukáže, že umí psát svoje vlastní scénáře. Jaký napsal právě vám? Krásnou noc přeji. Kdo je s námi?
1: Tady Božena ze Zásmog.
0: Ze Zásmog, vydržela jste, tak povídejte, co máte k tématu největší překvapení mého života.
1: Ano, ano. Už jsem ve vysílání?
0: Ano.
1: Tak pro mě velký překvapení mýho života bylo, když manžel odjel do lázní a přijel zamilovaný a se od nás odchází. Po 20 letech jsme se rozešli.
0: Mhm. No, tak no. To je překvapení, které člověk nechce zažít, ale život to někdy přinese. Jak je to dávno, jak je to už dlouho?
1: No, to už je 48 roků.
0: Mm-hmm.
1: 48 roků a vlastně kvůli který paní v nás opustil, tak ta za půl roku ho opustila jeho a pak zůstal sám a no, tak nějak prostě
0: už se pak nechtěl vrátit, nebo vy jste byla proti?
1: No, já bych ne. Přestože jsem byla v invalidním důchodu, měla jsem 735 korun invalidního důchodu, jedny dceři bylo 14 roku, druhý 18 a na dceru mě musel platit 400 korun a já, že jsem měla důchod 700

0: nějaké důvěru, kterou si budujete po dlouhou dobu a najednou stop. No
1: a přitom jsme tancovat spolu chodili, všecko v pohodě, jako nic, no tak já všude někde něco, jo, dohady kvůli dětem třeba, nebo tohleto, ale prostě nikdy u nás nebylo nic takového, aby takový důvod k tomu byl, že to no. No a když odcházel, tak říkal, no a kdyby mi to náhodou nevyšlo, tak bych se mohl vrátit, já pánu v žádném případě.
0: A jak to teda měl dál, říkáte, že s tou paní dlouho nevydržel?
1: No tak a potom pak? Byl po ubytovnách a pak si nějakou paní našel, s tou byl asi rok a zase mu to nevyšlo a pak teda žil s nějakou paní a ta mu pak nakonec zemřela a nakonec se vrátil, tady dcera mu poblíž sehnala jako do domova důchodců, potom nakonec skončil v domově důchodců.
0: Mm-hmm.
1: No. A veselý jsme měli potom, když nejmladší vnuk nás překvapil, když mu bylo 21 roku, tak přišel, že čeká miminko. Tak to bylo takový velký překvapení, protože nejmladší vnouče a vlastně byl nejdřív tatínkem.
0: To je pecka. No. Tak prima.
1: No a letos jsem 29. března měla veliký překvapení. Byla jsem u dcery na návštěvě a naobědvali jsme se. Po obědě jsme si udělali kafičko a zeď se napil a vypadl mu hrnek z ruky a byl na místě mrtvej.
0: Mm-hmm.
1: Člověk, který nepil, nekouřil, sportoval, ještě ráno si na kole byl pro noviny a to 70 roku a takhle. Náhlá zástava srdce, ani infarkt to nebyl. Mm-hmm. Při pitvě mu zjistili náhlá zástava srdce a
0: Boženko,
1: a takhle
0: to
1: nám odešel.
0: To jsou náročné životní příběhy.
1: To byl taky šok prostě.
0: No, určitě není jednoduché o tom mluvit, tak děkujeme, že jste tak otevřená.
1: Když si loni slavila narozeniny, tak jak to letos vidíš a já povám, no, to nejsou žádný, to byly půlkulatiny, to letos nebudu nic slavit. A on říká, no to já v prosinci budu slavit 70. Tak toto oslavíme. Během 5 minut byl konec.
0: Mm-hmm.
1: A v 5 minutách tam byla záchranka a 9 výbojů a už ho ne to. Vůbec srdíčko nenaskočilo. Takže to pro nás byl taky hrozný šok.
0: Tomu rozumím.
1: No.
0: Boženko, děkujeme za vaši návštěvu.
1: No.
0: V podstatě to byl jeden příběh náročný, druhý milý ve 21 letech nejmladší vnouče. Vám oznámí, že teda bude tatínkem. A pak jsme zase otevřeli jednu náročnou kapitolu. Děkujeme, ale za všechny, protože všechny patří k životu. Kolik jí bude? Mě to přeskočilo.
1: 19.
0: No. Dobře.
1: Už je to slečna.
0: A pak předpokládám, bylo těch vnoučků už více. Co
1: no,
0: vám přišli oznámit, že
1: 7 pravnoučat.
0: Tak, výborně.
1: No.
0: Tak ať vám dělají radost, Boženko. Loučíme
1: no,
0: se.
1: No určitě, určitě. A hodně zdravíčka vám všem.
0: Milí posluchači, čas dnešní noční linky se pomalu chýlí ke konci. Děkuju vám, kteří jste nám dnes zavolali, napsali nebo jenom tiše poslouchali. Vážíme si toho, že jste s námi sdíleli svoje příběhy, vzpomínky i chvíle, které nebyly vždycky jednoduché. Dnešní noc nám znovu ukázala, jak rozmanité jsou lidské osudy. Slyšeli jsme příběhy plné překvapení, nečekaných zvratů, setkání, životních změn i okamžiků, které navždy zůstávají v našich srdcích. Každý váš příběh měl svou sílu a svůj význam. Děkujeme za důvěru, se kterou se nám svěřujete. Těším se, že budeme v milém povídání zase někdy pokračovat. Tak teď

0: Přeji klidnou noc, spokojné usínání, krásné ráno, až přijde nový den, ať vás čekají už jenom samá příjemná překvapení, lidé, kteří vás potěší a mnoho důvodů k radosti. U Noční linky se bude těšit v příštím týdnu naslyšenou Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Jeho málo, vlastně ho nikdy není vůbec dost. Málo kdo se mu vyhýbá, umí potěšit a některé situace přímo zachrání. Tak to je humor. A právě skrze něj se dnes takzvaně podíváme na život jedné herecké hvězdy. Ať i vám přinese hodinu plnou radosti a legrace, to si přeje Patrik Rozehnal.
2: Jenom jestli, jak se patří, způsobilej do díla.
1: Já? Vždycky. Tak předně, vítám vás a přeju dobrý den.
2: Nápodobně.
1: Našel jsem si o vás řadu krásných ukázek a faktů.
2: Koukněme.
1: Narodila jste se 10. dubna 1946 v Praze, ale vypátral jsem i další věci.
2: A to jste zrovna neměl na práci něco užitečného?
1: No, mým úkolem je posluchačům nabídnout povídání a humor, Jaruško.
2: Takovýhle pomenování jsme si přeci neujednali.
1: Pardon, tak co kdybych vám říkal Jarušenko?
2: I jo, to můžete.
1: Zůstal bych přesto pokorně u Jaroslavy Obermajerové, která nás pobaví. Zdržíte se s námi aspoň tu hodinu?
2: I ne, mám málo času.
1: Tak nenechte se přemlouvat. Podívejte, kolik tu máme ukázek z archívu. Vezmeme je spolu do studia.
2: Dicinky, radši sama.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to bude příběh ženského života. Příběh herečky, hvězdy, která v mládí byla i sexy symbolem. Jaroslava Obermajerová nás dnes bude bavit.
1: Hvězdné návraty.
0: Tahle rodačka z Prahy spatřila světlo světa v roce 1946. Její tatínek prý byl podobný herci Karlu Hegerovi a lidi si ho často s ním také na ulici pletli. Maminka a tatínek se ale brzy rozvedli, to když malé Jaroslavě byly pouhé 4 roky. A tak se na její výchově podílela především maminka a taky babička.
2: Ale já jsem byla na Žižkově, tam bylo teda pole před náma, to je pravda. Ale pak jsem byla jedináček, tak mě maminka hlídala strašně a babička teda. Takže já jsem moc nikam nesměla trajdat, tak na dvorek tam na zadní s kamarádkama. V těch 4-5 letech, ale já si strašně málo pamatuju. Já si jenom pamatuju, že jsme jednou s babičkou šli po Žižkově, po takové části, která si vlastně, my jsme byli na Jarově, to je část Žižkova Jarov, a pak je Žižkov, šli jsme jako níž směrem k centru a tam byly fotografie, takhle, jak jsou za těma sklama, vitrínama, a holčičky takový malý, asi o něco malinko větší možná než já tenkrát, to mi byly 4 roky, a oni měli takový taneční sukínky. Yeah. Měli tričínko, bílý, černý, a mně se to hrozně líbilo. A začala jsem otravat babičku, že tam chci, no a to víte, ty babičky jsou hodný na ty vnoučata, příšerný, tak mě tam vzala a hrozně se mi líbilo, ty, jak se vyčili u té tyče, takže jsem zase otravovala, že tam chci chodit, a tam to ještě tenkrát, to byl rok 51, dejme tomu, jo, 50-51, takže to ještě bylo, no před chvílí, soukromí vlastně na půl studio, jo, takže to měla taková úžasná, krásná paní, který se říkalo Madame Remislavská, a její manžel, pan Remislavský, což byl vlastně polského původu taneční mistr, ale velmi, velmi dobrý, uznávaný i choreograf on byl, a oni to vedli. A ta Madame tenkrát řekla babičce, že jako jsem na to malá, že berou stát od 5 právě, nebo od 6 dokonce. A já jsem tak otravovala, že mě vzali. Platilo se asi krvavých 10 korun za hodinu nebo něco takového, 2x týdně. A tam si myslím, že je prapůvod toho, že jsem takhle dopadla špatně, že furt někam jezdím, něco říkám, pak jsem začala tím baletem a teď z toho mám to, že třeba jsem v Plzni najednou a včera v Luhačovicích a pozejtří v Brně, což je teda opravdu hrozný.
0: Už od útlých dětských let se Jaroslava Obermajerová zamilovala do baletu. A tak se na jevišti objevila už ve svých 10 letech. Bylo to v Národním divadle, kde tančila v operách a baletech. Baletu pak nechala a začala se zajímat o herectví. A když se rozhodovala, kam jít po střední škole, tak jednoznačnou její volbou byla Damu. Už během studií dokonce hrála ve filmu, jak kdysi vzpomínala v talk show Tomáše Magnuska.
2: V mým prvním filmu tady vedle kousek na Barandově, tak jsme hráli s mým milovaným kolegou, který už nežije, a tenkrát to byl můj první kluk, jo. Jsme byli spolužáci, Pepíček Čáp. Tak jsme dostali nádherný 2 role ve filmu, který se jmenuje Souhvězdí Panny. A bylo to podle novely, která se jmenovala Ošetřovna, to psal pan Uhde, scénář. A my jsme hráli milence, ale on byl jako na vojně a mě propašujou do těch kasáren, což mě propašoval Puchold a Vimr a takový lidi, kuchař pan Libíček, důstojník pan Adamíra, Ruda Jelínek, jo. Prostě takový zajímavý lidi. Já jsem byla ve 2. ročníku na Damu a tam byl jediný zádrhel, že tam musela být aspoň 1 cudná postelová scéna. Proto říkám, že jsem se pak už jsem točila dál přes tu postel. To tam, a dokonce byl ten film brej zakázaný. Já tam byla jenom do půl těla a jenom vteřinu. Fakt to není dlouhá scéna, jo. Ale hrozně ráda na to vzpomínám, protože tam mě pan režisér Brinich a pan kameraman Kališ vlastně naučili, co je filmová práce, jak se chovat před kamerou, víš. Což jsem měla takový náskok v tom 2. ročníku a hrozně ráda na ten film vzpomínám. I s tím, že jsem například měla tenkrát, myslím, 120 nebo 160 korun za filmovací den. Jako posluchačku, víte, 160 korun. To něco bylo. A ten den, co jsem se slíkla, to fakt jenom půl dne trvalo. Pan režisér všechny vyhnal z ateliéru, aby jsme se nestyděli. A já jsem za ten filmovací den, kde jsem ukázala prsa, dostala 400.
0: A teď za legrací, se kterou je taky Jaroslava Obrmajerová spojována. Jedna ze scének ze Zlaté mříže v režii Jiřího Adamce nazvaná Sobotní návštěva. Uslyšíte i Laďku Něrgešovou a Pavla Kikinčuka.
3: Ježiš, bože, ta hlava mě bolí. Uf, proč ta hlava tak šíleně bolí?
4: Protože jsi se včera ožíral jako dobytek, miláčku.
3: A co to povídáš, prosím tě? Od dětství jsem měl k alkoholu bytostný odpor.
4: No.
3: Kdykoliv dala maminka do koláče rumovou trest, tak jsem zvracel.
4: No, včera v taxíku taky.
3: Co to povídáš, prosím tě, to je nesmysl. V životě se mi neudělalo špatně ani na Loch Nesse, na tož v autě. Zvládnul se mi pohled do hrnců ve školní jídelně. Dokonce i do tvý kuchyně. Promiň, já už se musím.
4: Druhý dveře vlevo! Kroci, když to neumím, tak nechlastám, ne?
3: Promiň, stihnul jsem to jenom k těm prvním dveřím.
4: No včera se byl teda větší hrdina, miláčku. Když si fláknul s tím nazrzlým slizounem mozem, tak jsem měla konečně dojem, že jsi kus chlapa.
3: S jakým nazrzlým slizounem?
4: No počkej, já myslela, že ho znáš, když jsem mu říkal Pikachu, ty starý opruze.
3: Ježišmarja, to byl můj šéf.
4: No tak vidíš, že ho znáš. Co jsem říkala?
3: No jak mu to zítra v práci vysvětlím?
4: Klid, já myslím, že mu nebudeš muset nic vysvětlovat. Když ho zvedali ze země, tak myslím, křičel dost jasně, že už se do práce rozhodně obtěžovat nemusíš.
3: Ježišmarja, co jsem komu udělal?
4: Právě, že nic si neudělal. Já vyštvu manžela s dětma k babičce na Šumavu na celý víkend, aby jsme ho měli pro sebe a ty jediný, na co se zmůžeš, je pozvracet mi přecí.
3: Ale no tak, ty můj miláčku, no ty moje vílo a málko, ty moje maková panenko. Hele, víš co, uděláme si hezkou sobotu. Jenom my dva, sami my dva, jo?
4: Hezkou sobotu, jo?
3: No ano.
4: Jak si to jako představuješ?
3: No, já nevím, já si tady takhle pěkně hezky natáhnu, jo? Takhle ty mě uděláš nějaký dobrý kafičko, pak se spolu napapáme, pak na nás přijdou takový ty lehtivý myšlenky, no? Hele, víš co? Já ti udělám racuchyla, jo?
4: Během vždycky skočím.
3: No, protože jsi taková moje panenka, skákavá, taková moje žabíčka. No.
4: Ty jsi teda roztomilej.
3: No, já vím.
4: Ty jsi úplně jiný než můj Jára.
3: Co to je? Někdo zvoní asi.
4: No ne, to by mě nenapadlo.
5: Tak otevře mi někdo. Nejdřív si pozvete maminku a pak děláte, že nejste doma.
4: Ježi Kriste, to je týně, já jsem na tu babu úplně zapomněla. Dělej, schovej se někam. A nebo ne, vypadni, ale honem.
3: No počkej, a kudy mám budu tebe vypadnout?
4: No oknem, ne.
3: Ale blázníš mi v 10. patře.
4: Ježiš, jenom 9. Dělej, skákej.
5: Já vím, že jste doma, máte klíče v zámku.
3: Počkej.
5: Koukejte mi otevřít.
4: Hned, maminko, já jsem ve vlně. Schovej se, dělej. To nikdy nevysvětlím. Vzdělávej se a drž hubu.
5: Nejdřív mě pozvete a pak mě necháte stát na chodbě jak nějakýho žebráka.
4: Promiňte, to je... maminko, já jsem se zrovna koupala, když jste strkala ty klíče.
5: Sobotu.
4: Do dveří.
5: Poledne. No teda, já jsem Jarouškovi říkala, neber si ji, ta je nějaká divná. Měla jsem pravdu. S úklidem ses taky, koukám, zrovna nepřetrhla. Já se nedivím, že spíš až do oběda, když skrz okna není pro tu špínu ani vidět.
4: Dáte si něco, maminko?
5: Neobtěžuj se, děvenko. Já nebudu riskovat, že zabloudíš cestou do kuchyně. Ostatně, Jaroušek si mi stěžoval, že má nejmín 3x v týdnu k večeři šproty. Já se divím, že mu ještě místo uší nerostou žábry.
4: No,
5: on byl totiž ode mě zvyklý na teplé večeře.
4: Ano. Přesně tyhle zlozvyky se ho snažím postupně odnaučit.
5: Nebuď hubata, hlavně ne před dětma. A kde vlastně jsou a kde je Jaroušek?
4: Jeli na víkend na Šumavu, k mojí mámě.
5: K tý starý megeř, co krade v samoobsluze droždí, jo. No nic, nechci se tě dotknout, je to nakonec tvoje matka, ale co já budu dělat s tím štrůdlem, který jsem Jarouškovi přinesla.
4: No? Maminko, dobře víte, že štrůdl nejíme, Járu po něm pálí žáha.
5: Podívej, ty ho jíst nemusíš, ale Jarouška po mém štrůdlu žáha nikdy nepálí, děvenko. Po mém štrůdlu teda ne.
4: Neposadíte se, maminko? Asi ne, že?
5: Ne,
4: když tady Jára
5: ne.
4: Není, že? Nezdržíte se dlouho, že ne?
3: Laďka se jenom chtěla zeptat, když konečně vypadnete. Pro mě jste úplně cizí ženská. Moje tchyně nejste, takže já se vás vůbec nebojím. Jo, a taky bych vám chtěl říct, že tady Laďka už taky nebude dlouho vaší snachou. Jo, takže se k ní chovejte jako stará hodná paní a ne jako zátchyně. No. A toho vašeho synáčka je mi taky líto, ale jenom proto, že mu řídí manželství taková symetrika jako jste vy. No vážně, to by nevydrželo ani zvíře, na to člověk. A taky buďte ráda, že mu tady zahřívám bačkory, pyžamo a postel. Hlavně tu postel, tak. No. Tak teďka jsme si pěkně popovídali a už můžete jít. No, no zvedněte se. Nekoukejte na mě jako suvá, je to. No. Tak běžte, nashledanou. Tak, no. No. Tak. No, je venku, no.
4: To jsi neměl, Láďo, to jsi neměl. Oh. Láďo, ty ji neznáš. Ta symetrika je schopna mě udat na lince pro týraný tchýně. Co budem dělat?
3: No co ano, uděláme si hezkou sobotu. No.
4: Bezla.
3: Je sobota, ne? Dávají v televizi Zlatou mříž.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Životem herečky Jaroslavy Obermajerové se probíráme. A bavíme se nad tím. Po absolutoriu DAMU nastoupila do kladenského divadla Jaroslava Průchy. Zůstala tam celé 3 roky a zároveň hrála i v divadle v Mladé Boleslavi. Tehdy ta divadla byla spojená. Od roku 1970 byla přes 20 let v divadle EF Buriana v Praze a vzpomínala často na své kolegy a také, co ji jako mladou herečku naučili. Byly to třeba i herecké pověry. Víte, že pokud herec při představení ztratí botu, tak podle pověry to znamená, že se na scénu ještě vrátí. Případně, že ho čeká velký divadelní úspěch.
2: S tou botou je to spíš, mě zase naučila paní Budínová, Slávinka, s kterou jsem dlouho, 20 let byla v divadle EF Buriana, než ho zrušili. Tak ta mě naučila, že jsem si koupila jsem si nějaký ťapky naproti v Bílý labuti, že to bylo divadlo naproti Bílý labuti, a jsem si koupila nějaký botičky rychle na přezutí a takhle jsem položila tu tašku na ten stůl. No ta mě dala, ta Budínka, říká, opovaž se, boty na stůl, v divadle nesmějí přijít, to ti lidi vykopou. To je prostě pověra taková divadelní a tak se to do mě zažralo, že ani doma bych nedala ani čistou botu prostě na stůl, jo. Protože boty na stůl nepatří, je to pravda, je to logické, a v divadle teda dvakrát ne. A pak mám teď, jak máme takovou hru, jezdíme s kolegyněma, takovou hezkou hru, a tam jedna ta kolegyně, když jako se líčí, nebo tak má ve zvyku si pískat. A to zas taky mě ta Slávinka Budínová naučila, že se teda v divadle nepíská, protože se vypíská představení, že jo. A já úplně vždycky sebou škup, říkám, já nepískej, je to, jako, ona je to blbost, jo. To jsou takový ty divadelní, jakoby, pověry. Ale když vás to naučí starší kolegyně, který si vážíte a teď jako mladý vám to řekne, jak já si to pamatuju prostě na dosmrti a už bych v životě se nespronevěřila, když slyším někoho, jak píská nebo jde na jeviště s čepicí nebo s cigaretou, nebo to, tak vždycky jako jsem z toho taková nervózní, no, protože už jako hodně pamatuju a říkám, měla bych ty mladý vychovat, ale oni dneska ty mladý na nás moc nedají, na nás starší. Ono jim to jedno. To my jsme byli takový ještě jako vychovaný, že jsme ty starší kolegy poslouchali docela.
1: V době, kdy vstoupila do angažmá v divadle EF Buriana, začala také docela dost točit. V roce 1971 třeba s režisérem Antonínem Dvořákem klasické dílo Bratří Mrštíků Maryša.
3: Chceš bílý nebo černý? Nesu ti černý.
4: Černý mě jde. Sladila jsi to?
3: Zapomněla jsem.
4: Od kterého je káva?
3: Od Žida.
4: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno.
4: Tahle je stuchlá, nebo co?
3: Pojedeš na Panský?
4: No na Panský, proč se ptáš?
3: Tak, aby dříví bylo suchý. Včera jsme nemohli ani zatopit. Co chceš?
4: Proč jsi na mě taková zlá? Co pak nemůže být u nás jináč? Ubíde ti, když se na mě vlídně podíváš? Poslouchej, Maryšo, já na všechno zapomenu. Nic ti nebudu vyčítat. Nikému nebudu hrozit. Jen když trochu lepší vůlu budu vidět u tebe. Nevíš, jak to člověka bolí. Tak jsem si zliboval, až budeš mou ženo, všechno pro tebe udělám, nic ti neodepřu. Jenom, abys byla u mě šťastná, spokojená. Zatím podívej se na mě, podívej se na sebe. Na hromech líháme, na hromech vstáváme. Děte ho třeba, musí to tak být. Co nem tvý srdce žádá, nic ti neodepřu. Všechno pro tebe udělám. Když ti pěkně prosím, mám přece děti. Co z nich bude, když budou vidět, jaké vedeme život?
3: Sedni a pij. Co jsi nedopil?
1: Ve stejném roce měl premiéru i další velmi úspěšný film a komedie Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Tam si Jaroslava Obermajerová zahrála zdravotní sestru. Na středisko přichází Saxána a Jan Hrušinský.
5: Tohle je Kudláčková.
6: Těší mě.
5: jsem švagrová děda vševěda.
6: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Taky čekáte na ucho?
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
6: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
1: Věděli jste, že na konkurzu na roli Saxány byla kdysi i Věra Špinarová? A taky prohlásila, že kdyby tehdy tušila, že se z toho stane takový hit, tak si myslí, že by se její život ubíral určitě jinou cestou. Takhle jí prý ale zbyly jen slzy pro pláč a tichá závist, když v televizi viděla Saxánu. Mohla to být totiž ona. A ještě jedna zajímavost z natáčení. Ta maska Napoleona, ve které Jan Hrušinský přišel právě do té ordinace lékařské, mu dávala docela zabrat. Tím, že ji měl přilepenou na hlavě, měl potíže s dýcháním a taky ze závanu barev. Když pak Jaroslava Obermajerová vstoupila do nemocničního pokoje a viděla samotnou hlavu Jana Hrušinského, tak se zděsila a vyprávěla to svému doktorovi.
7: Jste prostě přepracovaná. Já v takovém případě vidím ovce. Nebo krávy.
3: Pane doktore, ta hlava mluví. Je to mladý Bláha?
5: No nazdar.
7: Ale uklidni se, hopu, jako lékař přece vím, co je možné a co ne.
3: Ta hlava mluvila s tou Kudláčkovou.
5: Ježiš.
7: No a? Co? No tak se na to budeme podívat.
1: Tak to byla mladá Jaroslava Obermajerová. Už od mládí si dávala pozor, aby měla po svém boku slušného člověka. Tedy muže s rozhledem, vychováním a různorodými zájmy. Rozhodně prý nechtěla nikoho, koho by zajímala jen jeho práce. Ale na vdávání příliš chuti neměla. Vždycky prý přišlo směšné, že se každá holka třese na to, aby si na sebe oblékla bílé šaty se závojem a vyrazila k oltáři. I když tohle jí taky potkalo. Bývalým manželem Jaroslavy Obermajerové byl Richard Čech, který pracoval jako číšník a taxikář. Manželství ale trvalo jen krátce, kolem 2 let. A herečka sama označila den svého rozvodu za jeden z nejšťastnějších dnů svého života. Z tohoto svazku má i syna Jaroslava. Ale zpátky k našim ukázkám. A protože jsme pořád o humoru, co třeba nějaká anekdota Jaroslavu?
2: Já nesí řeknu hezky, ale možná, že ta by se vám mohla možná líbit. Pán přijde k baru dát si skleničku. A na rameni mu sedí vrána. Bych prosil tu vodku. Teda 2. Dá si panáka, vrána 2. A ještě, a teď to otočí asi 6krát a začne být už takový padá z toho baru takhle. A to se právě líbilo, ten kolega měl takový hezký nos, on to dělal. A ta vrána takhle furt, že ještě si dala, jo, furt ukazuje na ty flašky, že ještě chce, a ten barman říká, teda nezlobte se, co to máte za zvláštní, teda za zvíře, jako já už vám ani nenaleju, ale ona furt sedí na tom rameni. A ten pán říká, víte, já jsem totiž rybář. Já jsem tuhle chytil tu zlatou rybku. A ona furt, že bych měl říct nějaký přání. A já jsem si přál ptáka, který hodně vydrží.
0: Rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Úsměv vždycky něco vyžaduje, ale určitě i dobrého herce, který vás pobaví. Tím je dnes Jaroslava Obermajerová.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Účinkovala i v seriálech, jako Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, My všichni školou povinní, Synové a dcery Jakuba Skláře, Přítelkyně z domu smutku, Život na zámku, Hraběnky, Ulice. Zdálo by se, že je ostřílenou herečkou, ale přesto si zachovává do konce svého života i jistou formu trémy.
2: Jarunko, nervy jsou prevít.
3: To už říkával můj pradědeček. Tomu se vám jednou udělalo na noze kuří oko.
4: Ale prosím vás, kuří oko.
3: Ale počkejte, nechte mě domluvit. Na tom kuřím oku se mu udělalo ječný zrno. A do toho ječného zrna se mu dal námel. Takže z toho pak měl nervy ty v tom, v kutně.
2: V putně, v putně. Kutna to je...
3: Já vím, jak se tam skládá na zimu dříví.
2: To je zase kůlna.
3: Aha.
2: Vy mi připomínáte mýho dědečka. Tomu doktor řekl, ať vás dá babička do postele a vyfotit. Uh-huh. Tak děda přišel domů a povídá, babi, máš mě dát do postele a vyfotit. Zkrátka nervy. Nervy jsou neřád a nezahrávejte si s nima.
3: Já se s nima zahrávám. Teď já ani nevím, kde je mám.
2: No to je dobře. To je moc dobře. Protože jak člověk pozná, kde co má, tak si s tím začne zahrávat a je zlé. Znáte ten případ z toho dívčího kláštera, jak se tam jeptišky napily a potom...
3: Ne. Nevyprávějte žádný hambatý věci.
2: Jaký hambatý? Pili vodu a dostali tyfus.
3: Fuj, to je tedy tak na ty moje nervy.
2: No teď vám to zrovna povídám. Nezahrávat si s nervama. To byste potom musela do lázní.
0: Tohle byla ukázka z roku 1979 a bylo tu doporučení na lázně. Ty dostala mnohem později Jaroslava Obermajerová jako dárek od svých přátel k narozeninám.
5: Tak já jsem tam jako jela a bylo to strašně hezký nakonec v tom, že bylo krásný dny a oni si mysleli, že mě zamknou, že mě budou masírovat. Já jsem všem řekla, že to nechci, že se zaprvé potřebuji vyspat, že nepůjdu v 9 na nějakou pitomou masáž, jo. A že hlavně se chci jít vykoupat. Tak jo, prej bazén máme, představte si venku 30. A oni měli dole bazének, takhle malinký, s teplou vodou. No tak to jsem zase ječila, že já se chci normálně zaplavat v nějakým bazénu. Tak to jsme pak někde kus dál našli. Protože bohužel v těch Velichovkách nádherný místo na bazén a on je spustlej a zničený. No jako dneska mnoho věcí. Jo, ale nakonec se mi to líbilo, že se tam vyspala, ale jako se říká Ježíši, oni vás masírují lávovejma kamenama, já jsem větší kravinu neviděla. Ten kamenem po mně jezdí, proč jako? Říkám, vemte to rukou, nebo já jdu pryč, no hrozný. Jo. A to jsem to teda měla jako dar zadarmo. Ale představte si, že jsou lidi, že tam jedou a tu masáž si koupí a ona stojí 700, nebo strašný prachy, jo. Já to vůbec nechápu, proč to dělají ty lidi, no tak jako někdo to třeba, pak mě zabalili do toho bahna, do toho já jsem se štítila strašně a chtěla jsem hned ven, že jo, říkám, ježiš, to je horký, proč, taková jsem špinavá, on prý tak si čtět, říkám, no když mám ruce od bahna, jak si můžu číst a byla jsem asi 5 minut v tom bahně a říkám tomu pánu, ještě chlapi tam dělají, jo, říkám, hejte, vyndejte mě a on, no tak jo, tak pojďte. Helejte, oni nemají regulovaný sprchy, on tím horkým bahnem v tom horkým dní mě horkou vodou mě spálil skoro. Říkám, dejte to studeně, říkám, to nejde, to je centrálně. Fakt, a to bylo tak vařící voda, kterou, no tak se, fakt, to mě zničilo totálně, říkám, tak aspoň vím, že nemusím do lázní.
0: Ale vraťme se ještě k té paměti, která je pro herce, tudíž i pro Jaroslavu Obermajerovou, tak důležitá. Aby se herci naučili svůj text, mají různé metody. Buď je to opakované čtení bez emocí, dělení textu na menší úseky, spojování replik s pohybem a podobně. A když už se to naučí, tak záchranou, proto kdyby jim text vypadl, je často i nápověda. Jaroslava si dokonce pamatuje ještě tu klasickou nápovědku v malé budce na jevišti.
5: No, nakladně ještě byla taková, ale byla trošku zapuštěná. Já nevím, jestli ji zachovali, já si nepamatuju, když taky byly tam úpravy. tom kladenském divadle. Ale byla tam v prostředku taková paní nápovědka, strašně, já si strašně pamatuju, ona byla taková hodně hubená, Zdeníčka Šartová, která teda pila rum. Ona hrozně pila rum, ona měla ráda rum. A ona právě byla úžasná, protože teda pod tím rumem, že jo, tak jako sledovala tu knížku a když někdo nevěděl, tak mu řekla Vémeno. Zas to nevíš. A teď to začala hledat v té knížce, takže celkem nebyla k ničemu, jo. Ale byla hrozně roztomilá paní. A jednou, to mě teda kolegové vyprávěli, jsem bohužel nezažila, ale to musel být, jak ona byla hubeněnka, tak jako začínalo představení, ona si lezla do té boudy a najednou jako viděla, že jde ta opona nahoru, že tam ještě není připravený někdo. Ona chytla se té opony, aby ji jako zadržela, oni ji vytáhli nahoru. A ona křepala těma nožičkama.
0: Kromě filmových a divadelních rolí se Jaroslava Obermajerová užila i těch televizních, v nejrůznějších inscenacích. V roce 1971 třeba v režii Antonína Moskalika vznikla komedie nazvaná Klícka, o bytu ve starém domě, který obývá početná rodina. Maminku tam hrála Stella Zázvorková a měla 3 dcery, z nichž jedna tam bydlí i s manželem a dítětem. No a mladí chtějí vlastní byt. Stella Zázvorková ale celou rodinu až nevybíravě diriguje. Chce stávající byt vyměnit za větší.
4: Děláš, jako bych za všecko mohl já?
6: Taky, že jo. Musí počkat, až dostaneme svůj byt.
4: No pokud vím, dává, co jsi chtěla ty.
6: Protože jsi mi udělal dítě.
4: Cože jsem ti udělal? To přece není pravda.
6: No není, ale mysleli jsme si to.
4: No myslela jsi to. No dobře, tak za všecko můžu já. Ty myslíš, že takhle žijeme sami?
6: Ale já jsem takhle nechtěla žít.
4: A já snad jo.
6: Já jsem chtěla začít třeba z vodničeho, ale začít, víš. Muset jít koupit hrnec, aby jsme měli v čemu vařit vodu.
4: A co vodu?
6: Co já vím. Třeba na okna, nebo na čaj. To už je všechno pryč.
4: Ale ne, to ještě všechno přijde.
6: A nic nepřijde, všechno už bylo. Ale jak? Ty si myslíš, že se dá všechno smazat a začít znova, až dostaneme svůj byt, prosím tě. Podívej se ten hrníček.
4: Kde?
6: Z toho ještě pila maminka, když byla malá, i ten nočníček vydržel, i ta postýlka. Já jsem si nikdy nemyslela, že ještě mý dítě bude spát v tý hnusný, pohryzaný postýlce, protože ta stará ještě dost dobrá, nesmí se vyhodit.
4: Jo, jsem. Díky, že je po dědečkovi. Ještě, že nám ukradli ten kočárek, víš?
6: No, ten byl hrozný.
4: Ty nenechal si ho někde schválně? Co?
6: To víš, že jo. Co pak by ho někdo ukrad?
7: Co je? Představ si, co jsem našla. Podělej se. Hotel Národní dům Tábor. 18.2. Měla to v tašce.
6: Kdo?
7: Blanka. Dívala jsem se jí do kalendáře, jenomže ten den měli být s Vendou na té Šumavě.
6: Mami, jak jí můžeš takhle špehovat, já nevím.
7: Já ji nešpehuju. Dělala jsem jí pořádek v tašce a koukám se, co můžu vyhodit a co ne.
6: No jo, ale koukat do kalendáře, víš.
7: Dívám se jenom, kde tenkrát byla. Tak člověk ji pošle, aby tam na ní dávala trochu pozor a ona zatím sama a ta Venda jí kraje. Tvrdila, že byli spolu na té Šumavě.
6: Ty jsi si ptala?
7: No, před chvíli.
6: Tak vidíš, třeba to ani není její, no.
7: A či by to bylo, slečna Kučerová, KČS 86, no. S kým tam asi byla?
6: Ale prosím tě, s kým by tam mohla být?
7: Prosím tě, dvoulůžkovej pokoj.
4: Ali.
6: Už jdu. Matka už ví o tom táboře. Jak na to mohla přijít? Našla Blance účet z hotelu. Co jsi řekla? Co bych jí řekla? Já jsem ani nevěděla, že jste tam spali. Oni mě vzali až na druhý den. Ale můžu tě uklidnit, že v tom nejedeš. Matka si myslí, že tam Blanka byla s nějakým chlapem. Kriste, pane, s jakým? To se zeptej matky. Ježíš Maria, já se zblázním, tak když jí zlikviduje všechny nápadníky. Blance už je to jedno. Ale mě ne. To máš těžký. Hele, dej si bacha, rozumíš, Blanku už přemohla, teď je řada na tobě. Budeš tak dlouho čekat na kvartír, až už ti nebude nic platný. Ještě ty mi to připomínej. No tak proč si ho sem Ježíši Kriste brala, když si to musela vědět, co se tady bude dít. Co jsem mohla dělat? Jože, Ještě, že jsem si vždycky myslela, že to budeš právě ty, kdo nám všem ukáže, jak udržet matku v patřičném odstupu, víš.
8: Můžeš to zkusit.
6: Proč já?
8: Protože seš na řadě.
6: Já jsem v životě nikoho nepřivedu, rozumíš? A tě radši ze mě stará pana.
8: To si teda řeknem.
6: No, svatební noc v tomhle kvartíře, prosím tě. Pst.
8: Ty seš ale drzá.
6: No, na to ještě doplatím, víš.
8: Trhni si nohou, Vendulko.
6: No vidíš, že to jde. Ještě abys to tak řekla matce.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ještě jedno setkání s Jaroslavou Obermajerovou v ukázkách, které jsme si pro vás nachystali do našeho přehledu herecké práce.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrála si i ve filmech jako Žert, Kladivo na čarodejnice, Radus a Mahulena, Babička, Marečku, podejte mi pero, Což takhle dáci špenát, Smrt stopařek, Vážení přátelé, Ano, v režii Dušana Kleina v roce 1989, kde si zahrála soudružku s Pišákovou. A ta je v pokoji, v ubytovně, řekněme na randeti s Jiřím Kodetem. A do otevřeného okna cituje Budovatelské básně.
2: Průser, to nám ještě chybělo. Vezmi harmoniku a pojď.
3: Až do Antarktidy má píseň doletí. Mír lesu.
2: Hovno do Antarktidy. Kousek odsuť má chatu. Krajský tajemník. Ta Spišáková žve jako kráva.
3: Mír chatrčím, i jeslím. Jsi můj římský, jsi můj Korsakov soudruhu. Strhej ze mě všecko. Čest práci každé, která dobro plodí. A...
2: To už i hraj, nebo bude průser.
4: Já ti ho tam našroubuju. Já ti ho tam dám.
2: Co blbneš? Černý muž pod byčem.

Jaroslava Obrmajerová hrála také v Bastardech, ve Vrázkách z lásky a hrála i pro děti v mnoha pohádkách. Díky filmům také reprezentovala naši kinematografii i v zahraničí. Poprvé v roce 1969 ve Španělsku na filmovém festivalu v San Sebastiánu. Moskalikův film Dita Saxová tam tehdy získal cenu Stříbrná mušle. Cestou tam si jí ztratil kufr s veškerou její garderobou, ale naštěstí se našel těsně před oficiálním převzetím ceny. A 3 dny před odjezdem dostala 2 malá štěňata fox teriérů, které měla předat jednomu známému sportovci v Československu se vzkazem od fanouška. Tuhle ochotu pak ze srdce proklínala. Měla starosti s krmením, s každodenním omýváním znečištěných

0: je lepší.
1: To je jako fakt ne, opravdu ne.
0: Takže hned jsem to, nebylo hned, to bylo asi za měsíc.
1: Proč jsme tam byli, jo, tak ale... to jo, na týden přijedu, ale pak odjedu.
0: Pak odjedu. A on byl takový strašně přítulný, což ty kočky venkovský nejsou, že jo. On fakt se odstnul tam opravdu doteď, nevíme, jako jak. Jenomže... Za dva dny, a to bylo zajímavé, že můj pejsek, já mám krysařičku malinkou a hrozně přítulnou a hodnou, ale kočky samozřejmě nesnáší. A takhle, když přijde na zahradu kočka, tak ona hrozně začne štěkat, dělá zlýho psa, což je směšný, tak malýho vrčí. A když ta kočka se zastaví, jo, tak ten můj pes taky, protože už se začne bát, jo. Ale řve a naježí se, ale neudělal by nic, ale musí vyštěkat. On za dvě hodiny toho kocourka dělal, já si myslím, že oni si ty zvířata myslí, ten pes, že si myslí, že to je pes a ta kočka si myslí, že je kočka. Jo? Že oni se tak na sebe prostě najednou zvyknou a bylo to fajn. Tak jsem říkal, tak syn tam stejně bydlí, tak mu dal, tak máme i kočku, i psa, to je jedno. A hned za plotem sousedi takhle mají slepičky a oni ty sousedi jsou trochu sociální případy, tak mají takový jako bordel a moc nejedí nebo co, tak ty slepice mají hlad furt, tak je krmím. A teď mají velkýho psa, který mu říkají Ozák a ten furt kouká na mě přes ten plot. Tak ho taky krmím. No, takže já toho mám moc.
1: Když přijedete na chalupu k Obermajerům, stoupnete si k plotu a budete se divně koukat, dostanete Januška vás nakrmí.
0: Určitě.
2: A vykastruje.
1: To je ta horší půlka, prosím vás. Takže po jídle hned pryč.
3: Jaroslava Obermajerová se etablovala samozřejmě i v dabingu, stejně jako už mnohem starší v muzikálech a v zábavných pořadech. Z jednoho takového z televize Barrandov bereme i ukázku o angínovém bacilu. Spolu s ní uslyšíte Oldřicha Navrátila.
4: Bílá krvinka u telefonu. Cože? Nebezpečí nákazy angínou? Beru na vědomí, končím. Ha! Stůj! Angínový bacile! Tak. Tady bílá krvinka. Objekt jsem zneškodnila, krevní destičkou jsem ho umlátila. Končím. Nehejbej se vůbec! Nehejbej se, táhni odsud! Tady od tuto angínu nikdo nestojí!
5: Poslechni, proč to tak dramatizuješ? Já si hledám jenom svůj nový domov.
4: No. Ty umíš jenom infikovat, táhni.
5: Nesmíš taky věřit všemu, co tě nakukají lidi. Jsou to bezcitný, nezodpovědný hovada. Ano, oni vás chtějí vymítit antibiotikama.
4: Dobře vám tak. Všechny jenom štvete, ničíte.
5: Vidím, že ti taky vymeli mozek. Co? Protože bys jinak věděla, že jsou i užitečný bakterie.
4: Tomu já nevěřím.
5: A co jogurt? Kdo vyrábí jogurt? Užitečný bakterie. A ty lidi vybíjejí po milionech.
4: To jsem teda nevěděla.
5: No, vidíš. A proto my bojujeme za to, aby antibiotika byla vyhlášena jako zbraň hromadného ničení.
4: Proboha, ale lidi se přece bez antibiotik vůbec neobejdou.
5: Lidi, co pořád neleš o těch lidech, co je ti do lidí? Stejně vás mají za užitečné idioty, ano.
4: Brzdi, já jsem náhodou člověkem docela spokojená. Dal mi život v kostní dřeni, živí mě.
5: Ty jsi tak naivní, ty jsi naivní, blbá, bílá krvinka. Ty jsi nikdy neuvědomila, jak ti ty lidi stěžují tvoji práci, jak si neumývají ruce před jídlem, jak se kdekdo s kdekým líbá, jak se volizujou.
4: To je pravda, no. Teda oni mi to neusnadňujou, ty lidi, to mě štve.
5: Možná by si tě víc vážili, kdyby jsi jim ukázala, jaký je to žít bez tebe. Co kdybys začala stávkovat?
4: Cože? Já, že bych měla ignorovat infekci?
5: Ne, to zrovna nemusíš, ale kdybys třeba zavřela.

0: zavřela oči? Zkus zavřít oči. Umíš to?
1: Ale jen na chvilku.
0: Dobře.
2: Stůj! Anginový bacile! Já jsem vitamín C! Odhoď zbraň, nebo tě zastřel.
0: A ty mě nech projít, nebo zastřelím já ji.
2: Ale když ty zastřelíš ji, tak já zastřelím tebe.
0: A co kdybych zastřelil tebe a pak ji?
2: Ale mě zastřelit nemůžeš, protože já mám krevní destičku. Takže co kdybych zastřelil já tebe?
0: Ale to bys musel nejprve zastřelit ji.
1: Jak střílej, střílej, hrdiný vitamíne C. Nás, bílých krvinek, jsou miliony. Neubude.
2: To nemůžu, nemůžu tě zastřelit, to by bylo proti všem ženevským konvencím.
1: Je kapenková nákaza.
0: Kde? S ženskýma se neperu.
1: Děkuji ti, milý vitamíne C. Kdyby jsi nepřišel včas, já bych asi podlehla.
2: Ne, vedla jsi si dobře. Anginový bacil je vyhlášený manipulátor. Vždyť ho platí tuberkulóza a černý kašel.
1: Ale já jsem měla včas zavolat ty posily.
2: Byla jsi statečná. Navrhnu tě na řád bílé krvinky.
1: Děkuju, ale vitamíne C. Já myslím, že tenhle náš boj nekončí. On se vrátí a s ním tisíce jiných virů a bakterií.
2: Nesmíme lidi zklamat. Jsme jejich poslední naděje. Když teda nepočítám tu jejich osobní hygienu, očkování a otužování.
1: Ale my víme, jak to dokázat. Prostě to dokážeme!
3: Ať se Jaroslavě Obermajerové daří, ať jí zdraví slouží a oblaží nás ještě mnoha rolemi. A vám přeju, ať vás život vždycky překvapí jen v tom dobrém a úsměv na tváři máte co nejčastěji. Váš Patrik Rozehnal.